Strhující potlesk pro Artura Rubinsteina na Pražském jaru 15. května roku 1966. Připomeňme, že Artur Rubinstein byl ročník 1887 a do Prahy přijel tehdy po 30-leté přestávce. Už od počátku 20. století žil nejprve v Paříži, pak v Londýně a později ve Spojených státech, byl ovšem polsko-židovského původu. Doprovázel Symfonický orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Václava Neumana. A ještě jeden vzácný historický snímek z Pražského jara, tentokrát violončelový koncert Josefa Haydna. Ten je zajímavý tím, že jeho solistou bude český violončelista Miloš Sádlo a jedná se pravděpodobně o pražskojarní debut Sira Charlese Makerase, tedy dirigenta, který pocházel z Austrálie a studoval v Praze u Václava Talicha. Byl to velký propagátor české hudby a do Prahy se opakovaně vracel. Poprvé se tu ale objevil právě jako dirigent klasicistního repertoáru. Takže koncert z 19. května roku 1962 Miloš Sádlo a Symfonický orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Charlese Makerase.

To byl violončelový koncert C-dur Josefa Haydna, jako hrál na pražském jaru roku 1962 Miloš Sádlo za doprovodu Symfonického orchestru Československého rozhlasu pod taktovkou Charlese Makerase. To byl poslední historický snímek z pražského jara, který jsme vám nabídli, a teď nás čeká pražské jaro 2026 a někteří výrazní interpreti. Změníme teď žánr a zamíříme ke komorní hudbě. Připomeňme, že v roce 2026 vystupuje na pražském jaru Benevicovo kvarteto, jeden z našich nejvýraznějších komorních souborů. Na programu má Antonína Dvořáka, my ale teď zůstaneme u vídeňského klasicismu a poslechneme si jeden z vrcholných kvartetů France Schuberta, kvartet D-moll s podtitulem Smrt a dívka. Hraje Benevicovo kvarteto.

Dozněl Smyšcový kvartet D-moll, Smrt a dívka France Schuberta. Hrálo Benevicovo kvarteto na koncertě z roku 2018. Benevicovo kvarteto je jedním z hostů Pražského jara roku 2026 a my si připomínáme právě umělce tohoto ročníku. Na závěrečném koncertě zazní Verdiho Requiem pod taktovkou Daniele Gattiho s několika výraznými pěveckými solisty. My si poslechneme nejprve jednu z nich, bude to lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča, jak naspívala 5 písní na verše Matildy Vezendonkové Richarda Wagnera. Naspívala je s vídeňskými filharmoniky pod taktovkou Christiana Thielemanna. Tak tedy Elina Garanča v písňovém cyklu Richarda Wagnera.

To bylo 5 písní na verše Matildy Vezendonkové Richarda Wagnera, zpívala Elina Garanča z doprovodu vídeňských filharmoniků pod taktovkou Christiana Thielemanna. Elina Garanča vystoupí na pražském jaru na závěrečném koncertě jako jedna ze solistech Verdiho Requiem, které diriguje Daniele Gatti. Bude dirigovat Staatskapelle Dresden, teď ho ale uslyšíme, jak diriguje anglický královský filharmonický orchestr v předehře fantazii Romeo a Julie Petra Iljiče Čajkovského. Tak tedy Daniele Gatti jako dirigent Čajkovského symfonické básně.

0: dozněla předehra fantazie Romeo a Julie Petra Iljiče Čajkovského. Anglický královský filharmonický orchestr řídil Daniele Gatti. Ten také uzavírá pražské jaro roku 2026. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Posloucháme skladbu Oliviera Messiána Tři malé liturgie Boží přítomnosti. Ten zvláštně znějící nástroj, který vede dialog s dětským sborem, to jsou Martenotovy vlny. Asi jediný elektrofonický nástroj, který se bezpečně zabydlil ve vážné hudbě.

Nalistujme v knize Jana Rychlíka a Jarmila Burghausera moderní instrumentace a přečtěme si, co se tam o Martenotových vlnách píše. Vynález Martenotův byl patentovaný roku 1922. Tónová výška se řídí otočným kondenzátorem ovládaným lankem navlečeným na ukazováček pravé ruky hráče. Orientaci co do tónové výšky poskytuje kreslená klávesnice v běžném klavírním uspořádání. Prostým chvěním ukazováčku pravé ruky, podobně jako u strunných nástrojů, lze dosíci dobře působícího, protože nemechanického vibráta. Konec citátu. Viděl jsem ono památné pražské provedení mesiánových liturgií v roce 1987, na kterém byl přítomen i sám autor. A abych řekl pravdu, nikoho jsem tam za žádnou nitku ani lanko tahat neviděl. Paní Loriodová, mesiánova švagrová, už zřejmě měla k dispozici modernější nástroj. V každém případě byl tento koncert jedním z největších hudebních zážitků, jaké mi život nadělil. Děti z dětského sboru Bambini di Praga zpívali jako andělíčci a starý pan mesián byl stejně dojemný jako jeho hudba.

elektrofonických nástrojů skladatelé běžně užívají tam, kde je k tomu vedou ekonomické důvody, to znamená v hudbě filmové a scénické. Skladatel, který elektroniky použije v koncertní skladbě, však riskuje, že jeho dílo bude považováno za experimentální a tudíž nebude zařazováno na standardních koncertech. Experimentální skladbu není snadné postavit v programech vedle Brahmse nebo i Stravinského. Experimentům se daří na k tomu účelu vyhrazených festivalech, v podání interpretačních souborů, které se věnují jenom tomuto druhu hudby a chodí na ně speciální publikum. Tato hudba má vyhrazeno cosi jako svou rezervaci, ale ne každý skladatel se v ní chce ocitnout. A tak na běžných koncertech se syntezátorem obvykle nesetkáme. To už spíš s elektrofonickou kytarou. Významný soudobý skladatel Alfred Schnittke ji použil ve svém Requiem a zní to velice hezky.

Vážná hudba se však do kontaktu s elektrofonickými a elektronickými nástroji dostává též díky různým úpravám. To je obor dosti problematický. Nezřídka tu jsme svědky brutálního násilí páchaného na ubohém klasikovi. Kromě vkusu upravovatele tu však také záleží na tom, který skladatel je upravován. Tam, kde převažuje kantiléna, citový prožitek, tam stroje nestačí. Vstávají mi hrůzou vlasy na hlavě při představě zkompjuterizovaného Mahlera, ještě že to zatím nikoho nenapadlo. Ale některé skladby barokní, u nichž převažuje pravidelný rytmický pohyb a nezáleží tolik na barvě, no, posuďte sami.

To byla předehra k jedné Bachově kantátě, vyrobená na počítačem řízeném syntezátoru. Lidský faktor byl zcela vyloučen. Řekl bych, že absolutní strojová přesnost této hudbě nijak neublížila. Naopak podtrhla její charakter, vždyť ona mechaničnost je poentou této skladby. Upravovatel se ke skladbě choval úctivě a vlastně nic nepřidal ani neubral. Jeden rozměr se však přece jen ztratil. Bach tuto skladbu napsal ve dvou verzích pro sólové housle a pro varhany s orchestrem a v obou případech jde o virtuózní party. Při jejichž poslechu může posluchač spoluprožívat interpretovo úsilí vypořádat se s nástrahami kompozice. Lidská ruka nebude nikdy rytmicky tak přesná jako elektronický stroj. A tak poslouchat tuhle kompozici v živém provedení je přinejmenším napínavější. Komputer se nikdy nepřehmátne. Nahrávka, kterou jsme slyšeli, vznikla v roce 1964 a k jejímu pořízení bylo potřeba několika týdenní práce týmu počítačových odborníků. Dnes už není třeba syntezátory předem programovat a hru na ně zvládají i osmileté děti. To, co za malou chvíli uslyšíte, se odehrávalo na koncertu pořádaném firmou Yamaha, která v pražském Rudolfínu v roce 1979 předváděla své nejmodernější syntezátory. Smetanovu Vltavu nehraje stočlený symfonický orchestr, nýbrž čtveřice osmiletých šikmookých dětí, obsluhujících dva syntezátory, klavír a bicí nástroje. Interpretační kvalita je sice povážlivá, ale víte, co se tímto způsobem dá ušetřit peněz?

Dnešní syntezátory mají zvuk ještě mnohem přirozenější. Některé nástroje, třeba žestě, už umíme napodobit tak, že imitace je skutečně k nerozeznání od originálu. Ale třeba klasický klavír se nápodobě stále vzpírá a zvuk pravého Steinwaye nenapodobíte ani mašinou za 200 tisíc, tedy myslím dolarů. Elektronické vynálezy se však nepoužívají jen k tomu, aby napodobovaly běžné instrumenty. Na nich lze především vyrábět i docela nové zvuky. A této jejich schopnosti se umělecky využívá hlavně v takzvané elektroakustické hudbě. Pracuje se tu se zvuky umělými i přirozenými a pomocí mašinky jménem sampler se dokonce dají přirozené zvuky digitálně zpracovávat. Pustíte, dejme tomu, cirkulárku, sampler se její zvuk naučí, vy pak na klaviatuře hrajete melodii a zní to, jako by si ji prospěvovala ta cirkulárka. Mladý český skladatel Radek Rejšek tímto způsobem vytvořil kompozici s názvem Stomatologická rapsodie. Místo cirkulárky použil nástrojů podstatně jemnějších, ale jejich hlas vyvolává o to větší mrazení v zádech. Autor tu demonstruje svůj smysl pro černý humor, ale zároveň nám předkládá skutečnou hudební kompozici, která má svou symetrickou formu, gradace směřují k logickým vrcholům, jsou tu i náznaky tematické práce. Je to bez všech pochyb hudba, a to přesto, že je vyrobená z nehudebních zvuků. Je to důkaz, že technických zařízení se skladatelé nemusí bát a že mohou být skutečně zdrojem inspirace. Lze předpokládat, že elektrických přístrojů bude ve vážné hudbě potřeba čím dál víc. A tuto závěrečnou poznámku prosím chápejte i jako můj osobní příspěvek k diskusi o existenci Temelína.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Vivaldi, čtveroročních dob, zima, třetí věta. Virtuozy di Praga řídí Oldřich Vlček.

Jednou z nejznámějších melodií Johannesa Brahmse je jeho ukolébavka, při níž usíná nejedno miminko, protože je nejčastější melodií hrajících hraček. Ve skutečnosti ona Wiegenlied, tedy ukolébavka, pochází z Brahmsova cyklu 5 písní pro hlas a klavír na slova známé sbírky Chlapců v kouzelný roh. Nám Brahmsovou ukolébavku zaspívá velká italská sopranistka, o níž Toscanini hovořil jako o andělském hlasu, Renata Tebaldi. Nový filharmonický orchestr vede Anton Guadagno.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 2 D-dur opus 36. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Miranda, Fantazie na Shakespeareovu bouři. Zpívá a hraje Orchestre National de Lyon a sbor řídí Noël Lee.

Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát. Necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus, variační světa pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica, Let balónem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, které ho okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a zdur.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V 10 letech se stal sboristou Královské kaple. Ve 14 členem hudební družiny Karla II. V 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonio Salieri, symfonia La Fiera di Venezia. Prague Symphonia Orchestra řídí Christian Benda.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku, žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Mezi lety 1727 až 30 napsal Johann Sebastian Bach šestici triových sonát pro varhany, která měla být podle některých muzikologů studijním materiálem pro Bachova nejstaršího syna Wilhelma Friedemana. A podařilo se. Wilhelm Friedemann pak skutečně získal poměrně prestižní místo varhaníka v Sophienkirche v Drážďanech a záhy se tam proslavil svou virtuózní hrou na varhany. Možná mu k tomu skutečně dopomohla i tato skladba jeho otce Johanna Sebastiana Bacha. Triová sonáta číslo 6, první věta, prý takřka vivaldiovská. A u varhan Ivan Sokol.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9, E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste, beránku boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. A se lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Josef Fuchs, Chacona ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Policie viní známého pražského léčitele ze znásilnění 4 žen. Některé zneužil opakovaně. Na Slovensku začíná hlavní líčení v kauze údajné zločinecké skupiny ve vedení policie. Larišova vila v Pardubicích se mění na muzeum a kulturní centrum. Kraj chce převzít hlavní roli v její obnově. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami od 17 do 22 stupňů Celsia. Investigativní tým Radiožurnálu zjistil podrobnosti k případu obviněného pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy a některé z nich opakovaně. Další 3 klientky měl sexuálně napadnout. Radiožurnál to vyčetl s usnesením o zahájení trestního stíhání. Jarkovského kriminalisté zadrželi loni v listopadu a stíhají ho vazebně.
4: Jarkovského vyhledávali převážně ženy v těžkých životních situacích. Léčitel byl známý tím, že při terapiích klientům podával psychedelické látky. Ve chvíli, kdy byly klientky pod vlivem těchto drog, je měl Jarkovský sexuálně zneužít. Pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
5: Kriminalisté muže obvinili z trestných činů znásilnění, sexuální útok, útisk a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a zjedy, za což může v případě odsouzení strávit až 10 let za mřížemi.
4: Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Radiožurnál vypátral i další ženy, které k němu docházely. Některé popsali, že je během terapií přesvědčoval o tom, že byly v dětství zneužité. Policie vyzývá další možné poškozené ženy, aby se obrátily na linku 158. Vít Kubant, Český rozhlas.
3: Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jezdit.
6: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
3: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude, součástí delegace zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Na Slovensku začíná hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce. Soud v Banské Bystrici otevře takzvanou kauzu očistec. Ta se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.
7: Případ se týká období mezi lety 2012 až 2018, kdy měla podle obžaloby uvnitř policie fungovat organizovaná skupina. Ta měla ovlivňovat vyšetřování a zneužívat policejní složky ve prospěch vybraných lidí. Za hlavní postavy případu označuje obžaloba nitranského podnikatele Norberta Bödera a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Ten je dnes vysoce postaveným členem strany Směr premiéra Roberta Fica. Celkem čelí obžalobě 10 lidí, kterým hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Československá obec legionářská pokračuje v obnově Larišovy vily v Pardubicích, kde nacisté během Heydrichiády vyslýchali české vlastence. Z někdejšího symbolu okupace má vzniknout nejenom muzeum, ale také prostor pro kulturní a společenská setkání. Rekonstrukce už stála téměř 120 milionů korun z podpory kraje, města a ministerstva kultury. Pardubický kraj se teď chce stát hlavním donátorem projektu a do budoucího fungování vily zapojit i východočeské muzeum. Jak říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
8: Do konce roku 2026 by měla být dokončena stavební část a v roce 2027 instalace jednotlivých expozic s tím, že rok 2028 už by měl být plně v provozu, čili návštěvníci do těch jednotlivých expozic, které jsou 4, jak by se mohli podívat v průběhu letní sezóny 2028.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm, postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami, zejména ve východní polovině území lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. A nejvyšší teploty od 17 do 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16 stupňů. A více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
10: Radioservis představuje
11: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
12: Čeká nás Arras.
11: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
12: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
11: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné pondělní ráno, za námi prodloužený sváteční víkend a ukázal, že v Česku emoce tedy umí létat všelijak. Třeba i jako dělobuchy na derby Sparta Slavia. My se ale v této hodině dnešního ranního vysílání s datem 11. května budeme věnovat podstatně klidnějším a možná i hezčím věcem. Hudbě, filmu a baletu. Připomeneme si první chvíle festivalu Pražské jaro a atmosféru jeho historicky prvních koncertů. Podíváme se na novou filmovou Odysseu režiséra Christophera Nolana a zavítáme i do Národního divadla v Brně. Právě tam totiž ožívá romantický balet Žizel. Tak ještě jednou dobré ráno za celý tým, který pro vás dnes připravuje vysílání.
2: Uslyšíte Jiřího Suchého, potom také Jana Václava Antonína Stamice anebo Bedřicha Smetanu hned po 6:30. Za chvíli Johannes Brahms a teď Dalibor Cévačkář. Hrají Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto. 6:07.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Skladba pro housla a klavír Dalibora C. Vačkáře. 12 minut po 6. ráno.
1: Text, malba, fotografie nebo video instalace, tak to jsou všechno prostředky v rukou české výtvarnice Kamily Ženaté. A včera si ji do svého pořadu Sedmé nebe pozvala Monika Načeva. Pokud jste nestihli poslouchat včera po 19. hodině, můžete stále ještě na našem webu vltavarozhlas.cz. Sedmé nebe s Načevou tam najdete.
0: Hudebnice Monika Načeva dnes přijde taky do ranní mozaiky po 9. hodině a budeme se bavit o tom, že vychází kultovní deska Nebe rudý v reedici. Je to deska, na které se potkali před lety texty Jáchyma Topola a nezaměnitelný hlas Moniky Načevy.
1: Načeva tedy hostem dnešní ranní mozaiky po 9. ráno. Teď je ale 6 hodin a 13 minut k tomu.

0: Johannes Brahms, část z jeho skladby v podání švédského komorního orchestru, řídil Thomas Dausgaard v ranní mozaice v pondělí 11. května.
1: Světoznámý balet Žizel od Adolfa Charlese Adama. Po více než 40 letech se teď vrací do Brna na tamní jeviště.
0: A to v novém nastudování choreografa Rodolfa Castellana.
1: Klade celá inscenace důraz především na přirozené emoce a také nadčasovost. A my jsme pro vás natočili reportáž.
2: Žizel je hodně zajímavá postava. Miluje tanec, ale nemůže tančit moc často, protože má problémy se srdcem. Myslím, že díky tomu je nadšená do života a plná radosti, ale občas má tendence předstírat, že ta nemoc neexistuje.
3: Tak popisuje hlavní postavu její představitelka Enie. Na konci prvního dějství ale Žizel umírá, protože jí její vyvolený zlomí srdce.
2: V druhém jednání mám úplně jiný kostým. Už se nesměju a tu lásku uvidíte spíš v tanci než v mém výrazu. Ten kontrast bude pro diváky zajímavý, protože první část je samá láska, květiny, radost, motýly a ve druhé je to jen truchlení, zrada, ale pak i odpuštění.
3: Z barevné vesnice se děj přesouvá na hřbitov, kde nad hroby tančí víly, tedy dívky, které zemřely z nešťastné lásky. Režisér Rodolfo Castellano změně nálady přizpůsobil i choreografii.
4: První část Žizel je radostná. Vesničané v ní tančí a užívají si krásnou hudbu. Ale druhá část je o smrti. Zatímco v prvním dějství sledujeme celý příběh, to druhé je čistě bílý klasický balet.
3: Přestože je dílo Adolfa Charlese Adama staré přes 180 let, dodnes ho uvádějí soubory po celém světě. Například do Brna se vrací po více než 40 letech.
4: Žizel je výjimečná, protože je hluboce lidská a nadčasová. Soubory po celém světě ji mají stále v repertoáru a diváci se na ní do divadel vracejí, protože vypráví o lidských pocitech.
3: Nejdůležitější je podle režiséra zobrazit emoce přirozeně.
4: Naše verze je hodně lidská. Dávám tanečníkům svobodu vyjádřit to, co sami cítí. Pokud chceme na jeviště dostat skutečné city, musí být i pantomima přirozená.
3: Dramatické i technické náročnosti označují inscenaci někteří tanečníci za Hamleta baletu.
2: Je to ikonický balet. Jako malá baletka jsem o té roli snila, takže mi to velké natěšení pomáhá zvládat tu tvrdou práci.
3: O tom, že příběh z období romantismu dokáže oslovit i dnešní publikum, se diváci přesvědčí v brněnském Mahenově divadle. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: krásně k smíchu. A mně se někdy zdá, že se snad dopustila hříchu. A teď piká asi.
1: A teď piká asi.
0: A pláče potají.

předem zapomnění. A tak čtyři lahve, dobrou noc, a zítra se vše změní. A ta slečna je smutná a ble, ble, ble, ble, ble, dá. Neví, jak láska chutná, a tak marně štěstí hledá.

bada ubidi ubidi bát. Možná, že koupím jí v krámě čtyři lahve vína, aby se vesele usmála na mě a aby byla jiná. A víno má tu moc přinášet lidem zapomnění. A tak čtyři lahve, dobrou noc, a zítra se vše změní. Ta slečna je smutná.

0: Sledujte s námi festivaly, které hýbou kulturou doma i ve světě.
1: Anifilm v Liberci, Pražské jaro, Dvořákova Olomouc.
0: Nebo filmový festival v Cannes a Svět knihy Praha. Rozhovory, reportáže, atmosféra přímo z místa dění.
1: Poslouchejte Český rozhlas Vltava a poznáte kulturu zblízka.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, teď Jan Václav Antonín Stamic a Dvořákův komorní orchestr.
1: Blížíme se k 6:30, tak ještě předtím zajímavá informace. Oscarový režisér Christopher Nolan představil nový trailer k očekávanému filmu Odyssea.
0: Antický příběh z pranejstaršího známého řeckého básníka Homéra o návratu legendárního hrdiny do rodné Itaky.
1: A tak celé dílo převedl na velké plátno s důrazem na formát IMAX a také hvězdné obsazení. We won the war.
2: Help me go home. Ve snímku, který vstoupí do kin v polovině července, má hlavní roli Odysea, který se vrací domů po trojské válce, Matt Damon. Na své 10leté pouti se střetává s řadou mýtických bytostí a nebezpečných překážek, aby se mohl znovu shledat se svou ženou Penelope. Tu hraje Anne Hathaway a chybět nebude třeba i Kyklop Polyphemus. I think it's asleep. Postavu syna itacké královny a krále Telemacha hraje Tom Holland, známý jako představitel Spidermana. A jednoho ze zlomyslných nápadníků pak Robert Pattinson. Nechybí ani Zendaya jako bohyně Athéna nebo Charlize Theron v roli nymfy Calypso. Film vznikal na lokacích ve Středomoří a na Islandu. Stejně jako u Oscarového Oppenheimera vsadil Christopher Nolan i tentokrát na velkoformátové IMAX kamery. Ostatně Nolan dlouhodobě prosazuje natáčení na klasický filmový pás a velkoformátové kamery kvůli maximální obrazové kvalitě a intenzivnějšímu zážitku v kině. Film Odyssea za 250 milionů dolarů do českých kin vstoupí 16. července. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: My jsme se takhle přenesli až do Latinské Ameriky. Skladba s názvem Bolívia v podání Aarona Parkse končí v 6:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až skoro 50 povolání. Třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvednout prestiž i kvalitu řemesla. Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Výletní loď Honduras se zasaženou hentavirem má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí. Oznámila to španělská ministryně zdravotnictví. Loď k ostrovu připlula včera ráno. Palubu s pomocí zdravotníků opustilo přes 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Pořadatelé Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež zveřejnili, že letos se hvězdu na chodníku slávy před Velkým kinem ve Zlíně získá herečka Kristýna Badinková-Nováková, která stvárnila například Jindřišku ve filmu Pelíšky. Druhá hvězda bude patřit Martinu Písaříkovi. A čekejte oblačno až zataženo, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Zejména ve východní polovině území lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě přidáváme informace z kultury. Nový prohlídkový okruh na pražském Vyšehradě zavádí návštěvníky k nejstaršímu kamennému mostu ve střední Evropě a do dalších dosud nepřístupných míst, jako je Bazilika svatého Vavřince nebo suterén Prachárny.
2: Praha 3 rozšířila seznam legálních ploch pro státové tvůrce a umělce a můžou tak nově tvořit na 4 nových stěnách na Žižkově v Prokopově ulici.
1: Výstava s názvem Křehkost, co přetrvá, se v pražském studiu Prám věnuje duševnímu zdraví generace Z. Projekt kurátorského kolektivu Společnosti Jindřicha Chalupeckého zkoumá uměleckými prostředky, s jakými psychickými i sociálními tlaky se setkávají lidé narození od poloviny 90. let.
2: A u příležitosti 770. výročí založení Bohumína připravil tamní spolek Mariša fotografickou výstavu. Ukazuje dobové portréty předků na skle a nejcennější snímky pocházejí ze začátku 20. století.

0: Bedřich Smetana v podání Kocianova kvarteta, část smyčcového kvartetu číslo 2.
1: Přípravy na zahájení letošního festivalu Pražské jaro vrcholí. Už zítra můžete u nás na Vltavě poslouchat v přímém přenosu zahajovací koncert. Tradičně zazní Má vlast, tentokrát v podání dirigenta Petra Popelky a Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: Open air zahájení festivalu se uskuteční v Rígrových sadech v Praze, a to už od 15 hodin. Zažít můžete nejenom s celou rodinou workshopy i koncerty, včetně oblíbeného vlnohraní.
1: A do hudebního kvízu se zapojí pěvec Adam Plachetka nebo dirigent Marko Ivanovič a Robert Jindra, takže už zítra odpoledne v Praze v Rígrových sadech.
0: V Mozaice se ale teď podíváme do historie až do roku 1946. Propojit po druhé světové válce Evropany hudbou se rozhodl český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií.
1: Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Firkušný a hvězdným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein.
2: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
3: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
4: Rozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího Československého rozhlasu.
3: Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
2: Máte na mysli festival mezinárodní?
3: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
4: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
5: Byl jsem na třech koncertech a dneska se chystám na čtvrtý, na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
6: Toho jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku Pražského jara na Hradě.
5: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli. A pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo Pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, pana Suka, dalších, a také jsme si hezky popovídali.
4: Zítra zahájí nový ročník Pražského jara Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Pražský obecní dům i Rígrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Píseň Káva v podání Martiny Trchové z alba 90% štěstí. 2 minuty před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Udělejte si na Vltavu čas taky dnes na večer od 22 hodin. Chystáme pro vás souzvuk, který bude patřit básníku Petru Borkovcovi. Zavede nás do severní Itálie, do okolí Raveny a taky na letovisko Lido di Dante.
0: V pásmu dosud nepublikovaných textů uslyšíme krátké prózy i básně inspirované obyčejnými místy, letními byty, espressobary nebo zapadlými kostelíky.
2: Petr Borkovec v nich s jemností a pozorovatelským talentem zachycuje zdánlivě nenápadné okamžiky všedního dne.
0: A tady je ukázka z literárního putování italskou krajinou.
3: Itálie je vysoká betonová zeď, za kterou jsou vidět poslední 2 patra paneláku s větráky obloženými plechem. Napravo od nich vyčnívá vrcholek Pínie a vlevo trčí skrumáž antén z minulého i tohoto století na konci ploché taškové střechy. 3 výstřižky ze starých obrázkových časopisů, nalepené vedle sebe na betonový spodek nekonečně světle modré oblohy, co zrní horkem a drnčením cikád. Zrezlá žerť s italskou vlajkou si k té barevné lepenici pohvizduje někde stranou. Pojďme si sednout do baru, který do téhle scenérie patří. Nebude těžké ho najít. Většina venkovských barů v Romani vypadá, jako by kdysi doprovázeli benzínovou pumpu, co ale dávno krachla. Bar přežil jen tak, ale drží se. Buongiorno. Salve. Bar ve vsi Kokolia na hranici Forlivéské a Ravenské provincie stojí na silnici.
0: Poslouchejte souzvuk, který se zaměří na dílo Petra Borkovce. Kromě něj uslyšíte také Pavla Baťka nebo Petra Gojdu. Začínáme ve 22 hodin.
2: A za malou chviličku dostane prostor tady u nás v ranní mozaice na Vltavě publicista Petr Vizina. Tentokrát pro nás napsal úvahu, která se týká zahradničení.

0: Pulitzerovou cenou ověnčený legendární román o dospívání, rasismu i Americe uprostřed hospodářské krize.
1: Jako zabít ptáčka.
0: Jeho autorka Harper Leeová se narodila právě před 100 lety.
1: Kultovní knihu teď přinášíme v premiérové četbě na pokračování.
0: Od 28. dubna vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Giovanni Benedetto Platy. Část sonáty pro violončelo a basso continuo číslo 8 v pondělní ranní mozaice 11. května.
1: A teď se pojďme společně podívat do ostravské galerie Plato, kde ukazují, že květiny a zahradničení nemusí být zdaleka jenom estetická záliba. Takový zahrádkář může být svým způsobem i umělec, jak o tom ostatně mluví i Petr Vizina.
2: Jaké překvapení, že významná instituce současného umění vystavuje kytky v malovaných květináčích. Hned u vchodu hlavní síně ostravské galerie Plato vítá návštěvníky nadživotní socha kopřivy. Pomníky se stavějí všelijakým mizerům, jejichž přínos lidstvu je mizivý, vysvětluje autorka pocty žahavé bylině, která je dobrá proti revmatu, podporuje krvetvorbu, snižuje hladinu cukru v krvi, ulevuje při zánětech kloubů, je z ní skvělý šampon i čaj a ještě chutná v nádivce. Užitečná a přitom přehlížená kopřiva si zaslouží svoji sochu. Co je dobré, je krásné, ač to nutně neplatí naopak. Dokonce i ty květináče s fialkami, maceškami a jiřinami jsou barevné. Co dělají na výstavě, která je hlavní položkou oslav 10 let trvání instituce tak provokativně soudobé, narcisy, karafiáty a levandule? Malířka a kurátorka Barbora Lungová tvrdí, že na květiny klademe symbolické břemeno významu. Mají pro nás obřadní roli. Zmiňuje básníka a kněze Jakuba Demla, který květiny nazval svými přáteli. Lungová konstatuje, že v umění nastává botanický obrat. Umění se zabývá půdou a rostlinami. Symbolika květin je provázaná s našimi ekosystémy, společenskými procesy a strukturami. Jinak řečeno, nevidíme před sebou kytky v květináči, ale bující zeleň vztahů a významů. Tak třeba jiřiny. Květiny českého národního obrození s jeho jiřinkovými bály jsou symbolicky srostlé s Jiráskem a Němcovou. Tam však historie šlechtění nekončí. Lungová vypátrala odrůdy jiřin nesoucí jména osobností české popkultury. Přičemž druhy nazvané Helena Růžičková a Babovřesky odkazují k ikonickému reprezentantovi pokleslého českého kempu, tedy té zvláštně potřeštěné zábavy, k režiséru Zdeňku Troškovi. Chryzantémy, na rozdíl od jiřin, považujeme za květiny truchlení, hřbitovů a obřadních síní. Symbolizují svátek dušiček, proto se jim říkalo všesvatinky. Za to v Číně nebo v Japonsku je chryzantéma květinou dlouhověkosti a moudrosti, kvetoucí i v tradiční poezii. Hyacint není jen omamně vonící květina. Byl rovněž krycím názvem pro akci státní bezpečnosti proti gay mužům v Československu druhé poloviny 80. let. Takovým mužům se ještě o mnoho dřív, na přelomu 19. a 20. století, v angličtině posměšně přezdívalo pansies, česky tedy macešky, s narážkou na jejich zženštilé chování. Takový byl dobový předsudek. A pokud jde o levanduly, květinu zvětšněnou romantickým cajdáčkem Petra Habky, existovala ve Spojených státech v době tuhého McCarthyismu takzvaná levandulová hrozba, příbuzná té rudé. Šlo o temné podezření, že gay lidé jsou zakuklenými nepřáteli americké demokracie, podobně jako tehdejší komunisté. S připomínkou vrstevnaté historie květiny v barevných nádobách už nevypadají tak prvoplánově hezky a nevinně jako lilie. Ta se stala symbolem jednoduché krásy, možná trochu nespravedlivě. Ježíš staví lilie polní svým posluchačům v horském kázání před oči jako příklad darované krásy. Řecký originál textu ale mluví o jakékoliv krásné divoké květině. Podobně jako umělkyně a umělci v ostravské galerii Plato, ani Ježíš nepovažuje květiny za pouhou ozdobu. I pro něj je nádhera květin nositelkou významů a výrazem bohatosti stvoření, pokud jej nezničíme. A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Co květina, to umělecké dílo, napadne člověka, když prochází výstavou nazvanou Půda a přátelé. Co zahrádkář, to umělec.
1: Uzavírá své dnešní zamyšlení Petr Vizina, zavedl nás mezi záhonky, ale vlastně do ostravské galerie Plato.
0: Necelých 5 minut zbývá do 7, teď už hrají Till Brenner a Dieter Ilk. Dobrý poslech.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přejeme hezké ráno, je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Některé univerzity nedokázaly ani udržet počty studentů. Návrh Íránu na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle Trumpa nepřijatelný. Brno uspořádá dvě výtvarné soutěže na sochu a novou fontánu. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 17 až 22 stupňů Celsia. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna z univerzit, tedy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci a Západočeská univerzita v Plzni. Školy proto přišly o část finančních příspěvků. Ústecká univerzita přitom od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové to neovlivňují jenom počty absolventů středních škol, ale také jejich zájem o vysokoškolské studium a úspěšnost u přijímacích zkoušek.
6: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
5: Technici dnes ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje. Převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se Orloj kvůli pracím několikrát zastaví.
7: Předpokládáme 3 odstávky v řádu nižších jednotek hodin. A to, aby bylo možné bezpečně demontovat sochy a odblokovat kontrolní systém jejich pohybu. Průchod staroměstským náměstím pro veřejnost zůstane zachován, prostor bude pouze lokálně zabezpečen.
5: Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Íránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
8: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Íránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Íránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Íránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu je Ciglerová, Český rozhlas.
5: Na Žlutém kopci v Brně u Masarykova onkologického ústavu vznikne socha Lucie Bakešové, zakladatelky spolku Dům útěchy, který byl předchůdcem specializovaného lékařského ústavu. Od jeho založení uplyne v roce 2028 100 let. Ve stejný rok má být socha hotová. Brno letos vypíše soutěž a radní na to na své poslední schůzi vyčlenili 4 miliony korun.
9: Radní zároveň vyčlenili přes 9 milionů korun na uspořádání další soutěže, a to na nové umělecké dílo s fontánou či pítkem v České ulici. Stát má na trojúhelníkovém náměstíčku, kde se stýkají Česká, Solniční a Veselá ulice. Dělníci tam umělecké dílo umístí po rekonstrukci a výstavbě podzemních kolektorů, což má skončit v roce 2028. Tomáš Krymr, Český rozhlas.
10: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm, postupně srážky na většině území, zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami a zejména ve východní polovině území lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké ráno. I takový malý prostor může být velkým oknem do světa umění. V následujících minutách vás zavedeme do pražské galerie Havelka. Už víc než 20 lety buduje galeristka Jitka Griegerová-Sochorová. Potom vám taky představíme nového uměleckého šéfa České filharmonie, londýnského manažera Hugha Humphreyse. No a zamíříme i do muzea umění v Olomouci. A to za dílem výjimečné sochařky Marie Bartusové, kterou svět objevuje možná víc než její rodná země. Přejeme tedy dobré ráno a inspirativní poslech.
1: V našem hudebním scénáři je Arnold Schönberg nebo Oliver Nelson ještě před 7:30 a nechybí Frédéric Chopin v podání pianisty Ivana Moravce. William Walton hned v úvodu, Nigel Kennedy s královskou liverpoolskou filharmonií 7:05.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: William Walton, druhá část koncertu pro violu a orchestr, 9 minut po 7 ráno.
1: Muzeum umění v Olomouci otevřelo výstavu věnovanou Marii Bartusové, významné a taky dlouho opomíjené sochařce střední Evropy.
0: Projekt s názvem Malé prázdno plné malého nekonečného vesmíru je v největších výstavních prostorách Muzea moderního umění v takzvaném Trojlodí.
1: Tak se tam zastavte. Mimochodem tenhle projekt navazuje na mezinárodní úspěch její tvorby, potvrzen například prezentacemi v londýnské Tate Modern nebo v Salzburgu v Muzeu der Moderne.
0: A výstavu už viděla i reportérka Blanka Mazalová.
2: Zapomenutou autorku představujeme a vracíme ji do kontextu českého umění, její první stěžejní výstavou právě zde, v Muzeu umění Olomouc, v Středoevropském fóru Olomouc.
3: Uvedla výstavu kurátorka Gina Renotier.
2: Marie Bartusová, která se narodila v roce 1936, se narodila v Praze a mnozí i z mých kolegů ji považují dodneska za slovenskou autorku, což je velká mýlka. Svůj život prožila až do roku 61 v Praze, ovlivnila její tvorbu, ale také měla pro ní životní význam v tom, že tam potkala svoji životní lásku, Juraje Bartuse, muže, který změnil její život a její život se odvíjel v Košicích na východním Slovensku.
3: Život a dílo Marie Bartusové podrobně zkoumá Gabriela Garlátiová, autorka výstavy.
4: Zjistila jsem, že vlastně ju formovalo to, že ako fungovala, ako žila v tom svojom mikroprostredí rodiny, priateľov. A toto boli témy jej diel. Jednak je to veľmi typický znak aj pre umenie ženských autoriek, ktoré prijímajú, integrujú svoj osobný životný príbeh do svojej tvorby. Keď som skúmala povedzme 80. roky, ako bola vnímaná kolegami, tak naozaj bola vnímaná ako tá druhá, popri Juraju Bartusovi, tá, ktorá robí niečo zo sadry. Čiže nebolo to osobné, to, čo vykreovalo naozaj jej tvorbu, za dôležité. A súčasná výstava nám ukazuje, ako sa vlastne vytvorili jej témy. A my naozaj zistíme, že to nie sú nejaké literárne príbehy, ale sú to bytostné situácie, ktoré ona prežila, ale samozrejme, keď použila slovo bytostné, pretavila to naozaj do filozofického, intelektuálneho, myšlienkového výsledku.
3: Marie Bartusová měla originální sochařský jazyk, pohybující se mezi hmotou, prázdnem a dotykem. Na olomoucké výstavě návštěvníci uvidí klíčové okruhy autorčiny tvorby. Od raných plastik přes experimenty s takzvaným gravistimulovaným odléváním. Tím hmotu proměňuje v tenkou skořápku. Pracovala i s fyzikálními principy, tlakem, gravitací nebo nafukováním. Upozorňuje na některé části expozice Gabriela Garlátiová.
4: Dostáváme se tam k téme tvrdé tlačí meké. Tam máme evidentnú takú reláciu, vzťahovú reláciu k manželovi alebo vôbec ku vzťahu vyjadrenia toho, čo my ako ľudia zažívame, že častokrát sme v situáciách, kedy sme v submisívnejšej alebo tej dominantnejšej roli.
3: Gina Renotier priznala, že i touto výstavou splácí pomyslný dluh.
2: Ja som nesmierne ráda, že mohu byť součástí tej snahy predstaviť v našich výstavách umelce, kteří získali mezinárodní renomé, jsou českého původu, ale u nás jsou neznámí. Je to velký dluh nás, kunsthistoriků, myslím i do budoucnosti. Například vzpomenu výstavu, kterou jsme měli tady, první retrospektivní výstavu Terry Haas, rodačky z Českého Těšína, významné umělkyně, spolupracovnice Picassa. Nedávné první retrospektivě, které se dočkal Milan Dobeš v 97 letech, měsíc potom umřela. A tady Marie Bartusová. A jsem nesmírně šťastná, že můžeme tuto výstavu otevřít. A navíc je to pro mě ještě citlivá, taková dojemná chvíle, protože příští rok plánujeme na sklonku roku uzavřít tuto budovu a připravovat se na stavbu Středoevropského fóra Olomouc.
1: Sochařka Marie Bartusová zemřela v roce 1996, tehdy jí bylo 60. Retrospektivní expozice v Olomouckém muzeu umění představuje její tvorbu vůbec poprvé v České republice. Nenechte si to ujít, čas máte až do poloviny září.
0: Máme 7 hodin a 14 minut. Česká filharmonie představila nového uměleckého ředitele. O tom přineseme podrobnosti za chvíli.

0: Pulitzerovou cenou ověnčený legendární román o dospívání, rasismu i Americe uprostřed hospodářské krize.
1: Jako zabít ptáčka.
0: Jeho autorka Harper Leeová se narodila právě před 100 lety.
1: Kultovní knihu teď přinášíme v premiérové četbě na pokračování.
0: Od 28. dubna vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: pianista Ivan Moravec, mazurka pro klavír bémol Frederika Chopina v 7 hodin a 24 minut.
1: Když zrovna není v koncertním sále, tak je pravděpodobně na procházce se svým psem. Řeč je o novém uměleckém řediteli a generálním manažerovi České filharmonie.
0: Od září jejím Hugh Humphries, kterého v minulém týdnu představila Česká filharmonie s ředitelem Davidem Marečkem.
1: Londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii a má řadu mezinárodních manažerských zkušeností.
0: Ve funkci nahradí Roberta Hanče, který nastoupil do čela hudebního festivalu Pražské jaro.
2: Když jsem tu byl naposledy v únoru, tak na zemi ještě ležel sníh. Dnes, jen pár měsíců později, je mimořádně teplé jarní počasí. Je úžasné vidět, jak rychle se Praha v tak krátkém období mění a je to prostě krásné město.
3: Popisuje své pocity z Prahy budoucí umělecký ředitel České filharmonie Hugh Humphries. Proč si čeští filharmonici do svého vedení vybrali právě jeho? To vysvětluje generální ředitel David Mareček. S Humphriesem se osobně zná více než 10 let.
4: Pracoval jako šéf orchestru Mladých Evropské unie, jako umělecký ředitel symfonického orchestru v Melbourne, ale má také velkou agenturní zkušenost a zkušenost z provozu velkého sálu, protože 10 let vedl Barbican Center v Londýně.
3: Nová posila České filharmonie se plánuje účastnit koncertů i zkoušek orchestru. Co dalšího bude mít Hugh Humphries na starosti, popisuje David Mareček.
4: Bude odpovědný v podstatě za celý umělecký provoz orchestru, tedy za dramaturgii a plánování sezon, za smlouvy s titulárními dirigenty, s hostujícími nejenom dirigenty, ale taky solisty, rezidenčními skladateli, zkrátka za celý program filharmonie a přirozeně také za zájezdovou činnost a za nahrávání.
3: Londýnský rodák se už nemůže dočkat, až pozná naši kulturu a stane se součástí významného českého orchestru.
2: Cítím se mimořádně nadšený, je to pro mě opravdová výsada.
3: Čeká ho také spolupráce se šéfdirigentem Semjonem Byčkovem a od roku 2028 i s jeho následovníkem Jakubem Hrůšou.
2: Jsou to dva dirigenti, které chce mít pravidelně ve svém repertoáru každý orchestr na světě. Oba jsou to uznávaní dirigenti. České filharmonii je opravdu výjimečná umělecká rodina.
3: Práce s tak velkým orchestrem může být často náročná. Hugh Humphries je ale připravený vyslechnout názor každého člena souboru.
2: Z mého pohledu jako uměleckého ředitele je důležité se ujistit, že si vyslechneme názory všech hudebníků, protože každý má naprosto oprávněnou zkušenost. Nikdy nevíte, odkud přijde nějaký opravdu vzrušující nápad.
3: Česká filharmonie odehrála svůj první koncert před 130 lety pod taktovkou Antonína Dvořáka. Dnes patří mezi světově uznávané orchestry. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: Trocha klasiky. V půl osmé neuškodí. Count Basie a Jimmy Rushing napsali skladbu Going to Chicago Blues. Hrál nám kromě jiných taky Oliver Nelson. Teď je tedy 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek. Provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu například neověřují věk hráčů nebo můžou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu. Krajský soud v Praze by měl dnes rozhodnout v kauze bývalé matky představené pravoslavného kláštera v Loděnici u Berouna. Tatiana Hanbur podle obžaloby zpronevěřila 73 milionů korun, když neoprávněně přivedla darem kláštera a jeho nemovitosti na ruské podnikatele. Státní zástupce pro ně navrhuje 7 let vězení a Batyše se hájí snahou zabránit prodeji kláštera. Bývalý thajský premiér Thaksin Shinawatra se dostal z vězení na svobodu. 76-letý miliardář a jedna z výrazných postav thajské politiky si od září odpykával roční trest za korupci. Shinawatra byl premiérem v letech 2001 až 2006, když ho svrhl vojenský převrat. Potom odešel zhruba 10 let do exilu. Předhradí na Chrudimsku prodává opuštěný pivovar. Zchátralý areál obec získala v dražbě v roce 2019. Na kompletní opravu nemá peníze. Ponechává si dvě budovy, kde chce postavit informační a společenské centrum. Zbytek přes realitní kancelář nabízí investorům. A čekejte oblačno až zataženo, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území, zejména odpoledne a večer místy s bouřkami a ve východní polovině území lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 a více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ještě přidáváme pár zajímavých kulturních tipů. Nový prohlídkový okruh na pražském Vyšehradě zavede návštěvníky k nejstaršímu kamennému mostu ve střední Evropě a také do dalších zatím nepřístupných míst, jakými je například Bazilika svatého Vavřince a nebo suterén Prachárny.
2: Městská část Praha 3 chce podpořit kreativitu mladých lidí a omezit nelegální sprejerství na fasádách nebo památkách a proto rozšířila seznam legálních ploch pro street artové tvůrce.
1: Nově tvořit můžou na čtyřech stěnách na Žižkově v Prokopově ulici. Ještě pozvánka na výstavu s názvem Křehkost.
2: V pražském studiu Prám se věnuje duševnímu zdraví generace Z. Projekt kurátorského kolektivu společnosti Jindřicha Chalupeckého zkoumá uměleckými prostředky, s jakými psychickými nebo sociálními tlaky se setkávají lidé narození od poloviny 90. let.
1: A u příležitosti 770. výročí založení Bohumína na Karvinsku připravil tamní spolek Mariša fotografickou výstavu. Ukazuje dobové portréty předků na skle a nejcennější snímky pocházejí ze začátku 20. století, kdy ve městě fungovalo jen několik renomovaných fotoateliérů.

0: Belfiato kvintet a hudba Antonína Reichy, část dechového kvintetu číslo 3 opus 91.
1: Jestli někde můžeme použít větu na velikosti nezáleží, potom je to v případě Galerie Havelka, kterou najdete v centru Prahy. Tahle jedna malá místnost nabídla za 21 let své existence prostor umělcům, jakými jsou například Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolja nebo Jan Hýsek.
0: Galerii Havelka založila Jitka Gringerová-Sochorová a o její příběh se zajímala v sérii i reportérka Zuzana Filipková.
2: Každá vysoká umělecká škola pro toho absolventa znamená po škole obrovský propad. Nikdo tě nechce. A můj tatínek přišel a v tu dobu říkal, tady se otevírá nová galerie proti Interkontinentálu a schání tam někoho, kdo by to tam mohl vést. A já jsem říkala, Ježíš, ale já to jsem to nikdy nedělala. A můj tehdejší přítel, můj současný manžel Martin říkal, no nic, postavíš se tam a budeš se usmívat.
3: Říká Jitka Gringerová-Sochorová, která v 90. letech studovala u profesora Ctibora Turby na katedře nonverbálního a komediálního divadla na AMU. Tehdy se jí naskytla i nabídka pracovat pro jednu galerii ve Spojených státech.
2: To byla doba, kdy psala jsem jí na kontě spoustu peněz, což jsem neměla. Nebyla jsem vdaná, takže já jsem vlastně nemohla odcestovat, ale už jsem nikde nepracovala. Všechny ty závazky jsem zrušila, protože ve svý naivitě jsem si myslela, že do té Ameriky pojedu, protože tam ten galerista měl všechno připravené, zázemí a tak dále. A najednou jsem byla bez práce, takže jsem dostala nabídku pro Tarichův komorní orchestr pracovat a během té práce jsem si uvědomila, že mi něco chybí. Já jsem si říkala, co mi to chybí? Jako? A pak jsem se opravdu bouchala do čela a říkala jsem si, no jo, to jsou ty obrazy, to je ta práce se sklem, s obrazy, s umělci.
3: V roce 2005 měla možnost pronajmout si jeden z prostorů v domě, který vlastnila rodina Havelkových, potomků architekta Aloise Bureše, který patřil k významným politikům a stavitelům přelomu 19. a 20. století. Rodina Havelkových odešla po roce 1947 do zahraničí, ale po revoluci se jim vrátil dům v restituci.
2: Všechny ty prostory byly samozřejmě poměrně dost drahé, je to Praha 1, tak já jsem si vybrala úplně ten nejmenší prostůrek a tady jsem už 21 let. Proč se jmenuje ta galerie tak, jak se jmenuje, tak je to vlastně podsta rodině, která vlastně mi tady nechává ten prostor. Mezi tím už se staly takové vazby, jak se říká, na život a na smrt mezi mnou, mezi tou rodinou, že už jsme jezdili dokonce k ním domů do Ameriky a víme o sobě hodně věcí a oni vlastně, když ta rodina přijede sem, tak zase já vařím a tak dále.
3: Vysvětluje Jitka Gringerová-Sochorová. Významný český kurátor Radek Volmut galerii Havelka vtipně označil jako galerie na tři kroky. A ano, je to téměř doslovný popis. Přesto tu vystavují slavná jména a i samotný začátek galerie byl více než povedený.
2: Pro mě byla zásadní první výstava, kterou vedl Radek Volmut, se kterým jsme teda doposud ve velmi přátelském vztahu. To byla výstava Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolja a Jan Hýsek, která dala takový předobraz těm dalším výstavám a já jsem věděla, že nemůžu klesnout dolů, že musí se ta linie udržovat, je ta kvalita těch výstav. Takže během těch let já jsem si vytvořila v duchu takový dvě linie a to byla spolupráce s Vladimírem Kokolijou a jeho absolventy a jeho studenty a spolupráce se studenty a absolventy Vladimíra Kopeckýho. Takže sklo, grafika, malba.
4: Jak se galerie Havelka živí? Protože ty výstavy většinou, které tady jsou, jsou prodejní. Takže na tomto jakoby konceptu to máš postavené a můžeš ještě vlastně zažádat třeba i o nějaký grant.
2: To bez zesporu to je několik jakoby toků, aby mohl člověk pracovat tímhletím směrem, vést galerii nebo vlastnit galerii, nejenom, že se spoléhat na sběratele, ale musíte samozřejmě pracovat v tom grantovém systému a nebo oslovovat spřátelené firmy a ty žádat třeba o podporu.
3: Doplňuje majitelka galerie Havelka, která na závěr zdůrazňuje, že je velmi důležité obklopit se dobrými kurátory a kunzhistoriky.
2: Jsou vlastně takový, bych řekla, režiséři v divadle, takže tady jsou to ty režiséři, kteří vystudovali umění a vědí prostě o tom současném umění mnohem víc než já. Takže jsem měla velký štěstí na na krásný jména jak ve výtvarném umění, tak štěstí na spolupracovníky jako kunzistoriky a kurátory. Radek Volmut, Terezie Zemánková, Vendula Fremlová, Petr Vaňous. Nechci na nikoho zapomenout. Jako.
4: A kolik těch výstav se tady otočí za rok?
2: No, když jsem začínala, tak jsem pracovala pondělí až sobota. Ty výstavy byly třeba po měsíci a je to strašně neúnosný, ale taky to bylo před 20 lety. Ale teď v současné době po Praze vznikají nové výstavy, Praha je kulturní město, takže aby se vůbec návštěvník dostal na ty výstavy, tak musíte prodlužovat ten čas. Takže většinou tak měsíc a půl, někdy i dva měsíce.
0: To byl další díl seriálu o malých galeriích, který natočila redaktorka Zuzana Filipková. Dnes jsme se podívali do galerie Havelka.
1: Olivie a neviditelné zemětřesení, to je nejlepší snímek Anny filmu pro děti a mládež. A podrobnosti s Františkem přidáme ještě za chvilku.

0: Náš dramaturg Jan Kincel pro vás vybral zpěvačku Marízu. Na vlnách Vltavy dospívala v 7.45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Snímek Olivie a neviditelné zemětřesení španělské režisérky Irene Ibory Rízové se stal nejlepším celovečerním filmem pro děti a mládež na letošním festivalu animovaných filmů Anifilm. Ceny v jednotlivých filmových i herních kategoriích pořadatelé slavnostně předali už 9. května při slavnostním zakončení festivalu.
0: Program 25. ročníku Anifilmu zavedl letos diváky do světa mýtů a legend a nabídl přes 500 soutěžních i nesoutěžních snímků.
2: A my se společně za 25. ročníkem Anifilmu v Liberci ohlédneme s naším filmovým reportérem Tomášem Pilátem a zeptáme se ho, jak se tradiční přehlídka vydařila. Poslouchejte nás po 8. hodině.

0: Arnold Schönberg, skladba pro husla a klavír, Oleg Meissenberg a Gidon Kremer v ranní mozaice na Vltavě.
1: Vizitka. Hostem bude Beata Kaňoková, herečka. Ke stému výročí narození americké spisovatelky Harper Lee vysíláme na Vltavě četbu s hvězdičkou, nebo četbu na pokračování, a otevíráme pravidelně knížku Jako zabít ptáčka.
0: V podání právě Beaty Kaňokové. Jak se na četbu připravovala a co při interpretaci musela brát v potaz vzhledem k textu příběhu viděným očima právě malého dítěte?
1: Na to Beata Kaňoková odpoví po 10. dopoledne.

0: část symfonické básně Holoubek Antonína Dvořáka. Berlínskou filharmonii řídil Simon Rattle.
1: A když už je řeč o básni té symfonické, tak ještě přidáme opravdovou poezii. Inspirativní text tento týden pro nás bude vybírat a také komentovat překladatelka Jana Kitzlerová.
2: Básnění. Slabika mu jsou drobnosti. Če je povrch. Ru je průchod. By je ideál či cíl. Že je tvrdé, že je voda. Le je ztráta vnějších sil. Bu je velké. Ce je složené, opačné mo. Bo je viník nebo příčina. To je následek či trest. Pi je růst objemu. Mi je rychlé. Toto jsou slova ruského avantgardního básníka Velemira Chlebníkova, který byl skutečným úkazem v ruské i světové poezii a jehož uvažování o jazyce bylo v skutku neutřelé. Lze toto neutřelé uvažování převést do básnické praxe? Ano, lze. Slyším volání hoboje, jeho rurocký hlas. Velklepě přicházejí slovesa, esa, dalších slov esa. Však vláhy žalíbání mě neunavuje. Čepěna na mne. Všu vody zašuměly. Všu oko, šedomodro oko. Tu vous byl černý. Živá plocha, věnčená květy, sklání se tráva. Jako mrtvola jsem usnul já. Mrtvolina je teď živá. Žábrokády zalívá. A bu kamene je bo lehké bolesti. Suchým být je by rozumu. Však kde je by chtíč? Kde jsou lesíly, kde je lovůle? Šebřech zrákosí tiší živozvuk. Chlebníkova poezie přesto není jen hrou slov. Chlebníkov byl také mistrný pozorovatel s velkým lyrickým citem. Sloni zápasili kli tak, že vypadali jako masa mramoru v rukách sochaře. Jeleni se zaklínili parohy tak, že se zdálo, že odedávna byli v manželství se společnými zájmy a společnou nevěrou. Řeky se vlévaly do moře tak, že to vypadalo, jako když ruce dusí čísi krk. Velemir Chlebníkov je pro mne lovcem tajného údělu, jenž statečně táhl úděl své geniality spolu se svými rukopisy napěchovanými v povlaku na peřinu až do své smrti. Nápis Prezident zeměkoule, který stojí na jeho náhrobní desce, je tak po mém soudu zcela na místě. Já, lovec tajného údělu, vešel jsem v bytí bor. Šplouchaly témné podstaty, tonul, hasnul prostor. A skoky návanů v studnicích vod a smíchy milenů v smutnicích zor. A větví třepetání a vzduchu svítání tam, kde proklouzly žhavosti a svým ohnivým hvizdem vzduchu podstaty se zhostí, tonul a hasnul prostor. Pod velením vějných vůlí je všechen svět, pokojný tur.
1: Z překladu Vojtěcha Franka a Jany Kitzlerové, která připravila dnešní básnění, jsme slyšeli úryvky básní Velemira Chlebníkova z výboru Dar čarodějky mám.
0: Larešova vela v Pardubicích se mění na muzeum a kulturní centrum. I takovou informaci přinesou zprávy v 8 hodin. Budou tady za 5 minut.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vysoká škola chemicko-technologická vyvíjí spolu s pařížským institutem léky na rakovinu mozku u dětí. U Francouze evakuovaného z výletní lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hentavirem. Larišova vila v Pardubicích se mění na muzeum a kulturní centrum. Kraj chce převzít hlavní roli v její obnově. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 17 až 22 stupňů Celsia. Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyvíjí spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí, takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom. Výzkum je zatím na úplném začátku. Vědci v počítačových simulacích hledají vhodné molekuly a v laboratořích je teprve začínají syntetizovat a testovat. Grantem 1 300 000 korun spolupráci podpořil nadační fond Nina, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Jak říká zakladatelka fondu Kristýna Chovancová.
3: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
2: Masarykova univerzita v Brně založila firmu na rozšíření tzv. Dialektické behaviorální terapie. Má pomoci pacientům, kteří trpí extrémními emocemi nebo mají tendence k sebepoškozování a sebevražednému chování. Kromě běžných schůzek s terapeutem nabízí i učení se, jak pomocí snadných kroků zabránit nutkání si ublížit. V Česku je zatím málo dostupná, jak popisuje psychoterapeut Martin Horký.
4: U nás třeba tady v Brně čekací doba je zhruba kolem 2 let, což je jako obrovské číslo a snažíme se ho co nejvíc zkrátit, ale prostě ten zájem je jako opravdu veliký a to i vzhledem k tomu, jak vlastně akutní ty potíže jsou. Jsou to často potíže spojené s životohrožujícím chováním a na tu terapii se aspoň tady v Čechách zatím čeká poměrně dlouho.
2: U jednoho z repatriovaných Francouzů z lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hantavirem. Na sociální síti X to potvrdil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Zatím se z výletní lodě evakuovalo celkem 94 lidí.
5: Musíme počkat 24 hodin na výsledky testů tohoto pacienta, abychom zjistili, jestli jde o hantavirus.
6: Popsala ve francouzské televizi ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Podle ní Francie zavádí nejpřísnější opatření v celé Evropské unii. 5 Francouzů z výletní lodě MV Hondius převezli do pařížské nemocnice Bichat na první testy. V izolaci tam zůstanou 72 hodin. Pokud budou výsledky testů negativní, můžou se vrátit domů, kde v izolaci stráví 6 týdnů. Když se nákaza potvrdí, tak lidé zamíří na specializované oddělení. Podle španělské vlády budou pokračovat repatriační lety do Austrálie a Spojených států. Hantavirus přenáší hlodavci. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Československá obec legionářská pokračuje v obnově Larišovy vily v Pardubicích, kde nacisté během Heydrichiády vyslýchali české vlastence. Z někdejšího symbolu okupace má vzniknout nejenom muzeum, ale také prostor pro kulturní a společenská setkání. Rekonstrukce už stála téměř 120 milionů korun z podpory kraje, města a ministerstva kultury. Pardubický kraj se teď chce stát hlavním donátorem projektu a do budoucího fungování vily zapojit i Východočeské muzeum. Jak říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3P.
7: Do konce roku 2026 by měla být dokončena stavební část a v roce 2027 instalace jednotlivých expozic s tím, že rok 2028 už by měl být plně v provozu, čili návštěvníci do těch jednotlivých expozic, které jsou 4, jak by se mohli podívat v průběhu letní sezóny 2028.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Zejména ve východní polovině území lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na západě Čech naměříme kolem 16. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak jsme to slyšeli i ve zprávách. Ledoví muži se letos dostaví opravdu skoro na minutu přesně. Venku se začne pomalu ochlazovat, no ale my v této hodině nabídneme jakési kulturní zahřátí. Zamíříme na divadelní Flóru, kde choreografka Doris Ulrich boří představy o věku, ale i o těle. Podíváme se taky na nového Don Giovanniho do Moravského divadla v Olomouci a ohlédneme se i za jubilejním ročníkem festivalu Anif, film, který opět ukázal to nejlepší ze světa animace. Takže ještě jednou přejeme dobré ráno a příjemný poslech.
2: Příjemný poslech i hudebního výběru. Zpívat bude Catherine Russell, Paul Anka, zahrajeme si Vladimíra Kosmu nebo Roberta Schumana a taky Johanna Sebastiana Bacha. Tady je sedmá část Svity pro orchestr číslo 1.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava a také hudbou Johanna Sebastiana Bacha necelých 10 minut po 8 hodině.
1: Už 25. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm v Liberci skončil, rozdal ceny, nabídl poslední filmové projekce a ze severu Čech se vrátil taky náš filmový redaktor Tomáš Pilát, který na místě celé festivalové dění sledoval. Tomáši, vítej.
2: Hezký den, dobré ráno.
0: Jak se ten letošní ročník vydařil podle tebe?
2: Vydařil se jednoznačně podle mě skvěle. Měl zajímavý program, velice kvalitně obsazené soutěže, a to i ty české, i ty mezinárodní. A přitom česká animace se rozhodně v té světové nestratí. Máme být na co pyšní, taky čeští animátoři vozí ze světa spoustu cen. Zajímaví hosté přijeli taky do Liberce a festival nabídl i atraktivní doprovodný program a organizátoři si nemohli stěžovat ani na divácký zájem. Ten byl veliký, často se člověk vůbec nemohl dostat do sálu, jak byl velký zájem o ty filmy.
1: To je dobrá zpráva. Pojďme to tedy vzít pěkně po pořádku. Jak to dopadlo v mezinárodních soutěžích? Jsou ceny ve správných rukou?
2: Podle mého názoru jsou ceny ve správných rukou. Já se zaměřím na tu soutěž celovečerních animovaných filmů. V té kategorii pro dospělé publikum zvítězil snímek Nekonečná Cookie, což je kanadský nezávislý, velice zajímavý film. Je to velice osobní snímek režiséra Seta Scrivera o návratu k rodině, návratu k rodinným tradicím. Vychází ze zajímavé situace. Režisér má bratra. Jsou to nevlastní bratři a ač on je takový ten typický Kanaďan západní, tak ten jeho bratr je příslušník toho původního kanadského etnika. Seth tedy dostane grant na natočení animovaného dokumentárního filmu a přijede na sever do té oblasti Shatamatava, kde žije jeho bratr Pete, protože jeho bratr je skvělý vypravěč a zažil těch historek spoustu a on chce natočit právě toho svého bratra. No samozřejmě nestihne ty termíny, ani odložený termín, ani další odložený termín a stále se vrací na ten sever, baví se s bratrem, baví se s jeho rodinou. Ten film je výtvarně velice skvělý, jo, opravdu unikátní. Naproti tomu animace je taky velice unikátní. Žánrově bych ten snímek zařadil někam mezi dokument, komedii, rodinný film, tak trošku bizár a přitom cinema verité. Vlastně všechny ty postavy a všechny ty příběhy se staly anebo alespoň mají nějaký pravdivý základ. No a už jenom stručně film pro děti. V té kategorii vyhrál snímek Olivie a neviditelné zemětřesení. O tom jsme už v Mozaice informovali. Je to takové nenásilné sociální drama pro děti, výtvarně i animačně na výši. Děti určitě si tenhle ten snímek užijí.
0: Ty už si řekl, že festival se vydařil, nicméně máš nějaké výtky, nějaké doporučení, co třeba zlepšit?
2: Těch výtek opravdu není moc, vlastně jenom jedna a ta je subjektivní. Organizátoři podle mě mohli lépe synchronizovat program v tom smyslu, aby se lépe stíhaly ty filmy, o které člověk má zájem. Ono se totiž velmi často stávalo, že byly třeba 3-4 filmy, každý den takové stěžejní a člověk by je rád viděl, ale ten jeden skončil, druhý právě začínal a mezi těmi filmy bylo třeba 10 minut, 4 hodiny nutno přejít. Takže samozřejmě ty filmy se nestihly, anebo přišel na ten druhý film člověk pozdě, pokud se vůbec do toho sálu dostal. No, další výtky bych neměl, naopak chválím partnerství festivalu s mnohými libereckými gastropodniky, kde měli akreditovaní účastníci drobnou slevu.
1: Na co budeš ještě z letošního ročníku Anifilmu vzpomínat v dobrém, kromě gastra?
2: Tak já jsem si ani gastra moc neužil, nebyl na to čas, ale určitě budu vzpomínat na několik filmů, které jsem měl v Liberci možnost vidět. Zmíním na prvním místě určitě Dobrodružství prince Achmeda, což je německý němý film, celovečerní animovaný film, vlastně jeden z prvních a možná jediný zachráněný nebo první zachráněný celovečerní animovaný film. Natočila ho režisérka Lotte Reiniger. V roce 26 měl premiéru, to znamená, že tady ta projekce v Liberci se uskutečnila ke stému výročí té premiéry, která byla v Berlíně. Ten film je velmi působivý, pečlivě propracovaný, využívá animace takových vystřihovaných objektů, čili musel být nesmírně pracný. A například ty přechody postav, objektů, zvířat a rostlin, třeba za vteřinu jsou ty přechody 3-4, tak jsou nesmírně působivé. No a dimenzi ještě další při sledování toho filmu v Liberci dodal tomu filmu Prague Enigmatic Orchestra. Ten film byl uváděn s živou hudbou. ten orchestr, jsou čtyři muzikanti, měli to perfektně nacvičené, hráli z paměti, protože tam byla tma, vlastně by ani neviděli na nějaké noty nebo nějaký displej a ta projekce byla nesmírně působivá.
0: Ty jsi pro nás taky připravil takové malé překvapení, ty jsi mluvil s Ludmilou Zemanovou na Anifilmu, je to tak?
2: Je to tak, to byl taky zážitek, který se mi velice vryl pod kůži. I když ten film, o kterém budu mluvit, jsem viděl už v životě mnohokrát, šlo o světovou premiéru nově digitálně zrestaurovaného filmu Karla Zemana Čarodějův učeň, což je taková dosti hororová pohádka podle předlohy libereckého rodáka Otfrida Preusslera. Ten film je ve svém žánru jedinečný, jako ostatně všechny Zemanovy snímky. No a zajímavostí je, že na něm spolupracovala i dcera Karla Zemana, Ludmila, tehdy spálená. Ona byla součástí té delegace, která ten film uvedla. A tak já jsem se jí zeptal na její podíl na tom filmu. A ona se vší skromností a v úctě k dílu svého otce odpověděla.
3: Všichni jsme byli do toho úplně blázni, do téhle látky, protože nám umožnila najednou zase dělat něco moderního, atraktivního. Já myslím v těch barvách, které se tam prolínají a já jsem tím, že jsem byla s tátou a vždycky jsme spolu hodnotili ty výtvarné věci, tak někdy jsem si dovolila jako mladá holka mu tam říct, co kdyby to bylo úplně červené nebo něco takového. Takže on měl rád tady ty připomínky, věděl, že to je tím modernější.
2: Říká Ludmila Zemanová o svém podílu na filmu jejího otce Karla Zemana Čarodějův učeň. Světová premiéra nově vzniklé digitálně restaurované kopie snímku patřila v Liberci k vrcholům programu Anifilmu. Pro mě to byl velký zážitek.
1: V Liberci v uplynulých dnech nechyběl náš filmový redaktor Tomáš Pilát, se kterým jsme zhodnotili festival. Tomáši, děkujeme, měj se pěkně.
2: Rado se stalo a naslyšenou.

0: Alone Together v podání Catherine Russell ze stejnojmenného alba z roku 2019, téměř 21 minut po 8 hodině.
1: A v Moravském divadle v Olomouci měla v pátek premiéru nová inscenace Mozartova Dona Giovanniho, tedy opery, kterou mnozí označují za operu oper. Jak inscenátoři přistoupili k příběhu legendárního svůdníka? Na to už se ptáme naší kolegyně operní publicistky Heleny Havlíkové. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Don Giovanni bývá často inscenován jako příběh charismatického svůdce, ale olomoučtí inscenátoři avizovali, že se chtějí zaměřit spíš na psychologii ostatních postav, jejich morální dilemata. Bylo to z té inscenace patrné?
2: Já bych spíš to řekla tak, že se pokusili vklínit, možná naroubovat nebo vtěsnat do téhle Mozartovy opery na libretto Lorenza da Ponteho jiné výklady charakterů a situací. Sám Giovanni zůstal hybatelem dění, tou klíčovou postavou, vůči které se ostatní vymezují. V jeho interpretaci se režisér Vladimír Jon neodklonil od nejběžnějšího výkladu. Ostatní postavy se ale od tradičního pojetí výrazně odlišují. Takže Dona Anna tu není žádná neznámým mužem násilím svedená chudinka, která naříká nad vraždou svého otce, ale další žena, která po Giovannim vášnivě touží a bouřlivě si s ním užívá, a to dokonce v kostele. A dobře ví, kdo je vrah. Takže vůči okolí tak vystupuje jako pokrytecká, vlastně pokrytecká mrcha, když předstírá ublíženost. Její přetvářku se dlouho snaží tolerovat její snoubenec Don Ottavio, který ji dokonce přistihl při sexu s Giovannim. Takže to v olomoucké inscenaci nakonec není Dona Anna, která si kvůli smutku vymíní roční odklad svatby, ale Don Ottavio, který se rozhodne takovýhle vztah ukončit. Anin otec v Mozartově opeře, tedy Komtur, je v olomoucké inscenaci kardinál, kněz, v italštině tedy oslovovaný také padre. Anna se mu zpovídá a oddává Cerlínu a Mazeta. Tihle dva se přes peripatie Mazetova opilství a Cerlíniných milostných hrátek s Giovannim na konci radují z Cerlínina těhotenství. Neobvyklý je také vztah Leporela k Donu Giovannimu. Nejde tu o vztah sluhy a pána, ale o Leporelovu, bych řekla, bouřlivou závislost hnanou živelnou erotickou touhou po Giovannim. Takže přání, aby zanechal žen, má i tenhle podtext. A nakonec to není Komtur, zde tedy kardinál, kdo strestá Giovanniho, ale Leporelo, který Giovannimu zasadí nožem smrtící ránu. A v Olomouci přidal ještě další mrtvolu, Elvíru, která sice míří pistolí na Giovanniho, ale nakonec obrátí zbraň proti sobě.
1: Zní to zajímavě. Režisér Vladimír Jon a dramaturg Daniel Jäger zasadili děj do prostoru pomyslného chrámu. Heleno, fungovala tahle koncepce dramatiky i vizuálně?
2: Tak ten prostor kostela pro Mozartova Dona Giovanniho, až vlastně provokativní, otevíral výtvarnou inspiraci k Jaroskurem s tou hrou světel, stínu, temnoty, typický třeba pro Cavaraggia nebo Rembrandta. Významově se k Donu Giovannimu v tom olomouckém pojetí chiaroscuro hodilo tím, že rozostřovalo vlastně hranice morálky. Jenže divadlo není obraz a v téměř neustálém šeru a mlze se řada těch bouřlivě rozehraných akcí ztrácela.
0: Jak potom vyzněla hudební stránka večera, kterou měl na starosti šéf-dirigent Moravského divadla Petr Šumník?
2: Tak lze samozřejmě akceptovat, že operní soubor typu tedy olomouckého, tak, který musí obsáhnout celou tu šíři opery, muzikálu, operety, takže rezignuje na historicky poučenou interpretaci a čembalo nahrazuje elektrickými klávesami. Nicméně i tak by mělo mít to hudební nastudování jasnou koncepci. Petr Šumník mě tentokrát nepřesvědčil. Na jednu stranu volil velmi přehnaně rychlá tempa, která solisté zejména v ansáblech jen tak stíhali, a jinde zase až tako nevhodně pomalá, třeba Giovanniho šampaňská árie. Nesourodé bylo také používání ornamentiky jednotlivými solisty.
1: V titulní roli Daniel Kfelíř, jak hodnotíte jeho výkon?
2: Tenhle mladý baritonista je typově pěvecký, herecky opravdu ideálním představitelem Dona Giovanniho, zvlášť tím, jak je pojatý v té olomoucké inscenaci, jako takový energický, sebevědomý muž, bezohledný sobec, kterého zajímá jen vlastní příběh, hedonik, který naplno užívá života a erotických orgií, které pořádá.
0: Nejenom těch mladých pěvců bylo v olomouckém obsazení víc, kdo ještě vás zaujal?
2: Tak všichni zaslouží uznání, protože na ně musela být, pro ně musela být inscenace náročná nejen kvůli těm dirigentovým tempům, ale hlavně tím, když herecky museli jako rozehrát své postavy tak, aby přesvědčili, že si myslí něco jiného, než o čem vlastně zpívají, aby teda takhle naplnili tu režijní koncepci. Přesvědčivý v tom byl zejména Miloš Horák jako Leporello, který hodně doplňoval Giovanniho svým hutným basem. Pro Radoslavu Miller byla po Tosce a Abigail nebo Jenufie Dona Elvíra další rolí, ve které mohla uplatnit svůj barevný soprán. Suverénní Cerlínou byla Anna Moriová a tak dále. Takže to obsazení bylo zajímavé.
1: Opera Oper v Olomouci pohledem operní publicistky Heleny Havlíkové. Děkujeme.
2: Děkuju a spoustu báječných zážitků s operou.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, František Novotný a Igor Ardašev v části tří romancí pro housle a klavíra.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Americká akademie filmových umění a věd, která uděluje prestižní výroční ceny Oscar za mimořádné filmové úspěchy, počátkem tohoto měsíce zveřejnila aktualizovaná pravidla pro příští už 99. ročník udělování cen. Nedílnou součástí je hlavně ustanovení, které se týká omezení používání umělé inteligence.
0: Píše o tom Bohumila Kunertová na serveru Novinky. Co se týká hereckých kategorií, akademie upřesnila, že za výkony způsobilé k ocenění budou považovány pouze role prokazatelně hrané lidmi i s jejich souhlasem, jak uvádí server Independent.
2: Podobné pravidlo je uvedeno i u psaní předloh a scénářů. I ty musí být napsány lidmi, aby byly způsobilé k udělení ocenění. Už z těchto upravených pravidel je tak jasné, že například posmrtný výkon herce Vola Kilmera, který zemřel v dubnu roku 25 v připravovaném snímku As Deep as the Grave, ke kterému se upsal ještě za života předtím, než přišel ohlas, se o ocenění ucházet nemůže.
0: Boj proti využívání, respektive zneužívání umělé inteligence v americkém filmovém průmyslu se vede už nějaký čas. Podrobnosti o tom na Novinkách.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i v 8.35. Tohle byl Antonio Salieri a Mannheimský Mozart Orchestr, část předehry a baletní hudby z jeho opery.
1: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Dnes jako Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje sbírku od konce 15. století až po současnost. A my vám přinášíme seriál o galerii, její budově, programu i vědě.
0: První díl se vrátí k počátkům v roce 1926 s hlavní kurátorkou Renatou Skřepskou a autorkou seriálu redaktorkou Veronikou Joškovou Štefanovou.

Ostrava se v prvních desetiletích 20. století etablovala v nové průmyslové a společenské centrum, které získalo dominanci v regionu. A právě na tomto základě vznikla idea Domu umění se stálou expozicí, který by vystavoval současné umění, sdružoval umělce a v neposlední řadě plnil vzdělávací funkce.

0: V začátky galerie výtvarného umění v Ostravě je spojována postava ostravského stavitele Františka Jurečka. Jureček se stal duchovním otcem výstavního pavilonu dnešního domu umění. Jeho slavnostního otevření se ale nedočkal, zemřel 5. října 1925. Před smrtí se však rozhodl věnovat spolku podstatnou část své sbírky výtvarného umění.
1: Odhodlal jsem se zapůjčit svou sbírku 105 obrazů svému rodnému městu s přáním, aby obrazy tyto byly přístupny širší veřejnosti a aby mého příkladu následovali také jiní.
0: Alois Sprušil, následně ředitel galerie, toto stavitelovo rozhodnutí komentoval slovy.
2: Jest to čin, který nemá příkladu v dějinách Moravy. Podobný případ není znám ani v historii Slezska, o Ostravě ani nemluvě. Čeho na Moravě a ve Slezsku po dobu mnoha set let neučinila šlechta oplývající velkým bohatstvím, učinil v Ostravě tichý a skromný jednotlivec.
0: Galerie byla slavnostně otevřena 13. května 1926, pokračuje Renata Skřebská.
3: Alois Sprušil se ukazuje, že je klíčová osobnost pro celou dobu, dokud byl dům umění v rukou spolku. Od toho roku 1926 do toho válečného období můžeme hovořit možná o zlaté éře, kdy se domu umění a Aloisi Sprušilovi daří oslovovat výlučné osobnosti tehdejšího uměleckého světa. Výstavy zde má Rudolf Kremlička, Jan Zrzavý, v pozdějším období Jan Štyrský, Toajen. Tito autoři se tehdy nesetkali úplně s velkým ohlasem, protože na Ostravu to bylo již příliš moderní. Všechny ty výstavy byly důležité i pro ty autory. Výstavy byly prodejní. Ostrava byla tehdy velmi koupěchtivá umění.
0: Část financí z prodeje sloužila k umoření dluhu za výstavbu galerie. Instituce zároveň dostávala díla od samotných vystavujících autorů a pak od dalších dárců a mecenášů. K těm nejdůležitějším patřili průmyslníci Oskar Federer a Eduard Šebela.
3: Galerie si brala 10% z prodeje, aby měla na ten provoz. Zároveň většina těch autorů věnovala nějaké dílo, protože to byl ten další moment. Tím, že neměla peníze na nákupy, to bylo řešeno tím, že buď to byly dary, buď od autorů, mecenášů. V té době také byla velká podpora ministerstva kultu a osvěty. Kupovali díla a distribuoval je různým institucím.
0: Rokem 1939 šťastná éra domu umění končí. Snaží se ho převzít německá správa. Podstatné je, že dům umění díky diplomacii ředitele Aloise Sprušila a jeho dobrým vztahům s německými uměleckými spolky zůstal v českých rukou.
3: Byl zákaz vstupu židovským občanům. Před každou výstavou se prohlíželo, jestli tam nejsou díla, která nejsou vhodná. To, co potom velmi dobře se bude opakovat v 50. letech, bohužel již ze strany československých lidí. Nesměla se vystavovat díla Emila Fili, Jana Zrzavého, modernistů. Ta válka si samozřejmě vybrala další daň, protože Eduard Šebela je v roce 1940 donucen odejít do důchodu, musí opustit všechny veřejné funkce. Oskar Federer v roce 1939 narychlo opouští Československo. Během války pak ještě takovou klíčovou výstavou je výstava Josefa Mánesa. Zase je to ta snaha ukázat, že vlastně nedochází ke zlomení toho národa.

0: Galerie výtvarného umění v Ostravě tedy slaví 100 let. Zítra v seriálu pokračujeme. Tentokrát to budou neklidné československé dějiny.
1: Listovali jsme také knihou Jan Prokeš, Ostrava na cestě k velkoměstu, a připomněli skladbu Děvčátko z kolonie skladatele Rudolfa Kubína.
0: A nám už hraje Paul Anka. Dobrý poslech.

0: even in my dreams.
1: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
2: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
1: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
2: Příběh samého začátku jeho kariéry.
1: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Vladimír Kosma, Renaud Capuçon s bruselskou filharmonií 3:45.
1: Tanec, který bourá zažité představy o věku i o těle. Přesně ten přináší rakouská choreografka Doris Ulrich v inscenaci nazvané Comeback Again. K vidění bude už tenhle pátek, a to na zahájení olomouckého festivalu Divadelní flóra.
0: Do osobní autorské výpovědi o odvaze přepsat vlastní tělesnou biografii obsadila Zuzane Kernbauer, bývalou primabalerínu vídeňské státní opery.
1: Ta musela ve svých 40 letech ukončit kariéru a dnes, ve věku více než 80 let, se na tuhle scénu vrací.
0: Jaké nové formy pohybu, energie nebo výrazu společně nachází, se ptala redaktorka Veronika Jošková-Štefanová přímo Doris Ulrich.
2: Podle mě na světě existuje mnoho různých těl a všechna tato těla chci vidět na jevišti. Nejde mi ani tak o vnější vzhled člověka, mnohem víc mě zajímá, jak se tělo pohybuje a jak v něm člověk žije. To je pro mě asi ten nejvíc vzrušující moment v mé práci. Hledání energie těla a jeho vnitřní biografie. Samozřejmě je zajímavé i to, jak je tělo formované a jak vypadá, ale nakonec je to mnohem širší a otevřenější téma. Není důležitý jen vzhled ani parametry, jako je věk. Dá se říct, že mě fascinují všechny aspekty těla.
3: V projektu Come Back Again zkoumáte energii za hranicemi klasických baletních nebo tanečních kroků. Můžete popsat, jak tuto energii hledáte a rozvíjíte? Jak vypadal váš umělecký výzkum?
4: Susanne Kirnbauer, a former principal dancer of the Viennese State Opera.
2: Susanne Kirnbauer je bývalá prima balerína vídeňské státní opery a dnes je jí přes 80 let. Samozřejmě už nemůže dělat to, co dřív. V baletu je běžné, že ve 40 jste považovaní za staré a odcházíte do důchodu. Přijde mi to škoda, protože mnoho tanečníků nebo tanečnic je stále plných energie a chtějí tančit, ale jejich tělo už v tomto systému není přijímáno. Zároveň je pravda, že už nemůžete splnit všechna očekávání. Mě ale zajímá, jaký potenciál v těle zůstává a jak lze proměnit paměť těla. Tělo vytrénované baletem nese mnoho stop a pro mě bylo zajímavé tyto stopy se Suzane posouvat. Je to velmi odvážná žena. Má sílu, energii a takový punkový přístup. Bylo zřejmé, že vezmeme její minulost a budeme v ní pokračovat a dál ji rozvíjet. Mnoho baletních tanečníků říká, nechci si pokazit obraz své minulosti a to, jak si mě publikum pamatuje. Ale Suzane je v tomto jiná. Zajímavé bylo třeba pracovat s baletní tyčí. Přinesla jsem ji a ona ji vzala do rukou. Řekla jsem, dřív byla tyč oporou. Co se stane, když ji začneš rozhýbávat, tančit s ní, když se stane pohyblivou a flexibilní? Najednou se z ní stal úplně jiný nástroj pro vyjádření energie.
3: Když jste Zuzane Kirnbauer na jevišti nebo během zkoušek sledovala, co jste se o sobě naučila vy sama?
2: Že bez ohledu na věk může být člověk velmi zvídavý. Pro mě je Zuzane Kirnbauer skutečným vzorem a velkou inspirací. I když je jí dnes přes 80, působí velmi mladě, a to i ve chvíli, kdy zkoumá taneční materiál nebo stojí na jevišti. Vnímání věku se pro mě tím pádem úplně proměnilo. Někdo ve 24 může působit starší než někdo v 83, pokud ten druhý zůstává otevřený hledání nových cest.
3: Je to něco, co byste chtěla, aby si publikum z představení odneslo?
4: Of course, I hope that the performance is like a point.
2: Určitě. Doufám, že představení je impulzem k zamyšlení nad věkem i nad limity. Každý má nějaká omezení. Zuzane, já i kdokoliv jiný. Limit ale nemusí být jen frustrující. Může být také začátkem objevování něčeho nečekaného, pokud se ho nebojíme a pokud tělu neubližuje. Další důležitá věc je, že pocházíme ze dvou odlišných světů. Já ze současného umění, ona z velmi přísného baletního prostředí. Přesto jsme se dokázali setkat a vytvořit něco společně. Myslím, že různé světy se mohou propojit, pokud jsou otevřené.
4: If the worlds are open.
3: Myslíte, že se v průběhu času mění i vnímání publika a jeho očekávání, jak by mělo tělo na jevišti vypadat?
4: I always hope that the audience is looking at themselves, how they look.
2: Myslím, že toto představení může být výzvou k zamyšlení nad stárnoucími těly v různých uměleckých formách. Některé obory jako cirkus nebo balet mají pevná pravidla a možná budou potřebovat víc času, aby se otevřeli širšímu spektru těl. Toto představení je ale velmi otevřené a vítá všechna těla. Každé tělo může dělat všechno, jen to může vypadat jinak, než jsme zvyklí.
0: Inscenace Comeback Again zahájí Mezinárodní festival divadelní Flora Olomouc už v pátek.
1: Nebe je rudý, tak tohle album mají mnozí z nás pevně spojené se zásadními okamžiky 90. let. A teď vychází vůbec poprvé Nebe je rudý od Moniky Načevy, taky na vinilu. Monika Načeva bude už po deváté naším hostem.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Přejeme dobrý den, teď je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dnes projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků nebo kadeřníků. Ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a alespoň 3letou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá. Města a obce budou moci lépe reagovat na klimatickou změnu, zavádět správná opatření proti suchu a přehřívání kritických ploch. Jim pomůže projekt SAT Klima, který využívá data z evropských družic. Software vyvinuli ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně výzkumníci ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Rusko a Bělorusko propustilo 3 polské a 2 moldavské vězně. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Propuštění podle něj zprostředkovaly Spojené státy. Trump také poděkoval běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi za jeho spolupráci a přátelství. Lukašenko, který je blízkým spojencem Moskvy, v posledních 2 letech propustil stovky vězňů. Washington na oplátku začal rušit sankce proti Minsku. Na Žlutém kopci v Brně u Masarykova onkologického ústavu vznikne socha Lucie Bakešové, zakladatelky spolku Dům útěchy, který byl předchůdcem specializovaného lékařského ústavu. Od jeho založení uplyne v roce 2028 100 let. Ve stejný rok má být socha hotová. Brno ještě letos vypíše soutěž a radní na to ve své poslední schůzi vyčlenili 4 miliony korun. Na většině území bude dnes pršet, místy se můžou objevit i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 22 stupni. Zítra se potom výrazně ochladí. Na horách může dokonce sněžit. V noci na středu můžou teploty klesnout pod nulu. Ke konci týdne se potom oteplí a denní teploty se budou držet mezi 15 a 19 stupni. V noci už by mrznout nemělo. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Temné, hypnotické a dodnes překvapivě aktuální. Tak přesně tohle je kultovní album Nebe je rudý. Teď se po 30 letech vrací a vůbec poprvé na vinilu a taky na výjimečném výročním turné, které propojí hudbu, obraz i poezii. Nahrávka, na které se potkaly texty Jáchyma Topola, hudba Jana P. Muchova a nezaměnitelný hlas Moniky Načevy, je pro mnoho z nás symbolem divokých devadesátek. A pro nové posluchače zase silným objevem dneška. O tom, proč album neztratilo sílu ani po třech dekádách, si budeme s Monikou Načevou povídat přímo tady ve studiu už za pár minut. Tak se na nás nalaďte, posloucháte Vltavu, ať se vám hezky poslouchá.
1: A taky ze znovu vydaného alba zahrajeme písně Víš to ty a za okamžik už Nebe je rudý. A potom taky Sergej Prokofjev nebo Felix Mendelssohn Bartholdy. Na to všechno ale ještě máme čas. Jsou 9:03 dopoledne.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Nebe hrudý v podání Moniky Načevy na vlnách Českého rozhlasu Vltava necelých 8 minut po 9. dopoledne.
1: Temná poezie, syrová energie 90. album, které dodnes působí neuvěřitelně současně. Kultovní deska Nebe je rudý, na které se potkaly texty Jáchyma Topola, muzika Jana P. Muchová, nezaměnitelný hlas Moniky Načevy se teď po 30 letech vrací.
0: Poprvé na vinilu a taky se speciálním výročním turné. Monika Načeva už je naším hostem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Moniko, album vychází po 30 letech poprvé na vinilu. Hmm. Už jsi ho držela v ruce? Jaký je ta pocit?
2: Ano, už ho mám doma, už jsme začali i na koncertech prodávat, protože máme už za sebou dva koncerty v rámci toho turné. A je to super pocit, já jsem trošku měla obavy, jaký to bude, protože někdy se stává, že ten zvuk na tom vinilu je trošku horší než na digitálu, na těch CDčkách, ale tentokrát teda musím říct, klobouk dolů před Sonostudiem, my jsme to dělali ne v Loděnicích, ale v Sonostudiu a opravdu se s tím pěkně vypiplali, krása. Ještě musím udělat jednu maličkou opravu, že Honza Muchov není autor hudby, on se staral o zvuk, my jsme to dělali s kapelou, všechno dohromady.
1: Tak fajn, děkuju.
0: Pojďme se teď vrátit, nebo zkusme se teď vrátit do roku 1996. Vybavíš si moment, kdy jsi řekla, že možná vzniká něco výjimečného?
2: No. Ne. Myslím, že jsem na to vůbec nemyslela. Jsem byla mladá a zajímaly mě úplně jiný věci, ale byl to takovej najednou jakoby ponor do té hudby a vlastně do té kultury. Já jsem to nečekala, že to bude takové jako mě otevřené. Takže jsem vlastně se soustředila asi na to, abych to všechno zvládla, protože jsem takový naturščik, nemám žádnou hudební školu, takže to pro mě bylo taková jízda velká.
1: Ty říkáš, že jste tehdy v polovině 90. byli taková úderná jednotka. Kdo tehdy tvořil tvoji kapelu a čím byla v téhle sestavě atmosféra nebo práce na téhle desce třeba jedinečná? Hmm.
2: No tak hlavně to bylo tím, jak jsem říkala, byli jsme mladí, takže jsme trávili všechen čas jakoby spolu. My jsme spolu jako i žili. Já jsem začala v té době bydlet v Akropoli, takže hodně jako tam přespávali v bytě. I jsme tam zkoušeli jeden čas a prostě opravdu jako to bylo, prostě to vznikalo, to je úplně super, když jste s někým dohromady a najednou je nějaký nápad a může se to rovnou vyzkoušet. To je nejlepší. No. A časem prostě, jak člověk stárne, tak samozřejmě už to tímhle způsobem dělat nejde, ale bylo to fakt jako silný. No a mě ještě zbyl až do těch 30 let vlastně s ním, s nějakýma pauzama spolupracuje basák Michal Koval, ten se mnou hraje doteď. A pak tam byl kytarista Martin Chlup, na kláves Jiří Trnavský, Carlos se mu říkalo, a na bicí Láďa Pecha. To byla naše úderná jednotka.
0: Naděja mi o té atmosféře často vypráví, protože já jsem ji zažít nemohl v těch 90. letech. Jak moc otiskla tehdejší Praha a ta 90. klubová scéna svoji energii do alba Nebe je rudý?
2: No já myslím, že určitě ano. Pardon. Hlavně to říká Jáchym Topol, že byl ovlivněný tou dobu a tak, jak jsme se scházeli a dělali ty texty. Hodně to je vlastně jakoby propletený i mýma slovama, protože jsem mu dávala nějaký nápady nebo tak, co se zrovna jako stalo před týdnem včera, jaký jsem měla pocit, všechno jsme to jakoby přemýlali spolu. Jo, je pravda, že Jáchym Topol byl součástí úderné jednotky. Ano, taky trávil s náma spoustu času.
1: No, texty Jáchymovi jsou syrové, ale poetické zároveň. Mm-hmm. To pozná každý, kdo si je přečte nebo kdo je poslechne. Co tebe na jeho psaní v těch devadesátkách přitahovalo nejvíc?
2: No to já vůbec nevím. Já jsem vlastně, když jsem dělala první desku, tak jsem hledala texty a nemohla jsem pořád nic najít, sama jsem nedokázala nic napsat a pak ke mně přišla samizdatová sbírka Jáchyma Topola, Miluji tě k zbláznění, a tam na první straně bylo Udržuj svou ledničku plnou. Takže já jsem nějak podvědomně se hned do toho zamilovala, prostě do těch slov. Šla jsem Jáchyma oslovit, šup, šup, bylo to taky všechno rychlý. A on zrovna měl...
1: Znali jste se s Jáchymem předtím?
2: Ne, vůbec neznali. A on měl zrovna v té době, začal pracovat na románu Sestra, takže to bylo všechno takový propojený. A já jsem si vybírala z jeho básní, který on mi dával, co kdysi napsal, abych si vybrala. Já jsem si vybrala prostě na tu první desku a pak tu druhou desku už začal psát přímo pro mě. To je vidět ten rozdíl mezi tou první a druhou v těch slovech. Ta druhá už byla daleko osobnější a zase měl rozpracovaný další román Anděl. Ta kniha se měla jmenovat Nebe je rudý a já jsem Jáchyma přemluvila, že bych chtěla, aby ta deska byla Nebe je rudý, takže to byl Anděl. Naopak by to nebylo ono, myslím.
0: My si teď pustíme další hudební ukázku, bude to píseň Víš to ty? To je taky s textem Jáchyma.
2: No jasně, tu miluju.

0: Víš to ty z alba Nebe rudý Moniky Načevy, která stále zůstává hostem ranní mozaiky v pondělí 11. května.
1: Deska je to kultovní, označují ji tak nejenom kritici, odborníci, ale i posluchači. Monika Načeva stále tedy s námi ve studiu. Moniko, vnímáš ji i ty tak, že je kultovní, anebo je to pro tebe spíš osobní výpověď?
2: No, vlastně obojí. No, to kultovní vnímám v tom, že když jako potkávám lidi po 30 letech, který o té desce pořád mluví, nebo mluvili, než byla vydaná teďka, tak si myslím, že to funguje a to asi tak je správně. Proto to může se nazvat kultovním, asi.
0: My už jsme to trošku naťukli před chvílí, že album i po 30 letech oslovuje mladé posluchače, kteří 90. léta vůbec nezažili. Já jsem 98 ročník. Mm-hmm. Překvapuje tě to? Že mě to tak oslovuje pořád moji generaci?
2: Protože já si myslím, že když je něco dobrý, tak si to cestu svoji najde.
1: To nepochybně. Co nakonec tedy rozhodlo o tom, že to album na vinilu po 3 dekádách vydáš?
2: To je nápad Honzy Muchova. My jsme se setkali na jednom koncertě pro Šumavu v Lucerně a jeho to hned napadlo, říkal, hele, víš to, že tenhle rok je 30 let od Nebe rudý, takže hned jsem volala na suprafon a vyšlo to, jako díky suprafonu.
0: Už jste začali jezdit výroční turné, byli jste v Táboře v Ostrově. To turné má propojit hudbu, obraz a poezii, co všechno návštěvníky těch koncertů čeká.
2: No, čekají ho ty silné písně. Já mám pocit, že jak jsem to teďka nacvičila s tou svojí současnou kapelou, i když basa, jak jsem už říkala předtím, je stejná, Michal Koval, tak je to trošku jakoby malinko jiný, ale myslím, že se nám podařilo uchopit toho ducha té desky, tak já s toho mám velkou radost a myslím si, jako, že to je silná výpověď i po těch 30 letech. Já jsem nevěděla trochu, jak budu moct zpívat některé texty po těch letech, ale vlastně to funguje, myslím, že to je dobrý a zatím na těch dvou koncertech jsem viděla, že to ty lidi berou a že po koncertě prostě zůstávají na místě, nejdou hned domů a mají prostě rozesmátý tváře, i když, jak už jste řekli, ano, je to takový temnější, ale to jsem já.
1: Nebe je rudý je přelomová práce, je to výstup z undergroundu do svobodného světa, říká Jáchym Topol. Tehdy jsme s Monikou často bloudili noční Prahou, po hlavě se vrhali do třeštění klubové scény. Když tedy máš za sebou zatím dva koncerty z Nebe je rudý s tím novým turné, když jdeš na pódium. Je něco, co očekáváš ty od publika, aby dalo ono tobě?
2: No, já spíš očekávám sama od sebe, abych byla tak dobrá, abych je strhla, ty lidi, protože oni si přijdou a oni nemusí jako hned být nadšený, že jo? My je musíme přesvědčit a to je naše práce a to mě vlastně na tom baví. A musím ještě říct, že je zvláštní, nebo zvláštní, je to spíš takový legrační trochu, že já před těmi 30 lety jsem stála u mikrofonu a většinou jsem se ani nehla a teď třeštím na pódiu.
1: Takže vrháš se po hlavě do akce po 30 letech.
0: My máme velkou radost nejenom tady na Vltavě, ale určitě i naši posluchači, že stíháš nejenom koncerty a tvorbu, ale taky stále moderování 7. nebe. Včera jsme vysílali rozhovor a 7. nebe s tvé výtvarnicí Kamilou Ženatou. Co pro tebe znamenají tahle setkávání?
2: Mě to hrozně baví, já jsem moc šťastná, že mě bylo umožněno v rámci tohohle hudebního pořadu vlastně si tam zvát lidi, protože není to úplně tak jako myšleno, to 7. nebe, ale já jsem hrozně ráda, že můžu jakoby posluchačům vždycky tam přivést někoho, o kterým vím, že je fakt jako výborný umělec, já ho jako dlouho už znám a že si tak hezky popovídáme a vím o něm, že poslouchá muziku, takže si tam pouštíme tu jeho muziku a moc mě to baví a já vlastně děkuju Vltavě, paní šéfredaktorce, že mi věří.
1: My děkujeme tobě, Moniko, že jsi přijala pozvání nejenom k pravidelnému moderování Sedmých nebí tady na Vltavě. Ale děkujeme ti, že jsi udělala dnes cestu i do ranního vysílání Vltavě k nám do Mozaiky. Moc rádi jsme tě viděli. Nebe je rudý, tedy vychází po 30 letech, vůbec poprvé na vinilu s krásným zvukem, jak říkala Monika. No a teď už můžete jenom zajít na některý z koncertů, který Monika Načeva připravila.
2: Ano.
1: Tak jo?
2: Je to všechno na Facebooku mým.
1: A nebo na webových stránkách Načeva.eu.
2: Ano, ano.
1: Tak ať se daří.
2: Děkuju moc a musím ještě říct, že velice ráda poslouchám vizitku. Vaše dva hlasy, moc sympatický a mám to moc ráda.
1: No tak jsme se všichni pochválili a už můžeme jít. Děkujeme.
2: Mějte
1: Moniko,
2: se krásně.
1: Mějte taky.
2: Krásný den.

0: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
1: Opera oper v záznamu z metropolitní opery v New Yorku.
0: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
1: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
0: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Steve Grossman a skladba What's New doznívá na vlnách Vltavy. Nahrávka je z poloviny 80. let. Je 9 hodin a 30 minut.
1: Mozaika. Sir David Attenborough v pátek oslavil sté narozeniny významného britského přírodovědce, režiséra, scénáristu a dokumentaristu. Připomínáme teď u nás na Vltavě v dopoledních osudech.
0: Jak se natáčí, jak se fotí příroda a v přírodě. Sašo Michailidis se na to v Akcentu ptal svých hostů.
1: Konkrétně fotografa Václava Šilhy, jehož snímky uveřejnila BBC, Wildlife Magazine nebo National Geographic.
0: A také hlavního kameramana dokumentů Planeta Praha a Planeta Česko Jiřího Petra.
2: Čas je skoro rozhodující hodnotou. Já teď vzpomenu jako pěkný příběh. Jsem byl v Polsku, potřebujeme do filmu, který teď děláme, novej pro kina, potřebujeme jeřáby hnízdící, takový ten krásný veliký šedý pták, který hnízdí v rákosinách. A u nás je jich málo a nechtěli jsme úplně jako pronikat do chráněných oblastí, takže v Polsku je jich strašně moc, takže tam máme kolegu, nějakého Piotra. Piotr má pod kontrolou asi 20 hnízd jeřábů, tam je jich hodně, no a vozí vás do toho krytu, to je ten stan, z kterého točíme, za tmy vás vyzvedává, to znamená, že se sedíte v tom stanu zkroucených 16 až 18 hodin, no a mně se konkrétně třeba skoro vůbec nic nepodařilo, protože ty jeřáby už byly vyvedeny a skovaly ty mláďata do rákosí. No, takže čas je někdy opravdu už se to nedá skoro vydržet.
3: A předpokládám, že úplně to samé zažívá Václav. A nakolik velkou roli v tom případě hraje náhoda?
4: Obrovskou, protože ještě ke všemu v podstatě vy si můžete vymyslet fotografii, jakou chcete, že jo. A mně se víceméně nikdy nepovedlo, aby to vyšlo tak, jako v mý hlavě, jak jsem si představoval, že o ten čas je úplně to samý. Protože si vemte, že 3 dny čekáte u brodu v Masai Mare v Keni s tím, že přijdou pakoně, že jo. Pak se to stádo konečně objeví, pak je u řeky, čekáte, máte krásné světlo, všechno, že prostě budou přecházet, budou výborné fotky. Pak se plásne ryba ve vodě a stádo se otočí a uteče nazpátek do Tanzánie. To je jako opravdu strašný.
2: Do Tanzánie.
3: A vy nasedáte do auta a jedete do Tanzánie k dalšímu brodu.
4: Ne, já jsem nešťastný, jak šafář do Duvaršek a jedu na večeři.
3: Tohle je asi ten základní moment toho, co vlastně my jako laici, jako diváci, divačky zažíváme u té televize, že máme ten pocit, že teda ano, takhle to tam chodí, ale jak moc vlastně ta realita, kterou vy zažíváte, je podpořená tou dynamikou střihu, tím vlastně záběrováním, tím tou postprodukcí, kterou uděláte tak, aby prostě to světlo opravdu vypadalo tak, jak by mělo vypadat, aby nás to všechny dojelo.
2: No tak právě to filmování přírody je vlastně komplexní záležitost, je to týmová práce, že jo? Ten fotograf musí vlastně udělat do té jedné fotky, musí dostat úplně všecko, pokud možno, co nejvíc, když to my to musíme vyskládat jako příběh. Takže my děláme vlastně jednotlivé jako fotky nebo záběry, ale potřebujeme různý úhly, různé velikosti a potřebujeme vytvářet ten příběh, což je vlastně na tom to nejtěžší a to právě pan Attenborough jako krásně umí, protože ty původní filmy, nebo takový, co se dělali přírodovědní filmy o chráněných oblastech, tak byly takový, tady roste to, tady roste tamto a tady žije tohle.
3: Jako staré učebnice.
2: Jako encyklopedie. A přitom ale je potřeba právě udělat příběh, vyprávět ten příběh a to je to, co ty lidi zaujme. A to vyprávění toho příběhu je strašně těžký, protože je určitá situace, která se odehrává a vy dost často jste tam sám na to v tom krytu nebo někde v tom natáčení. Takže ideálně, když nás třeba víc, to je právě princip těch hochů z BBC, že prostě jich je na jednom místě fakt víc a že to mají pokrytý, nad nima ještě lítá helikoptéra nebo dron, takže pak se jim ten příběh dobře skládá.
3: No ale ani jim se to teda úplně nedaří. Jsem četl nějakou historku o tom, jak se snažili natočit sněžné leopardy v Pákistánu a myslím, že tam strávili 2 zimy dohromady 18 měsíců.
2: No to je těžký opravdu.
3: Pro pár minut záběru.
2: No. Ale podařily se věci, no, což je neuvěřitelné.
3: Václave, bavíme se tady přesně o krytech, bavíme se tady o tom čase, ale co vlastně všechno vy jako fotograf, právě protože jste sám, na rozdíl od toho filmového štábu, sebou vlastně musíte nosit a rozložit?
4: No, když už jsme u toho sněžního Leuharta, tak já jsem taky dostal výborný nápad, že si ho půjdu nafotit, že jo, takže bylo to úžasné, protože jsem strávil x týdnů v Himalaji, viděl jsem ho, ale byl asi centimetr veliký na té fotografii, protože byl strašně daleko. Nicméně moje štěstí bylo neskonalý, protože vidět takovýhle zvíře je prostě úžasný. A, takže samozřejmě to vybavení je vždycky o vybavení technickým, to znamená těžký fotoaparáty, protože potřebujete mít dlouhý skla a tohleto. Takže to samo o sobě, když si to zkombinuje třeba tady s nadmořskou výškou, tak člověk umírá, ale je to v podstatě vždycky to nejnutnější, hlavně když pluju do Antarktidy, tak vím, že tam se zvířata nebojí, tam jsou na 2 metry, až je to protivný, jak prostě si na mě jdou podívat, když chci něco z dálky, tak tam potřebuju toho míň. Když jdu do Afriky, beru si další objektivy a podobně, a to se samozřejmě jako pronese.
1: To byl fotograf Václav Šilha, jehož snímky uveřejnil třeba BBC Wildlife Magazine nebo National Geographic a taky hlavní kameraman dokumentů Planeta Praha a Planeta Česko Jiří Petr. Oba dva pánové byli hosty našeho Akcentu. Celý záznam ještě můžete poslouchat na webu Vltavy anebo taky v aplikaci Můj rozhlas.
0: Dnes v 16:30 odpoledne přineseme v Akcentu téma Benátské bienále výtvarného umění. Právě se z něj vrátila naše reportérka Zuzana Filipková a publicista Marek Gregor. A tak budou mluvit o tom, co je tam k vidění i protestech, které letošní bienále provázejí. 16:30 začínáme.

0: Pražské jaro, Divadelní svět Brno, Open House Praha.
1: Nebo Divadelní Flora Olomouc a Zlín Film Festival.
0: Přinášíme setkání s umělci i živou atmosféru květnových festivalů.
1: Český rozhlas Vltava. A zůstaňte v centru kulturního dění.

0: Frank Sinatra s Lizou Minnelli na vlnách Českého rozhlasu Vltava 9:45.
1: Květiny a zahradničení, to zdaleka není jenom estetická záliba. Takový zahrádkář je svým způsobem i umělec, jak tvrdí publicista Petr Vizina.
2: Jaké překvapení, že významná instituce současného umění vystavuje kytky v malovaných květináčích. Hned u vchodu hlavní síně ostravské galerie Plato vítá návštěvníky nadživotní socha kopřivy. Pomníky se stavějí všelijakým mizerům, jejichž přínos lidstvu je mizivý, vysvětluje autorka pocty žahavé bylině, která je dobrá proti revmatu, podporuje krvetvorbu, snižuje hladinu cukru v krvi, ulevuje při zánětech kloubů, je z ní skvělý šampon i čaj a ještě chutná v nádivce. Užitečná a přitom přehlížená kopřiva si zaslouží svoji sochu. Co je dobré, je krásné, ač to nutně neplatí naopak. Dokonce i ty květináče s fialkami, maceškami a jiřinami jsou barevné. Co dělají na výstavě, která je hlavní položkou oslav 10 let trvání instituce tak provokativně soudobé, narcisy, karafiáty a levandule? Malířka a kurátorka Barbora Lungová tvrdí, že na květiny klademe symbolické břemeno významu. Mají pro nás obřadní roli. Zmiňuje básníka a kněze Jakuba Demla, který květiny nazval svými přáteli. Lungová konstatuje, že v umění nastává botanický obrat. Umění se zabývá půdou a rostlinami. Symbolika květin je provázaná s našimi ekosystémy, společenskými procesy a strukturami. Jinak řečeno, nevidíme před sebou kytky v květináči, ale bující zeleň vztahů a významů. Tak třeba jiřiny. Květiny českého národního obrození s jeho jiřinkovými bály jsou symbolicky srostlé s Jiráskem a Němcovou. Tam však historie šlechtění nekončí. Lungová vypátrala odrůdy jiřin nesoucí jména osobností české popkultury. Přičemž druhy nazvané Helena Růžičková a Babovřesky odkazují k ikonickému reprezentantovi pokleslého českého kempu, tedy té zvláštně potřeštěné zábavy, k režiséru Zdeňku Troškovi. Chryzantémy, na rozdíl od jiřin, považujeme za květiny truchlení, hřbitovů a obřadních síní. Symbolizují svátek dušiček, proto se jim říkalo vše svatinky. Za to v Číně nebo v Japonsku je chryzantéma květinou dlouhověkosti a moudrosti, kvetoucí i v tradiční poezii. Hyacint není jen omamně vonící květina. Byl rovněž krycím názvem pro akci státní bezpečnosti proti gay mužům v Československu druhé poloviny 80. let. Takovým mužům se ještě o mnoho dřív, na přelomu 19. a 20. století, v angličtině posměšně přezdívalo pansies, česky tedy macešky, s narážkou na jejich zženštilé chování. Takový byl dobový předsudek. A pokud jde o levanduly, květinu zvětšněnou romantickým cajdáčkem Petra Habky, existovala ve Spojených státech v době tuhého McCarthyzmu takzvaná levandulová hrozba, příbuzná té rudé. Šlo o temné podezření, že gay lidé jsou zakuklenými nepřáteli americké demokracie, podobně jako tehdejší komunisté. S připomínkou vrstevnaté historie květiny v barevných nádobách už nevypadají tak prvoplánově hezky a nevinně jako lilie. Ta se stala symbolem jednoduché krásy, možná trochu nespravedlivě. Ježíš staví lilie polní svým posluchačům v horském kázání před oči jako příklad darované krásy. Řecký originál textu ale mluví o jakékoliv krásné divoké květině. Podobně jako umělkyně a umělci v ostravské galerii Plato, ani Ježíš nepovažuje květiny za pouhou ozdobu. I pro něj je nádhera květin nositelkou významů a výrazem bohatosti stvoření, pokud jej nezničíme. A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Co květina, to umělecké dílo, napadne člověka, když prochází výstavou nazvanou Půda a přátelé. Co zahrádkář, to umělec.
1: Tak teď už víme, jak takové obyčejné rostliny odrážejí společnost, identitu, historii, ale i vztah člověka k přírodě. Dnešní úvahu pro nás napsal publicista Petr Vizina.
0: Další skladbu potom Georg Friedrich Händel. 3:45 nabízíme.

0: Georg Friedrich Händel na vlnách Českého rozhlasu Vltava a 7 minut necelých už zbývá do 10.
1: Trošku oklikou se dostanu k tomu, kdo bude hostem dnešní vizitky a nemusím vlastně ani oklikou, protože vidím zase za dveřmi ve studiu nebo za dveřmi sem k nám do studia stojí moderátorka Karolína Koubová, která už vstupuje, za okamžik si sedne ke stolu, k mikrofonu a to, aby nám pověděla, nemusím tedy oklikou já, a to, aby nám pověděla, kdo bude dnešním hostem. Vítej u nás, Karolíno.
2: Dobré dopoledne, Naďo, děkuju takhle za uvedení a za pozvání. Dnes my do vizitky jsme pozvali herečku Beátu Kaňukovou, která je v městských divadlech pražských a například hraje hlavní roli v inscenaci neustále vyprodané Doktorka z domu trubačů o opravdu unikátním životním osudu chirurgky Vlasty Kálalové Dilotyové, ale zároveň naši posluchači mohou také slyšet ve vltavské četbě na pokračování, to všechno přiblížíme.
1: Za malý okamžik tedy Beáta Kaňuková, herečka, hostem Karolíny Koubové ve vizitce. Ať se to povede.
2: Děkuju.
0: A příjemné to bude i večer, nebo vlastně už v noci básník Petr Borkovec nás dnes v souzvuku od 22 hodin zavede do severní Itálie, do okolí Raveny, ale to Viska a Lido di Dante. A bude to pásmo dosud nepublikovaných textů s krátkými prozami nebo básněmi inspirované obyčejnými místy.
1: Nenechte si ujít, poslouchejte Vltavu a budeme moc rádi, když si na nás uděláte zítra ráno opět čas úderem 6. Budeme tu na vás čekat. Dobrý den přejí František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Pražští kriminalisté viní známého léčitele Alana Jarkovského ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Některé z nich údajně znásilnil opakovaně. Český rozhlas podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Jarkovského policie stíhá od loňského listopadu. Vazebně stíhaný Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Policie zároveň vyzvala další ženy, které se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvaly na linku 158. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Takové weby podle něj často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Allwyn. Provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu třeba neověřují věk hráčů nebo můžou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu. Německý ministr obrany Boris Pistorius přiletěl do ukrajinské metropole Kyjeva. Informuje o tom agentura DPA. V plánu má například jednání o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týká vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Ukrajina se už přes 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi. Berlín v poslední době podporu napadené zemi rozšířila. Praha 3 rozšířila seznam legálních ploch pro sprejery. Nově můžou tvořit na 4 nových stěnách na Žižkově v Prokopově ulici. Jejich vytvořením chce radnice podpořit kreativitu mladých lidí a zároveň omezit nelegální sprejerství na fasádách nebo památkách. A čekejte oblačno až zataženo, postupně srážky na většině území, zejména odpoledne a večer místy s bouřkami, zejména ve východní polovině území lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na západě Čech naměříme kolem 16. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Spousta přátel, kteří mě znali pouze z televize a přišli do divadla, byla překvapená mým projevem a tím, co všechno umím zahrát. To je velmi potěšující, když diváka v dobrém slova smyslu překvapíte. Musíte mít samozřejmě štěstí na role. A to já zatím mám, říká herečka Beata Kaňoková, která dnes přijala pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
2: Děkuji moc, dobrý den.
1: Vystudovala nejprve kulturní dramaturgii na Slezské univerzitě v Opavě a pak herectví na Damu v Praze. Následně rok působila v Jihočeském divadle, poté se dostala do angažmá v městských divadlech pražských. Spolupracovala ale i se Švandovým divadlem na několika projektech s divadlem Spektákl nebo s oceňovaným imerzivním projektem Pomezí. Televizní diváci Beatu znají ze seriálu Pan profesor nebo Zlatá labuť. Objevila se ve filmu Hranice lásky a výraznou roli má také ve snímku Běžná selhání, premiérovaném v roce 2022 na filmovém festivalu v Benátkách. A aktuálně ve Vltavské četbě na pokračování ji můžete poslouchat, a to v rozhlasové podobě románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Právě Beata Kaňoková tento román pro rozhlasové vlny načetla. Řekněte, jaká to byla práce, jak dlouho jste se s textem zžívala? Bylo to třeba něco jiného, když si nastudováváte knihu pro jevištní adaptaci divadelní, anebo samozřejmě pro rozhlasové zpracování?
2: Jo, bylo to pro mě něco úplně novýho. Vlastně já jsem poprvé takhle načítala knížku celou a neměla jsem s tím vlastně žádnou zkušenost, takže překvapilo mě samozřejmě celkově ten proces, jak to probíhá, ta příprava, je to vlastně opravdu v něčem, to byla pro mě novinka a taky jsem si připomněla, jaký to je, když člověk jde do něčeho neznámého, že třeba cítí nějaký nejistoty a není třeba tolik ještě sebevědomý v tom hereckém projevu, protože je to trošku jiný na ten rozhlas, ale nakonec to byla strašně krásná práce, taková naplňující s Josefem Kačmarčíkem, který mi dělal režii, tak to bylo jak velmi příjemný a myslím, že jsme vytvořili moc hezký dílo na poslech.
1: No a jak, když říkáte, byla to pro vás novinka, přistupujete k tomu, když máte ze svých hereckých nástrojů k dispozici pouze hlas?
2: No, je to samozřejmě omezující, protože člověk opravdu hodně těch emocí, hodně toho hereckého projevu opravdu musí dát jenom do toho hlasu. A já jsem jako velmi k sobě kritická, takže jsem občas měla pocit, že třeba z toho nejde úplně to, co by mělo. Ale naštěstí Josef Kačmarčík mě docela hezky vedl a uklidňoval mě, že to je v pořádku, že jenom opravdu člověk, jak má tu nejistotu, když něco takového dělá poprvé, tak je možná opravdu přehnaně kritický k sobě, ale už mi se měla na tom moc hezký reakce od posluchačů, který mi posílali zprávy a tak asi se to opravdu povedlo.
1: No tak si to pojďme alespoň část poslechnout. Pustíme si ukázku Jako zabít ptáčka, kterou můžete teď ve Vltavské četbě na pokračování sledovat.
3: Léto plynulo v obvyklých radovánkách. Vylepšovali jsme si hnízdo zbudované mezi dvojicí obrovitých mídlovníků vzadu na dvoře, skotačili a provozovali náš rejstřík dramat. Ale koncem srpna nás už náš donekonečna omílaný repertoár omrzel a tehdy nás přivedl Dill na nápad vylákat Bubu Redleyho z domu. Ten dům Dilla fascinoval. Byl nízký, kdysi býval bílý s hlubokou přední verandou a zelenými okenicemi, ale už dávno stmavl do břidlicové šedi okolního dvora. Deštěm strouchnivělé šindele přečnívaly přes okapy nad verandou. Koruny dubů zacláněly slunce. Zbytky tyčkového plotu opile střežily dvorek vpředu. Uvnitř žil strašidelný zloduch. Lidé to alespoň tvrdili, ale Jem ani já jsme ho nikdy nespatřili. Povídalo se, že vychází ven za bezměsíčné noci a nahlíží do oken. Všechny kradmo spáchané drobné neplechy v Maycombu měl na svědomí on, Bubu Redley.
1: Posloucháte vizitku a toto byl hlas Beaty Kaňokové v četbě na pokračování. Teď aktuálně můžete poslouchat rozhlasovou podobu vyhlasného románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka. A vy, Beato, sama, jak říkáte, hodně čtete, takže říkali jsme si také, že je dost románů, které se převádějí na jeviště, tak Je to i jeden z důvodů, že jste si třeba tu četbu tak užila, nebo váš vztah k četbě?
2: Já jsem vždycky hodně četla. Teď jako popravdě s dětmi člověk tu četbu trošku omezí, protože jediný čas, kdy se tomu vlastně můžu věnovat, je před spaním a to mě hodně ukolébá a už takhle večer. Takže většinou zvládnu třeba jenom pár stránek. Takže už tolik nečtu, no. A mrzí mě to, protože knížky opravdu vnímám jako... Že mi obohacují nějak jako vůbec takový nějaký přehled, ale myslím si, že je to fajn právě i pro herce mít nějakou jako lepší třeba slovní zásobu a potom mě to pomáhá i v tom vyjadřování sebe sama nějak a no, knížky, chtěla bych je teď číst víc, no, musím si na ně zase najít čas a tím, že jsem i studovala tu dramaturgii, tak já opravdu velmi ráda i čtu taky mezi řádky, no, jakože myslím si, že mám tu schopnost a ráda to v sobě tak se objevuju zpátky, no.
1: Vy jste říkala, že jste k sobě velmi kritická, tak věřím, že vás potěší tady vzkaz od pana posluchače Jaroslava Havelky. Píše: dobrý den, četl jsem oceněnou knihu Harper Lee a rovněž znám Oscarovou filmovou adaptaci. A jsem přesvědčen, že nejméně stejné ocenění si zaslouží rozhlasová četba v podání Beaty Kaňokové. Její stvárnění všech postav je navíc citlivé, empatické a naprosto uvěřitelné. A zejména postavu Jany Luizy alias Kauta alias Čipery si musí v její interpretaci zamilovat snad každý posluchač. Na každý díl četby se těším jako malé dítě na večerní pohádku a od těch časů jsem velmi, velmi vzdálen. Moc děkuji, buďte zdrava, Beato Kaňoková.
2: Tak to je nádherný, Jaroslava Velka. To je strašně krásný, děkuji moc.
1: A také pozvánka tedy k aktuální četbě na pokračování na Vltavě, jako zabít ptáčka. Vy jste mluvila o tom, že jste nejprve vystudovala kulturní dramaturgii a že tedy velice ráda čtete mezi řádky. No ale znamená to tedy, že jste původně neuvažovala o kariéře herecké?
2: Já bych hrozně občas se chtěla dostat zpátky do té své hlavy, jak jsem vlastně o tom uvažovala, ale takhle, já si myslím, že jsem od té herecké kariéry uvažovala asi vždycky. Vždycky mě to jako lákalo. Jako dítě jsem si přehrávala různé scénky a nějak tam ta touha opravdu, a teď jakkoliv to bude znít pejorativně, ta touha předvádět se a vlastně ukazovat se nějak byla. Ale zároveň právě, jak jsem k sobě hodně kritická, tak jsem si nevěřila dost, no, jestli vlastně vůbec na to mám. A
1: takže jste na to šla ze zadu, ne přímo z jeviště nejdřív.
2: No, přesně tak. A vlastně já jsem fakt hodně ráda četla. Chtěla jsem původně studovat žurnalistiku, na kterou jsem se nedostala. A tohle mělo k tomu oboru asi tak nějak trošku nejblíž. Navíc to bylo ve městě, kde jsem v tu dobu aktuálně žila. A byla to taková, myslím, velmi dobrá volba i pro ten další vývoj, který jsem teda ještě v té době netušila, že se stane. No a...
1: Čili můžete to... vlastně, promiňte, o té roli přemýšlet i z jiné perspektivy než jen té herecké a říkáte, že právě tím jiným úhlem pohledu, že ho také zúročíte, když nad textem přemýšlíte. V čem je to třeba při zkoušení výhoda?
2: Já si myslím, že to určitě může být výhoda, pokud narazíte na režiséra a další tvůrce, kteří jsou tomu třeba přístupní, protože já jako...
1: Protože ve svém, myslím, někde kurikulum víte, také máte právě, že jste vystudovala tuhle kulturní dramaturgii, což může být sen, ale i noční můra pro režiséra.
2: No může, no, ale většinou, teda, nebo respektive zatím se mi nestalo, že bych narazila na někoho, kdo by tomu dialogu nebyl přístupný a já jsem opravdu ta herečka, která chodí s těma nápadama, která jako má ty výklady nebo jakoby umí si je z toho vytáhnout, z toho textu, umí to nějak interpretovat a... Právě potom díky tomu dialogu s režiséry nebo s tvůrci se dokážeme dobrat nějakému společnému výsledku a myslím si, že to jako rozhodně vždycky může být přínosný spíš, než jenom přijít vlastně s ničím a tak se nechat trošku vést jenom, ale jsou i takový herci, kteří jsou vlastně víc třeba pudoví a já jsem hodně ten přemýšlivej, no, hodně jdu do hloubky, hodně právě čtu k tomu třeba literaturu různou s tím související a tak, takže já jsem takový ten, co se hodně připravuješ, taková ta šprtka.
1: A jak to potom z té hlavy převedete právě do těch emocí a do té akce na jevišti?
2: No, Já právě potřebuji vždycky mít ten základ hodně hluboký, hodně mít všechny ty, hodně jako mít tu podrobnou přípravu, abych vlastně mohla potom jít a...
1: Co dělá ten klasický obrázek? Je o tom vnitřním životě té postavy?
2: To zrovna úplně tolik nedělám, takhle, že bych si psala nějaký životopisy nebo tak, ale snažím se opravdu vždycky napojit hodně na tu postavu, kdo to byl, jak vnímá ten svět, jaký má prostě okolnosti životní a tak dále. A vlastně díky tomu základu, který potom mám, tak myslím si, že můžu mě jednat nějak pravdivě na tom jevišti. Vlastně a díky tomu pak jako oživu ty postavy nějakým svým způsobem, který třeba může být divákům sympatický.
1: Můžete to třeba ještě víc konkretizovat na roli Vlasty Kálalové Diloty o tomhle úspěšném představení podle románu Ilony Borské o neuvěřitelném příběhu české lékařky na Blízkém východě. Jsme mluvili minulý týden ve vizitce s dramaturgem Městských divadel pražských Martinem Satoránským, tak to je tedy inscenace Doktorka z domu trubačů a vy v titulní roli.
2: Ano.
1: Tak co všechno jste si nastudovávala a jak to probíhalo? Protože jste říkala, že vlastně jste si našla celkem rychle k ní cestu.
2: Ano. No, ta cesta k ní se hledala velmi snadno, protože ona opravdu z těch dostupných materiálů, které existují, tak nejde jí vlastně nějakým způsobem neobdivovat nebo nemilovat za to, jak ona byla obětavá, prostě skvělá, úžasná žena, inspirativní, pro mě jako vlastně něčím absolutně nedosažitelná.
1: Na konci světové války předtím, tedy než se odehrával její další život, právě přišla o celou rodinu, kdy ji postřílil nacisté.
2: A to je ten strašný osud, vlastně ještě ten poslední den války, kdy už člověk nějak je plný nadějí, že přijde už opravdu jen to krásný, dokonce i v té hře vlastně zazní věta, teď budeme konečně zase žít, kterou říká tomu svýmu muži a vlastně pak přijde ten tragický moment. A no, já už se zase dojímám, protože prostě mně to přijde vlastně strašně nespravedlivý.
1: Ale dokázala jít dál, což je tedy určitě úžasné poselství.
2: Ano, a právě, to je to, není to obdivuhodný, to, že vlastně můžou se vám stát v životě strašné věci, ale záleží potom, jak se k ním postavíte a jestli si zachováte tu svoji tvář a tu svoji pravdu a to ona měla. A, no, takže vlastně, když jsem si nastudovávala ty materiály, tak... co je dostupný, tak je opravdu ta kniha Ilony Borské, potom různé články, které jsem si přečetla a můj úkol bylo nejen vlastně ten fakt, jako nasát ty faktografické věci, ale taky to, jako jaká ona byla, opravdu zkusit si to představit, protože já jsem třeba velmi emotivní a věřím tomu, že i ona vlastně, aby byla tak empatická a tak obětavá, musela být taky emotivní, ale zároveň to pořád byla lékařka. A vlastně pro mě bylo asi nejtěžší trošku napojit se na to, že to je ta rutina pro ty lékaře trochu, když umře člověk na sále, když umírají děti a tak dále, tak trošku vlastně nějaký ty racionality nebo odstupu možná i ty rutinnosti vlastně té práce, to jsem musela trošku jako se naučit stvárnit, no.
1: Ale určitě tam výrazná linka, řekněme, emancipace, kdy Vlastu Kálalovou všichni odrazovali od toho, že co by jako žena dělala na Blízkém východě, ještě co by chirurška, což absolutně nebylo běžné.
2: Vůbec v té době vlastně ženy nebyly chirurgky, ano.
1: Takže to tohle téma bylo pro vás také důležité?
2: Určitě ta emancipace a vlastně i v dnešní době je něčím složitý třeba tý pozic nebo nějakých těch pozic vysokých dosáhnout, nejen vlastně v oboru lékařském, ale v různých jiných oborech. Ale pro mě ještě vlastně to je obdivuhodný v tom, že ona opravdu jako musela projít neskutečnými překážkami, to, že opravdu všichni odrazovali, bylo to úplně nezvyklé, jako aby něco takového žena dělala a ona přesto všechno, ať už to byla nějaká asi její houževnatost nebo možná i tvrdohlavost, prostě přesto všechno opravdu to chtěla udělat. A ještě vlastně, když byla na přednášce toho epidemiologa, a teď si nespomenu na jeho jméno, strašně se omlouvám, ale vlastně, která ji nesmírně ovlivnila i v tom, že se odhodlala odjet na ten Blízký východ, tak ona opravdu si řekla prostě, když nejde nikdo, tak půjdu já, protože jako já to dokážu. A to je jako fakt nesmírně obdivuhodný. To ona byla úžasně odhodlaná.
1: Říká Beata Kaňoková, dnešní host ve vizitce, herečka městských divadel pražských, kterou znáte ale z filmových pláten a z televize. A jako první píseň jste pro nás vybrala také píseň Silné ženy Rozálie, ale objeví se tam i velice charismatický zpěvák. Tak jenom prosím, jestli uvedete píseň Beso.
2: Beso, ano. Je to písnička, kterou mám spojenou se svým partnerem. Je to vlastně písnička dvou muzikantů, kteří spolu byli v páru, a myslím si, že to byl takový vrchol asi jejich nějaký, možná jejich milostního života nebo jejich jako kariérního společného života, no a pak se rozešli, ale ta písnička zůstala a to mi přijde na tom krásný.

0: Tak to byla Rosalía a píseň Beso a Rau Alejandro také a vybrala tuhle píseň pro nás Beata Kaňuková, která je dnes hostem ve vizitce. Můžete tuto divadelní herečku, ale také televizní a filmovou slyšet aktuálně ve Vltavské četbě na pokračování v románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Mluvili jsme předtím o inscenaci Doktorka z domu trubačů, což je tedy ten román o Vlastě Kálalové, ale další výraznou ženskou postavu stvárňujete rovněž v adaptaci románu, a to je v inscenaci Honzlová. Další silný ženský osud. Vám je to nějak takhle jako souzené, nebo jste se už dala do téhle škatulky, nebo jak to vnímáte?
1: Ne, to já to bude asi výběr divadla, nebo nějak mají asi pocit, že můžu tyto postavy stvárňovat bez újmy, ale já už jim občas říkám, jestli bych mi toho mohli naložit míň, že přece jenom je to asi už třetí inscenace, kde mi umírá někdo blízký a po tom, co jsem se stala mámou, tak je to nějak těžší a těžší samozřejmě každý ten večer to prožívat. Ale jinak je to pro mě velká pocta. Prostě stvárňovat osudy takhle významných žen naší minulosti je vlastně opravdu, je to štěstí, no. Je to štěstí v něčem. Asi to nemá každá herečka, takže jsem moc vděčná za to, že na mě myslí v takových krásných věcech.
0: Když jste řekla od té doby, co jste se stala mámou, že některé role jsou složitější a těžší a některé emoce. Tak jak mateřství proměnilo vaše herectví?
1: No, já jsem si myslela, že se vlastně nic nestane, že to bude jenom návrat zpátky k tomu, na co jsem byla zvyklá, ale když se mi narodila dcera, tak a vrátila jsem se vlastně poměrně krátce po tom, co se narodila do divadla.
0: Za jak dlouho?
1: No, to byly 2 měsíce, ale vrátila jsem se jenom zpátky k nastudovaným věcem, co jsem už měla na repertoáru, nestudovala jsem nic jiného v té době, ale i tak jsem najednou vnímala takovou odlehčenost, takovej větší nadhled v tom, že vlastně můžu být svobodná na tom jevišti. Velmi jsem začala být možná taková i nekritická k sobě, že jsem si jako dovolila prostě jenom...
0: Méně kritická.
1: Méně kritická, ano, méně kritická. Taková jako, že jsem si prostě dovolila najednou být opravdu, jako mít takovou lehkost, a protože jsem si říkala, o nic nejde. Vlastně to důležité se odehrává teďko jako někde jinde v tom domácím prostředí a to tady to je jenom taková moje vlastně, takový únik, taková zábava a o to víc vlastně jsem si to užívala a už jsem neměla takový ty stavy třeba stresu, trémy a podobně. Najednou to bylo prostě mnohem jednodušší.
0: A co druhé mateřství? Vy jste dvojnásobná maminka.
1: Druhé mateřství, to mě asi možná trošku ještě víc změkčilo v tom smyslu, že když prožívám nějaký ty emoce nebo musím hrát nějaký emoce na divadle, tak už nad tím nemám takovou vládu, no. Je to, buď do toho šlápnu a stane se mi to a nechám to sebou nějak projít, ty emoce a jako... Nebo mám pocit, že to vlastně už neumím zahrát, no. Že už to není tak technický, jako jsem byla třeba zvyklá, no.
0: Aha.
1: Takže teďko vlastně...
0: Teď nevím, jestli to výhoda nebo nevýhoda.
1: No, to nevím. Asi se spíš teďko budu muset naučit to pak pustit, no, víc. Což zrovna teda u Doktorky z domu trubačů je poměrně těžký, no. Takže tohle představení se mě ještě vždycky pár hodin potom dost drží.
0: Právě jak si udržet... nějaký mentální odstup v tomhle, určitou psychickou hygienu. Pamatujete na to?
1: Pamatuju. Ono vždycky právě pro mě bylo jednoduchý. Já jsem vždycky to tak brala, že na těch zkouškách si to zažiju a pak už to je jenom takový opakování a pak už je to jenom ta herecká technika, ke který se vlastně vracím a už je to jenom... že to tam vypustím a vlastně mám ten odstup. No, přesně, nic se to zase tak neděje, protože hraju vlastně docela náročné věci, ať už je to Ofélie v Hamletovi, nebo právě Honzlová, nebo v Geniální přítelkyni. Jsou to opravdu těžké věci vlastně. A spousta přátel nebo diváků, kteří přišli, tak se mě pak ptali, jak to vlastně dáváš, jak se potom jako můžeš usmívat po tom představení. A opravdu jsem měla jako ten pocit, že to... vlastně jenom jakoby zahraju, ale teď nějak mám pocit s tou doktorkou, že se mě to opravdu drží a musím si to asi víc ještě naučit teď, no, to pouštět pryč.
0: Máme tu další poděkování pro vás, Beato. Dobrý den, ráda bych se připojila s poděkováním, píše Tereza Bartošová, a velkým oceněním pro vašeho dnešního hosta, paní Barboru Kaňokovou. Beatu, její interpretace v četbě knihy Jako zabít ptáčka je pro mě naprosto výjimečná a citlivá. Okamžitě a hluboce mě vtáhla do celého příběhu. Je to pro mě opravdu silný posluchačský zážitek. Chtěla bych se zeptat, jak moc při své práci cíleně pracuje s tichem a pomlkami. Zajímalo by mě, i co vy sama v tichu prožíváte. Ptá se Tereza Bartošová, tedy asi i mě. Děkujeme za ten dotaz a zdravíme. Tak nejdřív dám přednost vám, Beato.
1: Děkuji moc, děkuji za krásnou zprávu i za hezký dotaz. Vlastně to je, člověk se nad tímhle moc nezamýšlí. Jak pracuji s tichem v práci? Myslím si, že to ticho může někdy sdělit opravdu hodně, protože v hereckém projevu, v očích, v gestech se dá vyjádřit vlastně velmi mnoho, aniž člověk řekne jediný slovo. Takže vědomě se snažím i na jevišti třeba pracovat s tím tichem nebo s tím projevem jiným než je slovní a cítím se v tom dobře. Myslím si, že je to taky disciplína, kterou se člověk musí naučit a opravdu vědomě s ní pracovat. A v ticho v životě, já miluji ticho. Teďko se mi ho tolik nedostává, třeba jak bych potřebovala, protože i když člověk třeba je chvilku sám, tak v té mateřské roli pořád vlastně člověk má něco v hlavě, pořád nějaké myšlenky, pořád plány toho, co musí udělat a ty to-do listy, které nikdy vlastně nemizí. A opravdu teď cítím takovou velkou potřebu zase se vrátit k nějakému tichu a už jsem i říkala partnerovi, že bych teď chvilku potřebovala třeba na 3 dny odjet jenom sama a jenom tak jako někde bejt.
0: Kam byste jela?
1: Já miluju samotinu, takže už jsem takhle byla párkrát na takových těch glampinzích nebo posedech, kde opravdu najednou člověk tak jako se vrátí sám k sobě a uzemní se trošku a myslím si, že to je jako i v té psychohygieně je to vlastně dost důležitý. A
0: Abych dostala tady odpovědi ano. Pro Terezu Bartošovou, za sebe děkuju taky, že se mě ptáte. Tak ve studiu mám ten vztah k tichu takový, že když nastane, tak mám infarktové stavy a každá vteřina ticha je asi jako 5 minut, ale zároveň, co se týče doma, v životě, tak ticho opravdu miluju a asi jsem postižená tom, že jak neustále máme nějaké zvuky a hluky a slovo mluvené, tak se mi pověstná, že na návštěvách tak jako vypínám ten šum, pokud je to jenom jako podkres nebo tak vypínám televize a rády a tak to je za mě. Děkujeme Tereze Bartošové. Když jsme mluvili o těch výrazných rolích, Beato, prostě Honzlová, tady Vlasta Kálalová, Ofélie a právě taky v románu Eleny Ferrantové Geniální přítelkyně, tak měla se taky někdy nějaké čurdy, protože i v Jihočeském divadle jste měla výrazné role.
1: No. Čurdy určitě jsem měla hodně na damu, to se mi dělo docela často a pak...
0: Tak ale tam jste třeba měla Natašu.
1: Jo, tak to už potom v tom absolventském ročníku, tam už vlastně ty čurdy jako moc nemáte mít ani, máte se opravdu vlastně ukázat nějaký ten herecký rejstřík a tak dále, ale během klauzur jsem jako měla role, kde jsem měla jednu větu a dvě věty a bylo to samozřejmě úmorný, strašný, protože člověk má pocit, že na té škole má nějaký čas, který mu je daný a vlastně ho chce jakoby naplno využít, což jsem já určitě byla tenhle typ herečky, která jsem byla vděčná za to, že tam můžu studovat a chtěla jsem to opravdu jako vycucat do mrtě. No a někdy to nešlo právě, protože jsem měla tady ty čurdy. A potom, co jsem odešla z DAMU a dostala jsem se vlastně do Jihočeského divadla, tak tam jsem měla opravdu velký, krásný role. Když jsem měla čurdy, tak to byly spíš nějaký záskoky, když byla herečka nemocná, ale já...
0: A myslíte si, že je to tak, jak se říká, že není malých rolí? Je jen malých herců?
1: Myslím si, že určitě je...
0: Nebo to je jenom výmluva?
1: No, já právě si říkám, jestli to není taková útěcha, ale myslím si, že je malých rolí a vlastně mají tam své místo a je to v pořádku, že ty malé role jsou, ale měly by asi být vyvážený potom právě tím, že člověk má i příležitost ukázat, co v něm je a jít víc třeba i pracovně vlastně do té hloubky a nějak jako mít pocit toho naplnění uměleckého, který asi v těch malých čurdách úplně člověk nemá. No a já jsem měla to štěstí, asi i v štěstí v tom, že jsem opravdu měla ty děti a tím pádem mě dost šetří v tom divadle a nechávají si mě na ty velké věci, no. vždycky říkají, no tohle ne, my tady pro tebe máme tady velkou věc, takže na to si tě ušetříme.
0: Tak k tomu bylo tady mateřství taky dobré.
1: Určitě, to bylo všecko v plánu.
0: Beata Kaňuková, herečka městských divadel pražských, je naším dnešním hostem ve vizitce a je tu další píseň z vašeho playlistu What a Life od Scarlett Pleasure, tak také, jestli nám ji prosím představíte.
1: Mm-hmm. To je písnička, ze který mám vždycky krásný pocit, protože se o ní zpívá o životě a je z filmu Chlast, který zbožňuji, který jsem viděla několikrát a který je pro mě úžasně hluboký, krásný a plný nádherných hereckých výkonů, takže proto tahle písnička.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava a hostem ve vizitce je dnes herečka Beáta Kaňoková, kterou aktuálně můžete slyšet v četbě na pokračování románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka, což už i naši posluchači velmi pochválně reflektovali, za to jsme rádi. A možná proto přichází i další dotaz na to, jaké jsou vaše zásadní knihy.
1: Jestli
0: máte nějaký svůj osobní kánon?
1: No, mám knihy, ke kterým se vracím. Jsou to teda spíš knihy jako poezie, protože na ty mám čas a nějak mám pocit, že na tom krátkém prostoru, když ten básník dokáže vyjádřit pocity, které třeba sdílím, tak mně to vlastně přijde úžasný, když tohle někdo umí. Takže moje nejoblíbenější knížka, ke který se vlastně pořád vracím, tak nějak už leta, už asi 15 let, je kniha Jana Těsnohlídka. Je to Násilí bez předsudků a to vždycky všem doporučuji a už jsem obdarovala i několik svých přátel touhle knížkou. No a teďko třeba v poslední době jsem četla, protože jak opravdu nemám čas na ty knihy, tak jsem četla knihu Výšina od Markéty Lukáškové, která mě hodně zaujala a vlastně pro mě to bylo takové vytržení teďko z toho každodenního života, kdy opravdu jsem se k té knížce vracela, nedokázala jsem se odtrhnout a jako musím říct, že to opravdu je nejlepší kniha, co Markéta zatím napsala, takže všem doporučuji, přečtěte si ji. No a
0: máte takové současné autory, autorky, rádo čtete?
1: No, většinou spíš současné, ale je pravda, že na střední škole jsem hodně četla takovou tu klasickou literaturu a to jsem měla moc ráda a to bylo i kvůli tomu, že vlastně babička byla učitelka literatury a češtiny a hodně mě k těmhle věcem vedla, měla těch knížek spoustu doma vlastně, takže jsem nemusela chodit do knihovny a půjčovat si je, ale babička mi je takhle doporučovala a k tomu mi vždycky dávala ještě výklad.
0: Takže jste to měla i s rozborem.
1: Je to tak, no, je to tak. A teď ještě se snažím vzpomenout na nějakou skvělou knížku, co jsem třeba četla v poslední době. Těla od Kláry Vlasákové určitě, ta mě hodně ve mně rezonovala. A potom mám ráda teď hodně takový ty knížky pro mámy, ať už je to knížka Šárky Humphrey, kterou jsem tady potkala teďko v rádiu a prostě tady tyhle ty různý knihy, které se zabývají třeba mateřstvím a rolí žen, matek ve společnosti.
0: Když jste mluvila o Kláře Vlasákové, tak pojďme si vzpomenout na film

0: Já už to mám všechno tak vlastně hrozně v mlze, ale pořád mi tam zůstává právě ten pocit té nějaké výjimečnosti toho okamžiku, že člověk zažil něco, co asi se mu opravdu poštěstí třeba jenom jednou za život a někdy ani to ne. A ta velká filmová role, to byla vlastně první a do této chvíle vlastně poslední takhle velká věc. A já na to vzpomínám strašně ráda, protože jednak jsem velmi vděčná za tu příležitost i Kristýně Grošan, která režírovala ten film, a myslím, že Klára napsala jako velmi zajímavý scénář, který dostal teda tu filmovou podobu, která pro mě třeba taky byla něčím nová i tady u nás, výjimečná.
1: Rozhodně to bylo něco nevšedního, odvážného a nového.
0: Právě, a to jsem ráda, že to i v těch Benátkách vlastně ocenili, nebo jakože vlastně jsme tam mohli ten film premiérovat. No a ty Benátky, to bylo prostě, to byl krásný únik, který z toho, já jsem v té době docela prožívala takové osobní těžkosti a nechtěla jsem tam ani jet, a moje máma mi tehdy řekla, jeď a užij si to a na nic nemysli chvilku, a myslím, že to bylo taková záchrana i moje v té době.
1: No ale řekněte mi tak, že jak funguje vlastně ten svět audiovize, filmu, máte na svém kontě i výrazné role v televizních seriálech, například v seriálu Pan profesor. Otevřelo vám to nějak trochu cestu právě do té audiovize, nebo jaké je toto prostředí?
0: Myslím si, že určitě mi to otevřelo cestu. Přece jenom člověk, když má trošku známější to jméno, tak je to i, myslím, pro lidi, kteří financují ten film, jistým
1: stimulem pro to, aby do toho dali peníze.
0: Přesně, přesně.
1: Takže už si vás producenti trošku zaregistrovali.
0: Jo, určitě. A jako od té doby jsem měla spousty hezkých příležitostí, které si myslím, že by třeba nemuseli přijít, pokud by nebyla tato jedna velká, nebo ty dvě velký, zrovna v tu dobu vlastně ve stejnou chvíli přišel i Pan profesor seriál, i vlastně první velká role ve filmu. A no, je to náročný, je nás moc skvělých herců, a je to o náhodě, strašně moc o náhodě, o tom, s kým si sednete, jakou má režisér třeba představu o té postavě a jak moc vlastně vy do ní zapadáte. A už to nemusí být ani třeba tolik o tom, jak moc je člověk talentovaný, protože mám pocit, že tady je hrozně moc talentovaných herců, ale opravdu jenom o nějakých těch náhodách. A když se to povede, tak je to skvělý.
1: To mě právě zajímá, jak se vyrovnáváte s těmi nejistými vodami, kdy nevíte, kolik čeho budete točit. Dá se na to vůbec nějak aklimatizovat?
0: Jo, tak člověk, já mám občas pocit, že někdy na to síla je a někdy není. Záleží prostě na okolnostech, jako v jakým je člověk rozpoložení, a třeba když nevíde těch věcí několik po sobě, tak člověk má tendence propadat takovým.
1: Čili je to kolečko takové, jak chodíte po těch castingzích a říkají, děkujeme, dostala jste se, nevím, do posledního kola.
0: Jo. Teď zrovna třeba v únoru nebo v lednu, na přelomu ledna a února jsem byla asi na 4 moc hezkých věcech a jako byla jsem vlastně v úplně úzkém výběru a nakonec to nevyšlo, a člověk se s tím musí nějak vyrovnat a zase sebrat veškerý zbytky sebevědomí, který má, a zkusit to znova, no, a to je prostě věčná cesta. Vlastně asi to takhle bude vždycky, a i to uvědomění toho, že to tak bude vždycky, je někdy náročný.
1: Do pětice to klapne, moc vám to přeju.
0: Děkuji.
1: Zároveň, když se dotýkáte toho sebevědomí, mluvila jste hodně o tom, jak jste k sobě kritická, že v tom trochu vás osvobodilo i to mateřství. Zároveň to jste si tedy vybrala profesi, která vám tyhle pochybnosti asi opravdu dává úplně takzvaně do spotlightu a na tu forbínu.
0: Jo, je to tak. No. Člověk se s tím musí fakt naučit vědomě pracovat. A já říkám, jsou chvíle, kdy si to dokážu všechno zdůvodnit a dokážu si říct, tohle nebylo pro mě a je to v pořádku, a přijde něco dalšího, a pak jsou dny, kdy prostě do toho člověk spadne a začne o sobě pochybovat a potřebuje nějaký takový to ujištění vlastně zvenčí, jako děláš to dobře, a když nepřichází, tak je to někdy těžký, no.
1: Já se ptám proto a směřuju k tomu, určitě víte, na co budu narážet, ale že vy jste vlastně i ve své diplomce na DAMU reflektovala tohle téma. Mm-hmm. Vaše práce nesla název Sebevědomí a svoboda v herecké tvorbě. Mm-hmm. Tak jak přesně jste k tomu přistoupila, nahlížela tom?
0: No, ono, ta práce vycházela hodně vlastně z mýho pocitu asi několik, myslím, že posledních 2 ročníků na DAMU, kdy já jsem trošku

0: se dostala do nějakých vod, kde jsem asi úplně nechtěla ocitnout, ale měla jsem vlastně pocit, že musím odejít z té školy, že už to není pro mě, že už mě to tak moc bolí a ubíjí, že asi bude lepší, když to nechám plavat.
1: Čili v duchu, řekněme, některých tendencí, které tematizovala akce Nemusíš to vydržet?
0: Ne, se mě vlastně vůbec netýkalo, to už se stalo potom, když jsem byla pryč. Ne, to vůbec nechci vlastně házet do tohoto světla, protože to bylo opravdu mý pocity, mý subjektivní pocity, kdy já jsem, jak říkám, že jsem k sobě kritická a teď najednou tam přišla i kritika vlastně nějaká třeba zvenčí a když se to propojilo, tak už toho bylo na mě nějak moc a musela jsem opravdu. Já jsem tehdy začala chodit i na terapie, zjišťovala jsem si vlastně, že to je třeba souvisí i s mým dětstvím, kdy jako člověk potřebuje se umět taky docenit a to jsem neuměla v té době a vlastně, když to na mě už napadalo takhle moc, tak jsem se v určitou chvíli neuměla z toho vyhrabat, ale naštěstí musím říct, tam byli pedagogové moji, kteří vycítili, že opravdu je to kritický a podrželi mě, ať už to byla Eva Salcmanová nebo Tomáš Pavelka, tak řekli mi prostě v té době věci, které jsem asi potřebovala slyšet a je skvělý, že si to uvědomili, že tam nemusí být jenom ta kritika a že jenom ta kritika vás nepohání, ale že tam může být i, a to já vždycky srovnám s rodičovskou funkcí, že ti pedagogové mají tu rodičovskou funkci, musíte umět i kritizovat, ale i chválit. A oni prostě v správný moment mě pochválili a řekli něco, co do dneška si pamatuju a do dneška z toho čerpám a ta práce byla...
1: Chcete se o to podělit, nebo se to
0: myslím si, že to...
1: Nemusíte.
0: Jsou to slova, které si nechám asi pro sebe, protože pro mě opravdu hodně znamenají a vlastně opravdu se k ním vracím v těch momentech, kdy cítím nějakou nejistotu. A říkám, bylo to od nich moc krásný a ta práce opravdu vycházela z tady tohodle. A myslím si, že byla vlastně v určitým ohledu, jako, jak jsem se vracela retrospektivně k těm negativním pocitům, tak ale vlastně měla velmi pozitivní závěr, kdy... já jsem si to všecko dokázala zpracovat, uzavřít a dostala jsem vlastně příležitosti, kdy jsem mohla to sebevědomí zpátky nabít a tu svobodu v té práci najít. A,
1: tak to bylo přímo katarzní.
0: Bylo, opravdu jo. A stalo se mi to třeba mimo jiný i právě na tom projektu Pomezí, kde mi dali vlastně obrovskou svobodu se nějak herecky projevovat a propojení všech těchto událostí, které se staly, tak vlastně a i ta práce, kterou jsem potom napsala a tím jsem to uzavřela, tak nějakým způsobem mě vlastně vylečili.
1: Tak to krásné, tak si pojďme na takto zahrát Elvise Presleyho, abychom možná tu náladu hezky podpořili. All shook up.

0: Elvise Presleyho vybrala Beata Kaňoková, která dnes přijala pozvání do vizitky a můžete ji také slyšet ve vltavské četbě na pokračování, konkrétně v románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Beato, vy jste zmínila ten projekt Pomezí, který vám také jaksi prospěšně přispěl do vaší kariéry, ale zajímá mě, jak tedy porovnáváte vlastně projekty tohoto typu, nezávislého divadla, a potom, když vlastně jste v angažmá v městských divadlech pražských, tedy ve zřizované instituci, tak můžete porovnat právě, jak funguje ten provoz v tom a druhém, co vás na tom baví a co je překážka nebo třeba handicap.
1: Tak ty městské divadla pražské jsou samozřejmě pořád ještě práce, takže jako člověk tam chodí do té instituce, která má nějaký pravidla, potkáváte se tam s kolegy, kteří samozřejmě můžou být vaši přátelé, ale zároveň jsou to prostě pracovníci, se kterými musíte vytvořit nějaký umělecký dílo. Nebo
0: zaměstnanci?
1: Zaměstnanci, tak. A je to vlastně velmi profesionální, což neříkám, že ten druhý projekt není profesionální, ale pořád je to o nějakým takovým jiným trošku napojení. Hodně tam pracujete vlastně s přáteli. Je to mnohem víc takový svobodnější v tom, že nejste limitováni žádným vedením, vlastně žádnými pracovními časy, kdy musíte dodržovat, je to spíš o nějakém takovém potkávání.
0: Tam se píchačky nedodržují, ne. Může začít zkouška třeba o půl hodiny později,
1: jasně,
0: nebo?
1: Jasně, může, a je to vlastně takový svobodnější v něčem a takový hravější a i ta tvůrčí práce potom je taková, jak to říct, kolektivnější.
0: No ale pak se musí nějak vytvořit ten finální tvar.
1: Jasně, jasně. A myslím si, že tam je právě to nadšení všech těch složek, který ví, že tvoří něco výjimečného, něco, co třeba nemá tady takovou tradici, takový zastoupení, a o to víc třeba možná do toho jdou energičtěji.
0: A kolik takhle vlastně různých projektů stihnete, nebo se do nich třeba ponoříte, protože jsme říkali, že třeba i točíte, a co třeba tady se angažujete v divadle Spektákl?
1: No, to už dávno všechno vlastně to nějak to už bylo v době, kdy jsem na to aktivní. Asi měla víc času a energie a měla jsem taky tu potřebu vlastně opravdu tvořit a nějak do toho hodně tak jako zapadnout a být vlastně v té společnosti, která prostě jako jde na dřeň a chce
0: a tvoří.
1: To dělat. Ano, ano. A teď pořád ten čas musím ještě jako rozkládat mezi tu rodinu a taky práci, která mě vydělá nějaký peníze.
0: Takže teď prostě městská divadla pražská.
1: Ano, ano.
0: A co točíte?
1: Točím seriál, který, nevím, jestli ještě můžu úplně zmiňovat, jak se bude jmenovat, ale bude určitě na podzim na televizních obrazovkách, bude to komediální, romantická komedie, takže si myslím, že diváci budou určitě spokojení, nadšení.
0: A máte zase větší roli, nebo hlavní dokonce?
1: Ne, mám tam malinkou roličku, ale budu se tam objevovat a potom na podzim právě budu točit jednu větší věc a ta bude mít asi premiéru až příští rok. Ale
0: a to bude film nebo seriál?
1: To bude film.
0: Výborně. Takže nebudu vás nutit, protože vím, že herci a herečky jsou v tomto trochu pověrčiví, tak nechtějí potom říkat ty konkrétní obrysy, dokud to není skutečně natočené asi.
1: Je to tak.
0: Ale takže vlastně se vám daří to spektrum tak nějak jako obsáhnout, seriál, film, divadlo?
1: Zatím jo, zatím se to daří.
0: Říkala jste seriál, komedie. Tak máte něco, co vaše srdce jako je mu bližší, třeba komorní psychologické věci nebo třeba právě ta komedie?
1: Mám radši asi ty komornější věci, protože nějak tam cítím vždycky právě to větší napojení těch všech lidí a těch složek a to nějak mám ráda, tady ty malý kolektivy, kde je to vlastně takový táborový trošku i kde máte pak i ten táborový syndrom, kde vám ty lidi fakt chybí. No a je tam taková nějaká větší koncentrace, mám pocit, na ten výsledek a to mě samozřejmě baví a zajímá. No.
0: A vy jste ještě k tomu všemu psala blog o módě. Moda vás stále baví. Tak čím? A je oblékání tedy pro vás taky jako určitý druh sebevyjádření? Nebo?
1: Určitě, je to sebevyjádření a já jsem velmi esteticky založený člověk a pro mě opravdu ta krása nějaká vnější v tom životě důležitá, potřebuji se vždycky cítit v prostředí dobře, ve kterém žiju a ať už je to domov, jako kde taky máme nějaký designový doplňky a nějaké to prostě, já mám hodně smysl pro barvy, který jako umím kombinovat a tak to nějak beru, že to je vlastně součást toho mýho života, která třeba mě může i ovlivňovat nějakou náladu a podobně, no, taky záleží, jaký barvy si oblíknu ten den, tak ten den pak může podle toho vypadat a no, asi to v nějak vychází z mýho vnitřního nastavení, že já opravdu jsem estet, no.
0: Tak dneska do vizitky jste zvolila hnědou a zelenou kabelku, hnědé tričko a zelenou kabelku. Má to nějaký význam?
1: Ne, spíš jenom jsem se chtěla cítit pohodlně a tyhle barvy zelenou, tmavě zelenou mám nějak moc ráda. Je to taková barva, která je v mém šatníku i hodně zastoupena a nevím, nějak mám ráda ty zemitý barvy, cítím, že je třeba i nějaká forma toho uzemnění mýho v tom chaotickém světě.
0: Co jsou vaše kotvy právě, říkali jsme, nejistota, co kdy, jak se bude točit, tak máte kotvy právě asi řeknete v rodině, že?
1: Určitě, je to ta rodina a to už od malička. Myslím, že rodinný vztahy jsme vždycky měli hezký a vracet se na to místo, kde se cítíte přijatej a pochopenej, je vlastně pro mě asi to nejcennější.
0: Zároveň jste ale říkala, že trochu tam byla konkurence s vaší sestrou, že jste se
1: pravda
0: cítila být trochu přehlížena v tomto ohledu.
1: To je asi taky tím, jak člověk, když je mladší nebo když je dítě, tak neumí si na spoustu věcí odpovědět. Vnímá to svým subjektivním pohledem a neumí si třeba ještě o tom promluvit s tím druhým člověkem, jak to vnímá on a dochází pak k různým nedorozuměním, no, který pak třeba v dospělosti si musí řešit na terapiích, protože se v tom ztrácí a myslím si, že jsme si to se sestrou vykomunikovali a ona to zase taky vnímala celý ze své perspektivy úplně jinak.
0: Zároveň asi do toho taky promluví dost často, že sám člověk se stane rodičem.
1: No a to je další věc, ano, protože najednou cítí velkou zodpovědnost i k těm dětem a ví, že hlavně udělá spoustu chyb, protože i když nechce, tak ty chyby se dějou.
0: A já i pochopení ke svým rodičům
1: ano,
0: a jejich stylu výchovy. Beata Kaňoková, divadelní a filmová a televizní herečka, byla dnes hostem ve vizitce. Poslechněte si četbu na pokračování. Děkuji, že jste byla s námi.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to krásný.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová a pustíme si ještě Lily Ellen, Not Fair.

Česká filharmonie představuje svou 131. sezonu. S šéfdirigentem Semjonem Byčkovem ji zahájí rezidenční umělkyně houslistka Janin Jansen. Taktovky se ujmou Jakub Hruša, Simon Rettl, Vasilij Petrenko, Daniel Harding či rezidenční skladatel Tomas Adés. Chybět nebudou solisté jako Juča Wang, Radek Baborák či Jan Fischer. Česká filharmonie CZ. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: O změnách v důchodech nebo investicích státu v příštích třech letech bude dnes jednat tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se sejdou odpoledne. Vláda zatím třeba nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Potom dlouhodobě volají odbory, naopak Svaz průmyslu a dopravy je proti. Nový íránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřijatelný. Návrh zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí proti Teheránu. Washington by také měl podle návrhu zaplatit válečné škody a potvrdit suverenitu Íránu nad Hormuzským průlivem. Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další čtyři evakuovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testů negativní. Ristová dodala, že ale test podstoupí znovu. Československá obec legionářská pokračuje v obnově Larišovy vily v Pardubicích, kde nacisti během Heydrichiády vyslýchali české vlastence. Z někdejšího symbolu okupace má vzniknout nejen muzeum, ale také prostor pro kulturní a společenská setkání. Rekonstrukce už stála téměř 120 milionů korun z podpory kraje, města a ministerstva kultury. Pardubický kraj se teď chce stát hlavním donátorem projektu a do budoucího fungování vily zapojit i Východočeské muzeum. A počasí. Bude oblačno až zataženo, postupně čekáme srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Zejména ve východní polovině území budou lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ale ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na západě Čech naměříme kolem 16. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Pondělí 11. května trávíte ve společnosti Vltavského vysílání. Dobrý den vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. A vítám tady i kolegu Davida Bradu, který si pro nás připravil tři čerstvé hudební novinky, které ukazují, jak široký pojem je dnes jazz. Hezký den.
2: Hezké dopoledne všem.
1: Na koho se teda můžeme dnes těšit?
2: Můžeme se těšit opravdu na tři hodně odlišné vlastně podoby současného jazzu. Nejdřív uslyšíme Cecil McLaurin Sullivan, zpěvačku, která má nový orchestrální projekt. Potom si pustíme klávesistu a producenta Sema Barshe s jeho triem Straight 08 a nakonec jsem vybral devítičlenný kolektiv Nubian Twist.
1: Zmínil si, že Cecil McLaurin Sullivan chystá hudební projekt. Ten má být opět velmi osobní. Můžeš nám říct víc?
2: Je to tak. Já jsem o téhle desce mluvil na podzim v rozhovoru, který jsme pro Vltavu natočili, když Cecil McLaurin přijížděla na koncert do Prahy na Prague Sound, mimochodem najdete ho v archivu vltavském. A Cecil mluvila o tom, že tohle je deska, na kterou vybírá zásadní písně pro její život. Prostě věci, které jsou napříč žánry a které pro ní měly prostě z nějakých osobních důvodů velký význam. No a první věc, která je teď venku, je vlastně ukázka, kterou si dneska pustíme. A je z nové desky, která se bude jmenovat With Every Breath I Take. A bude to vlastně ukázka s orchestrem, kdy bude zpívat s Metropole Orchest pod vedením Josepha Buckleyho a taky v nových aranžích. Jinak na té desce budou věci od různých autorů, Sal Colmana, Ellingtona, Strayhorna, Zonheima a dalších věcí. A je to deska, kterou se Cecil McLaurin připravovala opravdu několik let. Tak si pojďme pustit tu titulní skladbu, tedy With Every Breath I Take, a pojďme si užít velký orchestr a současně velmi intimní způsob vyprávění, který je právě pro tuhle zpěvačku velmi typický.

0: Cecil McLaurin-Salvant a titulní skladba z jejího nového alba With Every Breath I Take. My si povídáme s Davidem Bradou a pokračujeme další hudební ukázkou. Sam Birch a Mark Giuliana se znají už přes 20 let. Hráli spolu v triu kontrabasisty a Avishaye Cohena a v novém projektu se po letech potkávají znovu. Davide, čím bude zajímavá jejich chystaná deska a jakou ukázku si pro nás vybral?
1: Já se na tu desku moc těším, protože tyhle dva výtečníky jsem poprvé slyšel v Praze právě v triu Avishaye Cohena, když tady slavil 21. dubna svoje 30. narozeniny. To si pamatuju dobře, protože my jsme narození ve stejný den a ve stejném roce. A od té doby si Sam Birch a Mark Giuliana společně nezávisle prošli spoustou různých projektů mezi jazzem, hip-hopem a dalšími žánry, elektronikou. Mark Giuliana například nahrál album s Bradem Meldowem, které je velmi zajímavé. Byť to třeba není úplně můj šálek kávy, ale rozhodně je to zajímavá věc. Teď se potkávají spolu tedy Giuliana s v Baršově novém projektu, který se jmenuje Straight 08 a venku je teď první single, který zní velmi zajímavě. Ta deska vyjde 19. června. Je to takový mix jako elektroniky, není to jako klasické jakoby pianové jazzové trio v žádném případě. Nad tou elektronikou, kterou hraje Birch na klávesi, se jako velmi vzletně vznášejí takové rozlámané beaty bubeníka Marka Giuliani. No a pak jsou tam hosté jako třeba Keon Harold, což je trumpetista, kterého mohou posluchači znát z projektu Roberta Glaspera nebo z filmu Miles Ahead. A zajímavý je, že tihleti tři muzikanti dohromady hrajou nejenom jako jazzmeni, ale vlastně přemýšlejí i jako hudební producenti. Takže vlastně je to kombinace jednak živého hraní a jednak velmi zajímavé postprodukce s takovou lehce hip-hopovou estetikou a je to takový současný špinavý urban jazz, takže úplně jiný žánr, než byla ta úplně krystalicky čistá Cecil. Pojďme si to poslechnout.

0: Sam Barsh a Mark Juliana, Todd Four, skladba z jejich připravovaného alba. No a novou desku vydali v březnu taky Nubian Twist. Album se jmenuje Chasing Shadows. Davide, co tě na tom albu zaujalo?
1: Já myslím, že to je jejich nejlepší deska. A ano, vyšla už v březnu, jak říkáš. Já bych se ale k ní chtěl maličko vrátit, protože bych nerad, aby u našich posluchačů zapadla, protože tohle je nejenom povedená, ale taková radostná deska, což se na pondělí na dopoledne hodí. Potřebujeme všichni se nějak pozitivně naladit. A kritici o téhle desce píšou, že to je doslova směs radosti, afrobeatů, funku, jazzu, hip-hopu a taky elektroniky. Takže zase malinko jiný žánr pro to dnešní dopoledne. Přitom ta muzika skvěle drží pohromadě, protože kapela spolu už hraje roky a myslím, že na téhle konkrétní desce Chasing Shadows je opravdu ve vrcholné formě. Skladba Threads, kterou si pustíme, je podle mě takovým jako zajímavým vstupem do téhle desky. Je to instrumentální track, na klavír tady hostuje Patrice Russian a uslyšíme kombinaci jazzové harmonie, sambových perkusí a takového hodně nakažlivého groovu. Takže taková jednoduchá, příjemná hudba na pondělní dopoledne, u které opravdu nemusíme přemýšlet, jestli je to víc jazz nebo taneční hudba.
0: David Brada přinesl do vysílání 3 jazzové hudební ukázky. Děkujeme.
1: Děkuju a těším se dneska v 6 naslyšenou u jazzového podvečera.

0: Nubian Twist, britská hudební skupina propojující jazz, afrobeat, funk, soul a world music. Slyšeli jsme jejich skladbu Threats. Posloucháte pondělní polední Vltavu.
1: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
2: Beatrice Landovská, když máma spala.
1: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
2: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
1: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Astrid Gilbertu, brazilská zpěvačka spojená především s bosanovou a jazzem, je 11 hodin téměř 26 minut.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
0: Už za okamžik budeme ve vltavských osudech pokračovat v četbě z knihy přírodovědce Davida Attenborougha. Vypráví v ní o své cestě do Paraguaje z roku 1958. Nejedná se ale jen o dobrodružné zážitky. Jde zároveň o vyprávění muže, který nás přiměl zamilovat si divokou přírodu a který nás dodnes učí, jak důležité je chránit ji. Pořad vysíláme ke stému výročí narození Davida Attenborougha a šestou část vám nabídneme už za pár minut.

0: Petr Beneš Kvortet vás provází pondělní polední Vltavou, je 11:30.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
2: Osudy.
0: Vracíme se k četbě z knihy Výpravy do divočiny přírodovědce Davida Attenborougha, který minulý pátek oslavil sté narozeniny. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková. Účinkuje Jan Šťastný, kterého režijně vedl Petr Mančal.

Ze strmých dlážděných ulic Asuncionu se otevírá výhled do doků, ve kterých se to hemží přepravní aktivitou, a dál přes mohutnou hnědou řeku Paraguay na neobydlenou rovnou divočinu. Začíná na opačném břehu řeky a táhne se 800 kilometrů až k úpatí Ant. To je Gran Chaco. Část roku je to vyprahlá poušť, tvořená prašnými pláněmi a zakrslými kaktusy, v létě ji však silné deště a tajícím sněhem posílené potoky, valící se z úbočí Ant, změní v obrovskou, moskyty zamořenou bažinu. Rozhodli jsme se, že bychom měli zbytek našeho času v Paraguaji strávit na tomto neobyčejném místě. Všichni v Asuncionu nám měli o Chaco co povědět. Většina z nich popisovala strašlivé útrapy, někteří nás vybavili seznamem neobvyklého, leč nezbytného vybavení a jiní přicházeli s velmi pádnými argumenty, proč bychom tam vůbec neměli jezdit. Na jednom se shodli všichni. Panovalo tam strašné vedro. A tak naše přípravy začaly sháněním slamáků. Nejprve jsme zamířili do obchůdku dole v docích. Sombreros? Zeptali jsme se. Majitel, mladý, zavalitý a neoholený muž s kšticí černých kudrnatých vlasů, povolenou kravatou a jen sem tam nějakým zubem, nám levně prodal přesně takové klobouky, jaké jsme chtěli. Nerozumně jsme mu pověděli, proč si je kupujeme. Chaco je strašlivě příšerný místo, prohlásil s gustem. Šmarjá pano, moskyti a bičos. Je jich tolik, že stačí mávnout rukou a máš parádní gigantický steak. Amigos, sežerou vás zaživa. Uchvácený tou představou se odmlčel. Pak se rozzářil. Mám fakt parádní moskytiéru, suprová kvalita. Koupili jsme si dvě. Bejvá tam taky strašlivá zima, pokračoval. V noci šmarjá pano vám umrzne zadek, ale žádný strach. Mám tady parádní pončos. Vytáhl dvě laciné deky, které měly uprostřed díru a mohli jsme si je tím pádem přehodit přes hlavu a nosit jako plášť. Koupili jsme si je. Válíte na koni? Jste jako Gary Cooper? Museli jsme připustit, že nikoliv. To je fuk, se naučíte, ujistil nás rychle. A budete potřebovat bombačos. Předložil nám dvoje pytlovité, nařasené kalhoty. To už nám přišlo trochu moc. To není nutné, muchísimas gracias, protestovali jsme. Budeme nosit svoje anglické kalhoty. Skřivil obličej v děsivé imitaci agonie. To nejde, amigos, to si uděláte děsnou bolest, musíte mít bombačos. Kapitulovali jsme a poskytli mu tak dostatečný prostor pro další útok. Tak, teď máte fakticky parádní, moc pěkný, špičkový bombačos, pronesl zamyšleně, jako by nám chtěl pogratulovat k tomu, jakou prozíravost jsme při jejich výběru prokázali. Ale kaktusy a roští v Chaco děsně trnitý. Zatěl nechty do vzduchu, aby nebylo pochybnosti o významu těchto slov. Roztrhají vám vaše krásný bombačos na stovky tisíc kousků. Čekali jsme na pokračování. Žádný strachy, zahulákal a rozmáchlým gestem jako kouzelník vytahující králíka z klobouku vylovil spod pultu dvoje kožené kamaše. Uznali jsme porážku a koupili je. Zdálo se, že nezůstalo žádné místo, které bychom právě neoblékli. Obtěžkaní veškerou tou výbavou jsme vyklopítali z obchodu. Netuším, jestli něco z tohohle v Chaco opravdu využijeme, prohodil Charles, ale na příštím maškarním plese v tom budeme za největší hvězdy. Kuriozní oblečení nebylo jediným vybavením, o němž nás místní přesvědčili, že je zcela nezbytné, pokud chceme přežít v El Infierno Verde, zeleném pekle, jak někteří melodramaticky prohlašovali. Pořídili jsme si speciální kozačky do půly lítek, bez kterých se očividně nedalo jet v Chaco na koni, dva tucty lahví bez etikety plných žluté, odporně páchnoucí tekutiny, o níž nás ujišťovali, že obsahuje extra silný repelent z armádních přebytků, několik ruliček tlusté gumy, kterou Charles objevil na trhu a které nedokázal odolat,
spoustu séra proti hadímu jedu, jež nám vnutil jeden z našich laskavějších, byť pesimističtějších paraguajských přátel, a dřevěnou přepravku plnou plechovek s jídlem.

Naše přípravy byly téměř u konce. V cestovní kanceláři jsme opět narazili na Sandyho Wooda a znovu si jej najali jako tlumočníka. Podařilo se nám rezervovat 3 místa v letadle mířícím na odlehlou estancii uprostřed Chaco. Do odjezdu z Asuncionu nám zbývaly 3 dny. Rozhodli jsme se je naplnit jedním z paraguajských unikátních bohatství – hudbou. Když před 350 lety přišli do země první španělští osadníci a jezuitští misionáři, zjistili, že Guaraníové znají jen velice primitivní hudbu, prostou, pomalou a v mol. Misionáři seznámili své nové ovečky s evropskými nástroji a Guaraníové se na ně rychle a s nadšením naučili hrát. Jejich latentní muzikálnost brzy přerostla ve všeobecnou vášeň. Kdykoliv převzali nějaký nový evropský styl, polku, kvapík, valc, přeměnili je v něco svěžího a osobitého, rytmického a lenivého zároveň. Pak si začali vyrábět vlastní.

vesničce Luque, několik kilometrů od Asuncionu. Jeho domek stál uprostřed vonavého pomerančového hájku, který je pro tuto překrásnou plodnou část Paraguaje typický. On sám seděl u pracovního stolu a neuspěchanými, láskyplnými pohyby, jež prozrazovali skutečného mistra, leštil část harfy. V krovu stáje za jeho zády posedávali dva ochočení papoušci a na dřevěném stojanu v zahradě seděl jestřáb. My jsme se uvelebili pod pomerančovníky a jeho žena nám donesla vychlazené maté. Podávali jsme si ho a on nám k tomu hrál na kytaru, kterou zrovna dokončil. Přisedli si k nám dva mladíci z nedaleké farmy a hodinu hráli na kytary a zpívali hořkosladkými, mírně pronikavými hlasy, jež jsou pro Paraguajce velmi typické. Jejich hudba byla něžná a plná podmanivých polorytmů a synkop. Zcela postrádala divoké tempo typické pro hudbu sousední Brazílie. Tu totiž přivezli afričtí přistěhovalci, zatímco v Paraguaji žilo Afričanů vždy jen velmi málo. Kytara nakonec skončila u mě a starý muž mě požádal, abych zahrál Una canción inglesa. Dělal jsem, co jsem mohl. Kytara, kterou mi podal, byla skvostně vyrobená a měla bohatý, lahodný zvuk. Obdivoval jsem ji natolik, že jsem se ho co nejtaktněji zeptal, zda bych si ji nemohl koupit. Ne, ne, odvětil starý muž s takovou rázností, až jsem dostal strach, jestli jsem ho neurazil. Tuhle bych vám nemohl prodat. Není dost dobrá. Vyrobím kytaru speciálně pro vás a ta bude zpívat jako pták. Když jsme se po měsíci vrátili z Chaco do Asuncionu, kytara na mě čekala. Starý mistr ji vyrobil z krásného dřeva z paraguajského pralesa a na konci hmatníku byly intarzované mé iniciály ze slonoviny. Druhý den jsme se sešli se Sendym v baru v centru města, kde se zjevně předzásobil na týdny naprostého sucha v Chaco. Koupil nám pivo. Mimochodem, nadhodil, včera přišel do cestovky chlápek a ptal se, jestli je pravda, že jsou ve městě nějací hoši, které zajímají pásovci. Říkal, že má tatu karetu. Málem jsem se ve své sklenici utopil. Tatu kareta. Tatu velký jako vůz je místní označení pro pásovce velkého. Je to velkolepé stvoření, dorůstá délky téměř metru a půl a je tak vzácné, že do Anglie nebylo nikdy dovezeno živé. Jen hrstka lidí měla možnost ho pozorovat v přírodě a já jsem se jen v okamžicích nejdivočejšího optimismu odvažoval doufat, že bychom ho mohli najít. Kde je ten muž? Čím ho krmí? Těší se dobrému zdraví? Co za něj chce? Nadšeně jsme Sandyho zasypali otázkami. Dlouze a zamyšleně se napil piva. Upřímně řečeno, netuším, kde právě teď je. Jestli vás to tak zajímá, najdeme ho. Já jsem se s ním osobně nesetkal. Spěchali jsme do kanceláře a vyhledali zaměstnance, který s mužem mluvil. Jen tak jsem přišel, vysvětloval pracovník udivený naším nadšením a zeptal se, kolik by Ingleses zaplatili za tatu karetu, protože má jednoho na prodej. Myslím, že se jmenuje Aquino a že občas dělává pro dřevařskou společnost dole v docích. V horečném nadšení jsme mávli na taxík a odjeli se ho pokusit najít. V kanceláři dřevařské firmy jsme se dozvěděli, že Aquino přijel před třemi dny na palubě nákladní lodi naložené kládami, ale pásovce velkého sebou nepřivezl. Ten musel být stále ještě v Concepcionu. Aquino se tam vrátil s lodí, jež odplula před pár hodinami. Chtěli jsme muže najít co nejrychleji. Z minulých zkušeností jsem velice dobře věděl, že lidé většinou hodí do klece jakémukoliv zvířeti, které odchytí, maximálně tak rýži nebo manioky. A pokud to zvíře nežere, předpokládají, že je nemocné a dál mu nevěnují pozornost. Bylo klidně možné, že ten vzácný tvor právě v této chvíli, kde si v Concepcionu umíral hlady. Potřebovali jsme ho najít a ujistit se, že je o něj náležitě postaráno.
Měli jsme na to však jen 2 dny, neboť plány na cestu do Čako jsme už změnit nemohli. Uháněli jsme do kanceláře letecké společnosti. Další den odlétalo do Concepcionu letadlo, ve kterém byla 2 volná místa. Rozhodli jsme se, že poletím já se Sendym a Charles zůstane v Asuncionu a vezme si na starost finální přípravy výpravy do Čako. Concepcion bylo městečko s prašnými ulicemi a prostými budovami z bíle omítnutých vepřovic. Po přistání jsme zamířili rovnou do jediného hotelu, protože Sendy zastával názor, že je to nejlepší místo, na kterém bychom měli začít s pátráním. Patio zaplnili lidé a popíjeli kávu. Hodlal jsem obejít stoly a poptat se, zda někdo nezná muže jménem Aquino. Neměli jsme času na zbyt, ale Sendy trval na tom, že by to působilo nesmírně neslušně. Řada z těch lidí byli jeho staří přátelé a velice by se jich dotklo, kdyby se s nimi nepřivítal civilizovaně a beze spěchu. Postupně mě jednomu po druhém představil. Vyměnili jsme si zdvořilostní fráze a já jsem se snažil krotit netrpělivost. Sendy jim vysvětlil, že mě nesmírně zajímají pásovci velcí. Všem to připadalo velice pozoruhodné a zdlouhavě nám to vykládali. Sendy jejich úžas ještě přiživil, když jim prozradil, že mě pásovci velcí nejen zajímají, ale dokonce chci jednoho získat živého. Poté následovala dlouhá debata o rozličných metodách odchytu pásovce. To se ukázalo jako značně neproduktivní, protože nikdo z nich nikdy to stvoření neviděl živé, nikdo z nich se nikdy o jeho odchyt nepokusil a všichni dali dost jasně najevo, že nic takového nehodlají ani nikdy zkoušet. Číšník se posadil k vedlejšímu stolu a zapojil se do debaty o tom, co by měl člověk pásovci velkému nabídnout k jídlu a pití. Mé zoufalství se stupňovalo, neboť jsme měli konec konců jen 24 hodin na to, abychom ho vystopovali. Sendy konečně vznesl dotaz na Aquina. Všichni ho znali. Ještě se nevrátil z Asuncionu, ale obvykle pracoval jako řidič nákladňáku a v poslední době přivážel dřevo z tábora, který řídil jeden Němec a nacházel se 150 kilometrů na východ u brazilských hranic. Jestli chytil tatu karetu, bude ho mít bez pochyby tam. Mohli bychom si pronajmout nákladňák, který by nás odvezl do tábora? Zeptal jsem se a v okamžiku, kdy jsem to vyslovil, mi došlo, že jsem tím nejspíš zavdal podnět k další půlhodinové debatě. Naštěstí se na tuto otázku našla odpověď rychle, neboť v Concepcionu vlastnil příhodný nákladňák jen jediný člověk. Jmenoval se Andreas a jeden z malých chlapců dostal za úkol ho najít. Během čekání jsem zašel do nedalekého obchodu, abych koupil něco, čím bychom mohli pásovce nakrmit. Sehnal jsem aspoň 2 plechovky jehničích jazyků a plechovku neslazeného kondenzovaného mléka. Jednalo se o přiměřenou variaci na dietu, která se nám osvědčila u ostatních pásovců. Andreas dorazil za 30 minut. Byl to mladík s bujným černým knírem a napomádovanými vlasy, oblečený v americké košili s pestrobarevným květinovým motivem. Objednal si kávu a posadil se, abychom mohli celou záležitost projednat. O 3 šálky později souhlasil, že nás odveze. Musel jen navštívit matku, manželku, bratra a tchýni, aby jim pověděl, kam jede, natankovat a hned poté mohl vyrazit. Tou dobou se mě začínal zmocňovat pocit, že z kavárny už nikdy neodejdeme. Andreas však dostál svému slovu a už za 20 minut se vrátil s nově vyhlížejícím výkonným nákladákem. Se Sendym jsme se vmáčkli k němu do kabiny a s burácením a troubením jsme se za povzbudivého halekání osazenstva kavárny a číšníka rozjeli. Náš rychlý postup však neměl dlouhého trvání, protože Andreas najednou prudce zabočil doprava na úzkou cestu a zastavil před místní nemocnicí. Vysvětlil nám, že celou předchozí noc propil s námořníkem, který připlul z Uruguaje.
Jeho nový přítel udělal tu chybu, že pozval jednu z návštěvnic baru, aby s ním zašla na skleničku kani. V tu chvíli vrazil vedle stojící muž Uruguayci zcela nečekaně do břicha dlouhý nůž. Námořník teď ležel v nemocnici a Andreas nepochyboval, že bude mít jistě žízeň, a tak přivezl pár lahví kani, aby mu je šoupl pod polštář, až se nebudou sestry dívat. Téměř jsem propadl zoufalství. Naštěstí návštěva netrvala dlouho, poskytla mi však dost času k přemítání o tom, jak je důležité dodržovat místní zvyky.

Široká cesta z červené hlíny protínající les byla příšerně rozježděná a plná obrovských děr. Většině hrozících nebezpečí se András vyhýbal divokým kličkováním a jen výjimečně ubíral plyn. Co pár kilometrů jsme minuli tábor armádních branců, kteří se měli teoreticky starat o údržbu cesty. Ve skutečnosti však žádný z nich nepracoval a jak András zdůraznil, bylo značně nerozumné očekávat, že by to dělali. Branci dostávali velice nízký plat, ale brali ho bez ohledu na to, jestli byla cesta udržovaná nebo ne, takže pro ně bylo výhodnější dělat cokoliv jiného, třeba sekat palivové dříví a následně ho prodávat kolem jdoucím. Nepřišlo mi, že by většina z nich dělala alespoň tohle. Téměř všichni tvrdě spali ve stínu stromů u silnice. Bylo strašné vedro. A já bych s nimi soucítil, kdyby mi v dásních nerachotili zuby a nenarážel jsem neustále hlavou do střechy kabiny, jak jsme se hnali dál po čím dál rozbitější cestě. Do dřevařského tábora jsme dorazili v 5 hodin. Tvořila ho jediná chatrč, před kterou stálo několik velkých dvoukolek na tahání dřeva, jaké jsme viděli v osadě Ihrevu Kva. Když jsme se přiblížili, nepříjemně se mi rozbušilo srdce. Byl pásovec velký naživu? Jen s obtížemi jsem se přiměl nerozběhnout se po cestě k chatrči. Bouda byla opuštěná. Nejen, že nebyl nikdo doma, neviděl jsem ani žádné stopy po pásovci, ani po místu, kde by jej mohli držet. Známky obydlenosti se tu našly. Stará košile, 3 nablízkané sekiry, pár smaltovaných talířů opřených o stěnu sklád, aby oschly, obří skříň se zrcadlem a v jednom rohu natažená prázdná houpací síť. Němec nejspíš pracoval v lese. Hlasitě jsme zdravili a zkoušeli volat. András vyloudil klaxonem vřeštící fanfáru. Z lesa k nám však nedolehla žádná odpověď. Sklíčení jsme se posadili do stínu chatrče a čekali. V 6 hodin se na cestě před námi vynořil ze zatáčky muž na koni. Byl to Němec. Rozběhl jsem se k němu. Ta tu kareta? Vyhrkl jsem nervózně. Podíval se na mě jako na vyšinutého blázna. A mně došlo, že ten den pásovce velkého nenajdeme. Sandy si poslechl celý příběh a s trochou dedukce bylo najednou všechno depresivně jasné. Před týdnem dorazil do tábora Polák, který pracoval pro Němce a v mnohem vzdálenější části lesa posuzoval kvalitu dřeva. U večeře se zmínil o tom, že potkal Indiána, který mu vyprávěl, že měli ve vsi nedávno oslavu, během níž se jako hlavní chod podával pásovec velký. Polák podotkl, že on to vzácné zvíře nikdy neviděl a až se vrátí, poprosí Indiána, jestli by nemohl chytit ještě jedno a ukázat mu ho. Aquino, který dorazil z Concepcionu, aby vyzvedl náklad dřeva, rozhovor vyslechl. Očividně si přitom vzpomněl na drb, podle kterého se v Asuncionu pohybují 2 Angličané, kteří pásovce hledají. Aniž by Polákovi cokoliv řekl, vrátil se s nákladem do Concepcionu a pokračoval s ním dál do Asuncionu. Tady ho stopa dovedla do Sandyho cestovní kanceláře, kde ve snaze zlepšit svou vyjednávací pozici tvrdil, že ta tu karetu už chytil. Teď musel být na zpáteční cestě a bez pochyby se pokusí Polákovi za zvíře nabídnout nějakou směšnou částku. Pak ho odveze do Asuncionu, kde ho za těžké peníze prodá nám. Němci to celé připadalo nesmírně zábavné. Nejen proto, že jsme se vlekli takovou dálku jenom kvůli zvířeti, ale i proto, že jsme neúmyslně zhatili Aquinův plán, jak pohádkově zbohatnout. Vytáhl láhev whisky a nechal jí kolovat. Muzík zavolal a ze skříně vyprostil obří akordeon. András vypadal nadšeně a společně spustili krajně nepřesnou verzi O sole mio. Mně do zpěvu ani trochu nebylo. Zmocnilo se mě hořké zklamání. Po 10. hodině večer se nám podařilo Andrease přesvědčit, aby znovu nastartoval nákladák.
Než jsme se na druhý den vrátili do Asuncionu, z drtivého zklamání, že Akinův pásovec byl výmysl, jsem se už zvládl víceméně vzpamatovat. A když jsem Charlesovi o výpravě vyprávěl, začínal jsem se cítit trochu optimističtěji. Přestože jsme zvíře na vlastní oči neviděli, trval jsem na tom, že jsme ho minuli opravdu jen o vlásek a že ještě pořád jsme mohli nějakého získat. Bůh ví, proč jsem ale cítil, že jsem Charlese nepřesvědčil.

I tento týden čteme z knihy Výpravy do divočiny přírodovědce Davida Attenborougha. Dnes jsme slyšeli šestou část. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková, účinkoval Jan Šťastný, kterého režijně vedl Petr Mančal.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Řemeslníci ze 48 profesí by měli mít možnost dobrovolně složit mistrovskou zkoušku. Návrh dnes projedná vláda. Čína potvrdila termín návštěvy prezidenta Trumpa v Pekingu. Začne ve středu. Sochy z pražského staroměstského Orloje opraví restaurátoři. A bude oblačno až zataženo s deštěm, na východě i s bouřkami. Teploty až 22 stupňů. Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a aspoň tříletou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
2: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
0: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale taky keramici, krejčí nebo kadeřníci. Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí od zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
3: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
0: Zítra se také výrazně ochladí. Na horách může dokonce sněžit. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 1 stupněm Celsia, nejvyšší mezi 7 a 14 stupni. V noci na středu pak může i mrznout. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš v Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Íránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Francie a Spojené státy mají první potvrzené případy hantaviru. Jde o pasažéry z výletní lodě MV Hondius, která o víkendu zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Zatím se z ní evakuovalo přes 90 lidí. Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v rozhlase upřesnila, že se nákaza potvrdila u jedné Francouzky.
4: Byla na výletní lodi a včera se vrátila do Francie. Její stav se v noci zhoršil. Je pozitivní na hantavirus.
5: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová potvrdila, že testy na hantavirus jsou zatím negativní u 4 dalších Francouzů, kteří byli na výletní lodi a vrátili se domů. Zůstávají na specializovaném oddělení v pařížské nemocnici a podstoupí další prohlídky. Epidemiolog z Pasteurova institutu Arnaud Fontane ve francouzském rozhlase potvrdil, že se nákaza může projevit dýchacími obtížemi a že se úmrtnost hantaviru pohybuje kolem 35 až 50%. Premiér kvůli současné situaci svolává jednání vlády. Kabinet zároveň vydal dekret, který zpřísňuje hygienická opatření. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: V pražském Lucerna Music Baru dnes oznámí výsledky hudebních cen Apollo. Nominaci na desku roku má celkem 7 kapel a hudebníků. Mimo jiné skupina Aida de Young, Jiří Imlauf, psychedeličtí astronauti nebo starší zástupci undergroundové scény Lumen. Získat ocenění single roku mají šanci třeba Aleš Macenauer, schovaný za projektem Zapomněl jsem, melancholická písničkářka Beata, společná píseň reperů Jamese Cole a Idy nebo skladba od kapely Tata Boys. Ceny Apollo se udílejí od roku 2011. Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského Orloje. První 4 dnes sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
6: Až si dáme ty soky, tak vlastně uvidíte ten detail, jak se ta barva loupe.
7: Říká jednatelka firmy Elheinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
6: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách.
7: K sundání soch museli technici využít výškovou plošinu, popisuje jeden z nich Pavel Novák.
8: Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
7: První čtyři sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl, potom je vrátí a sundají a opraví zbylé čtyři. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, zpočátku s přeháňkami nebo deštěm. Postupně čekáme srážky na většině území a odpoledne a večer místy i s bouřkami. Zejména ve východní polovině území budou lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na západě Čech naměříme kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů. Na východě bude zpočátku foukat čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině. Postupně se bude v Čechách vítr měnit na severozápadní a zejména v bouřkách zesílí. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Je pondělí 11. května a další hodinu našeho vysílání zahájíme tvorbou Franze Schuberta.

Slyšeli jsme první část sonáty pro housle a klavír číslo 3 G-moll France Schuberta. Je 12 hodin 11 minut. Proč poslouchat pondělní polední Vltavu, to vám řeknu nyní. Pojďme společně nahlédnout do programu této hodiny. Tento týden nás vltavským knižním pólem bude provázet básník a pedagog Radek Fridrich a dnes poprvé zavítáme do jeho knihovny, tak si to nenechte ujít. Vybudovala renomovanou galerii v centru Prahy. Uděláte v ní sice sotva pár kroků, ale vystavuje velká jména české výtvarné scény. V druhé polovině této hodiny se podíváme na příběh Jitky Griegerové-Sochorové, která už přes 20 let provozuje galerii Havelka. Na své si v dnešním kulturním kvízu přijdou milovníci filmu a pozveme vás také na výstavu do Liberce. Ta je spjatá s filmem Vlkochodci, který jste mohli vidět na festivalu Anifilm, který včera skončil. Více řeknu už za chvíli. Vltava je s vámi i v pondělí 11. května. Hezký den a dobrý poslech.

0: Sextetu českých filharmoniků nám zahrálo třetí část sextetu pro dvoje housle, dvě violy a dvě violončela Bohuslava Martinů. Návštěvníci Liberecké galerie Lázně tam můžou vidět výstavu k irskému animovanému snímku Vlkochodci. Ten mohli vidět diváci na festivalu Anifilm, který včera v Liberci skončil. Irský snímek vznikl ve tvůrčím studiu Cartoon Saloon v Irsku.
1: Wolf, wolf.
2: Tak zde vidíme konkrétně návrh postavy otce a syna, ale nakonec Tom Moore se rozhodl, že pro ten příběh bylo lepší, kdyby ta postava byla dívka, takže zde vidíme návrh postavy a dívky Robin, což je hlavní představitelka hrdinka snímku Vlkochodci.
3: David Kubec je kurátorem výstavy Vlkochodci, která v galerii Lázně vznikla jako součást mezinárodního festivalu Anifilm. Příběh animovaného snímku nás zavede do Irska do 17. století. Hlavní hrdinka Robin se s otcem vydává vymítit poslední vlčí smečku. Spřátelí se ale s dívkou, která se dokáže ve vlka proměnit. Snímek je závěrečným dílem oceňované irské folklorní trilogie od režiséra Thomase Moora. Výstava v Liberci prozrazuje, jak animovaný film vznikal.
2: Výstava začíná v grafickém kabinetu, kde má návštěvník možnost vidět od začátku například barevné scénáře, návrhy toho, když ten film vzniká, výtvarný styl nebo estetika, jak by si ji přál režisér či výtvarník daného filmu. A dále zde má možnost návštěvník vidět rozpracované charaktery postav, kresby nebo grafiky, kvaše, barevnými pastelkami a podobně, které připodobňují tehdejší krajinu, protože Cartoon Saloon Studio se vyznačuje tím, že se dělá i docela dost významné rešerše a věnovali se i tomu, jak přibližně vypadala krajina v minulosti, stejně tak jako architektura, a to se snaží právě uplatnit ve svých kresbách nebo animacích.
3: Příběh se odehrává konkrétně v irském městě Kilkenny, kde tvůrčí studio Cartoon Saloon sídlí.
2: Je to mezinárodní tým, je zde spousta animátorů, výtvarníků a ty se vlastně řídí pokyny zejména Toma Moora a Rosa Stewarta, a zde právě vidíme první skici, jak by mohli Vlkochodci vypadat, a to jsou taky náměty právě pro ty výtvarníky, taková supervize, která se potom dále rozvíjí, než se dojde k finální podobě, kterou potom má vlastně divák možnost vidět v daném filmu. Na výstavě jsou vidět i skici nebo kresby, které se vyznačují různými symboly nebo prvky, které jsou známé z irské mytologie, řekněme i keltské, středověké. Tím se právě ten Cartoon Saloon vyznačuje, že se snaží tyto folklorní nebo tradiční záležitosti protežovat do těch svých snímků.
4: Proč jste se letos na Anifilmu rozhodli výstavu doprovodnou tady v galerii Lázně věnovat konkrétně tomuto filmu Vlkochodci?
5: Protože jsme prostě nějakým způsobem tu tvorbu toho studia připomenout chtěli, a druhá, protože to není úplně jednoduché vlastně ty díla získat.
3: Vysvětluje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
5: Vlastně je to vůbec poprvé, co se v České republice tyhle ty originální artefakty z těch filmů ukážou českým divákům.
4: Je to jediný film, který se zaměřuje na tu irskou tematiku, nebo je tam v programu ještě něco dalšího k vidění?
5: Jednak je to teda ta trilogie jako taková, což znamená Brendan a tajemství Kelsu, Píseň moře, Vlkochodci, potom od Cartoon Saloon krátký film, který vlastně letos byl v užší nominaci na Oscara, jmenuje se Eiru.
3: Výstavu Vlkochodci lidé uvidí do poloviny července. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: 100 let od vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu a 80 let od založení Pražského jara.
1: Hned dvě velká hudební výročí spojuje letošní zahajovací koncert festivalu.
0: Smetanova Má vlast v podání rozhlasových symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky.
1: Poslouchejte živě 12. května od 20 hodin na Vltavě.

Johann Georg Bissendl. Třetí část jeho symfonie B-dur nám zahrál orchestr Concerto Köln. A před námi je teď kulturní kvíz, jak jsem slíbila, míříme do světa filmu.

0: Polední Vltava.
1: Dnes se ptáme, co znamená termín film noir. Film noir, tedy černý film nebo taky temný film, označuje specifický styl či žánr amerických kriminálních filmů, které vznikaly především ve 40. a 50. letech 20. století. Jsou to snímky proslulé svou ponurou, cynickou a pesimistickou atmosférou, která reflektovala napětí a morální nejistotu tehdejší doby. Pro filmy noir je typické černobílé provedení, výrazné využití kontrastu mezi světlem a stínem, často inspirované německým expresionismem. Příběhy se točí kolem zločinu, zrady, vášně, chamtivosti a morálního úpadku. Hlavní postavou jsou často cyničtí soukromí detektivové, osamělí hrdinové nebo dokonce oběti vlastních vášní zapletení do komplikovaných sítí zločinu. A zásadní postavou je také takzvaná osudová žena, krásná, ale nebezpečná a manipulativní žena, která hlavního hrdinu přivede do záhuby. Dnes se používá termín neo-noir pro novodobé filmy, které využívají prvky klasického noiru, často ale v barvě a s moderními filmařskými technikami. Takže i film noir se neustále posouvá kupředu, stejně jako vysílání Vltavy. Za chvíli spolu nahlédneme do pražské galerie Havelka.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Jarmila Kozderková a třetí část sonáty pro klavír Esdur Jana Křtitele Vaňhala. Jestli někde můžeme použít větu na velikosti nezáleží, je to právě v případě Galerie Havelka v centru Prahy. Tato jedna malá místnost nabídla za 21 let své existence prostor umělcům, jako jsou například Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia, Jan Hýsek nebo Veronika Richterová. Galerii Havelka založila Jitka Grigerová-Sochorová a o její příběh se zajímala redaktorka Zuzana Filipková.
1: Každá vysoká umělecká škola pro toho absolventa znamená po škole obrovský propad. Nikdo tě nechce. A můj tatínek přišel a v tu dobu říkal, tady se otevírá nová galerie proti Interkontinentálu a schání tam někoho, kdo by to tam mohl vést. A já jsem říkala, ježiš, ale já to jsem to nikdy nedělala. A můj tehdejší přítel, můj současný manžel Martin říkal, no nic, postavíš se tam a budeš se usmívat.
2: Říká Jitka Grigerová-Sochorová, která v 90. letech studovala u profesora Ctibora Turby na katedře nonverbálního a komediálního divadla na AMU. Tehdy se jí naskytla i nabídka pracovat pro jednu galerii ve Spojených státech.
1: To byla doba, kdy psala jsem jí na kontě spoustu peněz, což jsem neměla. Nebyla jsem vdaná, takže já jsem vlastně nemohla odcestovat, ale už jsem nikde nepracovala, všechny ty závazky jsem zrušila, protože ve svý naivitě jsem si myslela, že do té Ameriky pojedu, protože tam ten galerista měl všechno připravené, zázemí a tak dále. A najednou jsem byla bez práce, takže jsem dostala nabídku pro Tarichův komorní orchestr pracovat a během té práce jsem si uvědomila, že mi něco chybí. Já jsem si říkala, co mi to chybí? Jako? A pak jsem se opravdu bouchala do čela a říkala jsem si, no jo, to jsou ty obrazy, to je ta práce se sklem, s obrazy, s umělci.
2: V roce 2005 měla možnost pronajmout si jeden z prostorů v domě, který vlastnila rodina Havelkových, potomků architekta Aloise Bureše, který patřil k významným politikům a stavitelům přelomu 19. a 20. století. Rodina Havelkových odešla po roce 1947 do zahraničí, ale po revoluci se jim vrátil dům v restituci.
1: Všechny ty prostory byly

0: Významný český kurátor Radek Volmut galerii Havelka vtipně označil jako galerie na tři kroky. A ano, je to téměř doslovný popis. Přesto tu vystavují slavná jména a i samotný začátek galerie byl více než povedený.
1: Pro mě byla zásadní první výstava, kterou vedl Radek Volmut, se kterým jsme teda doposud ve velmi přátelském vztahu. To byla výstava Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia a Jan Hýsek, která dala takový předobraz těm dalším výstavám a já jsem věděla, že nemůžu klesnout dolů, že musí se ta linie udržovat, je ta kvalita těch výstav. Takže během těch let já jsem si vytvořila v duchu takový dvě linie a to byla spolupráce s Vladimírem Kokoliou a jeho absolventy a jeho studenty a spolupráce se studenty a absolventy Vladimíra Kopeckýho. Takže sklo, grafika, malba.
0: Jak se galerie Havelka živí? Protože ty výstavy většinou, které tady jsou, jsou prodejní. Takže na tomto jakoby, konceptu to máš postavené a můžeš ještě vlastně zažádat třeba i o nějaký grant.
1: To bezesporu to je několik jakoby toků, aby mohl člověk pracovat tímhletím směrem, vést galerii nebo vlastnit galerii, nejenom, že se spoléhat na sběratele, ale musíte samozřejmě pracovat v tom grantovém systému a nebo oslovovat spřátelené firmy a ty žádat třeba o podporu.
0: Doplňuje majitelka galerie Havelka, která na závěr zdůrazňuje, že je velmi důležité obklopit se dobrými kurátory a kunzhistoriky.
1: To jsou vlastně takový, bych řekla, režiséři v divadle, takže tady jsou to ty režiséři, kteří vystudovali umění a vědí prostě o tom současném umění mnohem víc než já. Takže jsem měla velký štěstí na krásný jména, jak ve výtvarném umění, tak štěstí na spolupracovníky jako kunzhistoriky a kurátory. Radek Volmut, Terezie Zemánková, Vendula Fremlová, Petr Vaňous. Nechci na nikoho zapomenout. Jako.
0: A kolik těch výstav se tady otočí za rok?
1: No, když jsem začínala, tak jsem pracovala pondělí až sobota. Ty výstavy byly třeba po měsíci a je to strašně neúnosný, ale taky to bylo před 20 lety. Ale teď v současné době po Praze vznikají nové výstavy, Praha je kulturní město, takže aby se vůbec návštěvník dostal na ty výstavy, tak musíte prodlužovat ten čas. Takže většinou tak měsíc a půl, někdy i dva měsíce.
2: V galerii Havelka natáčela s její majitelkou Jitkou Griegerovou-Sochorovou redaktorka Zuzana Filipková. Svoji sérii o malých úspěšných galeriích uzavře zítra v pražské galerii Platforma 15.

Tom Waits, americký písničkář, šanzonier, autor písní a také herec na Vltavě doznělého píseň The One That Got Away. Knižní pól aneb setkání dobrých čtenářů s knihami napříč prostorem a časem. Ze své knihovny tento týden vybírá a čtenářské vyznání nabízí básník a pedagog Radek Fridrich.

0: Knižní pól.
1: Jako dítě jsem se často díval do knihovny své maminky. Knihy si řadila podle edičních řad. Většinou to byly české romány ze 70. a 80. let z edice Klíč. A pak řada překladových próz, které dovolila socialistická cenzura. Například Ruárkovy medojetky nebo romány Johna Updikea. V rodinné knihovně nebyly žádné knihy exilové či samizdatové. Moje dětské čtení se postupně stalo odcházením do fikčních světů. V týdnu jsem si často nařídil budík, abych si před odchodem do školy mohl číst. Vlastně jsem pořád byl někde s knihou. Hltal jsem řady dobrodružných knih Eduarda Štorcha, Artura Ramsomeho, Karla Máje. Částečně žila Verna a v 15 přečetl celého Remarka. Nutno podotknout, že v 70. letech bylo běžné skoro u všech mých spolužáků číst knihy. Takže naše čtenářské sdílení bylo normální. Vyrůstal jsem jako jedináček a číst znamenalo být sám se sebou. Navíc jsem od 13 do 18 žil pouze s babičkou a s dědou, protože moji rodiče pracovali jako zaměstnanci Československé plavby Labsko-Oderské v Hamburku. Takže moje samota byla vykoupena čtením. V té době jsem v děčínské čtvrti Binov u domu svých prarodičů na Lesní cestě 16 potkal podobného hocha, jako jsem byl já. Tomáš Řezníček mi byl druhem nejen při fotbale a dalších venkovních radovánkách, ale později souputníkem v poezii. Jsem vděčen, že v době opuštěnosti od rodičů, které jsem viděl v průměru jednou za 6 týdnů, jsem kromě hudby a literatury mohl být s ním a prožívat sdílení svého světa. Do dnešních dnů nám to tak zůstalo. Známe se přes 40 let a nic nevyvanulo z našeho dětského přátelství. Stále držíme prapor poezie ve svých starých nebo mladých dlaních. Třeba jako porotci literární ceny Vladimíra Vokolka, kterou jsme v Městské knihovně Děčín založili v roce 1997 pro začínající adepty poezie. V pubertě mě zásadně zasáhla poezie, a to zcela náhodou. Byl jsem studentem střední ekonomické školy v Děčíně a podle maminky jsem se měl stát pracovníkem podniku zahraničního obchodu v Praze po plánovaných studiích vysoké školy ekonomické. Jenže na začátku 3. ročníku k nám přišel nový učitel češtiny. Václav Zeman zcela spontánně vykládal o generaci buřičů, recitoval Šrámka a poutavě vyprávěl o prokletých básnících. Notoricky známá historka, kdy Paul Verlaine potkal na ulici Artura Rimbauda a odjel s ním okamžitě z Paříže do Londýna a vrátil se, tuším, za 2 roky k manželce, mě naprosto uhranula. V té chvíli jsem si uvědomil, že v poezii je něco, co už jsem znal z punkových kapel, jako Dead Kennedys, UK Subs či Clash. Totiž, že poezie je nekomfortní, společensky nepřijatelná, prostě divná, a to mě hrozně lákalo. Na konci 7. třídy jsem přestal hrát fotbal za klub Kovostroj Děčín. Vešel jsem do šatny a řekl trenérovi, že už nebudu trénovat. Ptal se mě, co budu dělat, a já odpověděl, že budu jezdit do přírody, protože jsem v té době už propadl trampingu. Dodnes si pamatuji řehot ostatních kluků, jak se mi posmívali. Fridrich, to je debil, nebude hrát fotbal a bude jezdit do přírody. Bylo to jedno ze zásadních rozhodnutí mého života. Instinktivně jsem našel svoji budoucí cestu.
0: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu básník a pedagog Radek Fridrich. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
1: Opera oper v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
0: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
1: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
0: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního íránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa typu Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Teheránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi nadále trvá a Washington se snaží přimět Teherán k podpisu dohody o ukončení války a omezení íránského jaderného programu. Německý ministr obrany Boris Pistorius přijel do ukrajinské metropole Kyjeva. Informuje o tom agentura DPA. V plánu má Pistorius například jednání o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Ukrajina se už přes 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi. Berlín v poslední době podporu napadené zemi rozšířil. Podvodníci mají podle pražské policie nový trik. Cílí na lidi, kteří hledají práci nebo brigádu. V inzerátech na internetu nabízí zájemcům přivýdělek v řádech tisíců korun za testování bankovních aplikací. Pražská policie nyní eviduje jednu sérii těchto podvodů, kdy na jeden inzerát zareagovalo asi 400 lidí. V nové budově Pražského národního muzea začíná fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem Práce horníků na dole ČSM Sever. Výstava potrvá až do konce dubna. Listopadu, pardon. A počasí bude oblačno až zataženo, postupně čekáme srážky na většině území a odpoledne a večer místy i s bouřkami. Zejména ve východní polovině území budou lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměříme kolem 12. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme téměř 3 minuty po 13. hodině, jste stále ve společnosti Českého rozhlasu Vltava a my jsme za to pochopitelně rádi. Kromě zajímavých kulturních témat vám nabídnu tvorbu Ludvíka van Beethovena, Jana Dismase Zelenky nebo třeba Františka Xavera Richtera. Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková.

Sukův komorní orchestr nám zahrál první část symfonie pro smyčcový orchestr a čembalo číslo 1 G-dur Františka Xavera Richtera. Příští neděli 24. května se v Malém divadle v Liberci uskuteční šestý ročník mezinárodní amatérské taneční soutěže New Generation. Zaměřená je na klasický a moderní tanec. Akci pořádá taneční škola Malek způsobící při divadle FX Šaldy a tématu se věnuje web tanečních aktualit. Cílem soutěže je podpořit talentované děti a mládež a přiblížit taneční umění široké veřejnosti. Do Liberce přijedou mladí tanečníci z celé České republiky i ze zahraničí, aby zde porovnali své výkony, získali nové zkušenosti a navázali umělecká i přátelská setkání. V loňském ročníku se představilo 29 tanečních škol z České republiky a Německa. Na jevišti se během jednoho dne vystřídalo téměř 300 účastníků se 150 tanečními čísly. Jak už jsem zmínila, soutěž se uskuteční příští neděli a je otevřena široké veřejnosti. Více čtěte na tanečníaktuality.cz.

Skladbu Jana Dysma se Zelenky jsme slyšeli v podání švýcarského orchestru Kamerata Bern. A teď míříme do Ostravy. Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Dnes jako Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje sbírku od konce 15. století po současnost. Přinášíme vám seriál o galerii, její budově, programu i vědě. První díl se vrací k počátkům v roce 1926 s hlavní kurátorkou Renatou Skřepskou a autorkou seriálu redaktorkou Veronikou Joškovou Štefanovou.

0: Ostrava se v prvních desetiletích 20. století etablovala v nové průmyslové a společenské centrum, které získalo dominanci v regionu. A právě na tomto základě vznikla idea Domu umění se stálou expozicí, který by vystavoval současné umění, sdružoval umělce a v neposlední řadě plnil výchovné a vzdělávací funkce, vysvětluje hlavní kurátorka Galerie výtvarného umění v Ostravě Renata Skřepská.
1: Jednou z priorit, která už se asi nikdy nevrátí, bylo prezentovat se uměním, kulturou. Jsou to obrovské výstavy v Brně, výstavy v Praze a do toho období přichází i Ostrava. Je to kosmopolitní místo. Je tu kultura židovská, německá, polská, česká a každá ta kultura má svoje spolky, svá místa. Ti Češi najednou si uvědomují, že oni jsou pozadu.
0: Z počátky Galerie výtvarného umění v Ostravě je spojována postava ostravského stavitele Františka Jurečka. Jureček se stal duchovním otcem výstavního pavilonu dnešního Domu umění. Jeho slavnostního otevření se ale nedočkal, zemřel 5. října 1925. Před smrtí se však rozhodl věnovat spolku podstatnou část své sbírky výtvarného umění.
2: Odhodlal jsem se zapůjčit svou sbírku 105 obrazů svému rodnému městu s přáním, aby obrazy tyto byly přístupny širší veřejnosti a aby mého příkladu následovali také jiní.
0: Alois Sprušil, následně ředitel galerie, toto stavitelovo rozhodnutí komentoval slovy.
3: Jest to čin, který nemá příkladu v dějinách Moravy. Podobný případ není znám ani v historii Slezska, o Ostravě ani nemluvě. Čeho na Moravě a ve Slezsku po dobu mnoha set let neučinila šlechta oplývající velkým bohatstvím, učinil v Ostravě tichý a skromný jednotlivec.
0: Galerie byla slavnostně otevřena 13. května 1926, pokračuje Renata Skřepská.
1: Alois Sprušil se ukazuje, že je klíčová osobnost pro celou dobu, dokud byl Dům umění v rukou spolku. Od toho roku 1926 do toho válečného období můžeme hovořit možná o zlaté éře, kdy se Domu umění a Aloisu Sprušilovi daří oslovovat výlučné osobnosti tehdejšího uměleckého světa. Výstavy zde má Rudolf Kremlička, Jan Zrzavý, v pozdějším období Jan Štyrský, Toajen. Tito autoři se tehdy nesetkali úplně s velkým ohlasem, protože na Ostravu to bylo již příliš moderní. Všechny ty výstavy byly důležité i pro ty autory. Výstavy byly prodejní. Ostrava byla tehdy velmi koupěchtivá umění.
0: Část financí z prodeje sloužila k umoření dluhu za výstavbu galerie. Instituce zároveň dostávala díla od samotných vystavujících autorů a pak od dalších dárců a mecenášů. K těm nejdůležitějším patřili průmyslníci Oskar Federer a Eduard Šebela.
1: Galerie si brala 10% z prodeje, aby měla na ten provoz. Zároveň většina těch autorů věnovala nějaké dílo, protože to byl ten další moment. Tím, že neměla peníze na nákupy, to bylo řešeno tím, že buď to byly dary, buď od autorů, mecenášů. V té době také byla velká podpora ministerstva kultu a osvěty. Kupovali díla a distribuoval je různým institucím.
0: Rokem 1939 šťastná éra Domu umění končí. Snaží se ho převzít německá správa. Podstatné je, že Dům umění díky diplomacii ředitele Aloise Sprušila a jeho dobrým vztahům s německými uměleckými spolky zůstal v českých rukou.
1: Byl zákaz vstupu židovským občanům. Před každou výstavou se prohlíželo, jestli tam nejsou díla, která nejsou vhodná. To, co potom velmi dobře se bude opakovat v 50. letech, bohužel již ze strany československých lidí. Nesměla se vystavovat díla Emila Fily, Jana Zrzavého, modernistů. Ta válka si samozřejmě vybrala další daň, protože Eduard Šebela je v roce 1940 donucen odejít do důchodu, musí opustit všechny veřejné funkce. Oskar Federer v roce 1939 narychlo opouští Československo. Během války pak ještě takovou klíčovou výstavou je výstava Josefa Mánesa. Zase je to ta snaha ukázat, že vlastně nedochází ke zlomení toho národa.

V prvním dílu seriálu věnovaného Ostravskému domu umění se hlavní kurátorka Renata Skřebská vrátila na počátek jeho existence. Galerie výtvarného umění v Ostravě, která v domě umění sídlí, slaví 100 let. A v příštím díle budeme pokračovat v její cestě neklidnými československými dějinami. V seriálu jsou použity citace z knihy Jan Prokeš Ostrava na cestě k velkoměstu, kterou v Ostravě vydal spolek Fiducia v roce 2023. Zaznívá i skladba Děvčátko z kolonie ostravského skladatele Rudolfa Kubína v podání Ostravského symfonického orchestru z roku 1960.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Komorní orchestr Výmarského státního orchestru nám zahrál jeden z 12 minuetů Ludvíka van Beethovena.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Už za chvíli vám na Vltavě nabídneme odpolední povídku a společně vyrazíme na výlet do Ameriky 60. let. Podíváme se tam s plzeňským rodákem, básníkem a také lékařem, imunologem Miroslavem Holubem. Vybrali jsme pro vás několik reportáží ze slavného Holubova cestopisu Anděl na kolečkách. Více za pár minut.

0: Americký jazzový bubeník Roy Haynes vás provází pondělní polední Vltavou. Je 2:30.
1: Povídka.
0: Jak už jsem zmínila, jedeme na výlet do Ameriky 60. let s básníkem a také lékařem Miroslavem Holubem. Vybrali jsme několik reportáží z jeho slavného cestopisu Anděl na kolečkách. Spojuje je téma motorismu a aut. Jedna reportážní črta má titulek Pěším zakázáno, druhá Podle dálnici Amerika, další pak Vše pro auto. Cestopis Anděl na kolečkách byl ve své době hodně oblíbený a svému autorovi tehdy získal značnou popularitu a čte se v něm hezky i dnes po více než 55 letech. O tom vás právě teď přesvědčí Michal Štěrba.

Pěším zakázáno. Amerika není protkána silnicemi. To není pravda. Amerika je navléknuta na dálnice, jako korále na šňůře, jako rukáv na ruce, která dosáhne všude. A jsou dálnice z dokonalého asfaltu nebo z dokonalého betonu. Dva proudy jedním směrem, tři proudy, taky šest. Růžice mimoúrovňových křižovatek zdobí jejich šíji. A rychlost, tento vlající vlas dálek, kontrolují všudy přítomné radary. Je dovoleno někde 90, někde 110 kilometrů, nic víc. Kromě ojedinělých romantiků a podnapilé mládeže, to nikdo nepřekračuje. Jízda autem tu není prostředkem k sebeuplatnění, ale nutností. Již si oslazujeme pohodlným rozložením za volantem, popíjením, hovorem, lelkováním, posloucháním rádia, čtením reklam, objímáním, modlitbami podle povahy spolucestujících. A placením. Ve většině států se každou chvíli projíždí honosnými branami, kde se platí mýtné živým výběrčím nebo automatickým pytlíčkům. Každé auto podle pokolení svého a povahy své. Po zaplacení to cinkne a jede se dál. Placení vůbec je způsobem existence auta. Platí se za jízdu i stání. Parkovací stojany jsou v nejzapadlejších hnízdech a žádají si stále mince a mincičky. Parkovací prostory a mnoha poschodové garáže jsou ve městech všude, kde nejsou domy a místo v nich je drahé jako nejvzácnější zboží. Oči dálnic jsou přivřeny a jen zřídka v nich blýskne nehodou. Řidiči trailerů a nákladňáků v kožených bundách a rozhalených košilích mají pevně semknuté rty a jedou tak opatrně, že by se to nesrovnávalo se ctí evropského řidiče. Ostatně je tu 6 mrtvých na 10 000 aut. V Itálii 48, v Holandsku 33, ve Švédsku 10. A je na dálnice zakázáno odvrhovat odpadky? A je na dálnice zakázáno vstupovat pěším a cyklistům? Ostatně jich asi není. 380 lidí z tisíce jede v autě. V Anglii 93, v Japonsku 5, v Indii akorát 1. A tak tedy se vydávají dálnice po spojených státech z nížin do hor, z měst do prérií a zpět a krajina je všude navlečena na ně a je to krajina k obrazu jejich.

Podle dálnic je Amerika. Podle dálnic jsou hlavně benzínové stanice a servisy a umývárny různých firem, z nichž všechny jsou daleko lepší než ty druhé. Stanice jsou označeny znakem Pegasa, dinosaura, ptáka nebo jiného případného tvora, vlajkoslávou, barevnými vrtulkami na špagátu, tekoucími neonovými nápisy, ojetými vozy, restauracemi. Mají tvar muchomůrky, indiánského týpy, skleněné vily, vagónu, altánu nebo i benzínové stanice. Podle dálnic jsou dále hlavně motely. Přízemní, protáhlé, podkovovité, rozložené v obytné domečky i složené v patrové, přepichové a výstavné budovy, poseté světly, neonovými hvězdami, vlajkami, sliby, opatřené jmény jako Stardust, All American, A-Motel, Holiday Inn, největším bazénem v místě, nejteplejší vodou v místě, televizí v každém pokoji, čerstvým upraveným vzduchem, palmami. Před motelem stává keramický trpaslík, medvěd, laň nebo anděl. U jednoho v Georgii byl bazén s 8 pravými a 6 kameninovými kachnami, jež se velmi dobře snášely. Tamtéž byla kameninová archa praotce Noema s 8 státními vlajkami. Motel se jmenoval Noemův. V Georgii jsem také viděl motel jen pro barevné. Byl to dost malý domek v lese a před ním byly macešky. Nějaký barevný je zaléval z malé konvičky docela malým proudem. Podle dálnice jsou dále hlavně obchody. A to zejména vším. Od pneumatik po umělé květiny, od potravin po hudební nástroje a od léků, destilátů a vín po pomníky, sádrové a kameninové sošky, pardály, obrovité pidi mužíky, plameňáky, anděly a aligátory z části na kolečkách. K čemu je automobilistům potřebný hliněný medvěd z více 2,5 metru, to nevím. Ale hlinění medvědi jednoho druhu se šíří do okolních motelů a udávají ráz příslušnému úseku. Podle dálnic jsou také ordinace a zejména nemocnice pro zvířátka, takže si můžete dát opravit ctěného spolucestujícího pudla nebo veverku na místě a bez obtíží. Podle dálnic jsou také kina a kostely. V bezlesé části Wisconsinu jsou u dálnice prodejny vánočních stromků a aligátorů. V naprosté opuštěnosti kamenitého pohoří v jižní Kalifornii je prodej hadů. Na Floridě jsou u silnice po různu zoologické zahrady, africké vesnice a indické pralesy, vše obehnáno rohožemi a zatučné vstupné. Občerstvení vedle. Před zoologickými zahradami okouní slon nebo žirafa. Jsou upoutáni za nohu a rmutným okem sledují valící se dopravu. V horách Arizony lze u dálnic obdržet akvarijní rybičky v každém množství. Pak jsou kolem dálnic také města. Taková menší se vyznačují jen s množením benzínových stanic, restaurací a motelů, dopravními signály a několika občany o nároží se opírajícími. Větší obsahují jisté množství domů, v nichž není ani benzín, ani restaurace, ani bar. Města přes 500 000 se vyznačují vzrůstem domů, obchodních domů a továren a periferií. O nároží se nikdo neopírá, nýbrž všichni spěchají. Milionová města vyhánějí uprostřed do výše do krystalických mrakodrapových drůz a dálnice mizí v geometrickém systému bulváru. A pak jsou podle dálnic reklamy. Reklamy nemají charakter artefaktu, ale přirozené vegetace. Reklamy se rodí a vadnou a zacházejí jako dvouleté byliny. Reklamám se daří všude, i tam, kde už se nedaří ani motelům, ani autoservisům, ani městům, ani obchodům, ani výčepům. Jedouce, listujete bezděky a odevzdaně ve veliké knize poutačů a reklam. Navštivte podniky Howarda Johnsona, vymalován podnik. Jeste zmrzlinu tu a tu.
vymalována zmrzlina ta a ta v podobě mozku na míse. Chceš-li prvé housle host, čti náš Kurýr Post, vymalován pán s novinami, zjevně primárius amerického života. Nyní je to Pepsi Cola, nápoj

Havran. Obraz úspěšného havrana s flaškou. Cigára král Edward. Bez obrazu, za to vždy 5 tabulí za sebou. Vstupte do US námořnictva. Vymalováno US námořnictvo s usmívajícím se křižníkem. Nejlepší řízky v Baltimoru dělá R.F. White. Vymalován R.F. White. Největší námořní báze světa příští 2 míle vpravo. Báze je přitom tajná a nesmí se fotografovat. Inzerovací put je silnější než státní tajemství. Limonáda 7-Up miluje vás a vy milujete ji. Vymalování milenci limonády 7-Up. Je to velká četba. Podnes vidím ty, co myslím mladě. Je to četba posilující, ano. Za své dolary obdržíte řízky Chevrolet model 62 i běžmování. A kde už se nedaří ani plechovým tabulím reklam, jsou aspoň vápnové nápisy na skalách nebo rukodělné papírové plakáty. Ořechy, ořechy, ořechy za 25 centů libra, příštích 100 metrů vpravo.

Toto je tedy ta Ferlinghettiho betonová pevnina posetá plakáty poutačů, ilustrujících imbecilní iluze štěstí. Toto je Bible této civilizace. Všudy přítomná Bible, za noci osvětlovaná reflektory. Toto je ohňové písmo, toto je vědomí, toto je autoreflexe kontinentu. Snad imbecilní, ale svým způsobem dokonalá. A podle dálnic jsou konečně taky lesy. Ale většinou to nejsou lesy, ale lesíky, ale ještě spíš pralesíky. Třeba uvnitř Washingtonu, ale pralesíky, protože nemá cenu je pěstovat a držeti si forstá. A v Karolínách jsou velké lesy. S volavkami a černošskými chaloupkami na mítinách. A v Kalifornii jsou také dřevěné farmy a plantáže podle pravítka a kluci pouštějí draky na jaře a koně se pasou a jsou houštiny a orel na starém stromě. Ale to všechno je ohrazeno a z dálnic se tam nedostanete. Dálnice komunikuje jen s motely a městy a benzínem Texacou. Neboť to je skutečná Amerika. Podle dálnic je Amerika konkrétní nebo v obraze reklam velká, úpravná, vsávající, komfortní, naivní, sebevědomá, 100-kilometrové rychlosti přizpůsobená Amerika.

Moloch. Morris R. Cohen vykládal studentům o molochu, který by učinil lidský život pohodlnějším a rozmanitějším, ale žádal za to oběť 50 000 životů ročně. Nabídka takového molocha by byla zajisté lidským rodem odmítnuta. Takový moloch je automobil. Nikdo ho neodmítá. Už proto ne, že nežijeme jako rod, ale jako jedinci, kteří touží mít svá vlastní křídla a věří, že nebudou vybráni mezi oběti. Americký dobrodějný moloch je základem hospodářství. Ročně musí být prodáno 7 milionů vozů, to jest desetina celkového parku. Celkový prodej automobilů dělá ročně 30 milionů dolarů. Součástek totéž, desetina národního produktu je spjata s rodinným vozem. Jeden ze 6 podniků se týká automobilů. Jeden ze 7 zaměstnanců je zaměstnán v průmyslu automobilovém nebo v něčem, co se týká dálnic. General Motors je největší světová soukromá firma se zisky kolem 1,5 miliardy dolarů ročně. A 2 ze 3 zaměstnanců jedou do práce ve svém voze. 60% všech cest vozem je kratší 8 kilometrů. Louis Mumford praví, že právo jet vozem ve městě kamkoliv se rovná licenci na zničení města. Nemyslím, že zničení. Nemyslím, že město je to, co stojí. Americké město je to, co se pohybuje. A to jsou právě krvinky molocha.

Vše pro auto. Pro auta jsou zařízeny banky, kam auto zajede, podá šek a dostane peníze. Pro auta jsou zařízeny restaurace, kam auto zajede, zaplatí a obdrží balíček s pálivou mexickou plackou a balíček s Coca-Colou nebo ústřicemi a šampaňským. Pro auta jsou zřízeny biografy, kde jsou proti obrovskému plátnu půlkruhové nekonečné řady parkovacích míst s počítači času. Auta přijíždějí, stojí a koukají na film. Auta se baví navzájem, auta se nudí, auta usínají. Méně mravná auta se tu snad i líbají. Pro auta jsou zařízeny kostely. Přijímání pod jednou i pod obojí u volantu. Pro auta jsou hřbitovy. U Jezapu v Georgii kolem osamělých hrobek automobilistů, neboť kdo není automobilista, na zelených pahorcích jezdí pozůstalá auta. Tu a tam stěrač zamáčkne slzu. Avšak auta sama umírají bezútěšně a záhy. Za 3, za 5 let. Podle silnic jsou stáda lehce nemocných aut, u aut se tomu říká ojeté, která marně čekají nového pána, jsouce za babku. Podle silnic jsou strašné několika vrstvé hřbitovy aut, hromady vozů, již koster nebo ještě těl, ba některé ještě hýbají vespod nožičkami. Podle silnic jsou roseta mrtvá a umírající auta, kola, pneumatiky. Ubohá, opuštěná stvoření. Mělo by být pro ně vynalezeno nebe, kde i staré vozy mohou jezdit po blankitném asfaltu, kde kane benzín z oblaků a parkování je zdarma. A všem vozům narůstají z diferenciálu růžová křidélka. Spartak v New Yorku. Před vznosným komplexem budov lékařské školy New Yorkské univerzity stál Spartak. Měl jsem pocit, že bych ho měl políbit, nebo obejmout, nebo tak nějak, jak je to teď slovanským zvykem. Ale pak jsem nabyl přesvědčení, že bych ho měl obvázat. Byl poškrábaný jako kočka v březnu a pomačkaný jako škatulka od sardinek. Ono se to na těch amerických plechových vorech tak nepozná, ale jejich způsob života, odrážení okolních vozů při parkování, občasné otírání stěnou o stěnu při příliš nepřehledné situaci, nedbalost řidičů, kteří nepokládají jako my svůj vůz za nejlepší orgán svého těla, tento způsob života je vryt neklamnými znaky na každém voze. Na Spartaku to bylo pro našincovo oko výjimečně dobře patrné. Dole měl pomačkanou tabulku s poznávacím číslem a nápisem Empire State. To jakože New York. Většina států má na poznávacím čísle nějakou reklamu, jako stát tisíců jezer, stát broskví, stát slunce, americká země skotu a podobně. Je to docela milé. My bychom si tam mohli dát stát nepomačkaných Spartaků. Tomuto newyorskému Spartaku jsem pomoci nemohl. Trochu jsem ho jen pohladil po reflektoru a byl jsem na něj hrdý. Drží se kluk jeden, pomačkaný, drží se. Jak jsme píchnuli. Tušil jsem, že to auto není dost v pořádku. Jak jsem dosedl, utrhlo se se mnou polštářování sedadla z pěnové gumy. Víte, to je vypůjčené od bratrance, naše máme v servisu, řekl majitel. Jeho paní mě naopak včera upozornila, že je to jejich druhý vůz. Ten první půjčili bratrancovi. Ať tedy bratrancovi nebo nám, ale sedadlo se utrhlo a já jsem se musel stulit k řidičovi. Po chvíli se ozval chválně známý zvuk a vůz tvrdě dosedl. Majitel u volantu se zatvářil pobaveně a podotkl, že se asi něco stalo. Američané ve voze většinou míní, že se asi něco stalo. Protože jakákoliv hlubší znalost o tom, co je pod kapotou, jsou výsadou odborníků.
Žert Jamese Tarbra, jak hravá dítka nastražila na otce úzel s nádobím, který vypustila z podvozu na křižovatce s tím, že vypadl motor, čemuž otec promptně uvěřil, není nereálný. Vůz tvrdě dosedl a majitel se zatvářil. Nic dalšího jsme nestačili udělat. Zevrat 50 kroků před námi se vynořil muž v montérkách a pádil k nám zručně kutáleje před sebou náhradní kolo příslušných rozměrů a barvy. Za ním ubíhalo pachole s heverem. V mžiku byl vůz nadzvednut, kolo vyměněno a muž v montérkách utíral ukláněje se skla. Poté přijal $2 a podal drobné zpátky. Pak jsme odjeli. Jestli to byl vůz bratrancův nebo náš druhý, nevím. Ale upozorňuji, že píchnout ve státě Maryland patří k velmi příjemným zážitkům.

0: havárie. Je to neuvěřitelné, ale řidiči si tu nespílají. V Gainesvillu na Floridě jsem stál u Forda svého přítele a pozoroval ctihodnou stařenu couvající vozem z protější vily. Byl jsem zcela přesvědčen, že zastaví na posledním centimetru, jak je to zde zvykem. Nezastavila. S veselým třeskotem přišel Ford o dva reflektory a kapota nabila vzhledu plastické mapy skalistých hor. Můj přítel vyšel. Ruce se mu poněkud třásly. Je to mladý člověk, neuvyklý ještě sebeovládání. Ctihodná stařenka vystoupila a pravila se zářivým úsměvem.
1: Ha, to je mi nesmírně líto.
0: To je v pořádku, odvětil přítel. Ať mi pošlou z dílny účet, pravila usmívající se stařenka. Děkuji, odvětil můj přítel. Pak jsme nasedli a odjeli.

Franklinův most ve Filadelfii. Ocelové nebe. Veliká hnědá řeka Delaware. Most jako železný ptakoještěr. Parabolická křídla zavěšeného potrubí. Vzdušná žebra. Asfaltová kůže šestiproudového úběžníku vozovky. Nekonečné dunění automobilových stád. Nebe, řeka a most. Vítr a motory. Nová příroda. Obávám se, že se mi líbí. Carmel, Kalifornie. Zde žil Robinson Jeffers. Ano, z oněch hor sestupovala pastýřka na své pouti k dubnu. A zde někde bojoval Hungerfield se smrtí. A tady, pod útesy, se ve spěněném, šíleném moři koupala nahá Tamar. A cypřiše tápali v bílém písku jako příznaky. Ano, lesy šumí a voní eukalypty. A nachové květiny jsou obtíženy večerem a nad černou skálou stojí první hvězda. Ano, ale nahoře po nebi právě přelétá jeden z explorerů jako utržená planeta. A ty poskakuješ po asfaltové silnici od kraje ke kraji, jak uhýbáš před Buicky a Chevrolety. A hledaje poezii člověka a démonů, nacházíš luxusní přízemní vily, bobtnající zelenavou fosforescencí televizních obrazovek. Hledaje pustinu, nacházíš motely a prodejny realit, jakož i banky a restaurace. Hledaje na výspě kamenný dům Robinsona Jefferse, nacházíš jen vilu mezi vilami v bukovém houští, kamennou věž s veselým skučením rádia a příjemného hocha, který vyrábí dusivý dým z hromady loňského listí. A hledaje aspoň jeden čtvereční metr, kde by byl jen tak les nebo jen tak kámen, zjišťuješ, že všechno lze. Jen právě toto ne. Každý kámen a každý strom jsou zakoupeny a soukromé a střeženy trvalým a neodvratným pohybem osmiválců, které tě pozorují udivenýma přimhouřenýma očima, neboť nepamatují, že by tu byl kdy kdo hledal cokoliv, třeba poezii nebo lásku nebo smrt pěšky. 1,5 dne jsem se pokoušel uniknout z Karmelu, z bludné sítě dálnic a vil a obchodních domů Holmans a Wells Fargo Bank a Hideaway Inn. Marně. Z civilizace není úniku. Jeffers byl mrtev 2 měsíce. Někdy měsíc znamená desetiletí. Odjel jsem autobusem do Monterey. Seděl jsem v prázdné čekárně a pozoroval nahnědlou banánovou mušku lezoucí po láhvi pepsikoly. Viď, moucho, řekl jsem jí. Lezla dál a její oči zářily zlatě.

To byla Amerika 60. let minulého století neotřeným pohledem básníka a lékaře plzeňského rodáka Miroslava Holuba. Reportáže z knížky Anděl na kolečkách vám v režii Jakuba Doubravy přečetl Michal Štěrba. Pořad připravila Martina Toušková. Teď už vás do konce hodiny doprovodí Roland Kirk a Jack McDuff.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zástupci vlády, firem a odborů budou dnes jednat o záměrech vlády v oblasti důchodů. Kabinet například plánuje předčasné penze pro náročné profese. Zatím ale nepředložil návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Tripartita bude jednat taky o financování investic státu v letech 2027 až 2029. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat více uchazečů především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. To se týká univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Vysoké školy nesplnění plánu vysvětlují demografickým vývojem, nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními a prostorovými kapacitami. Obvodní soud pro Prahu 4 nepřiznal bývalému řediteli České televize Janu Součkovi doplacení odměny za rok 2024. Souček chtěl po televizi víc než 1 300 000 korun. O snížení odměny rozhodla Rada České televize v květnu 2025. Podle Součka s ním musela výši projednat, což neudělala. Soud dnes rozhodl, že na doplacení bonusu nemá nárok. Souček si ponechal lhůtu na odvolání, pravděpodobně ho ale podá. Soud dnes zamítl také Součkovu žalobu, kterou se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce generálního ředitele ČT. Nejoblíbenější knihou loňského roku se v anketě Kniha dětského srdce stala Kronika beskydských draků. Její autor Jan Tkáč sbíral inspiraci vycházkami do Beskyd. Druhou příčku obsadil Deník malého poseroutky od amerického spisovatele Jeffa Keeneyho, který v anketě bodoval už po 18. Třetí místo patří titulu Harry Potter a kámen mudrců od britské autorky J.K. Rowlingové. Výsledky 33. ročníku ankety dnes pořadatelé vyhlásili v pražském centru současného umění DOX. A počasí bude oblačno až zataženo, postupně čekáme srážky na většině území a odpoledne a večer místy i s bouřkami. Zejména ve východní polovině území budou lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer ale v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 12. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Nepotřebuješ pomoc?
3: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
2: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
3: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
2: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
3: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
2: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open-air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

I Remember Miles, to je deska americké jazzmenky Shirley Horn, kterou koncem 90. let natočila jako poctu svému příteli a také spoluhráči Milesi Davisovi. Ostatně na obalu alba najdete důkaz o jejich blízkém vztahu. Jde o kresbu Milesa Davise, na které se s Shirley Horn zachytil uprostřed polibku. Jak víte, letos 26. května uplyne 100 let od Milesova narození. Jednu z nejvlivnějších postav hudby 20. století vám samozřejmě připomeneme i v programu Kulturní Vltavy. Teď ale budeme držet prst na tepu aktuálního dění, neb se toho děje víc, než může jeden kultury milovný smrtelník zvládnout a obsáhnout. Zítra vypuknou hned dva významné tuzemské festivaly, Divadelní svět Brno a také Pražské jaro. Koncem týdne pak pražské výstaviště zaplní hosté i návštěvníci letošního mezinárodního literárního veletrhu Svět knihy. A než tam ve čtvrtek vyrazíte, pomůžeme vám trochu zorientovat se ve veletržním programu. Už za chvíli si k rozhovoru pozvu Tomáše Moravce z GT institutu, který nám přiblíží spisovatelské hvězdy z německojazyčných zemí. A pokud nevíte, kdo to byl český Beethoven, pak máte o důvod víc poslouchat nás i dál českého skladatele a jubilanta dnešního dne, který se pod touto přezdívkou honosí, přiblížíme s Alenou Maršíkovou. A hudbě budou patřit i dnešní momenty, ty opanuje operní pěvkyně Libuše Márová. Teď už ale od hudby vokální volně přecházíme k té instrumentální. Janáčkovu sonátu pro housle a klavír nám hrají Josef Špaček a Miroslav Sekera.

0: Hudba, film, divadlo, tanec a samozřejmě také literatura patří do pestrého vějíře kulturního dění, které pro vás mapujeme ve vltavském vysílání. A teď se z toho pestrého vějíře zaměříme právě na literaturu. Letošní knižní veletrh a literární festival Svět knihy se dynamicky blíží. A zatímco se zahraniční spisovatelé slétají do Prahy, kde tento literární svátek ve čtvrtek vypukne, za námi do studia dorazil Tomáš Moravec z GT institutu, který nám prozradí, kteří spisovatelé k nám zanedlouho dorazí z německojazyčných zemí. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: A řekla bych, opravte mě, pokud se mýlím, že asi největší hvězdou německojazyčného programu je Klemens Mayer, kterého ale český čtenář kromě povídek moc nezná. V čem z vašeho pohledu spočívá jeho výjimečné postavení a čemu vděčí za svá četná literární ocenění?
1: Děkuji, opravovat vás nebudu, máte pravdu, Klemens Mayer je opravdu v německé, potažmo v německojazyčné literatuře za posledních 20 let minimálně opravdu velikánské jméno. Je velká škoda, že jeho díla nebo z jeho díla je znám českým čtenářům a čtenářkám jen zlomek. Byl skutečně přeloženo jenom pár drobných povídek. On se proslavil tím, že ty své příběhy, často velmi tlusté knihy, o které jde, i trochu žije. Samozřejmě si je přibarvuje, ale on je takový nespoutaný prototyp nespoutaného spisovatele. Ročník 1977, který v 90. letech patřil takové, dnes bychom řekli, sociálně vyloučené mládeži. Byl to takový ten pankáč, který se v 18-17 letech potloukal po lipském sídlišti a zažíval různé příběhy a z toho vykrystalizoval v roce 2006-2007 jeho dosud asi nejslavnější kniha Alfred Thornton, Když jsme snili. Bohužel nebyla přeložena, jako i ty následující díla. Což se teď ovšem bude měnit, protože právě na Svět knihy přijíždí Klemens Mayer, aby představil svůj nejnovější epos, který se jmenuje Projektorn v nakladatelství Beta Dobrovský a v překladu Michaly Škultéty jej teď vydává, vychází v češtině, takže čtenáři budou mít konečně možnost se s tímto velikánem seznámit i česky.
0: Pankáčské a nespoutané spisovatele máme na Vltavě rádi, zdali pak k ním patří i dvojice Heiner Lindstedt a Ingrid Sabiš, se kterými bude v pátek odpoledne vést debatu překladatelka knihy Blanka Návratová.
1: Ne úplně, tam to není o lipském pankáčství, tam je to spíše o druhoválečném odboji. Příběh Sophie Scholly, bratra Hanse Scholla a celé té skupiny kolem Bílé růže je velmi známý, samozřejmě i mimo Německo. Jenom připomenu, studenti Mnichovské univerzity, kterým bylo všem kolem 20, začali v roce 1942-43 psát letáky. Byla to taková jako mírová odbojová skupina, velice rozsáhlá, skončili velmi špatně. Všichni byli víceméně odhaleni, popraveni. Téma v Německu rezonuje i po více než 80 letech, právě protože to byla i studentská iniciativa. No a neustále se hledají nové způsoby a cesty, jak tento příběh vyprávět nastávajícím generacím, mimo jiné i prostřednictvím komiksu, potažmo grafických novel. Ingrid Sabiš je velmi slavná ilustrátorka, Heiner Lindstedt, spisovatel, novinář, je známý tím, že umí velmi komplexní téma zpracovat na nízk nebo malé ploše textové a výsledkem toho je krásný komiks právě o Sophie Scholl, který představíme na Das Buch.
0: Teď nám Tomáš Moravec z GT institutu nasvítil hvězdy německého literárního nebe. Co ty rakouské? Jakým tématům se věnují třeba tamní spisovatelky, které letos přijedou, ať už jde o Johanu Zebauer, anebo o v Bratislavě narozenou Didi Drobnou?
1: A z těch mám opravdu velkou radost, protože to je zase příležitost pro české čtenáře a čtenářky poznat něco a někoho opravdu nového. A obě dámy jsou ročník 1988, obě mají mnoho společného, píší s jistým humorem, s nadhledem. A ty knihy, které přiváží, jsou jejich prvotiny a obě měly velké rezonance nejenom v rakouském, ale i v německých fejetonech. Ty knihy byly skutečně velice hodně hodnoceny. Tematicky tam jde o hledání identity, hledání místa mladé ženy, buď v rodině, tam je třeba u Johany Zebauer, tam hezký nebo komplikovaný, vysvětlovaný ten vztah s otcem, u Didy Drobné, což je mimochodem v Bratislavě narozená autorka vyrůstající v Rakousku, zase jde o hledání svého místa v nějaké kultuře, to znamená takové to prolínání slovenské, rakouské, potažmo středoevropské identity.
0: Do portfolia německojazyčné literatury patří také švýcarská tvorba, švýcarští autoři a autorky. Dalo by se říct, že ty letošní švýcarské literární hosty Jonase Lüschera a Tobiase Eschbachera spojuje humor?
1: Dalo, určitě oba humor mají. Nicméně v rámci toho, co přiváží oba autoři na dasbu, bych řekl, že Eschbacher je vyloženě ten vtipnější v tomto případě. V tom jeho grafickém románu, zase je to právě komiks a grafická novela, Poslední zhasne, se to skutečně hemží černým humorem. Tam jsou strašně vtipné ironické narážky, nejde tam jenom o ty kresby, jde tam o celý ten vlastně hrozně vtipný příběh, už i z toho, jak se to jmenuje Poslední zhasne, je cítit jistý humor. U Jonase Lüschera je to přece jenom trochu vážnější téma, tam jde o vztah člověka a techniky. On napsal takový jako velkolepý román, který nás vezme na cestu od zákopů první světové války přes průmyslovou revoluci. Podíváme se mimochodem do Varnsdorfu, do českého Manchesteru, někdy kolem roku 1900. Je to dílo, které inspiroval i autorovy zkušenosti s covidem, takže tam úplně toho humoru tolik není, aspoň ne toho prvoplánového. Tam najdete humor hodně v jazykových vyjádřeních a v různých někdy takových ironických narážkách, kdy on strašně původně glosuje situaci kolem sebe.
0: Někteří ze zmíněných autorů ještě nemají v češtině dostatek překladů a tedy také ani čtenářskou základnu. Čím byste nalákal na jejich program i ty posluchači, kteří je vlastně neznají?
1: Skutečně tím, že přivážíme osvědčené autory, autorky, buď nová jména, o kterých se strašně moc psalo, a jsme přesvědčeni o tom, že to je případ právě Johanny Zebauer a Dity Drobné, že by si zasloužili, aby se jim čeští čtenáři, čtenářky věnovali. A nebo je to právě příležitost jako u Klemence Mayera všimnout si někoho, kdo už 20 let má obrovskou kariéru, jenom bohužel ty knížky, které jsou skutečně skvělé, nejsou v češtině zatím k dostání. A tak já bych znovu apeloval na ty projektory, které jsou divákovi českému možná blízké i tím, že tam jednou z takových jako vedlejších postav je i Vinnetou.
0: Na Dasbuch, německojazyčný program Veletrhu Svět knihy Praha, nás pozval Tomáš Moravec z GT Institutu. A Veletrh Svět knihy začne tento čtvrtek na pražském výstavišti, kde se bude konat až do neděle. Zítra odpoledne si zase povíme víc k hostům ze zemí Skandinávie. Naším hostem krátce po 14. hodině bude Michal Švec ze Skandinávského domu. Pro tuto chvíli děkuji Tomáši Moravcovi a držím palce, ať se nejen Dasbuch, ale také celý svět knihy vydaří.
1: Díky. Děkuji moc.

0: Lidovou píseň s moderním jazzem i klasikou propojila ve svém koncertním projektu Zvon zpěvačka Iva Bitová. Pod orchestrální aranžmá se podepsali skladatelé Petr Ostrouchov a Beata Hlavenková. V písni Zelený víneček zpěvačku doprovázela Janáčkova filharmonie Ostrava, kterou vedl David Švec. Je pondělí 11. května, jsme rádi, že do nového pracovního i studijního týdne vstupujete ve společnosti Kulturní Vltavy. A jak víte, v našem často vysílání připomínáme nejrůznější výročí a jubilanty a stejně tomu bude i teď. Dnes totiž uplynulo přesně 235 let od narození českého Beethovena. Pokud nevíte, kdo se touto přezdívkou pyšní, právě teď je ten okamžik, kdy se to dozvíte. Ve spojení je s námi teď už vedoucí hudební redakce Vltavy Alena Maršíková Michálková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Aleno, jdu rovnou na věc. Kdo tedy byl český Beethoven?
1: Tak o ním skladatelem tak byl Jan Václav Hugo Voříšek. Tento autor tak se narodil ve Vamberku, pocházel z hudebnické rodiny a studoval práva na Karlově univerzitě a také ve Vídni. Právě v té Vídni doufal, že se s Ludwigem van Beethovenem setká a skutečně se mu to podařilo. Jinak Voříšek pronikl velmi hluboko do vídeňského hudebního života, znal se s Louisem Spohrem, Janem Nepomukem Humlem nebo také s Francem Schubertem, s ním ho pojilo velmi blízké přátelství. Od roku 1818 Voříšek působil jako dirigent spolku přátel hudby ve Vídni a od roku 1822 tak se mu dostalo velmi vysoké pocty, protože působil u císařského dvora jako varhaník a také jako učitel hry na klavír. Bohužel osud mu vyměřil jen 34 let a zemřel na tuberkulózu.
0: Jan Václav Hugo Voříšek si drží jedno prvenství. Které?
1: Když se řekne typ nebo název skladby Unprompté, tak si představíme nejspíš díla Friderika Chopina nebo France Schuberta, ale poprvé takto byla pojmenovaná skladba Jana Václava Huga Voříška. A toto označení tak označuje klavírní skladbu a díla pro klavír tak tvoří velkou většinu hudebního odkazu tohoto autora.
0: My jsme už zmínili, u koho Voříšek studoval, kdo ale patřil mezi jeho žáky.
1: Ono to souvisí s jeho angažmá u vídeňského dvora, takže za všechny a asi zřejmě toho nejznámějšího nebo nejvýznamnějšího žáka, tak zmíním syna Marie Luise Habsburské, což byl Napoleon II. On měl v Čechách přezdívku Orlík a Napoleon II., to je zajímavé, byl majitelem českého panství Zákupy, ale protože zemřel velmi mladý, tak se sem nikdy nepodíval.
0: Jaké skladby se dnes od Voříška hrají nejčastěji?
1: Tak kromě těch klavírních skladeb, tak se z jeho velkých děl hraje symfonie D-dur, která je srovnávána s ranými Beethovenovými díly, odtud ta Voříškova přezdívka český Beethoven. Dále se hraje mše B-dur, její vznik souvisí s působením u vídeňského dvora a pak to je houslová sonáta G-dur. A právě z ní tak jsem vybrala třetí větu jako připomenutí Voříškových hudebních myšlenek. Bude hrát na housle Pavel Hůla a na klavír Ivan Klámský.
0: Skladatele Jana Václava Hugo Voříška, přezdívaného český Beethoven, připomněla v den jeho 235. výročí narození vedoucí naší vltavské hudební redakce Alena Maršíková Michálková. Aleno, děkujeme.
1: Není zač.
0: A teď už
1: hezké odpoledne.
0: A teď už ta slíbená skladba.

0: 100 let od vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu a 80 let od založení Pražského jara.
1: Hned dvě velká hudební výročí spojuje letošní zahajovací koncert festivalu.
0: Smetanova Má vlast v podání rozhlasových symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky.
1: Poslouchejte živě 12. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Pod píseň For No One jsou podepsáni hned dva brouci, Paul McCartney s Johnem Lennonem. Paul McCartney je společně s Ringo Starrem nahrál v roce 1966 na desku Revolver. Teď je 5:05 a před námi jsou vltavské momenty, tedy podcast, ve kterém se zralé umělecké osobnosti svěřují se svými životními zážitky, zkušenostmi, radostmi i starostmi. Dnes jsou před námi vzpomínky a postřehy operní pěvkyně Libuše Márové.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví operní pěvkyně Libuše Márová.
2: Já si myslím, že třeba takové ty děti, které chodí do sboru jako mladé, že nejsou úplně typ pro solové vystoupení. To bývají někdy děti, které nechtějí se tomu původně věnovat, pak třeba zjistí, že mají krásný hlásek, ovšem dětský, a po mutaci se to třeba projeví. Jak u chlapců, tak u děvčat. Někdo myslí, že mají jenom chlapci mutaci. Není to pravda, i děvčata mají. A hlavně to sborové zpívání trošku omezuje ten projev osobní, protože tam musíte se přizpůsobit, abyste z toho nevyčníval, že jo. Já jsem ovšem tím neprošla, protože já jsem z takového malého městyse, dneska už je to městys, Kolinec, to je u Sušice. Moje rodiče byli oba hudebně velice vzdělaní, otec byl učitel, maminka hrála báječně na klavír, komponovala, takže to byli takový muzický lidi, kteří mě k tomu vedli, chtěli, abych hrála na klavír, na housle, a já jsem vůbec nespívala, protože jsem měla dosti hluboký hlas. No a okolo 12-13 let maminka zjistila při mytí nádobí, jsem utírala nádobí, že si tak prospěvuji. A tenkrát byli popoví zpěváci Jiřina Salačová a Richard Adam. To byly opravdu krásné hlasy. A já jsem to začala napodobovat, mně se to líbilo. A najednou ona zjistila, že mám hlas taky jakýsi. Je to individuální, kdy začne člověk s tím zpívat. Někdo začne pozdě, třeba já nevím, ve 30 až třeba, a je z něj třeba vynikající solista, velice známý. A někdo začne brzo a není to třeba dobře. Je to taky na tom, aby se ten hlas nepřetěžoval mládí. Já jsem začala po AMU, která mi končila v 21 letech, a začala jsem brzo zpívat velice těžké role. A myslím, že mě trošku přetěžovali ti, kteří mi dávali ty úkoly. A já samozřejmě nemohu je nepřijmout, jako holka, plně jsem byla nadšená tím, že. Pro mě hrála taky role psychická stránka, protože to je velice důležité u zpěváky. Myslím, že u každého, ale u zpěváka se to projeví hodně. A já jsem právě měla nějaké rodinné záležitosti, které mě trošku poznamenaly. To jsem potom měla takovou jakousi krizi. Dokonce jsem měla takový náběh jak na astma, ale byl to psychosomatického původu. To jsem zrovna nespívala dvakrát dobře, ale myslím, že potom jsem se z toho zase vyhrabala a že třeba poslední roky jsem zase zpívala, i když ne velké role, ale docela těžké, třeba v těch moderních některých věcech musela jsem se i rozsahově problížit. Takže ke konci samozřejmě ten hlas není úplně mladý, ale já jsem vlastně nešla tak úplně brzo. Mně bylo 61 nebo 62. Já jsem byla v Národní divadle skoro na den 40 let, od roku 66 do roku 2006. A myslím, že to bylo na čase, že to jako prodlužovat nelze už dále. Ambiciózní nejsem příliš, protože nemám nějaké cíle vytknuté. Ale samozřejmě, když už jsem ve 14 nebo 15 letech zpívala doma ještě při klavíru maminky a řekla jsem, za 10 let budu v Národním divadle jako legraci. A já jsem tam byla asi za 7, ani ne. Jo. Takže jsem si říkala, že asi mám ctižádost něčím, ne se proslavit, ale něco si udělat jako tak, abych měla radost. Já jsem nevěděla, jestli dostanu nějaké angažmá a lukrativní, už vůbec ne, ale prostě jsem tak strašně to milovala, to zpívání na tom jevišti, že jsem byla šťastná, že to dělám, a tudíž, jestli to berete jako ctižádost, možná ano. Já jsem neměla ctižádost jako se někam dostat. A že se jsem tam dostala, to byla taky shoda okolností, štěstí, to hraje velikou roli, že? Ale ctižádost samozřejmě člověk musí mít, protože kdyby mu to bylo jedno, no tak to a nemusí chodit, že jo? Každý chce být nejlepší, ale ne přes mrtvoli, že jo? Mně se většinou nelíbí ty moderní koncepce. Člověk, který nezná tu věc, ten je zmatený. A myslí si, aha, to tak má být. Odstrašující je Prodaná nevěsta pro mě, ale kdo mě okouzluje, je pan Havelka teď. tak výborný režisér, ačkoliv on má asi 2 roky, jenom Brně má to vystudovaný, jinak je to

0: takový soubor mít, protože se známe všichni. Je to taková i kolegiální společenská záležitost. Máme se rádi většinou. A dirigenti, kteří tam jsou také angažováni, vlastně tak nás cepují hodně, ale hodně cepují. Když to teď já mám takový dojem, že se tolik dirigenti nevěnují těm zpěvákům, že mají tak pár zkoušek, no, dají to dohromady a potom jako zase se rozejdou. Když to tady třeba, my jsme měli po představení a druhý den byla zkouška a třeba pan dirigent Košler, ten byl velice přísný na nás a dobře přísný a řekl, včera to bylo trošku tady, musíme si to zkusit, aby to bylo vidět, že to třeba víte, že to byla taková chybička nebo tak, nebo při zkouškách každý tón, který se mu nelíbil, nejenom intonačně, ale i zvukově, třeba řekl, tady to není moc hezký, zkusíme znova. No to bylo skutečně přínosné. A tak se člověk i naučil pracovat sám se sebou. A to tež se týká režie. Dneska bohužel ty lidi nemají tolik prostoru k tomu. Přitom máme výborný zpěváky mladí. Já jim hrozně fandím, já mám ráda a když se jim něco povede, mám takovou radost. A myslím, že tady občas jsou ty hosté, kteří vůbec neobstojí před naším. A to přesně mluví o tom, že ty lidi, kteří je zvou, nevědí o nich moc toho, nebo to je nějaká osobní možná protislužba nebo tak dále. Za mých časů taky byli hosté. Třeba tady zpíval Carreras jako úplně jeho první rolička. Ve Stavovském divadle v něčem zpíval a byl mladičký neznámý člověk. A ne takhle to dělat, jako teď se to dělá opravdu překotně a je to na tom vidět a není to dobře. A hlavně se spíš poslouchá koncepce režiséra než toho dirigenta. Dřív měl, bych řekla, větší slovo ten dirigent, který vlastně ukazoval, co tam by mělo jako z ty hudby vycházet a ten by měl vycházet z toho i ten herecký projev. A to, jako jestli udělám přemet na tom, tom není to herectví, že jo. To, co jde z vnitřku a i toho hlasu nakonec, že jo. Sex appeal a já nevím, dramatičnost, všechno. A pokud teda mě považujete taky, že jsem obstála v tom, tak jsem hrozně ráda, protože já jsem to dělala tak nějak, jako bych řekla samozřejmě, instinktem nějakým podle hudby, a podle toho textu, abych dělala nějakou koncepci sama pro sebe, to ne. Já jsem se snažila v intencích toho režiséra dělat to, co on chtěl a ta hudba mi to hodně přinesla. Já myslím, že to právě tohle dneska se nedodržuje. Ta hudba se neposlouchá. Někdy odpustíte i špatný tón, když vidíte tu zaujatost. Je to vidět, že ten člověk prostě tím žije. Jakmile to zpívá jen tak vokály, no tak to nikoho nezaujme, ačkoliv má nádherné tóny třeba. Prago koncert vyslal nějaký, že se tam má někdo dostavit, mě nepozvali, ale první můj manžer, který byl režisér, říkal, jen tam jdi se podívat. No a oni si mě vybrali asi ze 30. A chtěli, abych tam šla do angažma, já jsem nechtěla, protože jsem zrovna byla čerstvě vdaná, měla jsem na ně nádherné úkoly. Oni říkají, no a bylo by to asi 30 představení, ta Carmen, a my bychom vás teda pozvali jenom na hostování a naučila byste se to norsky. No tak jsem říkala, samozřejmě, mě šlo všechno, já jsem měla paměť všechno, tak jsem se dva prázdniny naučila norský Carmen. A potom teda přišlo do komické opery pozvání a tam byl slavný Walter Felsenstein. A dělal se mnou zkoušku, naučila jsem se kousek té Carmen a teď jsem vyběhla jako tam a pak jsem řekla ten recitativ. On mě zastavil, říkal, víte, slečno, vy přiběhnete jako slečna Márová, a když začnete zpívat, tak jste jakoby Carmen. No to vůbec nelze. Vy musíte už přiběhnout jako ta Carmen. Pak jsem tam ještě dělala Ulriku v Maškarním plesu a Dulcineu v Donu Kichotovi, Masneta a další ještě mě nabízeli a moje maminka tehdy byla smrtelně nemocná, pak teda zemřela. Já jsem nemohla jí opustit, takže jsem to odmítla a pak už mě teda nepozvali. Jakmile něco odmítnete, už vás nepozvou. Mě několikrát třeba do strany lákali, ale nějak jsem to ustála a prostě jsem tam nestoupila a maminka vždycky moje říká, že můj děda měl obchod a vzali mu a to říká, prosím tě, dělej, co chceš, ale hlavně do té strany nikdy nevstupuj. No tak se mi to podařilo, ale nevím, jestli kdyby mě dali nůž na krk a řekli, už nikdy se nezaspíváš. Já jsem tomu tolik obětovala, moje maminka do tomu hodně obětovala, jak osobního pohodlí, peněz a všeho, že bych možná to udělala. Já to nemůžu kritizovat na někoho. Proti činohře, která byla nucena, my jsme s těma Verdiama a Pučinima tolik zase neprovokovali. Nebo, a hod jsme to přežili, museli jsme v tom zpívat, ale já jsem taky dostala titul zasloužilý umělec. Ale já myslím, že to bylo jako zasloužený za to, co jsem pro to obětovala uměleckého hlediska. Já jsem to dostala s Evou Pilarovou, například jsem stála vedle ní. Ale já jsem měla na tom svým papíru za vzornou reprezentaci opery Národního divadla v cizině. A někdo tam měl za budování socialismu taky. A to jsem tam já neměla, naštěstí, protože já nevím, čím bych ho budovala. Já jsem úplně naprosto fanatický čtenář. Zajímavé je, že neposlouchám moc opery. To je zvláštní. Mě to spíš vždycky bavilo zpívat, než to poslouchat. Poslechnu si to z toho profesního hlediska, abych viděla, jak se zpívá venku, kdo je známý, abych byla v obraze. Takže já moc hudbu neposlouchám. Já poslouchám hry. Činohru vůbec jsem milovala vždycky. Mám hodně přátel, což se mi projevilo, když jsem si zlomila obě ruce najednou v zápěstí. Takže viděla jsem, jak mám tolik kamarádek, kteří se o mě starali, to bylo hrozný docela. Potom chodím na cvičení pilates. Myslím, že je důležité, aby se člověk udržoval nějak takhle. A jinak mám jako chalupu, tak tam jsem celý léto, tam mě to baví, i když já tam nic moc nedělám, ale prostě ta příroda. No, dělám angličtinu, aby člověk jako nezakrněl. A žiju si docela jako pohodlně, dělám si, co chci a je mi docela příjemně, musím říct. Ten věk neberu jako břemeno, ale beru to tak, jak to je. Občas něco člověka zabolí, no tak se nedá nic dělat, že? Myslím, že na to se těším, jako co uvidím nového. Já se nemoc neohlížím, abych pravdu řekla. Někdo, když jde okolo Národního divadla, tak říká, a byl tam v angažmá, říká, mě tak tluče srdce z toho, to je hrozně. Já se říká, mě to vůbec úplně nic neříká, už to je jiný život. Začala jsem tím, jiný život. Ten život mě baví.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor Marek Mojžíšek, zvukový mistr Tomáš Kselhofer.

0: Merci, Dilete Amice, tedy árie Eleny z Verdiho opery Sicilské nešpory dozněla na Vltavě 8 minut před 15. hodinou a tato árie se k nám nesla v hlase koloraturní sopranistky, někdejší čestné členky Vídeňské státní opery Edity Gruberové. A k vám se teď nese možnost získat rozhlasovou inscenaci tragédie Liblice na Radiokartě, a to v naší e-mailové soutěži. Jak víte, soubor Vostopět svými divadelními projekty často zkoumá rozhlasové médium. Svou inscenaci tragédie Liblice prezentuje jako živé rozhlasové drama, ve kterém se snoubí tradiční poetika Vostopětky se špionážním thrillerem Kosta Gavrasovského ražení a pokleslou televizní kriminálkou. Hlavně ale přijde o poctu klasické rozhlasové dramatice. Rozhlasová podoba měla premiéru u nás na Vltavě na Silvestra roku 2025 a vy si ji teď můžete připomenout v krátké ukázce.
1: Rozhlas Velín, Praha, půlnoc. Na časomíře se číslice 23, 59, 59 změnily na 0, 0, 0, 0, 0. Technici přehodí pohled z časomíry na kontrolní monitor signálu.
2: Dobrochov.
3: Odpojen.
2: Domamil.
3: Odpojen.
2: Počerny.
3: Odpojený.
2: Svinov.
3: Odpojen.
2: Topolná.
3: Odpojená.
2: Trocnovská.
3: Odpojená.
2: Liblice.
3: Svítí? Pořád svítí?
0: Tomáš Hanák, Vojtěch Vondráček, Jiří Vyorálek a také řada dalších známých herců účinkují v rozhlasové inscenaci, kterou nastudoval stejně jako tu divadelní se souborem Vostopět režisér. A jméno nedopovím, protože právě k němu se váže naše otázka, tedy kdo je podepsán pod režií inscenace tragédie Liblice, a doplním jen, že stejná osoba je také autorem scénáře. A dáváme vám tři možnosti. Za A může to být Jiří Havelka, za B Ondřej Cihlář a nebo za C Alžběta Nováková. Své odpovědi nám prosím zasílejte na e-mail mozaika@rozhlas.cz. Výherce vyhlásíme za chvíli.

0: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
1: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
0: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
1: Příběh samého začátku jeho kariéry.
0: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Dobré odpoledne, je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, jak řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dříve řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem uvedl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Evropská unie uvalila sankce na 16 osob a 7 subjektů v Rusku za systematické nezákonné deportace ukrajinských dětí. Informovala o tom Rada unie s tím, že Moskva podle odhadů od začátku agrese proti Ukrajině násilně přesunula téměř 20,5 tisíce dětí. Takové činy podle Rady představují závažné porušení mezinárodního práva a základních práv dítěte s cílem vymazat ukrajinskou identitu a oslabit budoucí generace. Mezi subjekty zařazené na sankční seznam patří také instituce spojené s ruským ministerstvem školství. Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pro ně připravila zmenšeniny, které lze ohmatat, a popisky v Brejově písmu. Komentované procházky areálem v ulici Arna Nováka se poprvé uskuteční v sobotu při brněnské muzejní noci, později pak po individuální domluvě. Sádrové kopie klasických děl získala fakulta po druhé světové válce ze sbírky profesora Josefa Dela. Dnes je oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně bude pršet na většině území a objeví se také lokální bouřky ojediněle i s přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty 19 až 23, na západě Čech kolem 17, na horách pak naměříme kolem 12 stupňů Celsia. A více zpráv pro vás máme na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Kateřina Gettlichová, Kurt Elling nebo Charles Mingus, z klasiky pak třeba Hector Berlioz, Antonio Vivaldi nebo Josef Haydn. V tomto hudebně nadžánrovém duchu se ponese nadcházející hodina na Vltavě. Jsme rádi, že nás z kraje nového týdne ladíte. Teď už Dan Bárta, který byl nedávno naším hostem v Ranní mozaice, teď je tu s kapelou Illustratosphere, se kterou letos společně hrají už neuvěřitelných 26 let. Díky moc za skvělou muziku, teď už vám pouštíme jejich

S písní Interview Dana Bárty a kapely Illustratosfér teď znovu měkce vplouváme do vltavského proudu kulturních aktualit a multižánrového mixu hudby. 15. hodinu zahajujeme vyhlášením vítěze v soutěži o záznam špionážního thrilleru Tragédie Liblice, který jste mohli na Vltavě slyšet o loňském silvestrovském večeru. Ptali jsme se vás, kdo inscenaci režíroval a správná odpověď byla za A, tedy Jiří Havelka. A vítězem soutěže, který správně nejrychleji odpověděl a radiokartu od nás tudíž dostane Martin Stupka. Moc gratulujeme. A teď už pokračujeme v plavbě kulturními vodami, které momentálně víří velkými rybami. Myslím, že bez pochyby k nim patří také výtvarné bienále v severoitalských Benátkách, které začalo tuto sobotu 9. května. Ani letošnímu ročníku se nevyhnuly protesty ze strany umělců, tentokrát hlavně kvůli účasti Ruska, Izraele, ale třeba také Spojených států. Dostávky proti zemím angažovaným ve válečných konfliktech se přidala také naše československá delegace. A podrobnosti zachytila Zuzana Filipková v reportáži, kterou vám nabídneme po 15:30. Už za chvíli potom nabídneme rozhovor s vizuálním umělcem Jiřím Černickým. S jehož provokativním, jasnozřivým a společensky kritickým dílem se teď můžete potkat nejen v Pražské galerii Kvalitář, ale také v galerii Lázně Liberec. Na výstavu Západ země ze slunce se s tvůrcem vypravíme za pár minut. A to jakmile dozní kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo D-dur Vincence Kramáře.

0: Sociální nespravedlnost, rasismus, hrozbu nukleární války, alarmující stav klimatu nebo vliv technologií na mezilidské vazby. I ty si teď na výstavě v Liberecké galerii Lázně bere na mušku vizuální umělec Jiří Černický. Známý tvůrce experimentálních a intermediálních projektů připravil provokativní výstavu, která volá nejen po zapojení našeho intelektu a myšlení, ale i po zapojení naší představivosti. Co všechno se odehrává v expozici nazvané Západ země ze slunce, nám teď poví sám její autor. Jiří, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Řekla bych, že o podstatě i atmosféře vaší aktuální liberecké výstavy mnohé napovídá už samotný její název, tedy Západ země ze slunce, protože normální by bylo pozorovat západ slunce ze země. Čili se ptám, do jaké míry jde o diagnózu naší současnosti a zamýšlel jste tu výstavu jako diagnózu současného světa?
1: No, je to diagnóza v tom smyslu, že nemůže člověk nepřemýšlet o tom, kde žije, kdy žije, jak žije. A ten název té výstavy souvisí s jakousi změnou paradigmatu. Přece jenom já nejsem reportér, nebo nejsem člověk, který by dělal reportáže. Jsem umělec a vnáším do tohohle z toho světa, o kterém se chci bavit s divákem, různý fígle. To znamená magii nebo představivost, věci, které jsou protichůdné, které otvírají problematiku nějakým způsobem na ruby nebo proti srsti. A tady to je pohled, který mě zajímá, protože vy nemůžete být na slunci, ale můžete si to představovat, jak by to vypadalo, kdybyste z té strany té záře pozorovala všechny ty planety, které jsou kdesi v dálce, nebo se kouká do nějaké temnoty. A tenhle, tady ta představivost, nebo takováhle jako zvláštní změna úhlu pohledu je na většině těch kreseb, které jsou na výstavě.
0: Já jsem zmiňovala diagnózu, protože z mého pohledu o ní jde. Ať už se vyjadřujete k autokratickým režimům, ke způsobu, jakým svou moc ve světě uplatňují bohatí a vlivní, nebo to, jakou podobu současného světa ovlivňuje třeba, já nevím, ovlivňují diktátoři nebo oligarchové, a nebo taky, jak krutá a bohužel obvyklá je sociální nespravedlnost, a nebo třeba hrozba nukleární války, nehledě k alarmujícímu stavu klimatu. Co vás v tuhle chvíli pálí nejvíc, kdybyste mohl změnit tři věci na současné podobě světa? Co by to bylo?
1: No, to je strašně samozřejmě těžká otázka. Hlavně, kdybych měl takhle rychle na tohle reagovat, tak mě vlastně pálí to, jak lidi ty věci, které si myslí, že jsou tak strašný, jak je prožívají. Jo? Třeba vidím to neštěstí kolem sebe, jo? Že lidi prostě mají hodně úzkosti, žijou ze dne na den, samozřejmě ne všichni, ale ledackdo. A to si myslím, že je to, co tu současnost ovlivňuje nejvíce. Protože každý z nás může nějakým způsobem přece s tím něco dělat. Já neříkám, že jsem jiný, ale může se dívat na to, ne na to hezký, to je kliše, ale na nějakou komunitu, s kterou žije, a o tu pěstovat. Třeba mi připadá, že tohle je strašně důležitý. Jo, no, o ty nejbližší. Tohle to být nějakým způsobem pilířem společnosti. To bych chtěl, aby aspoň trošičku lidi se o to snažili, ale nechci být žádný moralista samozřejmě. Tři věci, no, které bych si přál. To je strašně těžký. Samozřejmě, mohl bych tím nejjednodušším, nejbanálnějším, nejpreventivnějším způsobem nějakou lepší politickou reprezentaci. Ale to je jedna z věcí, že když vidím třeba ministra kultury současného, tak to jsem nezažil snad. Když se kouká včera na debatu, v který byl Macinka, který se kouká na každýho takovým sarkastickým úsměvem, ne? On se na vás kouká, jako by kdyby od začátku vás měl za lumpa, ne? To jsou věci, které by se člověk nenadál něčeho takového.
0: Mluvíte, Jiří, o politické reprezentaci. Já to stáhnu k vaší liberecké výstavě, protože tam je té současné světové politické reprezentace takzvaně habaděj. Mluvím především o těch výmluvných karikaturách, ať už se jedná o karikatury Putina, Trumpa nebo třeba i Mao Tse-tunga. Jak jste tyhle vládce světa zachytil? Z čeho jste měl potřebu si takzvaně vystřelit?
1: No, já si myslím, že jsou to monstra, dalo by se říct, jakoby, a dívám se na to jakoby mýtický monstra, jo, kdysi to byly titáni, nebo nějaký hýbači světů, někdo, kdo utváří vesmír, planety, že jo, a takovýhle věci. Někdo, kdo si myslí, že má obrovskou energii a ta energie může ohnout třeba realitu, nebo může ohnout gravitaci, že jo, takže já jsem si Jednak je v tom Picasso, já jsem vizuální umělec, takže já mám jedna z těch věcí, kterou mám rád, je Picasso, a on kdysi dělal takový, dneska to vyznívá jako velkohubý témata, to znamená třeba souboj kentaurů z Lapity, jo, nebo máte toreadora s bíkem a tak, takže já jsem si vybral tyhle ty veliký šajby, že jsou nezničitelný, že jsou obrovský, že mají obrovskou energii, a snažím se jim něco postavit, někoho naproti nim, aby on s nima svedl nějaký souboj, a oni samozřejmě vždycky vyhrajou, vždycky vyhrávají. Ale je nutný vidět, jakým jazykem je to udělaný, že tam opravdu jako může být i, není to přímo karikatura, ty věci, které dělám, ale jsou namalovaný nebo nakreslený takovým způsobem, že člověk je znejištěný, jak to myslím samozřejmě.
0: Když mluvíme o mocných tohoto světa, pak nemůžu nechat stranou jednu mou velmi oblíbenou velkoformátovou kresbu, u které jsem se tedy mimořádně dobře bavila, tedy ostatně jako na celé vaší liberecké výstavě. Vy jste to dílo, tu kresbu nazval Kolekce luxusních návleků na ocasy oligarchů. Co jste to pro magnáty, moci, pány, superboháče a velkoprůmyslové kmotry vlastně vymyslel?
1: No tak mě vůbec baví móda těle z těch lidí, kteří jsou u moci, že vypadají všichni stejně, že jo? Každý potřebuje mít to sako, každý potřebuje mít kravatu a košili, což je teda tak uniformní, že jo? Že jsem si říkal, to nevymyslel někdo něco lepšího, nebo je to nějaká smlouva mezi nima, která, nebo nemá někdo fantazii, no tak jsem si to vzal za svý a snažil jsem si představit, když je teda oligarcha takový ďábel, že kdo jiný by měl být ďábel než oligarcha, se představuju jako někdo, kdo strašným, ale strašným způsobem hrabe prachy a pak je nějakým způsobem neřestně používá většinou k moci nebo k ovlivňování nějakým mocenským vlivovým praktikám, no tak si samozřejmě z toho dělám srandu, ale ne tak úplnou, tak jsem si představil, že ten ďábel má ocas, jako skutečně ďábel, a my ho teda nevidíme, že on ho skutečný oligarcha, ho má buď v nohavici, nebo ho má omotaný kolem pasu, a říká, tak nestyď se za ten ocas, jo, vyndej ho, ale máme kravatu, ne, tak na tu kravatu můžeme, na ten ocas můžeme navlíknout i krásnou nějakou jakoby tkaninu, může to být, co já vím, 100% alpaka, nebo nějakou exkluzivní broš na to dát, nebo můžeme kokain dát třeba pod ocas jako exkluzivní drogu a tak dále, tak se na takhle hraju a baví mě samozřejmě i ta exkluzivita, ta top móda u toho. Takže ten svět úžasně bizarně odráží.
0: Jeden z nejodvážnějších, nejoriginálnějších a z mého pohledu i nejjasnozřivějších českých vizuálních umělců, Jiří Černický, je hostem pondělní odpolední Vltavy, a my se na jeho výstavu Západ země ze slunce za chvíli na Vltavě ještě vrátíme.
2: Oči černé, oči

0: Umění není o kráse, ale o myšlení a o ideích, říká vizuální umělec Jiří Černický, jehož aktuální výstava v Galerii Lázně Liberec je plná absurdit, převrácených koncepcí a neotřelých myšlenek. Jak už jsme u autora zvyklí, svými díly provokuje, jasnozřivě pojmenovává skutečnost a řekla bych, že i anticipuje neradostnou utopickou budoucnost. Jiří Černický zůstává naším hostem a jeho výstava Západ země ze slunce naším tématem. Řekla bych, že vaše tvorba je charakteristická nejen experimentováním a neustálým překračováním hranic, ale taky využíváním různých druhů médií, ať už jde o malbu, objekt, instalaci, video nebo fotografii. Té aktuální výstavě v Liberci dominuje kresba. Proč?
1: No, protože je to základní výrazivo. Je to něco, jako když používáte písmo. Jo, je to ten, kdo kreslí, nebo vizuální uměl, většina z nich kreslí a ta kresba zprostředkovává nějakou základní ideji, tu základní myšlenku. U mě je to tak, že kreslím vlastně, nechci říct neustále, hodně často, nebo je to ta základní způsob vyjadřování a někdy se stane, že vykročím do nějakého média, když je to vhodný, je to lepší v tom médiu než v kresbě, tak vykročím do jiného média, jestli do malby nebo do filmu, to už je otázka vždycky.
0: I na současné výstavě jste vykročil k médiu instalace nebo objektu, instalace. Když člověk vstoupí do toho výstavního prostoru, do toho velkého sálu, pak ho zaujmou hned dva, ten, který je vzdálenější, se jmenuje Hama. Tak divák vlastně při bližším ohledání zjistí, že se zároveň jedná o jakousi vědeckou laboratoř. Do jaké míry bylo tématem výstavy nějaký pokrok lidstva nebo důležitost nějakých nových objevů nebo vůbec vědecké bádání, vědecký přístup ke světu, protože mám pocit, že i to je trochu váš přístup k percepci světa. Že jste sice umělec, výsostný, ale zároveň na to jdete dost vědecky, analyticky, zkoumáte, ptáte se.
1: Ono je to na delší debatu, ale třeba když o mě budete říkat třeba jako teď v médiích, že jsem experimentátor nebo že se snažím překračovat hranice, tak to, ono to trošku vypadá jako klišé, protože to je vlastně pojmenováváte něco modernistického, jo? Něco v tom modernismu šlo o to neustále vlastně jít napřed. Jo? Dneska nežijeme, tak je to trošičku špatný slovo říct něco takového, proto vidíte i určitou regresivnost v umění v současné době, že je to trošku špatně, když někdo se o něco takového snaží, o nějaký pokrok. Jo? My se bojíme, myslím si, že obecně se v umění bojíme pokroku, i když právě to je to zvláštní ve vědě ne. Jo, v umění jsme bázliví a ve vědě to nikdo neřeší. Já nevím, do jaký míry teda ve vědě postmoderna je dominantní, ale ta věda se prostě musí posouvat. Jo, v umění to tak nutný není a postmoderna spíš rozvařuje nebo recykluje, ale já se právě snažím navzdory tomu být nějakým způsobem nepejorativně pokrokový. Jo? To znamená, snažím se i formálně, i myšlenkově nalézat nová témata a řešit je inovativně. Ale musím být opatrný, samozřejmě musím si to umět obhájit.
0: Pokrokový jste, ostatně na výstavě přinášíte hned celou řadu nápadů na vynálezy a objevy. Představíte nám některé, nevím, třeba katolický stroj na eutanázii nebo na stroj na rytí držkou v zemi?
1: No, jsou to, nevím, jestli jsou to úplně jako ten stroj není můj vynález, ten stroj je vynález Kevorkiana, což je takový Arménec, který byl v emigraci v Americe a vymyslel přímo ten stroj, ten archaický první stroj na eutanázii vymyslel on. Já jsem se na něj nalepil, jsem ho nějakým způsobem převzal a snažil jsem tenhle ten stroj inovovat, jestli byste měl, že ono to vlastně není inovace v takovém tom modernistickém slova smyslu, ale spíš postmoderním, aby mohl sloužit někomu, kdo věří vlastně kdo nějaké ortodoxii nebo v tomto smyslu katolicismu a mohl zemřít bez výčitek svědomí. Jo? A myslím to vážně, to není nějaká hyperbola nebo nějaká parodie. Já opravdu se snažil jsem se vcítit, aby když někdo chce si vzít život, protože už ho nic nečeká, jenom utrpení a bolest, tak, a je to teda, dejme tomu katolík, tak jak by se to dalo udělat? Tak ten stroj je o tomhle tom, aby on nemusel mít výčitky svědomí. Ale ten stroj samotný vymyslel tenhle ten člověk, tenhle ten Arménec. Mm-hmm. Stroj na rytí držkou v zemi jsem vymyslel já, to je pravda.
0: Pojďme dál, pojďme k dalším vizuálním dominantám výstavy, kterými jsou alespoň tedy z mého pohledu velmi precizní anatomické kresby se zvláštními názvy, jako je Anatomická studie Ducha svatého nebo Neviditelná ruka trhu. Co je tohle za cyklus? Co je za ním, za ideu, za koncept?
1: Je to cyklus skutečně anatomických kreseb starého ražení, to znamená klidně 19. století. Jo, takový ten, je to namalovaný neutrálním způsobem, takovým vlastně dalo by se říct didaktickým jazykem. A snažím se pomocí tohohle z toho popisného jazyka dát najevo něco, co je nehmotný. A to, co vlastně jako nejvědečtějším způsobem, nebo co nejvíc narrativním způsobem, nebo co nejvíc popisným způsobem. A tam to začíná být samozřejmě zábavný, když si snažte si třeba, pokuste se představit poltergeista, nebo nehmotného, jak to vůbec může vypadat. A najednou vidíte jeho anatomickou kresbu. Jo, to je vlastně vzrušující, že? Nebo jak by mohl vypadat anatomie Ducha svatého? Jak by to mohlo vypadat? Ať to diváci představí, jak by to mohlo vypadat? Jo? Jak může vypadat anatomie ducha? A to se to uvidí na té kresbě.
0: Ano, ano, to uvidí na vaší liberecké výstavě. Musím se ještě zeptat po jedné věci, protože tam mě i v posledních době myšlenkově zaměstnává, a to je otázka nějakého vlivu technologií nebo umělé inteligence na podobu nejen obecně naší společnosti, ale i mezilidských vztahů. Myslím, že vy se tahle otázky dotýkáte na výstavě hned v několika dílech. Myslím, z mého pohledu se za ně dá považovat třeba nervová síť internetu anebo Deeper Connect. Do jaké míry vás třeba tohle téma vztahování se lidí k sobě navzájem v dnešní době vnitřně zaměstnává a jak jste třeba měl potřebu o tom tématu přemýšlet?
1: Mě to zajímá dlouhodobě, zajímají mě grafy, diagramy, to prostě úžasně vyjadřuje různý fenomény lidstva. Sbíral jsem jeden čas knížky, které byly právě o tom, dejme tomu diagramy sociálních médií a tak dále. Něco, co vyjadřuje nějaký schéma, diagram, schéma, graf, vyjadřuje nějaký fenomény. Mám to na Instagramu, to je neuvěřitelný, co se všechno dá vyjádřit, jaký nejistý věci se dá vyjádřit. Tak já se samozřejmě o to pokouším taky jako jedinec, přičem zase uměleckým způsobem nejsem vědec, ale snažím se jako propojovat různý věci, které jsou vlastně spolu souvisejí, ale člověk by si ani neuměl představit, jak by spolu vůbec mohli sobě, i když spolu souvisí. A tady je to třeba to, že máte diagram internetu, skutečně existuje, já znám třeba 10 diagramů, jak může ten internet graficky vypadat, ta propojení. Jo? A když to propojíte třeba s anatomií, lidskou anatomií, což vlastně děláme mikrokosmos, makrokosmos a tak dále, tak najednou začne z toho vylejzat hrozně zajímavý schéma. Tady je to vlastně nervová soustava. Jo, a to je zase zajímavý jako sociální síť a nervová síť člověka, to začíná být zajímavý. Jo? Takže tady najednou uvidíte, jak vypadá jako nervová síť internetu, když se na to podíváte. Nebo tam máte mapu, která je vlastně propojením mapy světa, buď s EKG, nebo krevním řečištěm člověka, tak vidíte, jakoby najednou je to human, že je vtisknutí do nějakého objektivna.
0: Západ země ze slunce teď můžete pozorovat na výstavě Jiřího Černického v Liberecké galerii Lázně. Tato výstava potrvá až do 5. července a pro veřejnost jsou do té doby připravené i další komentované prohlídky a také autorské čtení. K výstavě bude vydán také katalog, který bude pokřtěn ve čtvrtek 28. května v 17 hodin. Takže i na křest myslím, že vás mohu srdečně pozvat. Jirko, díky moc za váš čas, za rozhovor. Mějte se.
1: Také děkuju. Naschledanou.

Koncert pro dvoje housle, dvě zobcové flétny, dva hoboje, dva klarinety, fagot, smyčcové nástroje a baso continuo C dur. Tak právě tento koncert Antonia Vivaldiho nám hrál orchestr Gli Incogniti, řídila jej Amandine Bayerová. Je 15 hodin a 40 minut.

0: konfliktech. Do stávky se přidala také naše umělecká československá delegace. Situace na místě sledovala a také o ní natáčela reportérka Zuzana Filipková.
1: Benátské bienále od samého začátku, kdy se ve středu 6. května otevřelo profesionálům a novinářům z celého světa, provázely nejrůznější protestní akce. Protestovalo se hlavně proti účasti Ruska a Izraele. Hned ve středu dopoledne vystoupily feministické skupiny Pussy Riot a Femen. Demonstrovalo se také u nedalekého pavilonu Izraele v zahradách Jardíny, ale ten letos otevřený není. Nicméně svou instalaci Rose of Nothingness vystavují Izraelci v druhém areálu bienále Arzenále. Ve městě, právě hlavně v blízkosti tohoto obrovského historického komplexu loděnic a dílen, vystoupily desítky lidí s palestinskými vlajkami a hesly a transparenty vyjadřující podporu Palestině. V pátek 8. května, tedy před oficiálním zahájením bienále, zavřeli hlavně v Jardíny některé národní pavilony, včetně našeho.
2: My jsme umožnili uměleckému týmu a autorstvu se symbolicky připojit ke stávce, která na benátském bienále probíhala, tím, že jsme symbolicky na jednu hodinu uzavřeli pavilon. Tím se umělecký tým a autorstvo připojilo k protestu proti účasti Ruska a Izraele na benátském bienále.
1: Říká ředitelka sekce strategie a plánování Národní galerie Praha Radka Neumannová. Kolem poledne jste se nedostali například do rakouského, belgického nebo holandského pavilonu a dalších. Letos se politika na bienále stává dominantním tématem. V našem československém pavilonu jsem se na to ptala i komisaře naší československé delegace Michala Novotného, který je v Národní galerii Praha ředitelem sbírky moderního a současného umění.
3: V současné době nelze tomu politickému tlaku vyhnout. No, tomu určitě rozumím, to asi vnímáme všichni, že v situaci, kde je válka, vždycky převažuje to vidění toho světa, který je víc černobílý, než který je víc komplexní. Já jsem samozřejmě vždycky věřil tomu, že to umění může promlouvat nějakýma jinýma než politickýma prostředkama. Určitě ten vývoj nicméně směřuje spíš k tomu explicitnímu vyjádření, než k tomu metaforickému, symbolickému, to, který vás chce spíš něčemu ponouknout, to, který pracuje s nějakým jinotajem nebo s nějakou hádankou. V tomhle hru jsem vlastně rád, že ten náš pavilon pracuje s tím letou symbolikou. Ten pavilon České a Slovenské republiky letos určitě není explicitní, ale naopak si pohrává s nějakou metaforičností, co to vlastně znamená ta nemožnost promlouvat, nebo spíš změnit ty věci nějakou promluvou možná taky, jo, nejenom promlouvat. Co se týče zavírání pavilonu, určitě to je asi také na rozhodnutí těch umělců. Samozřejmě v tom mezinárodním kontextu, jako jsou Benátky, je to trošku složitější, že ta budova například patří České republice, takže není úplně jako zřejmý, kdo by měl rozhodnout o tom, jestli se má nebo nemá zavírat. Jo?
4: Není to vedení bienále, kdo rozhoduje o tom, koho sem pozvat?
3: Já si nemůžu mluvit za ně, když se budeme jako bavit o tom příkladu toho Ruska. Já, jakož pracuju v instituci, tak věřím, že ty procesy mají být dodržovaný. Prostě nemůže to být jako za mě jeden člověk, který se o tom jako rozhodne, že někoho pozve nebo nepozve, že něco zavře nebo nezavře. Jo? Já nevím, jaký jsou přesně ty procesy v tom výběru těch zemí. To znamená, nemůžu ani soudit, jestli by ale v tomhle tom ohledu udělal nějakou chybu nebo neudělalo. Jo? Ale, takže možná, že z pohledu člověka, který pracuje v instituci, si dovedu spíš představit, že třeba nemohli je vyloučit, protože neexistuje pro to procesní důvod. I v minulosti se tady účastnili země, které ve válce byly. Jsou ostatně, jo, do dneška. Na jednu stranu je tady samozřejmě snaha promlouvat jakoby politicky aktivizačně, vždycky to umění bylo to jako ta avantgarda, že jo, ten přední voj, který se snažil to společnost změnit, ale zároveň je tady ten protiklad toho, že to je samozřejmě jenom to umění. Takže tady spousta prostě lidí, kteří sem přijdou jenom pro ten spektákl.
1: Česko a Slovensko vystavují letos společný projekt Krtkovo ticho, tvořený z filmu českého výtvarníka Jakuba Janci a sochařských objektů slovenské umělecké dvojice Alex Šelméci a Tomáše Kocka-Jusko. Když jsem s umělci natáčela, i na nich bylo vidět, jak je atmosféra na letošním bienále ovlivnila.
5: Já si myslím, že strašně záleží na tom konkrétnom kontextu. A keď je úplně veřejně jasné, že ty umělci nebyli zvoleni v nějaké otvorené soutěži a jsou to přímo reprezentanti politických figur, které páchají prostě vojnové zločiny, tak určitě zatvárať treba.
6: Tak to bienále bylo postavené na nějaké struktuře národních pavilonů a vlastně není to přehlídka designu, jako je třeba trienále v Miláně. To umění tady vždycky bylo politické a vždycky bude, jinak by se ta platforma musela celá resetovat a postavit znovu jinak.
0: Dodávají umělkyně Alex Šelméci a výtvarník Jakub Jansa. Další příspěvky ve vysílání uslyšíte v následujících

30 dnech reportérka Zuzana Filipková se zaměřila hlavně na českou stopu v Benátkách, tedy na výtvarníky, kteří tam vystupují paralelně s benátským bienále. A na bienále v italských Benátkách zaostří také dnešní akcent, čím hodlají národní reprezentace ohromit návštěvníky a jakou roli hraje politika na jedné z nejznámějších uměleckých přehlídek. I o tom bude Saša Michalidis mluvit s autorkou předchozí reportáže Zuzanou Filipkovou a také redaktorem časopisu Reflex Markem Gregorem. Dnes na Vltavě nabídneme akcent od 5:30.

0: Nejen jazzový, ale taky hezky funkový Kurt Elling právě teď na Vltavě v písni se si 9 minut před 16. hodinou, ale řekla bych, že za pozornost nestojí jen tato píseň, ale celá deska Super Blue z roku 2021. Aby ti jeden mužský hlas dozněl, další se už chystá ke slovu. Před námi je totiž úvaha novináře Petra Viziny. Má název Co zahrádkář, to umělec.
1: Jaké překvapení, že významná instituce současného umění vystavuje kytky v malovaných květináčích. Hned u vchodu hlavní síně ostravské galerie Plato vítá návštěvníky nadživotní socha kopřivy. Pomníky se stavějí všelijakým mizerům, jejichž přínos lidstvu je mizivý, vysvětluje autorka pocty žahavé bylině, která je dobrá proti revmatu, podporuje krvetvorbu, snižuje hladinu cukru v krvi, ulevuje při zánětech kloubů, je z ní skvělý šampon i čaj a ještě chutná v nádivce. Užitečná a přitom přehlížená kopřiva si zaslouží svoji sochu. Co je dobré, je krásné, ač to nutně neplatí naopak. Dokonce i ty květináče s fialkami, maceškami a jiřinami jsou barevné. Co dělají na výstavě, která je hlavní položkou oslav 10 let trvání instituce tak provokativně soudobé narcisy, karafiáty a levandule? Malířka a kurátorka Barbora Lungová tvrdí, že na květiny klademe symbolické břemeno významu. Mají pro nás obřadní roli. Zmiňuje básníka a kněze Jakuba Demla, který květiny nazval svými přáteli. Lungová konstatuje, že v umění nastává botanický obrat. Umění se zabývá půdou a rostlinami. Symbolika květin je provázaná s našimi ekosystémy, společenskými procesy a strukturami. Jinak řečeno, nevidíme před sebou kytky v květináči, ale bující zeleň vztahů a významů. Tak třeba jiřiny. Květiny českého národního obrození s jeho jiřinkovými bály jsou symbolicky srostlé s Jiráskem a Němcovou. Tam však historie šlechtění nekončí. Lungová vypátrala odrůdy jiřin nesoucí jména osobností české popkultury, přičemž druhy nazvané Helena Růžičková a Babovřesky odkazují k ikonickému reprezentantovi pokleslého českého kempu, tedy té zvláštně potřeštěné zábavy, k režiséru Zdeňku Troškovi. Chryzantémy, na rozdíl od jiřin, považujeme za květiny truchlení, hřbitovů a obřadních síní. Symbolizují svátek dušiček, proto se jim říkalo vše svatinky. Za to v Číně nebo v Japonsku je chryzantéma květinou dlouhověkosti a moudrosti, kvetoucí i v tradiční poezii. Hyacint není jen omamně vonící květina. Byl rovněž krycím názvem pro akci státní bezpečnosti proti gay mužům v Československu druhé poloviny 80. let. Takovým mužům se ještě o mnoho dřív, na přelomu 19. a 20. století, v angličtině posměšně přezdívalo pansies, česky tedy macešky, s narážkou na jejich zženštilé chování. Takový byl dobový předsudek. A pokud jde o levanduly, květinu zvětšněnou romantickým cajdáčkem Petra Habky, existovala ve Spojených státech v době tuhého McCarthyismu takzvaná levandulová hrozba, příbuzná té rudé. Šlo o temné podezření, že gay lidé jsou zakuklenými nepřáteli americké demokracie, podobně jako tehdejší komunisté. S připomínkou vrstevnaté historie květiny v barevných nádobách už nevypadají tak prvoplánově hezky a nevinně jako lilie. Ta se stala symbolem jednoduché krásy, možná trochu nespravedlivě. Ježíš staví lilie polní svým posluchačům v horském kázání před oči jako příklad darované krásy. Řecký originál textu ale mluví o jakékoliv krásné divoké květině. Podobně jako umělkyně a umělci v ostravské galerii Plato, ani Ježíš nepovažuje květiny za pouhou ozdobu. I pro něj je nádhera květin nositelkou významů a výrazem bohatosti stvoření, pokud jej nezničíme. A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Co květina, to umělecké dílo, napadne člověka, když prochází výstavou nazvanou Půda a přátelé. Co zahrádkář, to umělec.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Mezinárodní federace novinářů poslala premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO dopis, ve kterém kritizuje návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. Český rozhlas o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi. Mezinárodní novinářská federace zároveň upozorňuje na to, že navrhované změny obsahují legislativní nedostatky a jsou v rozporu s evropskými pravidly. Řemeslníci nově budou moci získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by ale také motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a alespoň tříletá praxe, jak sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Dronové údery v Súdánu nepřežilo letos od ledna do dubna nejméně 880 civilistů. Dnes to podle AFP uvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Drony mají na svědomí více než 80% všech civilních obětí občanské války v daném období. Používá je jak súdánská armáda, tak i polovojenské jednotky rychlé podpory, které proti sobě bojují už 4 roky. Podle Türka posouvají dronové útoky konflikt do nové, ještě smrtelnější fáze. Dnes v noci bude zataženo a na většině území se vyskytne déšť, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ojediněle i bouřky. Postupně se bude v Čechách oblačnost protrhávat a budou jen lokální přehánky. V polohách nad 1000 metry kránu na západě Čech nad 600 metry i sněhové. Nejnižší noční teploty 9 až 4, na západě Čech kolem 2, ojediněle přízemní mrazíky, na horách naměříme kolem 0. Zítra nás pak čeká proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách. V polohách nad 800 metry budou přehánky sněhové. Na krajním východě bude slabý déšť, nad 1000 metry nad mořem i sněžení. Večer pak budou srážky i místy oblačnost ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14, na horách pak naměříme kolem 3 stupňů Celsia. A více zpráv, jak víte, můžete číst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Bosanova, pop, klasika i komořina, to všechno jsou domény brazilské jazzové zpěvačky a skladatelky Luciany Souzy. Jedna z předních jazzových zpěvaček a interpretek jeho americké Brazílie za námi přichází právě teď a přichází s písní Adeus America.
2: Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Não posso mais, é que saudade.

0: Brazilka Luciana Souza se narodila doslova s bosanovou v krvi. Její otec totiž zpíval doprovodné vokály k bosanovovým nahrávkám Antonia Carluše Jobima a také João Gilberta. Řekla bych, že jsme teď slyšeli ukázkový příklad bosanovy, tedy muziky, která kombinuje prvky samby a jazzu, a to v písni Adeus America. Teď už se ale 9 minut po 16. hodině vracíme zpět na starý kontinent, kde se bude odehrávat také dnešní akcent. Věnovat se bude benátskému bienále, které ve městě na Laguně začalo před 2, nebo už před 3, 9. Teď neumím počítat.
1: Už vlastně 5. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, tak je to všechno jinak. S podrobnostmi přichází Saša Michalidis, ahoj.
1: Ahoj. No, je to třaskavé bienále. Už vlastně to minulé odehrává se vždy jednou za 2 roky, tak bylo plné politiky, tak teď se to ještě vystupňovalo, souvisí to samozřejmě mimo jiné s tím, co se děje ve světě. Porota mezinárodní tak odmítla dávat ceny, pokud budou součástí výstavy země, které jsou obviněny v rámci Mezinárodního soudního tribunálu. Naráželi tím tedy na Rusko a na Izrael, protože vlastně obě dvě ty delegace nebo ty prezentace zůstaly, tak porota odstoupila, žádné ceny prostě, které se vždy rozdávají na začátek, tak se nerozdaly. S tím, že to má nahradit hlasování diváků, vlastně Vox Populi. Je to celé vlastně takové zalité šedí politiky. Je velká otázka, nakolik v tom opravdu je potom nějaké umění, anebo kdo se vlastně o umění chce bavit. Ale o to se my pokusíme právě v akcentu. Pokusíme se najít nejenom ty politické roviny, které jsou součástí bienále, ale podíváme se také na českou účast, ať už to oficiální, která je v rámci Národního pavilonu, anebo ta, která se odehrává v rámci různých paláců po bienále. Podíváme se i na nějaké další prezentace států nebo umělkyně umělců.
0: Politické i umělecké roviny budou zaznívat v dnešním premiérovém akcentu na Vltavě, které se zaměří na benátské bienále, které začalo před pár dny. A Saša Michalidis se bude ptát svých hostů, kterými budou.
1: Naše kolegyně, redaktorka Vltavy Zuzana Filipková a redaktor časopisu Reflex Marek Gregor.
0: My vás tedy zveme srdečně k poslechu premiérového akcentu na Vltavě, kdy jindy než dnes v 16.30. Sašo, díky, ať se daří.
1: Děkujeme.

0: Jazzové vlivy, baskické melodie a brilantní techniku spojil Maurice Ravel v jeden celek ve svém koncertu pro klavír a orchestr G-dur z roku 1931. Jeho třetí část nám právě hrál pianista Arturo Benedetti Michelangeli po boku filharmonického orchestru, který řídil Ettore Gracius. A my se v 16 hodin a 15 minut vydáváme na náplavku Otavy do jihočeského Písku. Právě tam teď sochaři spotřebovávají, nebo letos spotřebují rekordních 100 tun materiálu na vytvoření 8 pískových soch. Tématem je příběh této plynoucí řeky jako životodárné tepny regionu s bohatou historií, krásnou přírodou i současným životem města. Sochy z Písku uvidí lidé u Kamenného mostu už po 22.
1: Vytvářím vlasy na první soše, která symbolizuje řeku Otavu.
2: Se sochařem Marianem Maršálkem právě stojím na bednění ve výšce 1,5 metru.
1: Písek odpadává samozřejmě dolů, ale zbytky písku, co tam zůstanou, tak se odfouknou fukarem. Bude 5 velkých soch a 3 menší, plus 2 sochy, první a poslední, řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času budou mít kolem 3,5 metru.
2: Já si vemu trošku toho písku do dlaně. Okamžitě se krásně začíná spojovat. To asi není úplně obyčejný písek, který najdeme na pískovišti.
1: Musí být vybraný, aby byl ideální pro tu tvorbu ty pískové sochy. Základ je, aby byl co nejjemnější a aby měl větší podíl jílu, aby se to dokázalo spojit.
2: Já si tady trošku připadám taky jako akrobatka, protože ten okraj, po kterém se pohybujeme, má snad jenom 10 cm. Rovnováhu musíte mít i vy, nejenom sochy.
1: No, musí se člověk jako naklánět víc na tu sochu, no, nesmí chtít odstupovat tam do vzduchu. A protože stojíme 1,5 metru nad zemí na bednách, které fungují nejenom pro stavbu té sochy, ale jako provizorní lešení, nemáme vůbec žádný odstup, tak půjdeme teďka dolů a podíváme se, jak ty proporce se nám podařily nebo ne.
2: Jak se to rýsuje?
1: Jak se to rýsuje.
2: Když už jsme slezli, tak já se podívám, co máte v té bedně, všechno za nářadí.
1: Každý má vlastní speciální pískařský lžíce, ale dá se to i upravit z normálního zednického třeba hladítka nebo zednický lžíce. Proto nejjemnější zpracování normálně sochařské očka a malířské špachtle, které jsou hodně tenké, takže vlastně se s nimi dá pěkně řezat.
2: Potřebuje řeka Otava někdy vodu i od vás?
1: No samozřejmě, při tom dusání tam lijeme spoustu vody z Otavy, ale potom, když je moc teplo, tak musíme občas to navlhčit postřikovačem, aby to nepřeschlo.
2: A teď už míříme k soše, která je hotová. Není nejvyšší, ale nejširší.
1: Má kolem 6 metrů na šířku, bude na ní ze strany od mostu umístěný nápis. A zajímavostí z vytvoření vůbec tak široký sochy je, že se musí spojit ze dvou soch a ten prostředek se zasype pískem.
2: Je tady kromě znaku i zakladatel města Přemysl Otakar II. Zaujal mě detail u jelena, který troubí.
1: Stvárnění těch prvků je složitý, my musíme vymyslet, aby to ten písek udržel. Takže důvod toho, že troubí, je ten, aby měl parohy položené na zádech a mohly tam být parohy. Jako jinak by to muselo být jenom v reliefu, takhle vlastně je to takový polorelief.
2: Co budou znázorňovat další sochy, popsala Edita Kučerová z odboru kultury Městského úřadu v Písku.
3: Téma Otava plyne, písek tvoří. Vrací se k řece jako zdroji života, inspirace i samotného materiálu, ze kterého sochy vznikají. Od personifikace řeky Otavy přes Kelty jako první rýžovníky zlata chybět nebude ani současný písek a písecká věž pojatá jako symbolický stroj času.
2: Vernisáž pískových soch se uskuteční 20. května ve 14 hodin. Z Písku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: S dcerou hudebníka Nata Kinga Cola, Natalie Cole, míříme k závěru pondělního odpoledne na Vltavě. Její hlas jsme právě slyšeli v písni Duke'a Ellingtona Don't Get Around Much Anymore. Je 16 hodin a 22 minut. Itálie je příliš dlouhá, napsal Napoleon Bonaparte. Já ale tvrdím, že je nádherná, voňavá, dynamická a kulturně neobyčejně bohatá. A myslím, že za pravdu by mi dal také básník Petr Borkovec, který na sever Itálie pravidelně jezdí, mimo jiné i do okolí Raveny, což jsme jako čtenáři ostatně už mohli zaznamenat. V roce 2017 vydal pozoruhodnou sbírku povídek Lido di Dante, která se odehrává právě nedaleko Raveny ve stejnojmenném letu. Visku. Některé Borkovcovy texty vztahující se k Itálii ovšem ještě publikovány nebyly. Jde jak o krátké prózy, připomínající někdy reportáž, jindy spíše krátkou povídku, tak o několik italských básní. A právě v dnešním souzvuku vám je představíme jako ucelené pásmo s autorským přednesem.
1: Itálie je vysoká betonová zeď, za kterou jsou vidět poslední dvě patra paneláku s větráky obloženými plechem. Napravo od nich vyčnívá vrcholek Pínie a vlevo trčí skrumáž antén z minulého i tohoto století na konci ploché taškové střechy. Tři výstřižky ze starých obrázkových časopisů, nalepené vedle sebe na betonový spodek nekonečně světle modré oblohy, co zrní horkem a drnčením cikád. Zrezlá žerť s italskou vlajkou si k té barevné lepenici pohvizduje někde stranou. Pojďme si sednout do baru, který do téhle scenérie patří. Nebude těžké ho najít. Většina venkovských barů v Romani vypadá, jako by kdysi doprovázeli benzínovou pumpu, co ale dávno krachla. Bar přežil jen tak, ale drží se. Buongiorno. Salve. Bar ve vsi Coccolia na hranici Forliveské a Ravenské provincie stojí na silnici.
0: Básník Petr Borkovec nám dnes večer v několika zastávkách umožní prožít neobyčejná dobrodružství a také radost z objevování úplně obyčejných a často velmi omšelých italských letních bytů, espresso barů a náměstíček. Souzvuk s podtitulem Začátek smíchu nebo jeho zbytky byste si neměli nechat ujít. Uvádíme ho pro vás na Vltavě dnes ve 22 hodin. A zítra úderem 6. hodiny na Vltavě začne festivalová Žeň. Ranní mozaika bude právě do značné míry festivalová. Po půl osmé vás vezmeme na zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Po osmé hodině nám potom dramaturgině divadelního světa Brno Barbara Grigorová přiblíží letošní program přehlídky a po deváté hodině se potom zaměříme na letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Našimi hosty budou ředitel Jan Hanč a také dramaturg pan Třeštík. Pro dnešní pondělní odpolední Vltavu už je to zdá se vše. Markéta Kaňková vás zdraví i za celou posádku editora Jana Zítku a také za Natašu Vodvářkovou z techniky. Přejeme vám všichni jedním dechem, jedním hlasem. Příjemný podvečer. Kultuře zdar. Opatrujte se.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/DOD.
1: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.

0: Akcent.
1: Jak píše list The Guardian, letošní Benátské bienále se málem rozpadlo ještě dřív, než vůbec začalo. Už měsíce ho provázejí spory a konflikty. Některé země odmítly přijet, umělci byli odvoláváni, výstavy rušeny a mizelo financování. Petice a protesty se objevily dávno předtím, než se na stěnách objevily první obrazy. V posledních dnech před zahájením odstoupila porota, poté Irán a nakonec Rusko zavřelo, nezavřelo svůj pavilon. A kde tedy zůstalo umění? S čím letos přijeli jednotlivé země? Jak si vede česká účast? A jak moc dnes do jedné z nejprestižnějších přehlídek umění vstupuje politika? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi redaktorka Vltavy Zuzana Filipková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A kulturní redaktor dlouhá léta zpětý s časopisem Reflex Marek Gregor. Dobré odpoledne, Marku.
3: Dobré odpoledne.
1: Oba dva se právě vrátili z Benátek a mohou nám tedy alespoň udělat takový rychlý exkurs, jak to bylo se všemi těmi politickými půtkami, které provázely letošní ročník. Hodně se mluvilo především o účasti Ruska a Izraele. V souvislosti s Ruskem tak došlo vlastně k takové zvláštní, jak to je, taková chytrá horákyně nakonec z toho je, Zuzano.
2: Přesně tak. Ten pavilon vlastně ruský byl otevřený jenom na ty press previews, takže ty tři dny od 6. do 8.
3: Já tě opravím, my jsme tam totiž nebyli, to jsem já opravil, to já jsem objevil poprvé, jak jsou preview a už jsou dneska v tom bohatém světě ještě pre-preview, to znamená, že tam už pobíhali od neděle vybraný novináři a galeristi, kam nás teda nepustili, takže já si příště ještě musím udělat takhle dát si na pre-preview, který začíná v neděli ty další tři dny před tím naším.
1: Dobře, ale to vy jste vy vyvolení, kteří tam můžete jít, takže nicméně.
2: Ale od 9. oficiálně, kdy ano, vlastně bienále začalo, tak ruský pavilon je uzavřen, nicméně jako dá se do něj nahlédnout prý.
1: Dá se do něj nahlédnout a říkalo se, že se vlastně natočí všechno to, co na těch vernisážích probíhalo a bude se to pouštět. Přesně tak.
3: Mělo no, já tam byl, Češi tam nechodili, ale já prostě jsem to bral, takže to chci vidět. Mě tam z toho mrazilo na zádech, bylo to opravdu šíleně nepříjemný. Bylo to jediné místo, kde ten chlast prvním patře, ale opravdu jako normálně otevřený bar.
2: No, hlavně to vypadalo jako party, no. Jako oni se radovali. Ano. Já jsem tam nebyla, protože já teda měla bych tam jít jako novinářka, ale nějak se mi nechtělo. Marek to tady zvládnul za mě, ale tam jako byla taková skvělá atmosféra, když jste
3: procházeli.
2: No,
3: pro ně,
2: ale až to bylo opravdu takové hodně zvláštní projít okolo. No.
1: Šéf pořadatelské organizace Pietrangelo Buttafuoco ve středu, nebo prostě před několika dny oznámil, že, nebo začal ruskou účast znovu obhajovat tím, že bienále je prostor pro dialog a ne pro tribunál. Ale tady musíme připomenout, že komisařkou ruského pavilonu je od roku 2021 Anastasia Karněvová, která je úzce napojená na nejvyšší patra ruské politiky. Uměleckou agenturu Smart Art založila spolu s Jekaterinou Vinokurovovou, nevlastní dceru ministra zahraniční Sergeje Lavrova. A ještě k tomu to vypadá, že všechno je to napojené na státní zbrojní korporaci Rostec.
3: No, vypadalo to tam děsivě. Tady je pochvala za Českou národní galerii, že hned ten první den, já když jsem přiběhl to naše preview, tedy tu středu, tak jako hned jsme běželi se podívat na preview Němců, který jsou mimochodem skvělí, a po cestě jsme viděli, že je nějaký schon u toho českého pavilonu, nebo českého a slovenského pavilonu, to by korekt. A tam shodou okolností byla to Koniková z Pussy Riot a v okolí hlouček těch největších světových médií, protože česká reprezentace jim dala, jim půjčila náš pavilon jako šatnu, aby se mohli převlíknout na ten protest.
1: A tady právě musíme říct, Zuzano, že se vlastně objevila skupina Pussy Riot a také hnutí Femen a protestovali.
2: Mm-hmm. Já jsem u toho nebyla, já jsem teda to viděla potom zpětně na sítích, ale byla to taková podle mě úplně jejich klasický jako protest, který provází ty jejich růžové barvy a kukly a tak. Bylo tam zhruba 50 protestujících a já jsem se teda většinou připletla na protesty, které byly propalestinské. Takže na to jsem měla větší v uvozovkách štěstí, těch bylo taky hodně. Pussy Riot, my jsme měli ještě další
3: den. Pussy Riot pak šli druhý den ještě na San Marco a různě tak jako putovali. Já já jsem tam ještě ten první den toho preview pak zažil Lumen, zažil jsem tam dokonce bývalýho dneska poslance za Polsko Evropské unie, bývalýho ministra kultury, který tam držel taky ten transparent proti účasti Rusů, a jedna z těch členek Lumen se tam dostala do kontroverze s nějakým, ale opravdu otylým ruským, takový ten typický ruský otylej v obličej, a říká mu, běžte pryč, nemáte co tady co dělat. A když on už málem šel po ní fyzicky, tak ho otáhl někdo jako z ruský státní služby bezpečnostní. To jsem tam viděl já na vlastní oči.
0: Máme velkou výhodu v tom, že český nebo československý pavilon tedy je takřka naproti ruskému pavilonu a je vedle německého, japonského, britského, takže to máme, francouzského, takže to máme tak hezky všechno pohromadě. Nicméně ještě je potřeba zmínit, že tedy další velké protesty byly vůči účasti Izraele, jak to dopadlo s pavilonem Izraele, který před 2 lety nakonec zůstal zavřený.
2: Pavilon Izraele je v areálu Giardini stále zavřený. Vypadá to skoro, jako kdyby byl v rekonstrukci. Myslím si, že možná i jako částečně nějak je. Nicméně je tam taková malinká cedulka, že mají přesunutou svoji instalaci nebo expozici do areálu Arsenal. Takže jako nevystavuje a zároveň samozřejmě vystavuje.
3: No, v Arsenále zastupuje Izrael rumunský umělec Belu Simon Fajnaru, já si to musím napsat, já mám už trošku poměť složitou, ale on byl v rumunském pavilonu v roce 2019 a vystavoval tam takový zamrzlý růže. A vlastně ten projekt jako rozvinul v tom té izraelské části toho velkého prostoru Arsenále, kde jsou ty různý zastupitelstva zemí, který nemají vlastní pavilony, on se tomu říká pavilon, ale vlastně to jsou to veletržní koje, plus minus. A tam pak ještě taková velká plocha, je to jeden z mnoha umělců, který pracují s velkou vodní hladinou, ono to je, ty Benátky k tomu vyloženě vybízejí, ale mně se to líbilo, já to byl pro mě jeden z takových jakoby lepších pavilonů, řekněme třeba z top 20.
2: No ale právě kvůli tomu před Arsenále byly ty protesty jako poměrně velké, pak je docela vyhrocené, já jsem i viděla policisty, kteří tam nějak zasahují, dokonce se tam prali na několika místech s těmi...
3: Klasický italský anarchisti útočili na policii.
2: No, a oni nepustili teda do toho objektu Arsenále. Byli jenom před, ale i tak to bylo vlastně docela nepříjemné, protože musíte proklamečkovat jako jimi, než se dostanete.
3: Pak tam byla ještě jedna zajímavá věc u těch národních účastí, a to je Venezuela, která je hned vedle Ruska, tak tam byl velký panel a tam bylo napsáno, budeme vystavovat, až bude líp.
2: Tak to jsem zvědavá, kde to bude.
0: To by teoreticky si mohli dát skoro všechny národní instalace na sebe.
1: Akcent. S kulturními redaktory Zuzanou Filipkovou a také s Markem Gregorem se bavíme o letošním Benátském bienále. Pro ty, kteří ještě nebyli vlastně v Benátkách na bienále, protože teď se vlastně dostáváme k takové trošku procházce Benátkami, tak jenom zdůrazníme, že národní pavilony, vlastně budovy, jsou v zahradách, kterým se říká Giardini. Potom je Arsenále, což je bývalá loděnice, kde se vlastně opravdu stavily ta vojenská plavidla, kde teď tedy je další velká část oficiální, ale pak je tam spoustu paláců, ve kterých se odehrává spoustu výstav. Ale než se do nich podíváme z hlediska české účasti, tak by Marek mohl říct i Zuzana, jak na ně působila československá instalace, protože musíme zmínit, že v letošním roce běžně se ty instalace střídají, ale v letošním roce u výročí 100 let od otevření československého pavilonu, který se dočkal alespoň částečné rekonstrukce, tak máme tedy společnou instalaci, která se věnuje Krtkovi.
3: No, minulé žirafy, no. A ono, já nevím, je to nějak nešťastný. Když vystavují Češi a Slováci dohromady, tak to někde dobře nedopadne. A mimochodem, mně se tam hodně dlouho nelíbila česká instalace. Z mýho pohledu byl základní problém našeho společního zastoupení se Slovenskem, že tam bylo video, ne že by videa nebyly někde jinde, ale to jeho adjustáž. Já jsem si tam připadal jako v malý projekci na FAMu. A přitom v jiných pavilonech, kde byla opravdu rafinovaná videoinstalace, stačí jenom zmínit Katalánsko, Dánsko, Polsko, a já jsem si tady připadal jako takový chudej příbuzný.
0: No ale to samotné video není to nejpodstatnější, ale hraje

0: Československo a tak dále. Je tam jakoby hodně toho a nevím, jestli pro toho mezinárodního diváka je to srozumitelné.
1: Přitom to samotné téma je dětská fantazie, která byla zneužitá měkkou mocí, což vlastně je velmi aktuální téma.
2: To sice je, ale já jsem teďko slyšel od jednoho z mých kamarádů, který tam jezdí hodně dlouho do Benátek, že bychom měli udělat nějaký hnutí, že Benátky mají svůj vlastní filmový festival a to znamená jako video používat ve vizuálním umění, jako nic proti tomu, ale pokud jde o klasický biják, tak tam vlastně nemá co dělat.
1: No, měli bychom asi zmínit, kdo jsou přesně autoři letošní československé instalace. Už to jedno z jméno Jakuba Jansy bylo zmíněno, Zuzano.
0: Jakub Jansa a pak je to slovenské duo Alex Šelméci, Tomáš Kocka, Jusko. Což jsou mladí autoři, kteří tam vlastně vystavují. On je ten náš český pavilon poměrně malý, jako možná nejmenší, bych skoro řekla.
2: Já tomu říkám taková nepodsklepená chajda proti ostatním.
0: A je to vlastně rozděleno, ten malý prostor je ještě rozdělený na polovinu tím plátnem, kde je projekce, tam si můžete sednout na zem a dívat se a za tou projekcí jsou potom vystavené hudební objekty těchto dvou slovenských umělců. Ty objekty s tím nějakým způsobem souvisí, protože vstupují i do toho filmu. Ale jako upřímně, já bych jako z mé strany, já bych se bez nich jako klidně vlastně obešla. Jako nejsou to špatné objekty, ale zároveň oni jsou to hudební nástroje, které jsou nefunkční, ale nedá se na ně sáhnout. Já jsem se i ptala autorů, jestli se na ně dá třeba sáhnout a zkusit si, že nehrají. To se nedá. Takže ono to tam tak jako stojí, taková torza, já nevím. No.
2: Já jsem se tam potkal s šéfkurátorem toho pavilonu našeho, s panem Novotným. A já jsem se tam
1: z Národní galerie,
2: já jsem se tam připadal jak backstage, my jsme tam potkali Adélu Součkovou, jako když jdeš do šatny za nějakýma rockerama a tam si v backstage povídáte. Takže takhle to prosím už příště nedělejte.
0: No, tam je problém ten, že není čas. Jo. Na těch pavilonů je tam strašně moc a pokud vás na první dobrou ten pavilon nezaujme, jo, tak si myslím, že tam nemáte vůbec chuť zůstávat a běžíte dál. A já si myslím teda, bohužel, že tady to na tu první dobrou asi nebude. No.
1: Pokud ale se bavíme o české účasti, tak nemůžeme zůstat pouze u československého pavilonu, který je tady v zahradách v Giardini, protože umělkyň a umělců v rámci bienále je poměrně hodně s českou vlaječkou, ale jsou vlastně rozeseti po celém městě.
2: No nikdy jich tolik nebylo. Nebo aspoň já si to nepamatuju od 20 let. A už před 3 nedělema tam měli vernisáž, a to se tam si asi 200 Čechů, což je docela hezký, ve starém bazéně ostrovu San Giorgio Maggiore, známýho takovou tu slavnou bazilikou vepředu, tak tam je výstava Lukáše Richtejna a jeho partner ženy Báry Šlapetový, který vlastně tím jako prolog použili svou aktuální výstavu v Špálově galerie, která teď před nedávnem skončila. A chystají ještě jeden podstatně větší projekt, který jsme si slíbili, že o něm nebudu mluvit, který by měl jako vyklíst.
1: Ještě v rámci bienále.
2: Ne, oni končí, ta jejich výstava končí
0: 12. července.
2: Někdy v polovice července, ale někdy v září by měla vykvíct na jednom velkým pražském místě jejich monumentální instalace, kam se přesune část tý jejich výstavy, která navazuje na ten jejich dlouholetý projekt, který trvá skoro 30 let, jak jezdili na Papuu Novou Gvineu a jak ty domorodce, který se jedli navzájem, tak se známili s těma americkýma kosmonautama, telefonovali si spolu.
1: Tak to si, Marku, ale povíme v září. Pokud tedy se ještě vrátíme zpátky do Benátek, tak tam mimo jiné je i třeba jméno Martina Janeckého.
0: S Martinem Janeckým já jsem tam natáčela rozhovor. Já se tady pomůžu, pardon, tím místem, kde to je, je to teda na tom hlavním Grand kanálu.
2: Paláco Franchetti.
0: Spoustu těchto historických paláců a v Paláco Franchetti má právě Martin Janecký krásnou výstavu. Jsou to dvě místnosti, takže poměrně jako velkorysé na to, že většinou jsou tam ti čeští umělci jako, že jsou vlastně součástí nějaké třeba větší výstavy, tak on tam samozřejmě je také součástí, ale má tam zhruba třeba 30 soch a je to krásné, já mu to moc přeju, že se tam dostal, byl tam dokonce pozván. Ono je právě docela zajímavé, že jako spousta těch českých umělců byla pozvaná do Benátek od těch bohatších kurátorů, mecenášů a tak, takže i Martin Janecký.
2: Paláco Frankety je docela významný tím, že tam leta byly výstavy Glastres. Já si tam třeba pamatuju Magdalenu Jetelovou vedle Zahy Hadid před 15 lety. Takže to je opravdu jako místo, který patří sklu v tom centru města, stejně jako Murano, ale Murano je daleko, tak proto se tam jako drží tohleto místo v uskla. A mimochodem jako hlavní výstavu tam v tomto paláci měl Čihuli, což je člověk, americký sklář, u kterého se učil Martin Janecký kdysi před nějakýma 20 lety.
1: No, ale bychom nezapomněli další jména. David Černý?
2: Hele, David Černý je osoba poněkud sociálně zvláštní, ale ta výstava je skvělá. A nebo mě se teda líbila, a vlastně mě i zajímala, já jsem se potkal s pár sběratelama s trošku jiný finanční kategorie, než jsem já, a vlastně mě hrozně potěšilo, že všechny bavila. Že ty lidi se koukají na vizuální umění jinak než my, oni jsou toho sběratele, jo, a oni to chtějí mít doma, nebo nevím, co s tím dělají, ale...
1: Dá to do skladu.
2: I některý to dávají do skladu, no. Ale takže to mi udělalo hroznou radost. A úplně, pak se budeme bavit o dalších, ale mě udělalo...
1: Ale zatím jsme, Marku, neslyšeli, co tam David Černý má?
2: Co tam David Černý má? David Černý tam má několik instalací, možná ty.
1: Zuzana. Můžeš
2: to popsat, Zuzana?
0: Můžu, no, krátce. Je to taková vlastně, je to typický David Černý. Já myslím, že on tam má vlastně od 90. let ty věci, i z Prahy. Vlastně jsou tam i motýly a tak, ale jsou tam i nové věci. Je tam třeba velká socha, která je taková hodně věrná Donalda Trumpa.
2: Lego Trump.
0: Jsou tam tanky, které jezdí vlastně v takové jako krvi. Já myslím, že jsou to všechno jako nějaké reminiscence a nějaké narážky na tu dnešní dobu.
2: Prostě. Má tam i zmenšenou entropu.
0: Jo, i zmenšenou entropu. Takže to je takový výběr.
1: Taková trošku retrospektiva.
2: Menší bestov Davida Černého.
1: Ale není to tedy pouze toto jméno. My už jsme tady vlastně zmínili několik dalších českých umělkyň a umělců, takže kdo ještě další? Protože to je možná trochu pro mnohé vlastně takový, řekněme, nový objev, pokud nejezdí často na Benátské bienále, že se skutečně nemusí pohybovat pouze a jedině v prostorách Giardini a Arzenále, ale že by si vlastně mohli vyhradit čas i na ty další paláce.
0: No, já bych skoro řekla, že já jsem možná jako víc času strávila mimo Giardini a Arzenále, protože mi přišlo, že je tam opravdu jako velký množství skvělých výstav a skvělých jmen. Ale ještě teda k té české stopě, ještě tam je Richard Štip, který teda tam má pouze dvě věci, dvě sochy, nebo dvě díla.
2: Dvě díla, že jedno je pět těch sošek.
0: Ale jedno, ano, věcí. Přesně tak, jedno je složené z pěti, ale je to v rámci výstavy, která se jmenuje Jediný skutečný protest je krása. Je to v Paláco Pisani Moretta, jestli to teda vyslovuji správně. A to je vlastně nadace, kterou vlastní Dries van Noten, což je bohatý pán, který má vlastní kolekci, který vlastně pozval Richarda Štipla na účast k této výstavě, kde asi 200 dalších různých objektů, šperků, móda, prostě je to taková opravdu, ten palác je úžasný, krásný a ještě v něm je nekonečně nádherných věcí a v tom má Richard Štipl své sochy.
2: Ten pán je úspěšný belgický šperkář, který se přestěhoval do LA a jak mu to funguje, tak to odpovídá, že si může dovolit koupit palác jako na Grand Canalu.
1: A teď už jenom telegraficky, Marku, další čeští umělci a umělkyně.
2: Český umělec je vlastně Peťa Ďakovič, který zastupuje Srbsko, protože on je rodák z Nového Sadu, v Praze začal studovat umění v roce 85 a od té doby tady žije. Má tam takovou historickou fresku o našem bytí, evropském bytí 20. století, že pozbíral si 10 000 fragmentů, fotky, kufry, taková vyskládaná freska. Další, na koho nesmíme zapomenout, je Daniel Pešta, jehož partnerka vlastní muzeum Montanelli tady v Nerudově ulici a oni tam tak napůl bydlej a on tam pravidelně jako vystavuje, buď to malou výstavu, je součástí někoho, tak tam má docela jako sympatickou výstavu v nějakým menším krámku, který předělali, to mě taky náramně bavilo. A pak je teda takovej úlovek, který se mi povedl, právě díky těm bohatším klukům, který mě tak jako sebou vzali na nějaký morovej ostrov, tam, kam nejezdí Vaporetta. To se jmenuje, pardon, San Giacomo Island, nebo Gian Giacomo Isolo San Giacomo. A jakási sběratelka umění, který mají na třech místech Švýcarsko, jak to je, Švýcarsko, Itálie a Chorvatsko. Velký sběratelé umění mají svoje paláce, ve kterých jako, ve kterých otevírají veřejnosti, a letos dělali svoje vlastní preview, že přestavili na tom Isolo San Giacomo, postavili vlastní sídlo pro umění, a tam pro Čechy je úplně jedinečná věc, že tam jsou vedle sebe vystavení socha Mauricio Catellana a nádherný obraz Kláry Hosnedlový.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: No a na závěr tohoto akcentu o Benátském bienále teď už opravdu telegraficky se Zuzanou Filipkovou a s Markem Gregorem se podíváme na nějaké buď už národní expozice, které vás zaujaly, anebo na nějaké konkrétní výstavy, a teď už tedy nejenom české provenience, Zuzano.
0: Já, mě zaujalo, já jsem teda na Arzenále měla hodinu a půl jenom, jo, to přiznávám, že opravdu to byl takový běh, ale...
1: Takže jsi zůstala v předsíni.
0: Zůstala jsem no ale ono se to dá, jako když hodně běžíte a máte dobré boty, tak si myslím, že to jako dáte. A nesmíte se zastavit tam, kde vás to nezajímá. Skvělou instalaci tam má argentinský pavilon, který vlastně, já jsem to dávala i na sítě jako video, protože mě to hrozně zaujalo, že tam projdete takovou černou jako stěnou, je tam přítmí a vy vlastně jdete po, tam je všude nasypaná sůl bílá a vy jdete jenom po té vyznačené bílé soli a na těch stranách všude se vlastně dostáváte do takové kresby, protože na té soli, která je vlastně v celém tom pavilonu, jsou kresby černým uhlem, které tam jenom tak jako prostě jsou nastříkané nebo nějak nasypané. A takže to je třeba krásná taková procházka argentinským pavilonem. Marocký pavilon mě taky hodně bavil, protože ten byl založený na takových tradičních marockých kobercích, které tam všude visí a je tam velká spousta. Je to krásné, takové barevné a osvěžující. Indický pavilon mě strašně zaujal. Ten jsem Markovi pořád doporučovala, nevím, jestli ho nakonec stihl, ale ten je nádherný, protože tam jsou instalace z takových bílých výšivek, které jsou dělané jako domy vlastně. Takže vy se dostáváte těmi výšivkami do takové architektonické instalace. Až jako.
1: Marku, ale jinak než tohleto řekneš, co tebe ještě zaujalo, tak ale přece se musím vrátit zpátky ke Guardianu, protože recenze teda byl opravdu skvělý, napsal výbornou tu recenzi a napsal tam: hlavní výstava nás vede ke spirituálnímu relaxu, jako kdyby šílený svět venku neexistoval, jako bychom byli na výtvarném veletrhu.
2: On to opravdu bohužel výtvarný veletrh byl. On to vždycky je tak trošku výtvarný.
1: Bavíme se tedy teď hlavně
2: Ne, bavíme se ta výstava, to jsou vždycky dvě hlavní výstavy, ano. Jedna je v hlavním pavilonu v Giardini a ona vlastně identicky pokračuje ve velké části Arzenále, řekněme třeba ve 2/5 toho ohromného komplexu. A to právě proto se nám oběma líbila tato recenze Guardianu, protože ten člověk, který psal, tak přesně popsal něco, co jsem v sobě cítil, a takhle jsem to přesně nevyřkl, protože tím, že ta kurátorka umřela rok předtím, než to bienále začalo, tak se toho chopilo 5 kurátorů, mimochodem těch, který pak odstoupili, a ta porota. A oni v tom udělali takovej, nemělo to nějakou linku, která by tě vedla ven. Bylo to takový trhaný, byl to veletrh. Já mám teda ještě jednu věc k Arzenále.
1: No, úplně to cítím, jak
2: jednu,
1: to potřebuješ
2: jednu věc,
1: říct.
2: Jednu věc mám Arzenále, a to je, já miluji Lucemburčany. Lucemburčani tam mají pravidelně téměř po každý nějakou atraktivní věc. Jednou tam měli právě mizení ve vodě a tak. Letos je to v hovnu, jmenuje se to La Merde, a je to, vydali k tomu nádherný katalog, který vypadá jako Bible, a jsou to všechny možný obrázky, rytiny, forky z novin.
1: Exkrementů.
2: Ne, jak člověk vyměšuje, co se stane, a je to, ale a vypadá to jak v velikosti Bible s nezlatým nápisem La Merde. A k tomu je nádherný film, kdy si autor povídá s hovnem.
1: Já myslím, že tohle je nejlepší možná pozvánka, kterou jste nám mohli dát.
2: No ale bacha, tam je, pro z mýho pohledu bylo tohle bienále nejenom o politice, ale bylo i o sexu A bohužel o textilu. A toho textilu je tolik, že už ne, že by všechny ty textilní věci byly špatný, to určitě ne, ale už tak vlastně má člověk takový jako respekt tomu zase znova něco tkaného.
0: No, možná lepší než filmy.
2: A teďko se dostáváme k tomu sexu. A
1: máš na to 30 vteřin.
2: A Sex je Dánsko, to je taková nádherná hra o pornografii, která vysvětluje, proč pornografie je důležitá pro demokracii. Že demokracii, první, co totality zakážou, je porno. A potom tam je nádherná instalace v dánském pavilonu.
1: Takže otázka, kterou jsem měl připravenou jako úplně poslední, jestli stále ještě národní pavilony mají smysl, tak teď nám Marek řekl, že mají.
2: Španělsko je úžasný, vyskládaný ze 100 000 pohlednic.
1: Tak jo.
0: Nestihli jsme to všechno.
1: Nestihli jsme to a přes všechny, řekněme, možné úvahy, jestli vlastně nebojkotovat letošní bienále, tak po té, co jste nám tady předvedli a po té, co se snad některé věci vyřešily před začátkem letošního benátského bienále, tak bychom jet mohli. Právě o něm jsme se dnes bavili se Zuzanou Filipkovou, naší redaktorkou Vltavy. Moc děkujeme.
0: Díky za pozvání.
1: A s redaktorem, který je dlouhá léta, jak sám říká, spojený s časopisem Reflex, Markem Gregorem. Děkujeme.
2: Hezké odpoledne.
1: A vy můžete vyrazit do Benátek, pokud byste chtěli, až takřka do konce listopadu. Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Dobrý podvečer, je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zhruba na třetině území Česka zůstává nejhorší stupeň sucha. Potýká se s ním část jižních Čech a kraje Vysočina, Moravskoslezského a Zlínského kraje a také Pardubický a Olomoucký kraj. Vyplývá to z údajů na webu intersucho.cz. Podle webu byl největší rozsah půdního sucha začátkem minulého týdne. Ke snížení pomohly deště, které se přehnaly nad západními a severními Čechami. Podle meteorologů by tento týden srážky měly zasáhnout většinu území. Nejvydatnější by pak měly být na Moravě. Podle předpovědi by se tak mohl stupeň sucha v Česku o něco snížit. Unijní ministři zahraničí rozhodli o plném obnovení dohody o spolupráci mezi 27 a Sýrií. Informovala o tom Rada Evropské unie s tím, že jde o důležitý krok směrem k posílení vzájemných vztahů. Dohoda byla částečně pozastavená v roce 2011. O rok později se pak opatření ještě rozšířilo. Krok se týkal konkrétních ustanovení souvisejících s obchodem v reakci na závažné porušování lidských práv režimem tehdejšího syrského prezidenta Bašára Asada. Pražské Czech Press Photo hostí výstavu dokumentární a reportážní tvorby studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Výstava nazvaná Po třicítce vznikla loni k 35. výročí založení fotografické školy a u stanice metra Nové Butovice je možné vidět snímky českých, polských i slovenských autorů až do 7. června. Dnes večer organizátoři zahájí v nové budově Národního muzea i výstavu fotografií ze soutěže Czech Press Photo 2025, která potrvá až do 30. listopadu. Zítra nás čeká proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. V polohách nad 800 metry nad mořem budou přeháňky sněhové. Na krajním východě bude slabý déšť, nad 1000 metry i sněžení. Večer pak budou srážky ubývat a místy i oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14, na horách potom naměříme kolem 3 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Zprávy v 17 hodin na Vltavě dočetla Markéta Kaňková. Přeje vám příjemný podvečer a také dobré, chutné art kafé s Hankou Malaníkovou.

0: Art Café.
1: Solidarita s těmi, kdo byli a jsou marginalizováni, diskriminováni, zneužíváni či umlčováni. 29. ročník Mezinárodního festivalu divadelní Flora v Olomouci si jako své motto zvolil apelativní výzvu k solidaritě. Od 15. do 24. května nabídne divákům přes 60 divadelních, tanečních i hudebních událostí. Jak se téma respektu a tolerance k diskriminovaným propisuje do programového výběru? Jaké aktuální sociální a kulturní fenomény reflektují tvůrci a tvůrkyně festivalových inscenací? Hosty dnešního Art Café budou ředitel a hlavní dramaturg festivalu Petr Nerušil a publicistka, dramaturgyně a kurátorka Katarina Cvečková. S těmi se spojíme za chvíli v průběhu té následující hodinky přes telefon. A tady ve studiu vítám publicistku a také svoji vltavskou kolegyni Veroniku Joškovou Štefanovou. Ahoj Veroniko.
2: Ahoj, dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Ty jsi tady dneska jako expertka na divadelní Flóru.
2: Za to děkuju.
1: Jezdíš tam pravidelně a dlouhodobě. Proč? Jaký máš k tomu festivalu vztah?
2: Tato otázka mě zavede hluboko do minulosti, protože už je to víc než 20 let zpátky, což pro asi současnou mladou generaci studentů a studentek tamnější Univerzity Palackého v Olomouci může znít nebo působit jako sci-fi, ale pro mě to tehdy byla moje studentská realita, studentky divadelní vědy a bohemistiky na Univerzitě Palackého. A právě tato studia mě přivedla do festivalového zpravodaje divadelní Flóry v Olomouci. Tehdy ten festivalový zpravodaj vedla nepřehlédnutelná persona tamnějšího divadelního dění Petr Klarin Klár. A já jsem se tehdy díky divadelní Flóře učila natáčet a vést rozhovory o divadelních inscenacích. Učila jsem se psát recenze, hluboko do noci je upravovat, přepisovat a pak s nimi stejně nebýt spokojená. Takže divadelní Flóru v Olomouci mám spojenou se svými kulturně publicistickými začátky, ale pevně věřím, že od té doby už jsem se posunula. A v současné době ten festival mám spojený jako redaktorka kulturní publicistiky s tím, že pro Český rozhlas Vltava točím rozhovory, reportáže, živě vysílám přímo z místa. A ten můj osobní vztah, jestli teda můžu být i víc osobní, tak já ten festival mám ráda pro jeho atmosféru, pro jeho sevřenost v menším, teď nechci urazit Olomouc, ale menším ve srovnání s jinými velkými městy, historickým krásným městem. Ten festival umožňuje blízká setkání s umělci, s diváky, umožňuje dialog, často i vyhrocený, nabízí provokativní témata, která já mám ráda. A líbí se mi i aktuálnost a sevřenost festivalové dramaturgie, která mi dává smysl.
1: Děkuju, to je krásná vizitka a my se postupem času podíváme na zoubek těm jednotlivým motivům, které jsi zmínila. Playlist dnešního Art Café budíš také takovou pozvánkou na některé festivalové události v Olomouci. Začneme pozvánkou na pátek 22. května, kdy tam vystoupí v doprovodném programu slovenský rapper Denis Banga, aka Fakult. A my si z jeho loňské desky Mrtvá revolucia teď zahrajeme vstupní úvodní skladbu.

0: Posloucháte Vltavské Art Café, které je pozvánkou do Olomouce na 29. ročník Mezinárodního festivalu divadelní Flora. A my už bychom měli být ve spojení s ředitelem festivalu a hlavním dramaturgem Petrem Nerušilem. Vítejte ve vysílání, Petře.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Motem letošní divadelní Flory je solidarita. Co bylo impulzem vybrat právě tenhle apel, tohle apelující moto?
1: Tak já myslím, že chceme-li se jako opravdu poctivě a vážně zabývat problémy současného světa, a Flora je festival, který je skrze uměleckou tvorbu dlouhodobě a na mnoho způsobů exponuje a reflektuje, tak k hledání jejich řešení nelze přistupovat bez téhle důležité relace, kterou jste zmínila. Čili bez toho, že opustíme prisma nějakého úzce egocentrického vidění věcí kolem nás, že upozadíme osobní prospěch. Zkrátka k tomu, abychom žili v nějaké, řekněme, lidsky slušně fungující společnosti, je podle nás nezbytně nutné být solidární s těmi, kdo jsou třeba odsouváni na její okraji nebo znevýhodňováni, případně ostrakizováni. Děje se to, že v krajním případě dokonce umlčování. Jo. Ale já bych nechtěl na téma toho letošního mota nějak dlouze filozofovat. Myslím, že z hlediska jako festivalové dramaturgie, a já tady reprezentuju festival, bavíme se o živé platformě, je podstatné, že tohle, řekněme záměrně nějak apelativní ročníkové téma bude opravdu zonovat většinou inscenací, na které diváky pozveme a o nich ještě určitě bude řeč. A že teda z naší strany nepůjde jenom o nějakou jako papírem šustící proklamaci.
0: Ta přehlídka je letos věnovaná památce dramatika prezidenta Václava Havla, což jistě souvisí s 90-letým výročím jeho narození, které si budeme v říjnu připomínat. Ale jak by byste ještě tu Havlovu tvorbu nebo jeho život a jeho tvorbu propojil s tím, s tou letošní divadelní Florou nebo s motivem solidarity?
1: My jsme se rozhodli věnovat Havlovi 29. divadelní Floru, respektive památce Václava Havla, s ohledem na to, že si tedy letos v říjnu a respektive v prosinci připomeneme to dvojí havlovské výročí, co jste zmínila, a právě s přihlédnutím k tomu letošnímu ročníkovému tématu solidarita, protože to je něco, co se jeho občanským životem i politickým jako vinulo jako červená nit desítky let. A já bych možná ještě za pořadatele Flory možná dodal, že se pohybujeme v rámci tak trošku jako nadročníkové dramaturgie, kdy my vědomě navazujeme na předloňskou a loňskou Floru zastřešenou leitmotivy volnost, respektive rovnost, a že s ohledem tedy na to letošní moto a dvojí havlovské výročí jsme se rozhodli tady k téhleté dedikaci, tak jako osobně jenom poznamená možná na okraji mě třeba před jako x lety, přišlo, že by se Havel mohl stát jakousi až příliš pětní a nedotknutelnou osobností, ke které budeme vzhlížet a trošku jako neživotným nějakým ideálem. V poslední době mě naopak spíš irituje, kolik opravdu malých lidí se o něj otírá a bere si ho do úst.
0: Veronika Jošková-Štefanová se tady před chvilkou vyznala ze svého lásky k divadelní Flóře a mluvila o sevřenosti toho festivalu.
1: Já jsem poctivě čekal na telefonu a o toho jsem přišel.
0: Tak to je krásný, to si musíte pustit ze záznamu. Tak se mě napadlo se jenom zeptat, jestli ta sevřenost je nějaká kvalita, na kterou vědomě při přípravě toho programu myslíte, jestli je nějakým vlastně určujícím klíčem. To je totiž asi těžké vybalancovat tu dramaturgii tak, aby zároveň nasedala na nějaké rámcové moto, ale zároveň by byla dostatečně volná a pohyblivá. Vlastně jste sám říkal, že to je živý organismus.
1: Já myslím, že ta naše ročníková témata jsou docela univerzální, ale pak je jako určitě důležitý ten program poskládat tak, aby mezi sebou reagovaly i ty jednotlivé inscenace. Bude taky konkrétní příklad, možná taky o něm ještě dneska bude řeč, když se po letech vrací na Floru Josef Svejt z berlínského Maxim Gorky Theater Berlín se svým stand-upem Between the River and the Sea, tak je skvělé, že ho jako o pár dní později doplní v tom jeho náhledu na to složitý blízkovýchodní téma, na ten propletenec reálií, které my tam opravdu jako nejsme schopni zahlédnout z České republiky nebo potažmo ze střední Evropy nějak ostře a autenticky, třeba Omar Rajech, což je tanečník, který se díky festivalu vůbec poprvé představí v České republice a je to jedna z nejvýraznějších person vlastně současného arabského divadla. A pak je vlastně v rámci toho současného programu řada inscenací, které opravdu mají třeba společný leitmotivy nebo spolu můžu i polemizovat. Já mám pocit, že jako ideálním divákem je pro nás ten, který si zajde úplně na všechno v rámci toho hlavního programu, je-li to možné, anebo ten, kdo prostě bude mít potřebu právě skrze to ročníkové téma se orientovat v tom složitém i divadelním světě prostřednictvím třeba velmi žánrově jako pestře a rozmanitě poskládanému programu, ale který má nějaký úběžník, který ho vlastně propojuje.
0: My se dneska asi několikrát dotkneme toho, dotkneme se nějaké politické angažovanosti divadla. Mě napadá, jestli máte ze svého pohledu dramaturgického pocit, že jsme v tomhle my, tuzemští tvůrci, jako vyrovnaní těm hostům ze zahraničí, nebo že máme doma to puzení se vlastně vyjadřovat nějak aktuálně k politickému, společenskému dění. Jasné, že na takovou přehlídku se ze zahraničí dostanou už jako konkrétní díla, která tohle puzení mají. Ale jak to vnímáte třeba v porovnání s tou domácí tvorbou?
1: Já myslím, že české divadlo se čím dál intenzivněji vztahuje právě k sociálním fenoménům současnosti a k politickým problémům, protože problémy společnosti jsou ze své podstaty politickými problémy. Nelze to oddělovat a nelze si myslet, že divadlo má být nějakým apolitickým uměleckým žánrem. To je samozřejmě úplný nesmysl. Kdybych měl být konkrétní, tak já mám třeba dobrý pocit toho, že se nám povedlo v rámci letošní Flóry nabídnout mini profil souboru Úhol 92, což je divadlo, které na Slovensku funguje už mnoho let. Je to soubor, který získal celou řadu ocenění za svou tvorbu a vzhledem k těm politickým restrikcím, které jsou na Slovensku namířené vůči nezřizované kultuře, se ocitl v letošní sezóně bez jediného eura z veřejných prostředků. Fond na podporu kmenia se vyjádřil loni v květnu na adresu tvorby tohoto souboru, tuším nějak v duchu, že to, co dělají, není divadlo, ale je to nějaká angažovanost typu, která se prostě nezaslouží podporu.
0: Ideologie, ne? Myslím, že v tom...
1: Myslím, že tak nějak to bylo. Vy jste tehdy měl Alžbětu Vrzbolu, šéfku toho divadla, že ve svým vysílání s Katkou Cvečkou z okolností. No a to nám jako přijde jako naprosto šílený a s přihlednutím k tomu motu Solidarita se samozřejmě nabízelo, že Úhol pozveme do Olomouce a rádi se jako s cestovým divákem podělíme o to, co i nějakým způsobem trápí. A je, myslím, bezvadný, že celý festival v sobotu 16. května odstartuje inscenace Jak udělat díl nizozemského režiséra Waltera Bartha, což je koprodukce nizozemsko-vlámské skupiny Wunderbaum a Schauspielhaus Bochum. A 4 týdny po bochumské premiéře se společně s tímhle skvělým souborem pokusíme o hodně nelehkou věc, ponořit se do myšlenkového světa amerického prezidenta Donalda Trumpa, což je jako asi nejvýsostnější politikum jako současnosti.
0: My se o téhle inscenaci budeme ještě za chvilkou s Veronikou bavit. Festival divadelní Flóra se každoročně prezentuje také výraznou vizuální stránkou. Letos je pod vizuálem podepsaný komiksový tvůrce Tomáš Motal a grafik Radim Měsíc. Jaké dostali zadání?
1: Radim je vlastně dlouholetý šéf, nebo jak to říct, toho jako vlastně art ředitel. Toho vizuál, ten vizuál má na starost mnoho let a každý rok zve ke spolupráci výraznou personu z té výtvarné scény. Loni na podzim se rozhodl oslovit Tomáše, tam jedinou podmínkou, kterou máme, je to, aby ten člověk byl nějakým způsobem spjat s Olomoucí. Tomáš je vlastně olomoucký rodák, už dlouhodobě samozřejmě žijící a působící v Praze. Studoval v Ostravě. Tomáš se, myslím, jako ujal toho úkolu skvěle. My jsme nechtěli, aby to motto bylo nějak sladkobolně prezentováno a skrze nějaké kýčovité obrázky, aby naopak bylo velmi provokujícím způsobem vrženo do toho veřejného prostoru. To si myslím, že se povedlo. Tomáš vytvořil skvělý vizuál, který výrazně komunikuje nejenom samotné téma solidarita, trošku ironizuje samozřejmě, což je v pořádku, ale zároveň funguje i v reálích jako současných sociálních sítí a vlastně komentuje, je to takový jako trošku divadlo na divadle svého druhu, komentuje i to samotné médium, na které jsme dneska nejvíc závislí, to znamená jako mobilní telefon a neustále online připojení.
0: Mm-hmm. Jsem vůbec měla pocit, když jsem si prohlížela program, že se vlastně hodně ke slovu dostávají, to mi připomněl ten komiks, takové žánry, jako je třeba stand-up nebo muzikál, politický muzikál, takové jako až expresivní třeba formy jako divadelní komiky nebo jevištní komiky. Že to je možná nějaký přístupný jazyk, který nás téhle rozstřelené době displejů má šanci nějak oslovit. Vnímáte to třeba podobně nebo i jinak?
1: Ten rozptyl žánrový toho letošního programu je poměrně velký. Taky pozvem diváky na operu třeba a už jsme mluvili o tom, že jako nedílnou součástí toho programu je spousta tanečních inscenací. V případě stand-upu Josefa Svejda se bavíme o formátu, který je takový jako nejosobnější pro něj. A v případě toho muzikálu, to je skutečně, musím přiznat, zhoda okolností, poněvadž my, když jsme se s Walterem Barthem, který loni zakončoval Flóru, německojazyčnou inscenaci roku, Útok psím lejnem, když jsme si s ním bavili o tom, co ho čeká v nejbližší době, protože nás ta inscenace nadchla a byl to, myslím, jako impozantní vrchol toho posledního ročníku, tak se zmínil o tom, že právě tématem, který má v hlavě, je ten Donald Trump. A že by chtěl vytvořit inscenaci, která bude teda jako politickou satirou na bofunské scéně. My jsme zbystřili, vzhledem k termínu té premiéry, jsme si říkali, že by to bylo fajn uvést v rámci 30. ročníku jubilejní divadelní Flóry, ale ty události kolem nás natolik předbíhají, že jsme se mu v únoru ozvali a bofunskou scénu jsme kontaktovali s tím, že původně jsme měli rozjednaný trošku jiný hostování v jejich podání, že bychom šli do relativního rizika, zároveň ale je to velká výzva, a uvedli tady tu trumpovskou inscenaci, vlastně, jak už jsem zmínila na začátku, 4 týdny po německé premiéře. V té době jsme nevěděli, otázka je, zda to věděl vůbec Walter od začátku, že tak výrazně do toho promluví ten muzikálový žánr. Je to samozřejmě činoherní muzikál, ale ta hudební složka je tam nakonec velice výrazná, ale to nebyla úplně naše intence na začátku těch dubů.
0: Děkuju, Petře. Já zdravím moc do Olomouce, držím palce ve finiši před začátkem 29. ročníku divadelní Flóry a poslouchejte nás dál, budeme o ní ještě mluvit až do 18. hodiny.
1: Tak Hanko, já děkuju za pozvání a pozdravuju Veroniku a Katarínu.
0: Naschranou. Pozvání ráda vyřídím. Další hudební pozvánka do Olomouce se týká středy 20. května. Na programu bude rozhlasová verze hudebně dramatické kompozice Matko Boží Vyžeň Putina, kterou režíroval Jiří Adámek Austerlitz. Tahle rozhlasová verze jeho divadelní inscenace vznikla ve spolupráci s právě Českým rozhlasem stanicí Vltava a byla oceněna na letošním prestižním festivalu PRIX Europe. Ta inscenace pracuje s tématem protestní akce skupiny Pussy Riot a my si z jejich tvorby teď zahrajeme písničku, která nám velmi pěkně otevře další povídání o inscenaci Waltera Bartha a ta písnička se jmenuje Make America Great Again.

0: Ředitel Petr Nerušil, ředitel divadelní Flory Olomouc, před písničkou vlastně věnovali jsme se chvilku té úvodní velké očekávané inscenaci, kterou 29. ročník divadelní Flory začne v sobotu, tedy uvidíme představení Jak udělat deal. Veroniko Jošková-Štefanová, která seš tady se mnou ve studiu dnešního Art Café, je to pro divadelní Floru velmi prestižní, že se jí podařilo získat tohle představení, jak Petr vlastně před písničkou říkal, 4 týdny po premiéře.
1: Já to určitě vnímám jako výbornou příležitost pro nás diváky nebo divačky, kteří cílí na novinky a čerstvá neokoukaná díla. Navíc inscenace režiséra, který uvedl své dílo, svůj titul na minulém ročníku, tudíž máme na co navazovat, je to další motivace, je co do Olomouce na titul takového autora a režiséra podívat. A já si myslím, že to zvyšuje i prestiž festivalu, pochopitelně víc u těch, kteří divadelní dění v současné Evropě a německojazyčných destinacích sledují. Ale poukazuje to i na schopnost vedení festivalu dlouhodobě budovat vztahy s evropskými tvůrci a tvůrkyněmi, kteří se pak na festival vrací a nám to jako divákům, divačkám, návštěvníkům, návštěvnicím vytváří určitý rámec toho festivalu. A možná i to, jak jeden z evropských tvůrců pracuje, na jaká témata se zaměřuje a jak se ve své tvorbě posouvá a na co navazuje. Takže já jsem za to vděčná.
0: Vlastně je dobře, že máme možnost sledovat něco v nějaké kontinuitě a tím se nám z těch jednotlivých takových jednohubek stává víc možná nějaký příběh s nějakým kontextem. Už to tady asi zaznělo, ta nová inscenace Waltera Bártha je vlastně pokusem inscenovat 40 let starou knihu, jejímž spoluautorem je Donald Trump. Je to kniha o něm a o jeho receptáři, jak se stát slavným a úspěšným, jak obchodovat. On sám říká, že je to jeho druhá nejoblíbenější kniha hned po Bibli. A takových nehorázností tam jistě bude mnoho. Ty jsi s Walterem Barthem dělala rozhovor. Já jsem si ho už stihla poslechnout, nebo ten kousíček, který je k poslechu na webu Českého rozhlasu. A mě velice zaujalo, že vlastně Schauspielhaus Bochum odmítl koupit práva na tuto knihu. A to se vlastně stalo nějakým výchozím klíčem inscenačním nakonec.
1: Přesně tak. Walter Barth se skupinou spolupracovníků a spolupracovnic se rozhodli pojmout inscenaci tak, že skupina herců přímo na jevišti řeší, jestli ten text vůbec chtějí uvádět. Oni si totiž nejsou jistí tím, jestli vůbec mohou udělat, protože nemají práva na knihu a právě morální otázka, jestli za práva zaplatit nebo nezaplatit, se stává hlavním tématem celé té inscenace. A divák pak sleduje skupinu herců, kteří diskutují o tom, jak s knihou a tím materiálem naložit. Navíc kvalita samotného textu je poměrně nízká, takže to jsou tedy slova Waltera Bártha. Dovolím si ho citovat. Takže nejde tak ani o jeho interpretaci, tedy o interpretaci toho textu, ale spíš o to, co s ním vlastně dělat, jak s ním naložit, co si s ním počít. To je základní rovina uvažování tvůrčího týmu. Nakonec tedy herci na jevišti a herečky dojdou k tomu, že text začnou zpívat. Tím se totiž elegantně vyhnou problémů s autorskými právy.
0: Tak se tam dostal ten muzikál.
1: Ten muzikál, což samozřejmě může být trochu diskutovaný žánr, ale evidentně dá se uchopit z různých úhlů pohledů a v různých formách. Zpívaný text totiž můžou herci a herečky použít bez placení a zároveň se tím stává zajímavějším. Zatím je i reálná zkušenost, vedla se skutečná debata mezi souborem Wunderbaum a divadlem Schauspielhaus Bochum, protože se rozhodli práva nekupovat. Argumentovali tím, že text nemá literární hodnotu a že by nebylo morální platit v této situaci Donaldu Trumpovi. Takže divadelníci hodně řešili, jestli je možné text použít bez práv. No, Walter Bártha chce v inscenaci zobrazit v podstatě, jeho slovy řečeno, postkapitalismus. Neoliberální kapitalismus 80. let pak podle něj působí téměř nevinně, ale už tehdy obsahoval zárodky toho, co vidíme dnes. Trump je podle něj logickým pokračováním. Všechno je už v té knize. Způsob, jak jedná s protivníky, jak používá nátlak nebo zastrašování, to jsou v podstatě mafiánské praktiky a to se postupně stalo součástí globální politiky. Takže v té inscenaci nejde jenom o výsměch nebo kritiku, ale naopak Walter Bártha spíš poukazuje na nás, na to, čeho jsme schopni si všimnout včas, nebo na to, na co už může být mnohdy pozdě.
0: Teď promiň, to trochu přeruším zase zpátky takovou osobnější otázkou. Na kterou inscenaci z programu se ty letos nejvíc těšíš, nebo...
1: Určitě je to tato. Já bych ráda řekla, že na všechny z prvního festivalového víkendu, protože to je ten víkend, který já jsem se tam rozhodla strávit. Ale tato inscenace mě láká nejvíc, protože samozřejmě Donald Trump je postava z globální světové politiky, pro mě problematická, a já jsem vděčná za to, že se je někdo schopen originálním způsobem chopit tohoto tématu do té míry, že si vezme knihu, na níž se pravděpodobně tedy autorsky spolupodílel i Donald Trump, a zpracovali pro mě originálním způsobem, jako je muzikál. Takže já jsem hodně zvědavá, spíš než těšení, já bych tomu říkala zvědavost, ale zároveň jsem velkou příznivkyní a milovnicí pohybového umění, fyzického divadla, současného tance. Takže pro mě bude i velkým objevem inscenace choreografky Doris Uhlich, Come Back Again.
0: O téhle inscenaci bychom ještě teď mohli chvilinku mluvit. Na programu divadelní Flóry bude vlastně hned první den, v pátek 15. května, bude divadelní Flóru otevírat. Je to vlastně duet choreografky, performerky s klasickou prima balerínou, které je dnes 80 let. Teď mluvím o Susan Kinbauer. Ty jsi zase měla možnost trošku nakouknout do té tvůrčí kuchyně skrze rozhovor s Doris Uhlich. Proč se ona se rozhodla konfrontovat ten svět současného contemporary tance a tady ten svět toho baletu, a vůbec, protože ono to nějak přivádí na to jeviště jejich přátelství, nějak to tematizuje ten jejich vztah.
1: Já jsem pochopila z rozhovoru, že je to dáno osobní fascinací Doris Uhlich dívat se mimo normy, mimo to normované tělo, normované pro tanec, klasický tanec, balet i současný tanec. A vlastně i současný tanec nabízí mnoho více pohledů na lidské tělo, mužské, ženské, lidské. Podle ní, podle Doris Uhlich, na světě existuje mnoho různých těl a všechna tato těla chce vidět na jevišti. Nejde jí ani tak o ten vnější vzhled člověka, ale mnohem víc jí zajímá, jak se tělo pohybuje, jak v něm člověk žije. Ona se označuje za hledačku vnitřní biografie lidského těla, a pro ní zkrátka není důležité, co je vzhled, ani parametry, a tedy ani věk. Susan Kinbauer je bývalá prima balerína, jak už bylo řečeno, vídeňské státní opery, a dnes je jí skutečně přes 80 let a samozřejmě už nemůže tančit tak jako dřív. V baletu je běžné, že ve 40 a mnohdy i mnohem dřív jste považováni za staré a odcházíte do důchodu, což zní opravdu drsně a možná až šíleně a smutně. A Doris Uhlich zajímá, jaký potenciál v těle zůstává, jak ho lze proměnit, čili zajímá jí paměť těla. A tělo vytrénované baletem nese mnoho stop a Doris Uhlich se dívá na to, kam je možné tyto stopy posunout, jak je možné je měnit, potažmo využívat. No a takovým konkrétním příkladem, který ona uvádí, a doporučuji si to poslechnout v rozhovoru, je, že tančili s baletní tyčí, která bývá obvykle upevněna, protože je oporou, ale tuto tyč ona vzala, dala ji do rukou Susanne Kinbauer, aby s ní tančila, aby s ní vytvořila choreografii, a najednou se z této tyče stal úplně jiný názor a ne názor, ale také nástroj pro vyjádření energie.
0: Tam také v tom rozhovoru, který zmiňuješ, vlastně oslovila ta odvaha téhle 80-leté prima baleríny být na tom jevišti už nemoci, tak jak před 40 lety vlastně být tak zranitelnou a přesto tak mladou, jak tam Doris Uhlich v jednu chvíli říká.
1: A ještě bych zdůraznila důležitý aspekt té inscenace vzepření se autoritám, protože v baletu je běžné, že následujete nařízení choreografů, často spíš choreografů než choreografek, těch je statisticky vždy tak nějak víc, a nemůžete se tomu vzepřít, nějak interpretovat to spíš vlastní cestou. Teď bych ale do toho nerada zabíhala, zase vycházím z rozhovoru s Doris Uhlich. A najednou se Susanne Kinbauer tomu mohla vzepřít, mohla být víc sama sebou, mohla jít ven na jeviště s vlastní interpretací i vlastní interpretací toho, jak to ve svém těle cítí.
0: Mm-hmm. Tak to byla pozvánka na představení Come Back Again, kterým vlastně v pátek začíná divadelní Flora Olomouc. A v neděli 17. května uvede Moravské divadlo v Olomouci jednu z variant nebo z verzí jedné z nejslavnějších oper všech dob, Pucciniho Tosku. Tentokrát to bude v režii Daniely Špinar. A my si Pucciniho dílo teď připomeneme slavnou árií Visidarte.

0: Café.
1: Vltavské Art Café zve na 29. ročník divadelní Flóry Olomouc a my bychom teď už měli být ve spojení s šéfredaktorkou slovenského internetového časopisu Mloky.sk, dramaturgyní a kurátorkou Katarínou Cvečkovou. Dobrý den na Slovensko, Katarino.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, děkuji, že jste se na nás našla čas. Loňská Flóra vlastně patřila, nebo jedna z podstatných částí toho programu patřila intenzivní čtyřdenní přehlídce slovenského politického divadla. A letos, jak už říkal Petr Nerušil v tom úvodním telefonátu, má na programu mini profil divadelního souboru Uhol 92. Mohla byste, Kataríno, nám tenhle divadelní soubor trochu blíž představit? Jak charakterizovat jejich tvorbu, jejich divadelní jazyk, co je pro ně určující?
2: Ano, tak já tento soubor sledujem už dlouhodobo vlastně od jejich vzniku, a to či už teda jako divadelná kritička, alebo jako spolupracovníčka Alžbety Vrzguli a teda aj tohto súboru. Súbor bol založený v roku 2017 a teraz tak možno dešifrujem ten ich názov Uhol 92, čo to znamená. Je to vlastne generácia práve teda umelcov, umelkyň, ktorí teda sa narodili v roku 1992 a sami seba vlastne charakterizujú ako generáciu, prvú generáciu Slovenskej republiky, ktorá teda vyrastala už v Slovenskej republike, a tým vlastne je poznačená aj ich tvorba, pretože prinášajú vlastne špecifický pohľad tejto generácie na súčasné témy. To by bolo po tej tematickej rovine, a čo sa týka tej formálnej, tak posledné roky veľmi výrazne umelecky formuje tento súbor najmä Alžbeta Vrzgula, režisérka, ktorá vlastne sa vyznačuje takým špecifickým prístupom, ktorý vlastne spočíva najmä v tom, že si sama píše texty. Všetky, čiže každý jej text je vlastne výrazne autorský. Predtým, ako ten text vytvorí, vlastne prebieha veľmi intenzívny rešerš a výskum témy, a zároveň vlastne častokrát ten text je písaný na mieru hereckému kolektívu.

0: výrazně spoločensko-kritická.
1: Mohli bychom teď konkrétně mluvit o inscenaci Happy End, která bude na divadelní Flóře k vidění. Je to vlastně kombinace antické mytologie a popového muzikálu, nebo muzikálu odkazujícího na popkulturní témata, když to zjednoduším. Tematizuje se tu tradiční uspořádání mužsko-ženských rolí, takový ten odvěký souboj pohlaví. Je to, na první pohled by se vlastně mohlo zdát, že tu zůstáváme v takovém univerzálním tématu mezilidských vztahů, ale je i tahle inscenace v nějakém smyslu slova politickým komentářem k současnému dění?
0: Určitě tak. Já si myslím, že dnes a výhradně teda aj na Slovensku to už asi nie je ani možné inak robiť divadlo ako teda s politickým komentárom, a my sme vlastne práve minulý rok bolo súčasťou festivalu Divadelný Flóra aj naša spoločná inscenácia, ktorú sme za Alžbetou vytvorili, Eden, kde vlastne jedna z našich respondentiek, ktorých sme vlastne spovedali, nakoniec sa to dostali do textu, povedala takú veľmi múdru vetu, že politika je všetko aj to, čo hádžeš do hrnca, takže tým by som to teda takto otvorila tú tému, ale zároveň teda naozaj tvorba Alžbety Vrzguly sa vyznačuje tým, že ten politický komentár vlastne vkladá do tých inscenácií, a ak ste teda spomínali práve to tradičné usporiadanie mužsko-ženských rolí, tak vlastne popri tom je tam aj výrazná téma ekokataklizmy a environmentálnych dopadov.
1: Další inscenaci od souboru Uhol 92, kterou bude možno v Olomouci vidět, je inscenace Slováci ožijí, hymna pre 21. storočí. Omlouvám se za svou slovenštinu, ale neodolala jsem. Tohle mě fascinuje, tohle představení, tím, že vlastně ještě předtím, než začalo tohle téma být tak aktuální, nebo se vlastně na té politické scéně najednou stalo realitou, tak už vlastně existovalo, nebo už se zkoušela tahle inscenace. To je vlastně fascinující, ne? Že ta politika a to dění kolem nás je někdy jakoby vlastně jako bere těm tvůrcům něco rozpracovaného z ruky nebo z jeviště a vlastně to realizuje. To je takové, jak vrtěti psem, úplně naopak.
0: Ano, to byl velmi teda vtipný moment právě v tom, že naozaj ta inscenácia už vznikala, a právě v tom období teda naša ministerka kultury ohlásila, že se bude prerábať naša národná hymna. Čo teda veľmi vlastne nahrala na smeč tomuto kolektívu tvorcov a tvorkyň, ktorí teda práve sa kriticky pozerali vôbec teda na našu národnú identitu, ktorú vlastne symbolizuje práve tá hymna. A teda naozaj vtipné bolo na záver sa pozerať teda na to, ako tá realita vlastne dobehla tú divadelnú realitu.
1: Sarkasticky by se dalo říct, že je vám co závidět, že jako je na co reagovat na Slovensku.
0: Ano, každý den je na co reagovat, ano, naozaj.
1: To je, děkujeme slovenským politikům a političkám. Řekla byste ze svého úhlu pohledu, že je vlastně ten proud politického divadla na Slovensku dostatečně silný, dostatečně odvážný, dostatečně hlasitý?
0: Neviem, či by som to úplne vedela takto hodnotiť tým merítkom dostatočne. Ja skôr z toho môjho pohľadu môžem povedať, že ma to stále čím viacej prekvapuje, ako dokáže byť vlastne rôznorodý ten politický aspekt v tých inscenáciách, a že sa vlastne neobjavuje už iba na tej nezriadovanej scéne, ale objavuje sa aj priamo vlastne v kamenných institucionalizovaných divadlách, a dokonca teda na tej našej prvej scéne v Slovenskom národnom divadle, napriek teda tomu, aké vedenie tam je v tom národnom divadle, tak myslím si, že práve aj minulý ročník Divadelnej Flóry to ukázala, inscenácie, ktoré boli prítomné, ako napríklad Pes na ceste, že naozaj aj tieto teda institucionalizované scény si tú politickú tému vlastne berú za svoju a neboja sa vlastne otvorene hovoriť o tom, čo sa deje.
1: Jakou váhu nebo význam má pro slovenské divadelní tvůrce pořádání takových přehlídek nebo showcase, takových momentů, jaký je letos mini profil divadelního souboru Uhol 92 na Divadelní Flóře Olomouc, nebo jakým byla třeba loni celá jedna programová sekce věnovaná slovenskému politickému divadlu?
0: Tak ten význam je obrovský už od toho, ako som ja vás teda dnes počúvala, ako to povedal vlastne aj riaditeľ festivalu Peter Nerušil, že teda práve súbor Uhol 92 bol medzi tými, ktorým vlastne tento rok boli škrtnuté dotácie, respektíve Rada fondu na podporu umenia vlastne zrušila návrh odbornej komisie z dôvodu, že projekt označila za ideologický, čo vlastne v praxi znamená, že tento súbor vlastne tento rok prišiel o 25 000 na bežné fungovanie. Čiže vlastne aj vďaka festivalom môžu vlastne tieto divadlá, tieto súbory ďalej hrať svoje inscenácie, alebo teda ešte aspoň pár repríz uskutočne, kým ostatné, kým inscenácie pôjdu do dernier. To je tá praktická rovina a potom samozrejme aj tá rovina tej solidarity, ktorú sme vlastne vnímali najmä teda minulý rok, pretože vôbec to, ako bol nakombinovaný ten program, že mali možnosť vlastne odprezentovať svoje diela reprezentanti teda z tých kamenných institucionalizovaných divadiel a zároveň z tej nezávislej scény. A nebolo to len to, že mohli odprezentovať svoje diela, ale zároveň vlastne bol ten program doplnený aj o diskusie, o debaty po predstavenia, ale zároveň aj tematické. Čiže sme vlastne ako tvorcovia a tvorkyne dostali možnosť formulovať a slobodne vyjadrovať tie naše myšlienky a tie naše názory, navzájom sa počuť, navzájom sa stretnúť, inšpirovať sa v tých spôsoboch myslenia a zároveň vlastne počuť aj priamo od českého diváka alebo teda vnímať priamo od českého diváka tú solidaritu.
1: Já mám poslední otázku, Kataríno, takovou složitou, filozofickou, na ty já se vždycky specializuju v Art Café. Jestli vás napadne nějaká odpověď na otázku, jakými prostředky vlastně divadlo umí, nebo divadlo Živá kultura vlastně umí kultivovat nebo kultivuje tu solidaritu ve společnosti, o které Petr Nerušil v úvodu mluvil, nebo jakou s tím máte vy osobní zkušenost?
0: Ja by som naozaj veľmi rada verila v to, že to divadlo a tá živá kultúra stále vlastne tú solidaritu šíri a stále vlastne tú spoločnosť kultivuje. A myslím si, že to práve sa to aj vlastne skrýva v tom pomenovaní živá kultúra, že je to ten vlastne tá jedinečnosť toho živého, zdieľaného zážitku, toho spoločného prežívania tých príbehov, tých dialogov, tých emócií a zároveň to vedomie, ktoré nám to prináša, že sme súčasťou nejakého väčšieho celku.
1: Děkuju a moc zdravím na Slovensko dramaturgyni, kurátorku a šéfredaktorku internetového časopisu Mloky.sk Katarínu Cvečkovou. Děkuju za rozhovor.
0: Ďakujem pekne.
1: No a další hudební pozvánka dnešního Art Café na divadelní flóru Olomouc se týká koncertu, který tam proběhne v rámci večerního doprovodného programu. Proběhne v sobotu 23. května a vystoupí tady slovenští Berlin Manson, od kterých si teď zahrajeme nový single Jukebox.

0: Vltavské Art Café směřuje pomalu, ale jistě ke svému závěru. Věnovali jsme ho pozvánce na bohatý program divadelní Flory Olomouc na 29. ročník. Je takovým zastřešujícím tématem nebo motem toho letošního ročníku je solidarita. Jsem si to hezky našla, že slovo solidarita pochází z latiny, ze slova solidus, pevný nebo celiství. Vlastně ho chápeme jako nějakou soudržnost. Tak se chci, Veroniko, zeptat taky tebe, jak ty vnímáš schopnost nebo prostředky, výrazové prostředky divadla a vůbec živé kultury, jak se jim daří nebo jak mohou kultivovat tuhle tu solidaritu ve společnosti, jak se to odehrává vlastně.
1: Já se často bojím, když se o takových tématech člověk baví, která se týkají nějakého postoje, osobního postoje, společenského postoje, politického postoje, že se často sklouzne do nějakého patosu a to je to, co já opravdu nemám v životě ráda, ani v umění, patos. Ale solidarita v kultuře, schopnost kultivovat prostřednictvím kultury a umění. Široké téma, témata se opakují, nebo se spíš mění prostředky vyjádření, ty prostředky se možná obměňují, přicházejí v jiných konstelacích a kombinacích. Ale mluvíme-li o solidaritě v umění a v kultuře. Já bych tam upozornila na jeden možná trochu problém, že často vnímáme divadlo, ale i další umělecké formy, žánry nebo druhy a jejich poslání kultivovat společnost jako samozřejmost. A to není samozřejmost. To je usilovná, často špatně zaplacená, mnohdy nezaplacená práce všech těch, kteří v kultuře působí. Klade to na ně vysoké nároky a my nesmíme hřešit na to, že to dělají pouze z nějaké vnitřní potřeby nebo zkrátka potřeby, nebo že to dělají snad jako zálibu nebo hobby. Takže z toho pramení určitá vzájemná solidarita, už jen to uvědomění. A možná právě uvědomění si něčeho, na co jsme zapomněli, co jsme měli hluboko zasunuto v mysli, může být jedna z cest, jak umění může v člověku posílit solidaritu. A pro mě v posledních měsících bylo jakýmsi zadosti učiněním sledovat studenty a studentky, ale i další lidi, kteří vešli do ulic a bojovali za živé umění a kulturu. Chtějí zachovat jejich svobodu, jejich možnost promlouvat o všech těch tématech, která tady dnes zazněla. Toto také není samozřejmost a to je taky určitý druh solidarity a pevnosti vlastně společnosti. A nebo když bojují za zachování veřejnoprávních médií, že to vnímají taky. Jako, já to vnímám jako určitý akt solidarity. Takže nějaké konkrétní případy a příklady v posledních měsících máme a už se to souvisí s kulturou, uměním, nejen divadlem.
0: Děkuju za závěrečná slova Veronice Joštové Štefanové. Díky.
1: Také děkuju a přeju krásný den.
0: Za návštěvu v Art Café. A ještě jednou připomenu, milé posluchačky a milí posluchači, že 29. roční divadelní Flory vypukne už 15. května v Olomouci. A když jsme tady mluvili o solidaritě, o solidaritě se slovenskými umělci, kteří doma čelí docela intenzivní a kontinuální perzekuci, tak dnešní Art Café také symbolicky zakončíme jednou z nejnovějších slovenských desek, Cítit to všetko naraz, od projektu Léto s Monikou. Zazní skladba Asi mamáš. Hezký poslech přeje Hanka Malaníková.

0: pátek začíná festival Divadelní flóra v Olomouci. Zvala nás na něj se svými hosty v Art Café Hanka Maleníková. Ve čtvrtek startuje na pražském výstavišti festival Svět knihy. Jak ovlivňuje i takový zavedený literární svátek současná situace na tuzemském knižním trhu? Proč padají i takové řetězce, jako byly například Levné knihy? Jak fungovala nulová sazba DPH, která platí od ledna 2024? A co mohou pro své přežití udělat menší knihkupci, bude se ptát Saša Michaelidis, ředitele Světa knihy Radovana Auera a také knihkupce Martina Koubíka v Akcentu. Zítra na Vltavě v 16 hodin a 30 minut. Dnes máme pondělí, blíží se 18. hodina a to znamená, že si za chviličku mikrofon převezme David Brada. Jana Kozubková vám přeje klidné chvíle s Vltavou a toto je pozvánka na dnešní 18.30.
1: Pulitzerovou cenou ověnčený legendární román o dospívání, rasismu i Americe uprostřed hospodářské krize.
2: Jako zabít ptáčka.
1: Jeho autorka Harper Leeová se narodila právě před 100 lety.
2: Kultovní knihu teď přinášíme v premiérové četbě na pokračování.
1: Od 28. dubna vždy v 18.30 na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz. Jazzový podvečer.
3: Zdravím vás, dámy a pánové. Dnes budeme trochu mimo. Saxofonista Ben Wendell má novou a hodně zajímavou desku, tak snad se vám bude líbit.

Jméno Ben Wendell můžete znát třeba z kapely Nobody nebo z desek s Tigranem Hamasyanem, Geraldem Claytonem nebo Louis Colem. Tenhle hodně neortodoxní saxofonista se tentokrát obklopil hned 4 vibrafony a nahrál elektroakustické album pro saxofon a 4 maletové nástroje, tedy melodické i rytmické perkusní nástroje. Deska se jmenuje příznačně Barcode, tedy čárový kód, vyšla 13. března na Edition Records a tenhle název není náhodný. Stejně jako čárový kód se hudba na téhle desce skládá z různých čar a mezer různých šířek a tahle hudba vzniká z jednotlivých rytmických a zvukových proužků, které se nám taky postupně skládají do jednoho celku. Ben do studia pozval 4 špičkové hráče, Joela Rose, Simona Muliera, Patricie Brennan a Juana Diego Villalobose. Tedy vibrafony, marimby, chromatický balafon, mallet station, k tomu navíc spoustu elektroniky. No a celou sestavu si nejdřív 2x vyzkoušeli během rezidence v New Yorkské Jazz Gallery a potom teprve šli nahrávat do Bunker Studia v Brooklynu. Kritici se shodují, že tenhle barcode, cituji, scans like nothing else out there, tedy zní jako nic jiného na současné scéně a vyplatí se ho poslouchat se sluchátky v klidu a opakovaně. Na úvod jste slyšeli skladbu Clouds, tedy mraky, a teď zazní Mimo.

Dozněla skladba Mimo. Mimochodem píše se to Mimo a znamená to Mimo. Ben Wendell, Bůh ví proč, schválně použil tohle české slovo s plným vědomím toho, co znamená. Ale neptejte se mě, kde ho vzal. Magazín Jazz Trail upozorňuje, že Mimo je vlastně nejvíc groovy skladba na celé desce. Melodie má trochu folklorní nádech, ale pořád v ní cítíte blues. Rytmika ve spot navíc neustále mění metrům. Vibrafony se rozdělují na dvě zdánlivě mimo běžné koleje. Jedny vytvářejí harmonický základ, druhé pak přidávají akcenty a elektronické prvky. No a nad tím vším soluje saxofonista Ben Wendell. Jako vždycky, rytmicky obratný a melodicky srozumitelný. Na albu po téhle skladbě najdete kompozici Olha Maria od Antonia Carlose Jobima. To je jediný cover na albu. Je to hodně jemná a lyrická podsta brazilské tradici, kterou my ale přeskočíme, protože má přes 10 minut. A pustíme si rovnou skladbu Repeat After Me.

Dozněla skladba Repeat After Me. Ta má kořeny v Benově působení s kapelou Nobody. V jiné podobě se totiž objevila také na jejich loňské desce Reach. Základ je jednoduchý, krátký motiv, který se v unisonu opakuje, rozkládá, přesouvá do jiných výšek a rytmů. Skladba, jak si možná pamatujete, začíná jediným opakovaným tónem a k němu se postupně přidávají další hlasy, až z toho vzniká jakási polyrytmická pavoučí síť, takové mraveniště. No a nad tím střídá Ben technicky náročné pasáže a zase jednoduché fráze. Ben Wendell je kanadsko-americký saxofonista, skladatel a taky spoluzakladatel skupiny Nobody, mimochodem držitel dvou nominací na Grammy. Je známý tím, že každý projekt staví kolem nějakého konceptu. Album Seasons postavil na duetech. Na albu The Future Is Now zase zní velká kapela. No a aktuální Barcode, který právě posloucháme, kombinuje 4 vibrafony, saxofon a elektroakustické zvuky. Ben Wendell k tomu s humorem dodává, že prostě asi neumí nahrát normální desku. A my si teď pustíme skladbu Birds Ascend, která je asi nejhravější a nejpřístupnější skladbou celé desky. Vibrafony na ní skutečně připomínají třepetání ptačích křídel.

A jsme na konci. Barcode je podle mě nesmírně inspirativní deska, která ukazuje, jak může znít můj oblíbený vibrafon v 21. století, když na něj hrají lidé, kteří poslouchají Ligetyho hudbu z vesmírné Odyssey, Steva Reicha, moderní elektroniku i jazz. A nad nimi se vznáší saxofonista, který propojuje post-bop s komorní minimalistickou současnou hudbou. Před námi je teď Lonely One, alespoň ukázka z téhle dlouhé skladby, která je intimní, plná prostoru, dozvuků i ticha. Ben Wendell v ní používá také své oblíbené pískání, které doplňuje souzvuk vibrafonu křehkým lidským tónem. Myslím, že tuhle desku se vyplatí oskenovat opakovaně. Přeju vám příjemný večer a těším se na slyšení.

0: jak už známe, nové album saxofonisty Bena Wendla Barcold díky jazzovému podvečeru Davida Brady.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/DOD.
2: Četba na pokračování.
0: Jako zabít ptáčka, anglicky to kill a mockingbird, čili zabít drostce, je román spisovatelky Harper Leeové poprvé vydaný v roce 1960. Zaznamenal okamžitý úspěch, vyhrál Pulitzerovu cenu a stal se klasickým dílem moderní americké literatury. Zápletka a charaktery postav jsou částečně inspirovány autorčinným pozorováním její rodiny a sousedů a také událostmi, které se odehrály v blízkosti jejího rodného města v roce 1936, v době, kdy jí bylo 10 let. Toto je premiéra 14. už předposlední části.

Na to, že byl poslední říjnový den, bylo neobyčejně teplé počasí. Ani jsme si na akademii v rámci svátku všech svatých nemuseli brát kabát. Nárožní svítil navrhala ostré stíny na Redliho dům. Ale stejně jde odtamtud na člověka hrůza, viď? Řekla jsem. Bubu nechce nikomu ubližovat, ale jsem moc ráda, že jdeš se mnou. Etikus by tě přece nenechal jít do školy samotnou, řekl Jem. Nechápu proč, vždyť se jde jenom za roh a pak přes dvůr. Jít přes ten dvůr v noci, to je pro malý holky pěkně dlouhá cesta, škádlil mě Jem. Ve tmě vysoko nad námi vyspěvoval osamělý drost mnoho hlásek. Odbočili jsme ze silnice a vešli na školní dvůr. Byla tma jako v pytli. Jak víš, kde jsme, Jeme? Zeptala jsem se, když jsme ušli pár kroků. Poznám, že jsme pod tím velkým dubem, protože jdeme přes studený místo. Zpomalili jsme a opatrně jsme našlapovali a hledali cestu, abychom nevrazili do stromu. Měl vzít sebou baterku, Jeme. Nevěděl jsem, že je takováhle tma. V tom na nás někdo skočil. Krista pána, vykřikl Jem. Do obličeje nám vyrazil kruh světla a za ním vyskočil rozjařeně Cecil Jacobs. Ha, a už vás mám, ječel. Já věděl, že tudy půjdete. Jak ses dostal až sem a sám, ty kluku? Nebojíš se Bubu Redliho? Cecil dojel bezpečně ke škole s rodiči. Nikde nás neviděl a tak se odvážil zajít až sem, protože věděl, že tudy určitě půjdeme. Myslel ale, že s námi půjde pan Finch. Prosím tě, vždyť je to jenom kousek za rohem, řekl Jem. Museli jsme uznat, že se to Cecilovi docela povedlo. Opravdu nás vyděsil a může to teď rozhlásit po celé škole, na to má právo. Hele, řekla jsem, copak ty nebudeš dneska dělat krávu? Kde máš masku? Nahoře za jevištěm, řekl Cecil. Paní Merivedrová povídala, že akademie ještě hned tak nezačne. Můžeš si dát svoji masku dozadu za jeviště k tý mojí čipero a můžeme jít s ostatníma. Jem prohlásil, že je to báječný nápad. Podle jeho mínění bylo rovněž výborné, že Cecil a já zůstaneme spolu.

0: Zdálo se, že se v sále schromáždil celý okres.
1: Je, já si zapomněla peníze, Jamie.
0: Vzdychla jsem, když jsem uviděla stánky. Etikus nezapomněl, řekl Jem. Tady máš 30 centů, stačí ti to na 6 věcí. Zamířili jsme se Cecilem ke školnímu auditoriu a postranními dveřmi jsme vešli dozadu za jeviště, kde jsem nechala svůj šunkový úbor. Navštívili jsme se Cecilem několik stánků. Koupili jsme si každý sáček božích milostí a chtěli jsme si koupit i karamel, když v tom se objevili poslové paní Merivedrové a vyřizovali, že máme přijít dozadu za jeviště, že je čas se připravit. Sál se plnil lidmi a vpředu pod jevištěm se schromáždila kapela střední školy Maycombského okresu.
1: Mě někdo pomačkal masku, zanaříkala jsem zdrceně.
0: Paní Merivedrová ke mně přiklusala, vyrovnala drátěné pletivo a vstrčila mě dovnitř. Kapela spustila hymnu a slyšeli jsme, jak obecenstvo povstává. Potom zaduněl velký buben. Paní Merivedrová, stojící za pulpitem vedle kapely, pravila: Maycombský okres, ad astra per aspera. Buben znovu zaduněl. To znamená, překládala paní Merivedrová pro venkovské křupany, z bláta ke hvězdám. Přišla jsem na to, že když pokrčím kolena, mohu je zastrčit pod masku a jakž takž se posadit. Sedla jsem si, poslouchala jsem jednotvárný hlas paní Merivedrové a dunění bubnu a za chvíli jsem spala jako dudek. Později mi vyprávěli, jak paní Merivedrová nasadila všechno k velkolepému finále, jak plna důvěry zapěla: Vepřové! Protože borovice a boby vstoupily na jeviště přesně podle pokynu. Počkala pár vteřin, pak zvolala: Vepřové! Když se nic neukázalo, zaječela: Vepřové! Buď jsem ji musela ve spánku zaslechnout, nebo mě probudila kapela, ale právě v okamžiku, kdy paní Merivedrová triumfálně vyšla na jeviště s vlajkou státu Alabama, rozhodla jsem se k nástupu. Později jsem se dověděla, že soudce Taylor vyšel ze sálu a zůstal venku a tak se plácal do kolen, že mu tam paní Taylorová donesla sklenici vody a prášek. Zdálo se, že paní Merivedrová slavila úspěch. Všechno obecenstvo jásalo. Ale ona mě chytla vzadu za jevištěm a řekla mi, že jsem jí zničila živý obraz. Cítila jsem se hrozně, ale když pro mě přišel Jem, byl pln pochopení. Řekl, že z místa, kde seděl, mou masku skoro ani neviděl. Nechceš si to sundat, Chipero? Zeptal se. Ale ne, já si to nechám, řekla jsem. Pod maskou jsem mohla skrýt svou hanbu.

Prošli jsme sálem do dvorany a sešli jsme po schodech. Byla pořád černá tma. Pojď sem, Čipero, já tě budu držet za tu kost, aby ses nezamotala. Vidím docela dobře. No jo, ale abys nestratila rovnováhu. Zamířili jsme přes temný školní dvůr a napínali jsme zrak, abychom si viděli na nohy. Čipero. Nic. Tohle Jem už dávno neudělal. Přemýšlela jsem, co mu asi vrtá hlavou. Řekne mi to, až bude chtít, nejspíš až dojdeme domů. Cítila jsem, jak mi prsty tiskne špičku masky, zdálo se mi, že až příliš silně. Zavrtila jsem hlavou. Jeme, nemusíš mě... Buď minutku sticha, Čipero. Řekl a štípl mě. Šli jsme mlčky. Už je to minuta, řekla jsem. Co máš zase v hlavě? Otočila jsem se, abych se na něho podívala, ale sotva jsem rozeznávala jeho obrys. Zdálo se mi, že něco slyším, řekl. Zastavili jsme se. Slyšíš něco? Zeptal se. Ne. Neušli jsme ani pět kroků a už mě zase zastavil. Chceš mě strašit, Jeme? Z toho už jsem vyrostla. Buď ticho, řekl a to jsem poznala, že si nedělá legraci. Byla tichá noc. Slyšela jsem vedle sebe jeho lehké oddychování. Poslouchali jsme. Slyším to, když jdeme, ale jak se zastavíme, tak to přestane. To slyšíš šustit tu moji masku. Řekla jsem to spíš, abych přesvědčila sama sebe než Jema, protože když jsme vykročili, zaslechla jsem nade vší pochybu to, o čem mluvil Jem. Nedělala to moje maska. To bude stejně Cecil, řekl po chviličce Jem. Po druhý nás nedoběhne. Zeptala jsem se Jema, jak nás může Cecil v takové tmě sledovat. Podle mého by do nás musel zezadu vrazit. Já tě vidím, Čipero, řekl Jem. Jak to? Já tebe nevidím. Prosvítá to, kde je ta šunka prorostlá. Paní Krenčová ty pruhy natřela nějakou svítivou barvou, aby vynikly ve světle na jevišti. Nezrychlovali jsme. Jem věděl stejně dobře jako já, že je těžké spěchat a neukopnout si přitom palec, nebrnknout o kámen a nepřivodit si další nepříjemnosti. A já jsem ke všemu byla bosa. Náš společník se šoural a táhl nohy za sebou, jako by měl těžké boty. Ucítila jsem pod nohama chladnější písek a poznala jsem, že jsme blízko velkého dubu. Zastavili jsme se a poslouchali. Tentokrát se šouravé kroky s námi

Šlapla po hlíně a po kořenech. Někdo se skutálel ke mně a nahmátla jsem Jima. Vyskočil jako blesk a táhl mě sebou. Byli jsme už skoro u silnice, když jsem ucítila, že mě Jim pustil. Cítila jsem, jak sebou škubl nazad k zemi. Znovu zvuky zápasu. A v tom se ozvalo tupé zapraštění a Jim zaječel. Rozběhla jsem se směrem, odkud se ozval Jimův výkřik a zabořila jsem se do ochablého mužského břicha. Ten, komu patřilo, vyhekl a pokusil se mě chytit za paže, ale ty jsem měla pevně přitisknuté k bokům. Břicho měl měkké, za to paže jako z ocely. Tiskl mě tak, že jsem pomalu ztrácela dech. Nemohla jsem se pohnout. Najednou byl stržen dozadu a sražen na zem. Málem mě svalil sebou. Jim se zvedl, napadlo mě. Zvuky zápasu pomalu utichaly, až se rozhostilo ticho. Jen nějaký člověk těžce oddychoval a vrávoral. Zdálo se mi, že poodešel ke stromu a opřel se o něj. Prudce se rozkašlal zajíkavým drásavým kašlem. Jime? Neozvala se žádná odpověď, jen muž těžce oddychoval. Jime? Jim neodpovídal. Muž začal obcházet kolem, jako by něco hledal. Slyšela jsem, jak sténá a něco těžkého táhne po zemi. Pomalu se mi rozbřesklo, že jsme tu teď pod stromem čtyři. Etiku? Muž odcházel těžkým a nejistým krokem k silnici. Prsty u nohou jsem horečně ohledávala zem. Ve chvilce jsem se něčeho dotkla. Jime? Nahmatala jsem nohou kalhoty, přesku od opasku, knoflíky, límec a obličej. Podle pichlavého strniště na tváři jsem poznala, že to není Jim. Ucítila jsem vyčpělý pach vysvětlení.

0: Pustila jsem se směrem, kde jsem tušila silnici. Pod svítilnou právě procházel jakýsi člověk. Šel trhavým krokem, jako někdo, kdo nese příliš těžké břímě. Nesl Gemma. Když jsem dorazila na roh, muž přecházel už náš přední dvorek. Světlo z našich dveří na okamžik orámovalo Etikovu postavu. Seběhl ze schodů a spolu s mužem zanesli Gemma dovnitř. Došla jsem ke dveřím, když už odcházeli před síní. Teta Alexandra mi běžela naproti. Zavolejte doktora Reynoldse, křikl ostře Etikus z Gemova pokoje. Kde je Čipera? Tady je, zavolala teta Alexandra a vlekla mě sebou k telefonu. Mně nic není, tetičko, uklidňovala se mi. Raději zavolej. Zvedla sluchátko z vidlice a řekla. Julo May, dejte mi doktora Reynoldse rychle. Agnes, je tatínek doma? Prosím vás, vyřiďte mu, ať sem hned přijede, hned jak se vrátí. Prosím vás, je to naléhavé. Z Gemova pokoje vyšel Etikus. Jakmile teta Alexandra přerušila spojení, Etikus vzal od ní sluchátko. Julo May, dejte mi prosím šerifa, řekl a chvíli vyčkal. Tady Etikus Finch. Někdo přepadl moje děti. Gem je zraněn. Mezi naším domem a školou. Skočte tam, prosím vás, a podívejte se mi, jestli tam ještě někde není. Díky, Heku.
1: Etiku, je Gem mrtvý?
0: Není, Čipero. Postarej se o ní, sestro, zavolal už z chodby. Tetě se třásly prsty, když ze mne odmotávala zmuchlanou látku a pomačkané pletivo.
1: Není ti nic, děvenko?
0: Ptala se neustále a uvolňovala mě přitom z mého krunýře. Ulevilo se mi, když už jsem z něho byla venku. Paže mě začínaly štípat, měla jsem je celé rudé od vytlačených šestiúhelníků. Rozetřela jsem si je a přestali tolik svědět. Před domem zastavilo auto a po chvíli vešel do dveří doktor Reynolds. Pro Krista pána. Zamířil ke mně, řekl. Ty ještě stojíš. A změnil směr. Znal u nás v domě každou místnost. Věděl také, že když je zle se mnou, je na tom Gem stejně. Trvalo celou věčnost, než se vrátil.
1: Je Gem mrtvý?
0: Co tě napadá? Odpověděl a přidřepl ke mně. Má na hlavě zrovna takovou bouli jako ty a má zlomenou ruku. Ta zlomenina je ošklivá, pokud se to dá zjistit. Je to v lokti. Dneska už toho moc nespravíme, jenom se mu pokusíme co možná ulevit. Tu paži mu budeme muset zrentgenovat. Nejspíš ji bude nosit nějakou dobu na podpěře kus od těla. Ale tím se netrap. Bude zase jako rybička. Hoši v tomhle věku jsou jako gumoví. Doktor Reynolds si mě za řeči pozorně prohlížel a lehce mi ohmatával bouli, která mi naskakovala na čele. Běž se na něj klidně podívat. Veranda zanaříkala pod těžkými botami šerifa Heka Tata. Nestalo se ti nic, Čipero? Řekl, když otevřel dveře.
1: Ne, pane Tate, jdu se podívat na Gemma, všichni jsou u něho.
0: Půjdu s tebou, řekl šerif Tate. Teta Alexandra zastínila Gemovu lampičku ručníkem a v pokoji bylo šero. Gem ležel na znak. Po jedné straně obličeje se mu táhl škaredý šrám. Levou paži měl položenou stranou od těla. Loket měl malinko ohnutý, ale na opačnou stranu. Mračil se.
1: Gemme?
0: Etikus se ozval. Neslyší tě, Čipero. Ten neví o světě. Přicházel už k sobě, ale doktor Reynolds ho zase uspal. Poodstoupila jsem. Teta Alexandra seděla v houpací židli u krbu. Muž, který Gemma přinesl domů, stál v rohu a opíral se o zeď. Byl to nějaký venkovan, kterého jsem neznala. Asi přišel na školní slavnost. Musel zaslechnout náš křik a přiběhl nám na pomoc. Etikus stál u Gemovy postele. Šerif Heck Tate zůstal stát ve dveřích. Pojďte dál, Heku, vybídl ho Etikus. Našel jste něco? Nedovedu si sice vůbec představit ničemu, který by byl takové hanebnosti schopen, ale doufám, že jste ho našel. Pan Tate odfrkl. Podíval se po muži v rohu a pokývl mu. Pak se zadíval na Etika. Posaďte se, pane Finchi, začal šerif Tate. Nervózně si přejel rukama po sténech. Třel si levou paži a prohlížel si římsu nad Gemovým krbem. Potom, jako by ho zaujalo ohniště. Prsty mu zabloudily k dlouhému nosu. Co je, Heku? Zeptal se Etikus. Šerif Tate si sáhl na krk a začal si jej mnout. Tamhle venku pod tím stromem leží na zemi Bob Jewell a má pod žebra vražený kuchyňský nůž. Je mrtvý, pane Finchi.

0: Teta Alexandra se zvedla a zatápala pořím se nad krbem. Poprvé v životě se neprojevila Etikova vrozená zdvořilost. Zůstal sedět. Z nějakého důvodu se mi myšlenky stále vracely k tomu, jak pan Bob Juvl prohlásil, že Etika dostane, i kdyby na to měl věnovat zbytek života. Málem se to panu Juvlovi podařilo. A bylo to to poslední, co udělal. Víte to určitě, řekl Etikus zachmureně. Je načisto mrtvý, řekl šerif Tate. Toho nikdo nevzbudí. Těmhle dětem už nic neudělá. Neměli bychom jít raději do obývacího pokoje, řekla teta Alexandra. Jestli vám to nevadí, pravil šerif Tate, zůstal bych spíš tady, pokud to neublíží Jamovi. Chci si prohlédnout jeho poranění a Chipera mi zatím o tom něco poví. Etiku, měla jsem dneska večer takové tušení a... To je moje vina, přerušila ho teta Alexandra. Měla jsem... Šerif Tate zvedl ruku. Kvůli ničemu se netrapte. Kdyby jsme se měli vždycky řídit nějakým tušením, to by jsme byli jako kočky, co se honějí za vlastním ocasem. Tak, slečinko, zkus mi vypovědět, co se stalo, dokud to máš v čerstvé paměti. Půjde to, co myslíš? Viděla jsi ho, že by šel za vámi? Uchýlila jsem se k Etikovi a ucítila jsem kolem sebe jeho paže. Šli jsme už domů. Pak Jim řekl, ať jsem chviličku tiše. Já myslela, že přemýšlí. Vždycky chce, abych byla sticha, aby mohl přemýšlet. Potom řekl, že něco slyší. Mysleli jsme, že je to Cecil.
1: Cecil?
0: Cecil Jacobs. Už nás dneska večer jednou vystrašil, tak jsme si mysleli, že je to zase on.
1: Kde jste to byli, když jste si mysleli, že je to Cecil?
0: Jenom kousíček od školy. Šli jsme dál, byla jsem schovaná v té masce, pane Tate, ale pak už jsem to slyšela i já. Ty kroky totiž. Když jsme šli, šli za náma a zastavovali se, když jsme se my zastavili. Jim říkal, že mě vidí, protože paní Crenshawová mi natřela masku nějakou svítivou barvou. Byla jsem za šunku.
1: Jak to? Zeptal se šerif Tate zaraženě.
0: Etikus popsal panu Tateovi mou roli i konstrukci mého úboru.
1: Měl jste ji vidět, když přišla, řekl. Bylo to na ní rozmačkané na cimpr campr.
0: Šerif Tate si mnul bradu.
1: A já pořád od čeho má ty otisky. Rukávy měl celé prodírkované. Na rukou byl popíchaný a odpovídalo to přesně těm dírkám na rukávech. Mohl bych tu věc vidět, prosím vás?
0: Etikus donesl zbytky mého úboru. Pan Tate jej obrátil a ohnul do kulata, aby si udělal představu, jak předtím maska vypadala.
1: Tohle jí patrně zachránilo život, řekl. Podívejte se.
0: Ukázal dlouhým ukazovákem. Na matném drátu vyvstávala lesklá, čistá čára.
1: Bob Juvl nežertoval, zahučil šerif Tate.
0: Musel se pomátnout, řekl Etikus.
1: Nechci se s vámi přijít, pane Finchi. Nebyl blázen. Byl to lump, jakému není rovno. Podlý, hnusný chlap, který se rozkurážil kořalkou, aby si troufl jít zabíjet malé děti. Tváří v tvář by se vám nikdy nepostavil.
0: Etikus zavrtěl hlavou.
1: Myslel jsem, že už si všechnu zlost vylil v ten den, kdy mi vyhrožoval. I kdyby ne, myslel jsem, že půjde po mně.
0: Troufal si trápit ubohou černošku, troufal si na soudce Taylora, když si myslel, že není nikdo doma. A vy ještě věříte, že by se vám postavil otevřeně a ve dne?
1: Šerif Tate si povzdychl.
0: Tak, abychom pokračovali.
1: Slyšela jsi ho za sebou, Chipero?
0: Ano, slyšela. Když jsme došli pod strom...
1: Jak jsi věděla, že jste pod stromem? Vždyť tam byla tma jako v ranci.
0: Byla jsem bosa a Jim povídal, že pod stromem je zem vždycky studenější.
1: Budeme z něho muset udělat šerifova pomocníka.
0: Pokračuj. Pak mě najednou něco draplo a rozmáčklo to na mě tu masku. Myslím, že jsem se přikrčila. Slyšela jsem, jako když se pod stromem rvou. Vráželi do kmene, aspoň se to tak zdálo. Jim mě našel a táhl mě na cestu. Někdo, pan Juvl, ho strhl na zem. To byl asi on. Zase se začali rvát a potom něco tak zvláštně zapraštělo a Jim zařval.
1: Zarazila jsem se. To byla Jimova paže.
0: No a tak Jim zařval a dál jsem ho neslyšela a hned potom... To byl asi pan Juvl a chtěl mě umačkat a udusit. Potom někdo pana Juvla strhl na zem. To se musel zvednout Jim. To je všechno, co si pamatuju.
1: A pak? Šerif Tate se na mě pronikavě díval. Někdo tam kolem vrávoral a hekal a kašlal, div mu to plíce neroztrhlo. Nejdřív jsem myslela, že je to Jem, ale podle hlasu to na něho nevypadalo. Kdo to byl? Vždyť je tamhle, pane Tate. Ať vám poví, jak se jmenuje. Po těch slovech jsem ukázala na muže v rohu. Cizí muž se dosud opíral o zeď. Stál tam tak, už když jsem vešla do pokoje. Paže měl složené na prsou. Když jsem na něho ukázala, spustil je a přitiskl dlaně na stěnu. Měl bílé ruce. Byly to chorobně bílé ruce, které nikdy neviděly slunko. Od jeho rukou jsem sjela pohledem na jeho kaky kalhoty zamazané od písku. Pak jsem očima přejela vzhůru pohubené postavě k roztržené hrubé košili. Obličej měl stejně bílý jako ruce, kromě stínů na vyčnívající bradě. Měl hubené, vpadlé tváře, široká ústa, ve spáncích mělké, téměř neznatelné proláklinky a tak bezbarvě šedé oči, že mi připadal jako slepec. Vlasy měl řídké a bez lesku, na temeni hlavy skoro jenom chmíří. Když jsem na něho ukázala, projelo jim podivné zachvění, jako by uslyšel zaškrábat nehty na břidlici. Ale jak jsem na něho udiveně hleděla, napětí se mu pomalu z obličeje vytrácelo. Jeho rty se rozevřely v plachém úsměvu a obraz našeho souseda se rozplynul v slzách, které mi najednou vhrkly do očí. Ahoj, Bubu, řekla jsem.

0: Román Harper Leeové Jako zabít ptáčka nám čte Beáta Kaňoková v režii Josefa Kačmarčíka. Do malého městečka na americkém jihu ve 30. letech 20. století se vydáme zase zítra v 18.30 v četbě na pokračování a bude to už naposledy. Dnes večer navštívíme s básníkem Petrem Borkovcem Itálii. Do okolí Raveny jezdí pravidelně, jak jeho čtenáři dobře ví. V roce 2017 vydal pozoruhodnou sbírku povídek Lido di Dante, pojmenovanou podle tamního letoviska. O 4 roky později vyšly některé jeho italské reportáže a krátké prózy pod názvem Sebrat klacek. O Itálii mluvil také v našich ranních úvahách. A přesto některé jeho italské texty, jako třeba tento, ještě publikovány nebyly.
1: Itálie je vysoká betonová zeď, za kterou jsou vidět poslední 2 patra paneláku s větráky obloženými plechem. Napravo od nich vyčnívá vrcholek Pinie a vlevo trčí skrumáž antén z minulého i tohoto století na konci ploché taškové střechy. 3 výstřižky ze starých obrázkových časopisů, nalepené vedle sebe na betonový spodek nekonečně světle modré oblohy, co zrní horkem a drnčením cikád. Zrezlá žerť s italskou vlajkou si k té barevné lepenici pohvizduje někde stranou. Pojďme si sednout do baru, který do téhle scenérie patří. Nebude těžké ho najít. Většina venkovských barů v Romani vypadá, jako by kdysi doprovázeli benzínovou pumpu, co ale dávno krachla. Bar přežil jen tak, ale drží se. Buongiorno, salve. Bar ve vsi Kokolia, na hranici Forliveské a Ravenské provincie, stojí na silnici.
0: Zatím nevydané texty z Itálie Petra Borkovce vám představíme dnes večer na Vltavě. Krátké prózy, připomínající někdy reportáž, jindy krátkou povídku, ale také několik italských básní. V pásmu s autorským přednesem zažijeme v několika zastávkách neobyčejná dobrodružství s objevování úplně obyčejných a často velmi omšelých italských kulisách, letních bytů, espresso barů, zapadlých kostelíků a náměstíček. Tento souzvuk, nazvaný začátek smíchu nebo jeho zbytky, zahájíme na Vltavě dnes ve 22 hodin. Teď je tu hodina 19.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. V dnešním sedmém nebi si poslechneme Ross from Friends, Purient nebo Creation Amour. Začneme s projektem Creation Amour, což je hudební projekt dánského umělce Louke Rabeka, známého také z projektu Lust for Youth z labelu Posh Isolation, který spolu založil. Pod jménem Creation Amour rozvíjí intimnější a experimentálnější polohu své tvorby, zaměřenou na atmosféru, fragmentárnost a emocionální intenzitu. První skladba dneška nese název Blue Skin.

Okay.

Love means taking action a creation amor. Jeho hudba se pohybuje mezi ambientem, post-club, elektronikou, noise popem či abstraktní elektronickou kompozicí. Charakteristická je práce s rozostřenými melodiemi, digitálně deformovanými vokály, terénními nahrávkami a jemně narušenými rytmickými strukturami. Jeho zvuk často působí jako taková koláž vzpomínek, internetových stop i citových záznamů. Jeho důležitými nahrávkami jsou alba Love Means Taking Action, Isa a Remember Rainbow Bridge. Na nich Rahbek propojuje melancholii s velmi futuristickou produkcí a vytváří hudbu, která je zároveň křehká i technologická. Poslechneme si další skladbu Creation Amor Under the Crown of Stars.

Thank you.

Creation Amor a Scandinavian Star a skladba Magnolia. Poslechneme si jejich další spolupráci, tentokrát ještě s Frederikem Valentinem a skladba nese název Icarus.

Purient a skladba Fantasy. Purient je pseudonym DIY elektronické producentky a vokalistky Kate Dorman. Jako výrazná postava prosperující undergroundové elektronické scény v Narmu vytváří Purient zvukové světy, které zahrnují jak éterické, tak drsné polohy. Narušuje popové archetypy a vytváří třpitivé astrální textury, zlověstné syntezátory a závratné experimentální aranže dle svého bia. Poslechneme si její další skladbu Get Better.

Hyperion a skladba I Won't Remember You. Díky schopnosti vrstvit popově laděné vokály a ambientní textury na roztěkané a abrazivní klubové beaty si Hyperion vybudovala v elektronické nebo na elektronické scéně zcela vlastní místo. Její debutové EP Hyperion s názvem Memories obsahovalo dva výrazné remixy od mezinárodně uznávaných jmen Earth Eater a Vark. Od temných industriálních pulzací titulní skladby Memories až po zkreslený pop skladby Sad je toto EP silným prohlášením. My posloucháme i skladby z jejího EP Muach. A jak jsem nyní zjistila, tak Hyperion je součástí ještě kapely Akopia, kterou jsme také nedávno poslouchali. Tak to mě teď celkem překvapilo. Poslechneme si další skladbu Hyperion, Three Mirrors.

Ross from Friends a skladba Bootman. Ross from Friends je projekt britského producenta Felixe Clary Weatherella, který se prosadil v roce 2010 jako jedna z výrazných postav nové vlny lo-fi houseu a současné klubové elektroniky. Název projektu je záměrně ironický a odlehčený v kontrastu s velmi emotivní a často melancholickou povahou jeho hudby. Raná tvorba Ross from Friends byla spojována s lo-fi house scénou, tedy s hudbou využívající záměrně opotřebovaný zvuk, praskání, analogovou patinu a velmi nostalgickou atmosféru. Tracky jako Talk to Me, Understand nebo Bootman mu přinesly rychlou pozornost díky schopnosti propojit taneční groove s pocitem intimity a vzpomínky. Poslechneme si další skladbu Getting It Done.

Getting It Done, Aros from Friends. A já bych se s vámi pro dnešek ráda rozloučila. Děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou. Budu se na vás těšit opět za týden ve stejný čas a poslední skladba nese název Talk to me, you'll understand.

0: Tanečně nás naladila Sára Vondrášková ve svém sedmém nebi. To byl producent Ross from France a jeho skladba Talk to me, you'll understand. Ale možná také mnohému porozumíte, když budete poslouchat Vltavu.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Na výpravy do divočiny nás bere už druhým týdnem nedávno stoletý britský přírodovědec David Attenborough v Osudech v 11:30 večer. Dnes to bude už po 6:00. 11:00 patří na Vltavě vždy večer četby s hvězdičkou, aktuálně knize Arnošta Lustiga Krásné zelené oči, a 10:00 vždy v pondělí Souzvuku. Začátek smíchu nebo jeho zbytky, tak jsme nazvali pásmo z texty o Itálii básníka Petra Borkovce. Ovšem, 100 let letos slaví také rozhlasoví symfonikové. Zítra na zahajovacím koncertě festivalu Pražské jaro zahrají pod vedením Petra Popelky cyklus Bedřicha Smetany Má vlast. Přímý přenos poslouchejte u nás na Vltavě zítra ve 20 hodin a dnes v tento čas jdeme po festivalových stopách zpět do minulosti. Jana Kozubková přeje od mikrofonu Vltavy inspirativní večer, z technického zázemí také Nataša Vodvářková.
1: Koncert Sočr.
3: Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Dnešní vltavský koncert Sočru, u něhož vás vítá a klidný poslech přeje Ondřej Šolc, nás prostřednictvím rozhlasové fonotéky zavede na festival Pražské jaro. Obě díla, která dnes večer zazní, byla totiž pořízena během tohoto svátku hudby, který je už více než 8 desetiletí nedílnou součástí kulturního života nejen hlavního města, ale zároveň celé České republiky. Kdybychom měli uvést kompletní výčet účinkování Symfonického orchestru Českého rozhlasu na koncertech Pražského jara, vydalo by to na několik pořadů. Ostatně v roce 1946, kdy byl festival založen, už byl rozhlasový orchestr 20 let existující uměleckou institucí. Jak už jsem zmínil, dnes večer zazní dvě hudební díla a o každém z těchto můžeme směle říci, že se jedná o opravdové hudební monumenty. Jako první uslyšíme koncert pro housle a orchestr D-moll z pera finského skladatele Jána Sibelia. Skladba spatřila světlo světa mezi léty 1903 až 1904 a v seznamu autorových kompozic zastává do určité míry unikátní pozici. Jedná se totiž o Sibeliovu jedinou kompozici pro sólový nástroj s doprovodem orchestru. Sibeliova cesta k hudební kariéře nebyla zcela přímočará. Představa rodiny o Sibeliově životní cestě se ubírala spíše směrem k právnickému odvětví. Už jako dítě se Sibelius učil hrát na klavír a později se věnoval hře na housle. Jeho vizi o dráze sólového houslisty však trochu negativně ovlivnila skutečnost, že se tomuto nástroji začal věnovat relativně pozdě, a to až ve svých 14 letech. V důsledku toho tedy Sibelius začal směřovat ke komponování, ale na svůj milovaný nástroj však nezanevřel. Důkazem čehož budíž existence koncertu pro housle, který se na vltavských vlnách rozezní za několik okamžiků. Za zmínku stojí rovněž skutečnost, že v příběhu díla nacházíme i dvě české stopy. Jeho prvním interpretem byl totiž Sibeliův přítel Viktor Nováček, maďarský houslista českého původu, to bylo v únoru roku 1904 v Helsinkách. Premiéra se však nesetkala s kladným přijetím a i z tohoto důvodu se Sibelius rozhodl k revizi celého díla. Přepracovaná verze se pak dočkala své premiéry v říjnu roku 1905 v Berlíně, kde se sólového partu ujal další umělec českého původu, kterým byl houslista Karel Halíř, a dirigentem koncertu byl Richard Strauss. A právě toto provedení otevřelo houslovému koncertu Jána Sibelia cestu na koncertní pódia napříč celým světem a dnes je dílo součástí repertoáru většiny houslistů. Sibeliův koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 si poslechneme prostřednictvím záznamu z pražsko-jarního koncertu, který se ve Dvořákově síni pražského Rudolfina konal 14. května 2003. Solový part přednese houslista Roman Patočka, který bude hrát za doprovodu rozhlasových symfoniků s dirigentem Vladimírem Válkem. Sibeliův houslový koncert je členěn do tří vět, které nesou tempová označení Allegro moderato, Adagio di molto a finále Allegro manon tanto.

Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 finského skladatele Jána Sibelia dozněl v podání houslisty Romana Patočky, kterého doprovázel symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený dirigentem Vladimírem Válkem. Vážení a milí, v pořadu Koncert Sočru, jehož vysíláním vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava provází Ondřej Šolc, nyní zazní skutečný opus magnum. Bude to Missa solemnis Ludwiga van Beethovena, jedna z nemnoha skladatelových duchovních kompozic. Její vznik je datován do času závěru Beethovenova života. Skladatel na ní pracoval mezi léty 1817 až 1823 a v jejím příběhu významně figuruje osobnost autorova přítele, arcivévody a kardinála Rudolfa Jana Habsbursko-Lotrinského. Ten byl Beethovenovým žákem ve hře na klavír a v kompozici a mimo to také jeho štědrým mecenášem a už dříve mu skladatel dedikoval například svou operu Fidelio. Když Beethoven obdržel zprávu o jmenování arcivévody Rudolfa Jana do úřadu arcibiskupa Olomouckého, okamžitě pojal nápad na uvedení Missy Solemnis při Rudolfově biskupském svěcení, které se konalo v březnu roku 1820 v Olomoucké katedrále svatého Václava. Z časových důvodů k tomu nakonec nedošlo. Dílo tak čekalo na své první uvedení až do dubna roku 1824, kdy zaznělo v koncertním provedení v Petrohradě a následně o měsíc později ve Vídni ve stejném, tedy koncertním formátu. Jak vyplývá z názvu díla, jeho primární užití mělo sloužit k liturgii. Dějiny však někdy bývají složité. A snad proto se Beethoven kompletního liturgického provedení své Missy solemnis nedožil. Uskutečnilo se totiž až v březnu roku 1830, tedy 3 roky po skladatelově smrti, a to v kostele svatých Petra a Pavla v severočeském Varnsdorfu. Missa solemnis je dílo, jehož uvedení vyžaduje mimořádný provozovací aparát. Společně s velkým symfonickým orchestrem je předepsán smíšený sbor, 4 solisté a varhany. V našem dnešním rozhlasovém setkání se prostřednictvím archivu přeneseme do pražské katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha, kde se v květnu roku 1977 provedení Beethovenovy Missy solemnis uskutečnilo v rámci festivalu Pražské jaro. Společně se symfonickým orchestrem tehdejšího československého rozhlasu účinkovali přední pěvci doby. Sopranistka Magdalena Hájošiová, altistka Věra Soukupová, tenorista Ivo Žídek a basista Jaroslav Horáček a dále pěvecký sbor tehdejšího československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Madým. Provedení řídil dirigent Jaroslav Kromboholc. Beethovenova Missa solemnis D-dur opus 123 je členěna dle části mše, tedy Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Benedictus a Agnus Dei. Vážení a milí, tóny Beethovenovy slavnostní mše nám budou znít ve zbývajícím vysílacím čase dnešního pořadu Koncert Sočru. Vysíláním vás provázel, za společný poslech děkuje a i nadále klidný večer přeje Ondřej Šolc.

Misa solemnis D-dur Ludwiga van Beethovena dozněla prostřednictvím archivního snímku z roku 1977. V rámci svého vystoupení na festivalu Pražské jaro provedl tuto slavnostní mši symfonický orchestr tehdejšího československého rozhlasu společně se solisty sopranistkou Magdalenou Hajošijovou, altistkou Věrou Soukupovou, tenoristou Ivo Žítkem, basistou Jaroslavem Horáčkem a pěveckým sborem československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým dirigoval Jaroslav Krombholz. Koncert Sočrů na stanici Vltava připravil a uváděl Ondřej Šolc. Zítra se koná zahajovací koncert letošního ročníku festivalu Pražské jaro. Bude mít silný symbolický náboj. Sočr slaví sté narozeniny a 80letou tradici i samotný mezinárodní hudební festival. Mou vlast Bedřicha Smetany uvedou zítra rozhlasoví symfonikové pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky, který říká, má vlast není o slepém nacionalismu, je napsána s opravdovou a zcela odzbrojující láskou k rodné zemi. Petr Popelka, šéfdirigent Sočrů a vídeňských symfoniků, v posledních letech dobývá jedno světové pódium za druhým a činí tak také zcela odzbrojující láskou k hudbě a svrchovanou muzikalitou. Během čtyřletého vedení rozhlasových symfoniků stihl Sočrů vtisknout nezaměnitelnou tvář a sklidit s ním nejedno ocenění. Právě za nahrávku Mé vlasti, respektive kompletního symfonického díla Bedřicha Smetany, kterou realizovali u příležitosti Roku české hudby 2024, získali prestižní francouzskou cenu Zlatou ladičku. Přímý přenos zahajovacího koncertu festivalu Pražské jaro ze Smetanovy síně obecního domu poslouchejte na Vltavě zítra ve 20 hodin.

0: Milan Zelenka nám hrál skladbu z cyklu Le Rossiniane italského skladatele Maura Giulianiho a jeho vlast navštívíme s Vltavou teď.
1: Souzvuk.
0: Před námi jsou teď, vážení a milí, italská uhranutí v textech českého básníka Petra Borkovce. Z publikovaných i rukopisných próz a básní připravil v roce 2025 a režii měl Petr Gojda, který také s básníkem a Pavlem Paťkem v pásmu nazvaném Začátek smíchu nebo jeho zbytky účinkuje.

0: Pár stísněných uliček mezi vysokými domy, jejich střechy jakoby se k sobě vyčerpaně nakláněly. Náměstí Itálie je vysoká betonová zeď, za kterou jsou vidět
1: všecko, všecko je od sluníčka. Stínečky, erebe,
0: od nich vyčnívá vrcholek Pinie a vlevo trčí skrumáž antén z minulého i tohoto století. Bez vůle k čemukoli, bez myšlenky, jsem sledoval, jak z Garibaldiho náměstí vede Garibaldiho ulice, na které stojí Garibaldiho jezdecká
1: co je jak z celofánu vybalené modré lino.
0: Kapučína makiáta do všech těch řečí frčí na varový pult po dvou po třech. Šálky třaskají o podšálky, poněvadž paní
2: když jsem se brzy ráno, melancholický a bezbraný, vypotácel na náměstí, stal jsem se svědkem pozoruhodné události.
1: Dnes jsme se smáli. Ciao. Buon lavoro, vieni presto.
0: La stagione è iniziata. A far l'amore comincia tu.
3: Možná se na to dnes už zapomíná, ale po dlouhá staletí byla jednou z hlavních poutních destinací evropského umělce Itálie. Umělecké dědictví Římské říše i bohatá staletí křesťanského umění se tu snoubí pro Středoevropana také s přívětivým podnebím a úrodnou zemí. Jezdilo se tu do učení i na dovolenou. Řím, Benátky nebo Florencie dávno před rozvojem masivního turismu lákali nejen architekty, sochaře a malíře, ale také spisovatele z celého kontinentu. A to dávno předtím, než umělecký prim začala a později přestala hrát Paříž. Dnes se snad jezdí do New Yorku, Londýna, Berlína, do velkoměst. Itálie se vedle Řecka nebo Španělska stala masivní turistickou destinací, do které se zajíždí jakoby samozřejmě a v davech. Ne všechna místa a ne všechny počitky jsou ovšem vystavené na odiv českému turistovi a otištěné v bedekrech. Na první pohled by za to ani nestála. A přesto se jeden český básník, kdo ví proč, opakovaně na taková severoitalská místa vrací. Emilia Romagna, Ravenna a její okolí. Petr Borkovec ze svého italského života a zdejších pozorování vydal sbírku povídek Lido di Dante. Na stejná místa zavedl své čtenáře v několika krátkých prózách publikovaných v souboru Sebrat Klacek. Něco z italských textů zaznělo také v ranních úvahách v Českém rozhlase Vltava. Další texty zůstávaly dodnes pouze v rukopisech, snad někde v pracovně rodinné vily, tak vzdálené onomu romaňolskému světlu a vedru letních bytů a baráků. Borkovec kreslí ve svých reportážně laděných prózách pitoreskní prostředí, zašlé, plné podivných postaviček a jeho vypravěč nás sebou bere na svá malá italská dobrodružství. Pozorovat Itálii při snídani, zajít na soutěž kokrhání kohoutů, ochutnat to pravé italské negróny. Přes množství vypitého alkoholu po cestě máme tendenci tomuhle člověku věřit všechno. Nikdy totiž nesleví ze své přesvědčivosti. Uhrančivost autorova psaní spočívá také ve schopnosti zaujmout nás pro detail, vést naši pozornost řetězcem zdánlivých podružností a vykreslovat je tak plasticky, že je pro nás vlastně objevuje. Možná na ně pak zůstáváme civět ještě o chvilku déle než autor sám. V následujících minutách nás texty už publikované i rukopisné zavedou do světa vyprahlých polí, romaňolských kostelíků, espresových restaurací i plážových barů. Hlavně ale do krásného a hravého světa Borkovcovy literatury. Šťastnou cestu.

Klasické vedro. Strašný vedro. Klasicky. Hlásí od volantu někomu do telefonu moje žena, když vyjedeme z Benátska a ponoříme se do nekončících romanělských polí, která často začínají kamennou branou, u její špaty roste oleandr a olivovník. V jejich stínu, ve stínu brány, stromku a keře, by se dal, myslím si pokaždé, když se z okýnka dívám na Itálii, prožít osamělý a krásný život o vodě a dlouhých rajčatech, co se už červenají za polní branou. Je červen, strašný vedro. Ale Bůh mi dopřál ženu a děti a jenom málo statečnosti a tak u polní brány nesedávám a moje přátelství se sluncem, lunou, větrem, výhní a ještěrkami je povrchní a těkavé. Italské ještěrky, když jsme u nich, mám ve velké úctě. Ty nedostupné Italky se posouvají pozdě, jako kdyby se vůbec nehýbaly, jako kdyby ujížděla omítka pod nimi, nebo spíš jako kdyby pod nimi tekla. A když se mi podaří skamenět a i ještěrkám se na okamžik zdá, že jsem náhrobek, vidím, že se dovedou posadit na zadní tak způsobně, až se tomu usměju. Ještěrka ale vidí i nejmenší smích. Je pryč. Romaňa tone v květech a tomu, kdo se tady narodil a odešel do světa, se stýská. Je nostalgií úplně prosáklý a o místech, kde prožil dětství a kde zanechal své rodiče, skládá serenády a elegie. Alespoň tak se to zpívá v písni.

Já a moje žena serenádu neskládáme a jedeme. Ani pláž, ani moře, ani bohy zapomenuté bary a dokonce ani vstupy do kostelů a podloubí dlážděná stíny. Ta překrásná místa mezi vnějškem a vnitřkem, z nichž se Itálie skládá. Tohle všechno nestačí, abych vysvětlil, proč jsem se do italského světa tak zamiloval. Naše příjezdy, to je ono. Vymotat se z auta po 11-hodinové jízdě úplně vypaření, o siestě, za největšího vedra, klasicky, a vejít do domu, kde jsou stažené rolety a zavřené okenice. Oslepnout a pomalu se začít orientovat a vdechovat odér odpadků, které otec jako vždycky zapomněl vynést, klasika, nasát pronikavou vůni špatně vypraného prádla a pach zbytků těstovin z neumytého nádobí. Do tmy otevřít lednici, která je klasicky prázdná, jen jedno nedopité pivo a navlhlý zmuchlaný papírový sáček s obřími rajčaty. Napít se teplé vody z kohoutku a dopadnout na židli uprostřed tmy, uprostřed třeštících cikád, jejichž zvuk se spolu se světlem tetelí kolem domu. A dívat se, jak spodkem nedovřené okenice proniká dovnitř pruh odpoledního žáru. Podobá se jakémusi světelnému prknu, možná. Některé hrany nábytku a pár kuchyňských věcí a předmětů v něm místy vystupují z tmavého pozadí, zatímco okolí těch míst upadá do ještě větší temnoty. Osvětlená místa jsou prokreslená tak hluboce, až působí nadpozemsky, a zdá se, že světlo vede oko k tomu podstatnému. A je to tak. Do kuchyně vchází otec mé ženy, do půl těla nahý a zas o něco hubenější a klasicky úplně zarostlý. Přivítáme se. Pohostí nás hned, to musí být. Do tří nejmenších kalíšků naporcuje to rozpité pivo, na talířek rozlije olivový olej, který posolí. A odněkud vytáhne úplně tvrdý bílý chleba. Klasicky. Lámeme ho a namáčíme do oleje ve tmě, která mírně čpí močovinou, a světlo spod okenice zachycuje olej na talířku, obkresluje okraje chleba a starcova hubená ramena a kudrnaté vousy. Vím, a klasicky uprostřed toho oleje na plátně z roku 1599 myslím na to, že v lednici jsou ještě vrásčitá rajčata, tmavá jako krev. Hodila by se. Ale otec rajčata nenabídne. No co? I bez nich je to nejlepší a nejkrásnější jídlo na světě.

Bar Il Ritrovo. Itálie je vysoká betonová zeď, za kterou jsou vidět poslední dvě patra paneláku s větráky obloženými plechem. Napravo od nich vyčnívá vrcholek Pinie a vlevo trčí skrumáž antén z minulého i tohoto století na konci ploché taškové střechy. Tři výstřižky ze starých obrázkových časopisů, nalepené vedle sebe na betonový spodek nekonečně světle modré oblohy, co zrní horkem a drnčením cikád. Zrezlá žerť s italskou vlajkou si k té barevné lepenici pohvězduje někde stranou. Pojďme si sednout do baru, který do téhle scenérie patří. Nebude těžké ho najít. Většina venkovských barů v Romani vypadá, jako by kdysi doprovázeli benzínovou pumpu, co ale dávno krachla. Bar přežil jen tak, ale drží se. Buongiorno, salve. Bar ve vsi Kokolia na hranici Forlivéské a Ravenské provincie stojí na silnici. Před vchodem, v němž se v bezvětří kývá závěs tlustých huňatých lan, není vůbec žádný chodník. Je to bar se silnicí, ne bar u silnice. Ale majitelka paní Rita Vanotti stejně před vchod vtlačila dva stolky se dvěma slunečníky, pět barových židliček a dva oleandry v květináčích. A stojku s nápisem Bar Aperto, ručně vyvedeným v italských národních barvách, která se, řekněme to tak, nenachází zas až tak daleko od prostředku rozpálené vozovky. Uvnitř baru paní Rity panuje šero a nehezké předměty. Ale kdo by se zdržoval s prkotinami? Objednáváme kapučínu a koblihu a nějak po svém způsobu ty památné divy světa usrkáváme a žvejkáme a všelijak patláme a přitom pozorujeme, jak se v italském baru snídá správně. Takhle. Paní Rita Vanotti bez ustání melodicky a s chutí mluví. A podobně hovoří všichni, kteří se v baru nacházejí. Ačkoliv slovo nacházejí není výstižné, protože do baru pořád někdo přichází a vítá se a někdo odchází a loučí se. Paní Rita udržuje, zdá se, pět nebo šest víceméně nepřetržitých hovorů na různé vzdálenosti. Přičemž ten nejmelodičtější vede se svým manželem, jenž se nachází za pokladnou na druhém konci místnosti a kasíruje. Hosté mají napilno, protože také muž paní Rity nezavře ústa a tak se bez oddychu otáčejí k němu a zpět k paní Ritě. Espressa, kapučína a macchiata do všech těch řečí frčí na barový pult po dvou, po třech. Šálky třaskají o podšálky, poněvadž paní Rita se s ničím v životě nemaže. A navíc espresso musí ve všech ohledech udeřit jako blesk. Prosklená vitrína, narvaná croissanty s marmeládou, čokoládou a pistáciovým krémem, zacukrovanými koblihami a plundrami potřenými zlatým karamelem, září do šera. V září jsou raní sladkosti ještě sladší. Těsto je tak nadupané tekoucím cukrem, že ho v sobě nedokáže udržet a na vhodně vybraných místech ho upouští. Místa příštění a vybobtnávání jsou okouzlující. Světlo na nich provádí pravé zázraky. Zákazníci odpovídají paní Ritě, žertují si její manželem, on s nimi, objednávají kávy a ke kávě ty posvátné ostatky z vitríny. A my pozorujeme, že Italové snídají přibližně minutu a nikdy, opravdu nikdy nezačínají kávou. Nejprve vždy do malého ubrousku uchopí sladké pečivo a jakoby nedočkavě se do něho zakousnou. Tak rychle, že u toho obvykle ještě stojí, ještě si ani nestačili sednout. A teprve potom, co jim po prstech začne odtékat jantarová nebo granátová marmeláda, teprve tehdy, když nenuceně usednou a dvakrát, třikrát polknou, uchopí pečlivě otřenými prsty šálek s horkou kávou a zvrhnou ho do sebe. Espresso naraz, kapučíno na dvakrát. A je po snídani. V zápětí platí, na celý bar pozdraví paní Ritu a ona jim na celý bar odpoví. A vlétnou do auta, co už snad samo jede s otevřenými dveřmi po silnici, která se dotýká baru. Načež zmizí ve slunečném prachu, který vane od Raveny nebo do Raveny.

Frajírci milují okolíčko, očičkem házejí na moříčko. Všecičko, všecko je od sluníčka. Stínečky, erebek, euridička. Ta úleva v pinetě, kde kmeny se na sebe nedívají. Hned zavřeš oči, ať uštknou tě hadi, jen když nic nepřipomínají. Ostatně hadí oko, to nic nevidí, nebo nic z toho, co si umíš vysnít. Tak čekej, pěkně v chládku ze sklopených víček, až noha sklouzne, až to začne syčet. Co sklouzne, až našlápneš rozvlněnou minu. Poslední metafora, nežli chytneš slinu.

Negrony. La stagione è iniziata. Pláže, které mě na obzoru obklopují, se každý pátek odpoledne už skoro naplní. Slunečníky tam stíní. Auta se lesknou směrem k lesklému moři a psi na odpočívadlech čůrají do rukoly. Letní sezóna zahájena jakoby nic. Míchačka Negrony, po níž před pár lety v Čechách neštěkl pes a teď ji inzerují v každé hájovně, ten plamen života, který mi právě rozžínají v baru Centrále na náměstí v Dovádole, zasluhuje oslavu. Vyhnu se řeči ochutnavačů a budu stručný. Negrony má jméno podle nějakého florentského hraběte, jehož majetek se zcvrkl na pár slepic a skládá se z kampáry, džinu a červeného vermutu, které se do ledem naplněné sklenice z tlustého skla poskládají v naprosto stejném poměru. Tři velké panáky alkoholu se líjí v pořadí džin, kampáry, vermut, protože ledu se má první dotknout džin, který vydrží cokoliv. Potom se míchá lžičkou, pomalu a zamyšleně a alespoň 3 minuty. Také na způsobu míchání záleží. Nejlepší bývá představit si, že ve sklenici se táhne med a vleče smetana, které se musí dokonale prolnout. Když je promícháno, ukrojí se plátek nejdražšího pomeranče, jaký seženete, a strčí se i s kůrou do sklenice tak, aby se dotýkal dna. Hotovo. Brčko nesnáším. Barvu Negrony udává vzrušená oranž kampáry roztestněná džinem, jakoby oči zesklovatěly vzpomínkou, a mírně zatažená rubínovou červení vermutu. Něco mezi nejzralejším kaky a granátovým jablkem. Chuť je hořkosladká, oprýskaná, ale s jiskrami, okouzlená až úžaslá a nepostrádá veselost. Lépe řečeno, začátek smíchu nebo jeho zbytky. Negrony se pije pomalu i rychle, podle toho, jak rychle se rozpouští led. Ani poslední hlt by neměl být příliš vodový. Pomerančový skrojek se nejí, nikdy. Pokud to uděláte, další Negrony, které si objednáte, nebude stát za nic. Už třetí drink vás sejme. Nenápadně s nadáním pro přetvářku a kladení pastí. Kocovina bývá melancholická. A vždycky ji provází pocit bezbrannosti.

V 4:30 ráno předlovci a sběrači, v hodině, kdy se v baru draží lup, který nedopad, zlodějičci se vytáčí, jdou staré páry k pláži. Mají svá místa vždy co nejblíž vodě, co je jak z celofánu vybalené modré lino. A on se dá do šroubování stínu, ona ho v zástěře napjatě pozoruje, upraví trochu sklon, on už na lehátku, zabručí vsteky a ona začne hádku a rovnou oceři a živoření bez přípravy. Když ji pak po 9:00 vsouká do pandičky, pohrdne jako vždycky nabízeným tričkem a odřídí to nahý.

V baru Centrále jsem vypil 5 Negrony. Přenocoval jsem v jednom z pokojů nad barem. Když jsem se brzy ráno, melancholický a bezbraný, vypotácel na náměstí, stal jsem se svědkem pozoruhodné události. Byla neděle a v Dovádole se konala soutěž ve zpěvu kohoutů. Gara di Canto del Gallo. Uprostřed už mírně rozvášněných obyvatel trůnili klece s obrovskými ptáky, kteří kokrhali jako o život. Lidé kohouty překřikovali a nesnesitelně bez přestání tleskali. Jak jsem byl bezbraný, někdo mě hlučně a bez okolků chytil za rukáv a bez námahy odvlekl k těm zvířatům, vrazil mi do rukou papír, tušku a jakýsi měřící přístroj podobný hokynářské kalkulačce a přinutil mě poslouchat a dívat se a číslit se mi na papír oceňovat kohoutí hlasy. Jenom pozvolna a stěžka jsem chápal, že se tady bojuje ve čtyřech disciplínách. V délce jednoho jediného zakokrhání, hlasitosti, v rozsahu hlasu a v celkovém dojmu, do něhož patřila například členitost struktury kokrhání, prudké mávání křídly nebo působivý záklon hlavy při chrlení těch raných zpěvů. Stál jsem v Dovádole s jedním prstem na hlukoměru a s druhým na časomíře a melancholicky rekapituloval dlouhý včerejší večer s krvavým pitím. A bez jediné myšlenky na kohouty s ohněm u zobáků čmáral na papír neznámé číslice. Nikdo nic nepoznal a jeden z dovádolských kohoutů zvířil.

V dunách už ani transvestiti nekreslí klacíkem. A místním zlodějíčkům deltička snila se, když zdřímli na sluníčku. Peří a lejstra, listí, střapce sítí. Není co ukrást. Straka čichá k sirnému komínu u stánku s piadínou. Leda verš, rybí rety jsou jak cícha. Schnou parentidei lenzuoli, než je svinou. Milence už tu nevystřídáš, v lodičkách nebo bez nich, i kdyby si s nohy uběhal po pinetě. Křída pěšinek, mokrá beze stop, i kmeny změkly, ty, o něž na očích všem opíral si z bohy. Je pohře, ještěrky se rozuštěly.

Pár stísněných uliček mezi vysokými domy, jejich střechy jakoby se k sobě vyčerpaně nakláněly, náměstí s podloubím, se zavřenými okenicemi natřenými stejnou zelenou barvou a výhledem na opatství zarostlé borovicemi, které se tetelilo v horkém vzduchu. Vypadalo to, jako by kaple hospodářské budovy

Zbude po něm slunce, slunce, světlo, vedro, strašný žár. Nikde ani noha. Posadil jsem se před bar Centrale, objednal si pivo Morety a proměnil se v jednu z rozpálených dlaždic. Bez vůle k čemukoli, bez myšlenky, jsem sledoval, jak z Garibaldiho náměstí vede Garibaldiho ulice, na které stojí Garibaldiho jezdecká socha. Potom jsem si, aniž bych se pohnul ze židle, přečetl Garibaldiho jméno na všech pamětních deskách v radničním podloubí. Pod jednou z desek, vedle věnce, stuhy v národních barvách a uschlé kytice, stál svícen udělený ze spodku moka konvičky Bialetti. Moretti, Bialetti, Garibaldi, Moretti, Bialetti, Garibaldi. Bialetti, Garibaldi, Moretti. Ještě jedno, prosím. Italský zapadákov jménem Dovar.

Potetovaný obtloustý barman, který vypadal jako motorkář, se vrátil s druhým pivem a pijadínou nakrájenou na kousky. Vedro, co? Pozdravil. To jo, vedro je, odpověděl jsem. Giuseppe, buď zdrav, ušklíbil se a podal mi ruku. Petr, Pietro, čau, dobrý den. Představil jsem se tak nemožně, jak to dovedu jen v Itálii. A řekl bych, zachechtal se a přešel do angličtiny, že se nepletu, když řeknu, že až si budeš dávat čtvrtý pivo, bude to vedro úplně stejný. Nemyslíš? Asi jsem se mu nelíbil. Dám si už jenom tohle druhý, Giuseppe, řekl jsem.

0: Můj cestovní deník zaznamenává, že jsem v tom baru okouněl 3 hodiny, vypil 4 piva a potom vešel do nejbližšího kostela. V kostele jsem si prohlížel rakev z bílého mramoru se sochou nějaké místní blahoslavené Bianky. Mladá, mrtvá žena v jednoduché šatové sukni a svátečních botách. Ležící postava, která jakoby se vynořovala z víka, měla na prsou skřížené ruce s prsty mléčnými a naběhlými a plnými drobných začernalých odděrek. Jakoby zrovna domila nádobí, pomyslel jsem si. Třesk talířů ve dřezu, který jsem v tom okamžiku zaslechl, a soustředěnou práci, která se přede mnou otevřela zalitá v běli, to ten mramor, přehlušily kroky rozléhající se v hloubce kostela. Rychle a tiše jsem se vsunul do nejbližší lavice, jako bych mohl být přistižen při něčem nepatřičném.
1: Do Vádola, Meldola, Imola. Pana čistá jako křišťál, bolest vede do jeho náruče, boží pokoj a duha srdce. Lidé přicházejí k mé posteli, chodí kolem mé postele, pak odcházejí. Dnes jsme se smáli. Ciao, buon lavoro, vieni presto. Cítím, jak mi Bůh sladce pomáhá. Benedetta Beata Sancta, v kterém si romaňolském městečku, tam, ve škvíře v okenici, o siestě.

Není nad drozdy. Objedval jsem drozdy. Fuj, no tohle. Do vyhlášené ptačí restaurace Bulgarelli v romanilské Meldole mě vzal můj italský švagr Stefano. Za stručný popis stojí jak vyhlášená restaurace, tak švagr. Podnik vypadal, že má pár let po sezóně. Všude se něco válelo, ze střechy zírali plši, před vchodem rostl citrónik s nahnilými citróny, jenž zároveň odevzdaně sloužil jako popelník. Ošklivá restaurace přiléhala ke kostelíku s upatlanými okny, před jehož vyřezávanými dveřmi z 9. století, letmým odhadem, viselo plesnivé lehátkové plátno. Z jídelny vedla nizoučká dřevěná dvířka přímo do božího chrámu. A naopak. Stefano nepracuje. Žije z pronájmu malého činžáku, kterému moje sestra přezdívá hotel pro kámoše, a jeho dobrodružný život se, jak šel čas, ustálil na 4 pilířích. Motorkách Ducati, tetovacím saloně, romanilském jídlu a hádkách s mou sestrou. Zkrátka, Stefano je samá láska a vášeň a nadšení. Mám mě rád. Jakmile své vyleštěné červené Ducati vyhoupil na stojan, začal se láskyplně předvádět. Máchal potetovanýma rukama, řval a narvané restauraci mě představil jako poetu grande z čarokrásné Prahy, který, představte si, nemá řidičák a nikdy nejedl drozdy. Všichni Romaňolci se na mě otočili od pásty a zdravili mě a zdravili Stefana, vysoko zdvíhali svá sangiovese a pak znovu v ragu a parmazánu kroutili a napichovali kapelety, taliatele a tortelíny a hlučně si vyprávěli o čarokrásné Praze, kterou všichni někdy viděli a milovali. Teď k drozdům. Jejich obědvání začalo teologicko-jazykovým koutkem, z něhož jsem si mnoho neodnesl. Majitel restaurace, strašně zarostlý, vychrtlý Bulgarelli, který připomínal spíš poustevníka nebo žebráka a měl tak vodnaté oči, jako by byly skleněné, se mi snažil přiblížit nějaké staré rčení o drozdech. Myslím, že to bylo něco jako není nad drozdy. Rčení poučovalo, že není nic lepšího než grilovaní drozdi a zároveň, že nad drozdy už nic není, jen modré nebe a v něm svatí a andělé, kteří se nejedí. A že tedy drozdi zpěvní jsou nejchutnější proto, že jsou tím nejvyšším, co se pojídá. Co se už dotýká andělských bytostí a svědců, ale ještě to lze slupnout. Vykládal to zaníceně a skleněnky mu přitom lezly z důlků. Ačkoliv jsem nerozuměl, namítl jsem, že třeba divoké kachny, které se běžně konzumují, létají přece výš než drozdi. Ale Bulgarelli se jenom zamračil a odešel do kuchyně. Načež Stefano poznamenal, že se skutečně nezapře, že jsem bratrem jeho manželky, protože ona i já máme permanentně nějaký problémy. Zmlknul jsem a z rozpaků pil příliš mnoho vína. A tak když poustevník se skleněnýma očima konečně donesl drozdy, byl jsem, přiznám se, opilý. Líčení té pochoutky není tím pádem úplně spolehlivé. Ale budiš. Na obrovské míse, kterou žebrák položil doprostřed stolu, leželo přes 20 pečených drozdů. Griloval jsem je přes 6 hodin, řekl slavnostně. Stefano na mě nadšeně zamrkal. A drozdi byly malí a úplně černí a vypadaly nejspíš jako spálená jablka. Nebo jako brambory, co v horkém popelu leželi příliš dlouho a jsou ohořelé a uvnitř vypálené. Jak se to jí, Stefano? Takhle, řekl Stefano a nacpal si celého drozda do pusy. Pak zkousl. Prasklo to. Stefano blaženě obrátil oči v sloup. Potom několikrát přežvíkl, trochu drozda pomlel, pak se zhluboka napil vína, pomíchal to všechno v ústech ze strany na stranu a pomalu a slastně začal ze zubů vytahovat drozdí kůstku za kůstkou. Červenému stékalo po rtech, v
pramíncích stejně tenkých jako ty kosti. Teď ty, Buffel s plnou pusou. Udělal jsem to po něm. A když i mě ptáček praskl v puse, ucítil jsem, jak mi do krku stéká podivná řídká hmota, která chutnala na kysle i sladce. Jak skyslý med smíchaný s olejem. Dvěma loky jsem vyprázdnil plnou sklenici. Co to je, Stefano? Zeptal jsem se. Bulgareliho drozdí nádivka. Odpověděl s širokým úsměvem švagr. Aha, a nádivka z čeho? Zajímalo mě. Nikdo neví. Tají to i před svojí rodinou.

dne. Restaurace se vyprázdnila. Jenom u jednoho stolu zbylo pár nastrojených chlapů, kteří se už asi hodinu zvedali. Ten určitě usnul, zavolal jeden z nich na Stefana. Ale švagr nad tím mávnul modročernou rukou, zívnul a vypravil se majitele hledat. Šel jsem na záchod. Když jsem se vrátil, v jídelně nebyl vůbec nikdo. Víno mě zmáhalo a chtělo se mi pít. Bez váhání jsem ze stolu posledních hostů sebral lahev ořechového likéru, který si dávali jako digestiv, a nalil si ho do sklenice na víno. A přesně tehdy jsem si pořádně všiml těch nízkých dvířek vedoucích do kaple. Vyhlíželi prapodivně, jako dveře do chlívka, do sklípku, něco takového. Vůbec se do té jídelny nehodili. Otevřel jsem je a s pohárem plným ořechovky vešel dovnitř. Kostel páchnul kočičí močí a uvnitř byla tma. Jen někde vepředu napravo blikala svíčka. Nad hlavním oltářem jsem po chvíli rozeznal černé, roztržené plátno oltářního obrazu, jehož roztřepené o něco světlejší cáry se chvěly v záhadném proudu vzduchu, který jakoby proudil zevnitř té škvíry. Všechny pavučiny, které ten proud zachytil, se vlnily a vypadalo to, že po nich proudí temná voda. Na kůru šramotily plši. Chytil jsem se jedné z lavic. Ach bože, nejraději bych se posadil, ale v opilosti se mi jako živé zjevilo, že sedadlo lavice je plné chcíplých netopírů. A tak jsem se vydal k zapálené svíčce, která skomírala na postranním oltáři. Svícen stál na podložce ustřižené z perského koberce a po stranách jsem zahlédl vázy s živými květinami. Ve světle jsem viděl, že jsou čerstvé, a spatřil jsem také velkou fotografii mrtvé jeptišky opřenou za svícnem. Nebožka měla na sobě řeholní šat a ležela v posteli v peřinách. U lůžka klečely dvě jeptišky s tvářemi přitisknutými k pelesti. Mrtvá měla ruce na peřině a v nich držela rozložený růženec. Na staré černobílé fotografii to vypadalo, že růženec je jen řádka černých děr, které zejí v svítivě bílém povlečení. A nad zarámovanou fotografií visela skleněná skřínka s tenkými olověnými spoji a v ní složený řádový čepec, růženec, prstýnek, jednoduchý křížek s řetízkem a hromada štíhlých, zažloutlých, drozdích kůstek. Zíral jsem do skleněné schránky. A pak ucítil tlak mezi zuby, v ústech jako by mi prasklo několik plněných pralinek naráz a z krku se vyvalila chuť kyslého medu. Co následovalo, přesně nevím. Ale Bůh ví, proč si vzpomínám na nějaké pozlacené řezby a sochy vysoko nad oltářním obrazem, které jsem viděl hrozně zblízka.

Zauzlovaný sloup. Kostel u silnice, románské okno. Uzel na sloupu. Uzel na mramorovém sloupu. Uzel na mramoru. Mramorový uzel. Uzel z mramoru. Sloup uzel. Uzel sloup. Uzlový sloup. Sloupový uzel. Zauzlovaný mramor.

Poslední snídaně v Baňoklase. Šel jsem pomalu a pořádně se díval. Chůze v ještě chladném písku, který ale slunce už začalo ohřívat, byla vzrušující. Zdálo se mi, že vzdálenosti narůstají. Lidské hlasy se ztrácejí a slábnou. Když jsem si sám sebe při této chůzi, v tomto zatím chladivém, už zahřátém písku představil, nespatřil jsem fotografii mořského pobřeží, probouzejících se pláží, raní hladiny a sebe před tím vším. Uviděl jsem kresbu, jednoduchou a pečlivou perokresbu sama sebe, jak jdu a rozhlížím se. Jen já, bez rušivého okolí a pozadí. Byl jsem sám. V dálce nad mořem vrčely dva vrtulníky. Někdy nevím, kam se dívat dřív. A tak se stává, že mě některý z mých andělů musí zatahat za rukáv, abych něco nepropásl. Teď jsem málem minul velkého kraba, jehož sem tam obraceli mírné vlny. Převaloval se postupně po jednotlivých článcích tence pospojovaných. Podobal se klubku korálů navlečených na neviditelné šňůrce. V jednom okamžiku, kdy ho silnější vlna převrátila rychleji a on se rázem ocitl na zádech a jakoby s rozkoší a úplně odevzdaně se prostřel do slunce, vypadal jako spodek lebky. Nežli jsem dorazil do plážového baru, abych se tam jako každé ráno nasnídal, ovanul mě a na rameno mi poklepal další průvodce. A když jsem k němu vzhlédl, anděl ukázal k bažině, která se nacházela za pláží, za dunami porostlými trávou. Soustava bažinatých bazénů, kterých je v deltě pádu plno, a kde by rozhodně měly žít krokodýly, se za poslední léta zmenšila k nepoznání. Písečné duny polikají deltu stále rychleji. Divočina plná hluboké tmavozelené vody a rostlin, z níž vystřelovala hejna ptáků, kterou jsem před lety uviděl, nyní vyhlížela jako šedý dvoreček, v němž nekonečné hodiny stojí jedna stará volavka a nad nímž jako dojemně ubohé bílé prádlo vlaje několik protivně skřípajících pysil. Slunce pálilo do rozpukaného bahna, jako by se na obloze zastavilo navždy. V dálce nad mořem vrčel vrtulník. Bar na Baňoklase se probouzel jako každý jiný den. Majitel psal na tabuli dnešní nabídku a hezký barman, majitelův syn, nahříval hrnky v páře. Jedna servírka rozkládala poslední židle v nekryté části baru, zatímco druhá rovnala ve výklopné vitríně sladkosti a obložené paníny. Přicházeli první zákazníci. Všechno jako obvykle. Mně ale dnes každá drobnost připadala jako znamení. Kafe, signore? Přivítal mě barman, o němž jsem věděl, že se jmenuje Claudio. Sebral jsem odvahu, zakroutil hlavou a řekl si o negrony. Barman pobaveně, mnohem spíš než překvapeně, vzhlédl. Nic mi do toho není, pane, ale není trochu brzy? Zdálo se mi, že jsem v jeho otázce postřehl odstín přátelské důvěrnosti. Možná, že taky ví, jak se jmenuju, napadlo mě. Pořádný nesmysl. Je mi jenom smutno proto tyhle úvahy, to je celé. Zítra brzy ráno odjíždím a s návratem to nevypadá. Pokusil jsem se o bezstarostný tón a sledoval, jak Claudio okázalým gestem loví ze skleněné police naráz a hlučně lahev kampary a lahev vermutu, oběma šermuje nad hlavou a třetí a čtvrtou rukou na celý bar lomcuje zásuvkou na led. Přitom na mě zamrkal a na baru se kdo ví, jakým kouzlem zjevila tlustá, vyleštěná sklenice. Všechno na znamení, že poslední negrony, které mi tentokrát připraví k snídani, bude stát za to. Usmál jsem se, počkal si a pak se usadil dál od baru směrem k plážím, abych měl výhled. V dálce nad mořem vrčely dva vrtulníky a jejich kabiny hořely v rychle stoupajícím slunci. Noví a noví lidé vcházeli na pláž a radostně s hlasitými rozpustilými poznámkami, s vidinou dlouhého horkého dne,
roztahovali lehátka a rohože. U kraje vody se k písku skláněli děti. Vedle nich postávali ti, kteří si před snídaní jen vyšli na procházku. A dál na hladině se objevili první plavci a ve vteřině vzplanuli. Slyšel jsem smích, který k sobě poutal nový smích a ten zas další. Ohlédl jsem se a uviděl, že v baru Baňoklasce se mezitím před nejhezčím a nejrychlejším barmanem na pobřeží vytvořila, jaké překvapení, krátká fronta. Tolik příchozích se těšilo na kávu, na moře a jeho vařící pláž, na rozpálené slunce na obloze. V dětském koutku nedaleko ode mě posadil otec na houpačku chlapce a rozhoupal ho. Prastará železná houpačka se v pravidelných intervalech protínala z paprsky slunce a pokaždé na zlomek vteřiny celá i s dítětem zmizela v požáru. Poslouchal jsem její monotónní vrzání a zdálo se mi, že se podobá křiku pisily. Rozdíl spočíval pouze v urputné stejnosti toho z několika fází složeného volání. To jsem já, kdo stojí na pláži u Stojanu, zrezlého stejně jako řetěz i plošina, a rozhoupává skřípavý signál pisily, varovné i spokojené volání volavek a kvakošů v deltě a celé borovicové pobřeží jako dítě, jako syna. Můj syn je bos, sandály mu jedna po druhé sklouzly do písku. Zrychluje, uchvácený, kývání houpačky a jeho malá chodidla mě vždycky, když je houpačka donese, slabě udeří do zápěstí, do prsou. Přesně takhle, pomyslel jsem si, do mě už teď vráží tohle místo a všechno, co k němu patří. Vzdálenosti narůstaly, lidské hlasy se ztrácely a slábly. Daleko nad mořem hořely dva vrtulníky a pod nimi těžební plošina v moři i pobřežní les. Hořelo všechno a mořský vítr byl nevyzpytatelný. Slyšel jsem jeho dech mezi plameny. Bolelo mě srdce. Nikdy nebudu zdráv. Už teď se mi strašně stýská, ale vůbec ne po jednotlivostech. Po prolínání věcí pod tímhle úplným, úmorným, krásným sluncem, po pocitu volnosti z moře, po plameňácích, co vlétají ze snů do vzduchu chvějícího se vedrem a té změny si nevšimnou. Všechno schoří a prach se zvedne a zase klesne zpět. Zůstanou jenom podivné jemné kopance, trochu podobné tlukotu srdce a už navždycky se čas od času teskně připomenou.

0: Básník Petr Borkovec nás ve svých textech zavedl do Itálie, průvodní slovo, hudební spolupráci a také režii měl v loni Petr Gojda, účinkoval také Pavel Batěk. Pokud si chcete poslechnout, jak Petr Borkovec čte haiku japonského básníka Ryūti Iidi ve vlastních překladech, dohledejte včerejší svět poezie na webu vltava.rozhlas.cz. Na vás počká ještě 54 dní.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Čeká nás Arras.
2: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
3: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
2: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Příběh 15-leté židovské dívky, která se stane vojenskou prostitutkou, aby přežila holokaust, se před námi na stanici Vltava otevírá už po sedmé a napřed posledy. Z knihy Arnošta Lustiga Krásné zelené oči čte Josef Vinklář.

Nemohl jsem kůzce vyvrátit ani slíbit na Střeleckém ostrově ten večer všechno. Nebyl jsem rabínek z pěti kostelí, zběhlý v jazycích oblasti, rumunštině a maďarštině, němčině a jidiš, abych kůzce namluvil, co by mi stejně nevěřila. Že to byl možná vyšší záměr, co se s ní a se mnou stalo, ještě stane, nestane. Šli jsme přes most na Petřínskou stráň, kousek od Hladové zdi. V červnu tu prožila kůstka dobrodružství, které ji povzbudilo. Vdechlo jí dojem, že navzdory svým zkušenostem začíná, jako začínají děvčata v 16. Člověk v zimníku, asi 60letý, oslovil v horkém poledni a chtěl vědět, kolik je hodin a jestli je zdejší. A najednou si prudce rozepnul plášť a nic pod ním na sobě neměl. Ptal se kůstky, jestli by měla chuť s ním udělat, co lidi dělají, když chtějí mít děti. Tělo už měl připravené. Utíkal za kůstkou dolů. Rozhodla se otočit, aby viděla, jestli ještě musí běžet. Vypadal směšně, jak muži mohou vypadat, když běží za někým, kdo jim utíká a jsou pod kabátem nazí a je vidět, jak jsou vzrušení. Volal na ní, aby počkala, byla spokojena s tím, jaký na něj udělala dojem. Bylo krásné, že mohla utéct, když něco nechtěla. Nikdo neměl moc nařídit jí zůstat a ani se nehnout a tak dále. Na cestě jsme si s kůstkou koupili opečeného buřta s měkkým žitným chlebem, s kmínem a hořčicí. Zaplatil jsem, kůstka se mě zeptala, jestli chci přidat. Chleb měl příjemnou moučnou a vypečenou kurku. Na rámu visela acetylenová lampa, měla modravý sytý plamen. Připomíná mi to Auberkenau, nevím proč. Díval jsem se na lampu. Nedívám se na lampy, bolely by mě oči, řekla kůstka. Šlápla do louže, usmála se a řekla, v lágru jsem si jeden čas ani nezouvala boty, abych o ně nepřišla, abych byla připravená, když přišla selekce nebo apel. A taky, abych z nich nevyrostla, připustila. Měla zase skoro dětskou tvářičku, šlo z ní světlo v osvětlení acetylenové lampy. Byla najednou krásná. Když jedla, rozestřelo se jí po tváři uspokojení, které hraničilo s nebem nebo vším, co dělá lidi šťastnými. Ve světle acetylenové lampy světelkovala kůstčina bílá pleť modrým odstínem. Vdechovalo jí to něco nadpozemského, něco, jako vypadají ve výkladní skříni prudce osvětlené reklamní panny. Žili v ní jen oči a ústa a zuby, jak pořádala svého buřta s hořčicí a chlebem. Vnímal jsem kůstku, jak jedla, jako bych viděl rodit se ostrov z hlubokého moře. Vnímal jsem všechno, čím byla, čím ještě bude. Nevypadala jako někdo, kdo by nevěřil, že má právo na lepší život. Přál jsem si s ní sdílet jednoduché věci, účast ve válce, kterou bude mír. Chtěl jsem, aby kůstka byla holka jen pro mě a se vším, co k tomu patří a co může následovat. Ale nechtěl jsem to proti její vůli. Chtěl jsem to vzájemně. Připadal jsem si s ní jako provazolezci uprostřed lana vysoko nad zemí, a oba musíme udržet rovnováhu, udělat další krok, pokud nechceme sletět a rozbít se na padrť. Tak to s námi bude už pořád. Nestačí projít válkou, aby to měl člověk jednodušší. Odpověď byla obsažena v otázce samé. Nechtěl jsem jako Adler kůstku jednu holku na koncerty a druhou do postele. Myslel jsem na prázdné místo v bříšku pod jejím žaludkem. Nechtěl jsem s ní žít jako Adler ve dvojím světě. Kůstka šla těsně vedle mě. Držel jsem ji za ruku. Chtěl jsem ji povzbudit a rozesmát. Nechtěl jsem se s ní rozejít, ale spojit na pořád.
řekl jsem. Vzpomeň si, jak na tebe ten člověk v zimníku, pod kterým nic neměl, volal: počkej, počkej. Jak to myslíš? Zeptala se. Myslím na to, jak se lidi dají dohromady a dělají si děti. To bylo skoro nejblíž formální nabídce k sňatku, jaké jsem byl schopen. Byl bych jí řekl: vem si mě, nebo nechceš si mě náhodou vzít, aby to nebyla taková nuda? Něco takového. Něco mi říkalo, proč si zaslouží kůstka něco důstojnějšího, ať jsem toho byl schopen nebo ne. Když jsem mohl být k smrti vážný ze žárlivosti, proč bych nebyl trošičku vážnější z lepších důvodů? Div jsem se nenakazil bacilem nemístné vážnosti na celý večer. Ano nebo ne? Zeptal jsem se konečně. Co ano nebo ne? Víš co? Zachraptěl jsem. Myslíš, že jsem jasnovidec? Můžeš mě odpovědět? Zeptal jsem se. Snad. Tak odpověz. Ano nebo ne? Kůstka se usmála. Vypadala na 12, i na 16, i na 28. Nepotřeboval jsem jinou odpověď. Byla v úsměvu i v jejím hlase, v hudbě, kterou nesla, která byla stará, velice stará, starší než kůstka, její maminka a babička a všichni, o které přišla dohromady. Tulila se ke mně bokem, vzal se mi kolem krku, ramínka a záda byla na kůstce kromě tváře nejhezčí. Cítil jsem, jak se chvěla. Slyšel jsem ozvěnu mého ano nebo ne a jejího ano nebo ne. Myslím, že by si srozuměl s maminkou, s tatínkem, s Ramonkem. Přál jsem si, aby se svět bezbolestně zhroutil, abych mohl vynést kůstku ze sutin. Dívala se na mě zblízka vážně, i když se usmívala, půl dítě, celá žena, s tím, co mají v zelených očích ti nejstarší.

0: guckt sich herum. In Rengši dimno
1: vzduch. Leželi jsme na stráni pod hrušní. Nikdo tudy nechodil. Hrušeň už nenesla plody. Země se vyhřála. Nad stromy proudil vánek. Čechral kůstce i mně vlasy. Hladil trávu. Vysoko zářily hvězdy. Třeba, že město nehýřilo světly, značkovaly lampy dole pod strání ulici, most a divadlo a národní třídu. Je hodně hranic, které nemůžu překročit, řekla kůstka. Myslela hranici strachu, hranici nechuti, úzkosti nebo hranici srdce. Nechci, aby moje hvězdička stoupala, zatímco hvězda těch druhých klesá, řekl jsem. Myslel jsem na hranici noci. Vítr nás hladil, příjemně se tu leželo. Dívali jsme se rovnou na hvězdy, na měsíc, na větve stromů. Nechci stavět svoje štěstí na neštěstí druhých, dodal jsem. To byla válka, řekla kůstka. Byl úplněk a kůstka se možná snažila naznačit, s čím se to u ní spojuje. Dal jsem jí ruku pod hlavu, kůstka si vyhrnula sukni a obnažila břicho. Nechci tě svádět, chci ti něco ukázat. Viděl jsem v šeru tetování na břiše. Nechala na to padat paprsky měsíce hvězdné světlo. Měla na břiše dvě jizvy jako skřížené kolejnice, zarostlé do barvy těla a tetování velkými písmeny Feldhure. Můžeš to přečíst? Ukřižovali tě. Nemůžu si uříznout břicho, abych se toho zbavila. Jako si třeba nemůžeš uříznout ruku. Leda to zamazat térem. V posteli rabínovy dcery Eržiky v její noční batistové košili měla kůstka pocit, jako by spala s mrtvou. Nevadilo jí to. Mrtvé se naučila kůstka přijímat jako déšť, létající mouchy, kynoucí těsto. Naučila se je takhle přijímat už v lágru, aby ji nestrašili. Ale dlouho si s nimi nevěděla rady. Nemohla taky povědět, jestli se jí to zdálo ještě v lágru v polním nevěstinci, anebo když na ní doktor Krieger dělal pokusy, a nebo ještě doma tu noc, než nastoupili do transportu. Zdálo se jí, že ji ukazují nahou všem někde na náměstí v cirkuse. Někdy bez tetování, někdy s tetováním. Chtěli, aby chodila nahá po provaze a nemohla jim vymluvit, že to nedokáže. Nejvýše prý spadne. Připojila se k tomu velká Kuliková. Radila jí, aby si myslela, že je v průsvitných plavkách, jaké nosí nejstepilejší krasavice v Americe. Zamířili na ně reflektory. Kolem byla hluboká černá tma. Ukazovali jí potom zrcadlo. Vlastní tělo ji neučarovalo. Doktor Krieger tě přece fotografoval, musíš na to být zvyklá. Neviděla jsem obrázky, odpověděla kůstka. Byla to pravda, ale nikdo jí nevěřil. Jen někdy jsem se dotkla sama sebe na hrudi, abych se přesvědčila, co ještě mám, hájila se kůstka. Není si vina každá holka tím, co se jí stane už proto, že se narodila jako děvče? Pak měla sen z pěti kostelí, kde jí lůžko odpovídalo. Postel přece za nic nemůže. Připletla se do toho velká Leopolda Kuliková, ukazovala se jí, že už má zase svou původní ženskou mohutnost tlustá se svými podbratky. V blízkosti měsíce se dělalo kolo. Hvězdy vystřelovaly světlo, padala večerní rosa. Kůstka měla hezké prádlo. Už se jí zahojily nohy, ruce a zátylek pokousané od vší. Zůstaly jen jizvičky. Větší namodralý kroužek a nafialovělé stroupky po flegmóně. Stáhla si zase sukni, ne docela. Nechtěl jsem se na ní sápat, nevím, co jsem přesně chtěl a nechtěl a jak jsem to chtěl a co jsem přitom chtěl od ní a od sebe. Byl bych to rád uvedl do souladu, ale nemyslím, že se mi to, i kdyby jen v mé hlavě, podařilo. Cítil jsem, co je ve vzduchu. co měla kůstka v pohledu, ve světlé kůži tváří, v hlase, v pohybech, jak ležela, jak se dívala, mátlo mě, jaké ve mně vyvolává kůstka vzrušení. Věděl jsem, že jsem v koncích. Nevěděl jsem, co mám dělat. Byl bych dal všechno za to, kdyby mě vyšla vstříc. Byl bych si to s ním mile rád prohodil, aby byla kůstka kluk a vyvíjela iniciativu a já ji jen přijal nebo nepřijal. Ale tak to nebylo. Kůstka byla holka a čekala, co udělám. Mohl jsem si už domyslet, nakolik je nebo bude kůstka důvěřivá v mém případě, jako nebyla zrovna moc důvěřivá v případě Ervína Adlera. Nebylo to s ní tak lehké, jak si možná V.F. myslel, aniž znal její minulý lágrový život. Ovládal jsem se. Musel jsem se ovládat. Přál jsem si zavřít oči a nechat udělat moje ruce a tělo a ústa všechno, co ve mně budil instinkt. Smísil jsem to se vším, co bylo mimo instinkty, co se dalo vtěsnat do myšlenek. Stalo mě to všechny nervy a asi i proto jsem se chvěl, jako se chvěla kůstka. Nebylo to jen večerním větrem a chladem. Kůstka byla voňavá a čistá, vyzařovalo z ní teplo, volala po doteku, po obětí, po vyznání, které by nebylo tak zdráhavé, jako všechno, co jsem jí už řekl. Chvěla se jí hruď, vlasy vlály chvílemi ve větru a pak se ukládaly naspět a na čelo. Po tváři. Chtěl jsem, aby mi přísahla jako odpřísáhnu já kůstce, že to, co myslím vedle ní a s ní navždy, myslí stejně provždy i ona se mnou. Zaskočil mě vlastní hlas. Je v tobě válka, řekla. Nemělo smysl a neměl jsem ani sílu odpovídat. Ukázalo se, že jsou to otázky, které se ani nedomájí odpovědi. Všechno se ve mně i v tobě sčítá, dodala. Pak řekla jsem ti, že to chci jinak. Adler mi později vyprávěl, že druhou neděli v prosinci roku 1944 přijel za kůstkou do polního zařízení důstojník přímo z fronty. V černém horchu s neprůstřelnými skly, pancéřováním na boku vozu se zvláštním označením, s kterým měl přednost na silnicích i před vojenským provozem. Jako důstojník si nemusel odložit zbraň ve strážnici, měl ruce jako kobra. Pohled člověka, který zabil mnoho lidí, i vlastních. Slíbil jí, že si ji vyžádá příště. Zatím nařídil, aby uklízela, mluvil s velkou Leopoldou Kulikovou, možná, že Leopoldě Kulikové něco dal. Pro kůstku nechal u velké Leopoldy zelený vojenský svetr. Polním telefonem ze strážnice zavolal k jednotce, přikázal, aby sem dovezli fáče, aspirin a kapky proti nastuzení. Prášky proti vším. Pak nařídil, aby sem poslali gramofon, zatím alespoň s jedinou deskou, na jejíž první straně byl šlágr Jen jednou v životě. Byly Vánoce 1944. Nechal se velkou Leopoldou ujistit, že v bordelu neslouží ani jediná židovka na zapřenou. Kolega důstojníka jí svěřil, jakou měl nedůvěru k židovkám, od nich se obával zrady a současně jakou přízeň choval k podobným zařízením, jako byl polní bordel. Zabili ho ještě cestou na frontu. Velká Kuliková asi za týden po návštěvě a smrti důstojníka řekla kůstce: každý voják si nese osud v torně a každá židle má čtyři nohy a opěradlo. A do třetice všichni anděle jsou nebezpeční. I anděle jsme.

0: Erwin Adler si myslel, že kůstku zachránili v polním nevěstinci a předtím v pokusném baráku doktora Kriegera a v lágru tři věci. Byla hezká, i když ji ostříhali, a měla hlavičku jako oškubané kuře a ocejchovali ji jako tele, později i na břiše. Vypadala trochu německy se svým árijským nosánkem, bílou pletí, když se napudrovala a namalovala, pokud jí k tomu dala velká Leopolda prostředky, a svými nazrzlými vlasy. A měla štěstí v podobě důstojníka, který nevěřil židovkám, ale nepoznal, kdo je židovka a kdo není, ačkoliv si myslel, že v rasovém odhadu nad něj není, a který vypadal jako vrah, ale zavraždili jeho i s jeho rukama a nohama jako kobra. A nakonec pomohlo kůstce, že byla sama. Jakkoliv nepřípadně to může vyznít, byla to podle Adlera svatá pravda. Nikomu se nemusela zodpovídat. Kvůli nikomu nemusela mít zábrany. A kvůli nikomu nemusela vážit žádné ano nebo ne a proč. Někdo říkal, že kůstce pomohlo, že uměla zpívat a naučila se šlágry jednou za život, s ním o čase šeříku a sen z nenávratna. Taky velká Leopolda někdy předvedla svůj soprán. Zpívala jako árií šlágr 100 let od této chvíle. Mně, daleko později řekla kůstka, co jí chtěl namluvit důstojník s rukama jako kobra. Že němečtí vojáci jsou 10x lepší než vojáky jakékoliv jiné armády. Nedostali se snad Němci k Varšavě za 8 dní, do Amsterdamu za 3 dny, k Moskvě za 3 neděle, nemluvě o Praze, kterou dostali za den bez jediného výstřelu. Současná armáda i na ústupu je pořád nejlepší, jakou kdy Německo mělo. I kdyby měli prohrát válku, vstoupí tato armáda do dějin jako nejlepší armáda, která kdy šlapala bojiště Evropy, Afriky, britských ostrovů, i když ne těch hlavních. Americké parašutisty v Normandii v červnu 1944 postříleli německé jednotky ještě ve vzduchu do posledního muže. Angličani utrpěli v Normandii ztráty, které jejich generální štáb nikdy neomluví. Padl každý druhý. Je možné, že ve své primitivnosti ruský voják pohrdá životem a je o to nebezpečnější. Americký i při své zíčkanosti se opírá o morální princip dobra a zla podle tradičních měřítek. A anglický raději padne, než by ustoupil z pocitu odpovědnosti jednotlivce k celku. Přesto na váhách dějin dostane německý voják a německá armáda nejlepší známky. Bojuje skoro sama, nepočítajíc proradné a nespolehlivé spojence jako Slováky, Maďary, Francouze, Italy nebo Španěli a spol z okrajů Evropy a baltických zemiček a válčí 6. rok proti celému světu. Nezapomněl zajatcům na východě, že natiskli falešné mapy se silnicemi, které neexistovaly. Vybíral osobně z každé skupinky zajatců zeměměřiče, učitele zeměpisu, politické komisaře a židy a stavěl je rovnou ke zdi. Jednou zastřelil hvězdopravce, kterého mu prozradil vesničan. Chci, abys věděl, že mám ještě duši, šeptala kůstka. Vím, že máš duši, šeptal jsem po ní. Je ve mně to prázdné místo pro tebe. I když jsem mlčel jen pro tebe, tak je to i se mnou, pro tebe. Ty a já, řekla. Ty a já, opakoval jsem. Vím, že si myslíš, jak jsem silná, jsi silná. Potřebuju vedle sebe člověka, který dokáže být někdy silný i za mě. Kdo nemá jenom radost, že mě má rád. Bojím se, že jsme se oba naučili ztrácet tolik a často všechno. To už neplatí. Kůstka v sobě sbírala sílu, kterou odhalovala svoji slabost, ale i moji. tě ráda, ale sebe už mám taky ráda, řekla. Nechci se pořád klást až na poslední místo, jako až do teďka. A potom řekla, jsem pořád s tebou. Potřebuju vědět, jak dalece můžeš být ty se mnou. Chtěl jsem ji ujistit. Díval jsem se Kůstce do očí pod hvězdami Prahy. To už samo o sobě stálo za něco. Lhal jsem o tom, co se dá zapomenout. Snad to ani nebyla taková lež, i když to asi byla lež. Nebo to alespoň nebyla celá pravda. Byl to druh bílé, modré nebo oranžové lži, s jakými se naučí člověk žít, když musí. Lež, která obsahovala naději v čase, než se změní v pravdu. Město se dívalo za levým břehem Vltavy do noci okny domů, v nichž neznámí lidé žili život, jaký jsme si s Kůstkou přáli. Nic víc, nic méně. Měli taky za sebou jednu epochu a začínali druhou. Přáli si hodit za hlavu a vymknout se ze všech pokroucení na šrámů, které jim na duši udělala válka, Němci, ponížení. Zapomenout, v čem všem se museli přetvařovat, co museli spolknout, aby mohli přežít. Co za to zaplatili, sklony a zrady malé a větší, zjevné i beze svědků. Každý den ujdeme krok a možná, že se jednou někdo otočí, už nebude vidět, odkud odešel. Podestlal jsem pod Kůstku, když tráva zvlhla, svou košili. Dívala se, jak se svlékám, neřekla slovo. Dotýkal jsem se začátku a konce světa. Měl jsem pořád horečku. Dotýkal jsem se toho, čím svět pořád začíná. Hladil jsem Kůstku po vlasech, po rtech, ramenech a na pažích v dlouhých rukávech s manžetou. Nerozepnul se mi ani knoflíček. Rozepnula se sama. Věřila Kůstka v tu chvíli, že lidi se už rodí s tím určením být šťastní nebo nešťastní. Cítil jsem její tělo, jak i nejsilnější srdce chrání jen křehká žebra. Měla poodhalenou hruď. Perličky se matně leskly odrazem měsíčního úplňku velikého stříbrného talíře na tmavé vodě ve vlnách, jako řada na šňůru navlečených měsíčků. Jak si to představuješ? Zeptala se mě Kůstka. Co? Manželství. Podívala se na oblohu. Nemám měsíc tak ráda. A nakonec nebuď hrubý, buď jen normální. Polkla na prázdno, snad měla taky horečku. Chci ti ještě něco říct, šeptala. Vím, co chceš, všichni to chtějí. Chci, aby to bylo něco jiného. Pak jsem měl pocit, že držím její srdce v rukou stejně, jako ona držela moje srdce. Nechal jsem jí mlčet, potřebovala mlčet. Věděl jsem, co bude následovat. Padala na nás tma, světlo, hvězd, ticho a hlas větru. A potom řekla, za chvíli ve mně najdeš to prázdné místo. To místo, které tolik chceš a chceš ho sám jen pro sebe. Není tam nic, nikdo, jen láska mého otce k mojí matce. Nezáleží na tom, kolik lidí se mě dotklo. Nikdo to místo ještě nevyplnil. Chci, abys to věděl. Budeš to ty. Přicházíš první, buď jemný. Buď opatrný, nespěchej, buď hodný, šeptala. Pojď ke mně.
1: Po sedmé jsme vám na Vltavě četli román Arnošta Lustiga Krásné zelené oči. Ty patří židovské dívce Hance Kaudersové, která dala přednost polnímu bordelu před plynovou komorou. Toto svědectví je lidskosti uprostřed nelidského světa se zítra na Vltavě už uzavře ve 23 hodin. V režii Lídy Engelové účinkuje Josef Vinklář, připravila Lenka Kolářová. Také v poslední dnešní půlhodině vám budeme číst z knihy britského přírodovědce Davida Attenborougha Výpravy do divočiny.
2: Osudy.
1: Už po šesté na Vltavě otevíráme cestopis odehrávající se v divočině Indonésie a Jižní Ameriky Výpravy do divočiny. Jeho autor v něm popisuje spoustu divokých zvířat, ptáky, pásovce, lenochody, šelmy, delfíny či varany, ale i soužití s místními lidmi. Britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista David Attenborough oslavil v pátek 8. května neuvěřitelných 100 let.

Ze strmých, dlážděných ulic Asuncionu se otevírá výhled do doků, ve kterých se to hemží přepravní aktivitou, a dál přes mohutnou hnědou řeku Paraguay na neobydlenou rovnou divočinu. Začíná na opačném břehu řeky a táhne se 800 kilometrů až k úpatí Ant. To je Gran Chaco. Část roku je to vyprahlá poušť, tvořená prašnými pláněmi a zakrslými kaktusy, v létě ji však silné deště a tajícím sněhem posílené potoky, valící se z úbočí Ant, změní v obrovskou, moskyty zamořenou bažinu. Rozhodli jsme se, že bychom měli zbytek našeho času v Paraguaji strávit na tomto neobyčejném místě. Všichni v Asuncionu nám měli o Chaco co povědět. Většina z nich popisovala strašlivé útrapy, někteří nás vybavili seznamem neobvyklého, leč nezbytného vybavení a jiní přicházeli s velmi pádnými argumenty, proč bychom tam vůbec neměli jezdit. Na jednom se shodli všichni. Panovalo tam strašné vedro. A tak naše přípravy začaly sháněním slamáků. Nejprve jsme zamířili do obchůdku dole v docích. Sombreros? Zeptali jsme se. Majitel, mladý, zavalitý a neoholený muž s kšticí černých kudrnatých vlasů, povolenou kravatou a jen sem tam nějakým zubem, nám levně prodal přesně takové klobouky, jaké jsme chtěli. Nerozumně jsme mu pověděli, proč si je kupujeme. Chaco je strašlivě příšerný místo, prohlásil s gustem. Šmarjá pano, moskyti a bičos. Je jich tolik, že stačí mávnout rukou a máš parádní gigantický steak. Amigos, sežerou vás zaživa. Uchvácený tou představou se odmlčel. Pak se rozzářil. Mám fakt parádní moskytiéru, suprová kvalita. Koupili jsme si dvě. Bejvá tam taky strašlivá zima, pokračoval. V noci šmarjá pano vám umrzne zadek, ale žádný strach. Mám tady parádní pončos. Vytáhl dvě laciné deky, které měly uprostřed díru a mohli jsme si je tím pádem přehodit přes hlavu a nosit jako plášť. Koupili jsme si je. Válíte na koni? Jste jako Gary Cooper? Museli jsme připustit, že nikoliv. To je fuk, se naučíte, ujistil nás rychle. A budete potřebovat bombačos. Předložil nám dvoje pytlovité, nařasené kalhoty. To už nám přišlo trochu moc. To není nutné, muchísimas gracias, protestovali jsme. Budeme nosit svoje anglické kalhoty. Skřivil obličej v děsivé imitaci agonie. To nejde, amigos, to si uděláte děsnou bolest, musíte mít bombačos. Kapitulovali jsme a poskytli mu tak dostatečný prostor pro další útok. Tak, teď máte fakticky parádní, moc pěkný, špičkový bombačos, pronesl zamyšleně, jako by nám chtěl pogratulovat k tomu, jakou prozíravost jsme při jejich výběru prokázali. Ale kaktusy a roští v Chaco děsně trnitý. Zatěl nechty do vzduchu, aby nebylo pochybnosti o významu těchto slov. Roztrhají vám vaše krásný bombačos na stovky tisíc kousků. Čekali jsme na pokračování. Žádný strachy, zahulákal a rozmáchlým gestem jako kouzelník vytahující králíka z klobouku vylovil spod pultu dvoje kožené kamaše. Uznali jsme porážku a koupili je. Zdálo se, že nezůstalo žádné místo, které bychom právě neoblékli. Obtěžkaní veškerou tou výbavou jsme vyklopítali z obchodu. Netuším, jestli něco z tohohle v Chaco opravdu využijeme, prohodil Charles, ale na příštím maškarním plese v tom budeme za největší hvězdy. Kuriózní oblečení nebylo jediným vybavením, o němž nás místní přesvědčili, že je zcela nezbytné, pokud chceme přežít v El Infierno Verde, zeleném pekle, jak někteří melodramaticky prohlašovali. Pořídili jsme si speciální kozačky do půly lítek, bez kterých se očividně nedalo jet v Chaco na koni, dva tucty lahví bez etikety plných žluté, odporně páchnoucí tekutiny, o níž nás ujišťovali, že obsahuje extra silný repelent z armádních přebytků, několik ruliček tlusté gumy, kterou Charles objevil na trhu a které nedokázal odolat,
spoustu séra proti hadímu jedu, jež nám vnutil jeden z našich laskavějších, byť pesimističtějších paraguajských přátel, a dřevěnou přepravku plnou plechovek s jídlem.

Naše přípravy byly téměř u konce. V cestovní kanceláři jsme opět narazili na Sandyho Wooda a znovu si jej najali jako tlumočníka. Podařilo se nám rezervovat 3 místa v letadle mířícím na odlehlou estancii uprostřed Chaco. Do odjezdu z Asuncionu nám zbývaly 3 dny. Rozhodli jsme se ji naplnit jedním z paraguajských unikátních bohatství – hudbou. Když před 350 lety přišli do země první španělští osadníci a jezuitští misionáři, zjistili, že Guaraníové znají jen velice primitivní hudbu, prostou, pomalou a v mol. Misionáři seznámili své nové ovečky s evropskými nástroji a Guaraníové se na ně rychle a s nadšením naučili hrát. Jejich latentní muzikálnost brzy přerostla ve všeobecnou vášeň. Kdykoliv převzali nějaký nový evropský styl, polku, kvapík, valc, přeměnili je v něco svěžího a osobitého, rytmického a lenivého zároveň. Pak si začali vyrábět vlastní nástroje. Kytaru převzali beze změny, ale harfu si upravili tak, že vznikl prakticky nový nástroj. Jejich varianta je kompletně celá ze dřeva, je malá a přenosná a na rozdíl od evropské koncertní harfy nemá pedály, takže umělec nemůže hrát půl tóny. Nezdá se však, že by to představovalo jakýkoliv handicap a paraguajští harfisté využívají veškerý potenciál nástroje. Vypravili jsme se za jedním z nejšikovnějších paraguajských výrobců hudebních nástrojů, který žil a pracoval ve vesničce Luque, několik kilometrů od Asuncionu. Jeho domek stál uprostřed vonavého pomerančového hájku, který je pro tuto překrásnou plodnou část Paraguaje typický. On sám seděl u pracovního stolu a neuspěchanými, láskyplnými pohyby, jež prozrazovali skutečného mistra, leštil část harfy. V krovu stáje za jeho zády posedávali 2 ochočení papoušci a na dřevěném stojanu v zahradě seděl jestřáb. My jsme se uvelebili pod pomerančovníky a jeho žena nám donesla vychlazené maté. Podávali jsme si ho a on nám k tomu hrál na kytaru, kterou zrovna dokončil. Přisedli si k nám 2 mladíci z nedaleké farmy a hodinu hráli na kytary a zpívali hořkosladkými, mírně pronikavými hlasy, jež jsou pro Paraguajce velmi typické. Jejich hudba byla něžná a plná podmanivých polorytmů a synkop. Zcela postrádala divoké tempo typické pro hudbu sousední Brazílie. Tu totiž přivezli afričtí přistěhovalci, zatímco v Paraguaji žilo Afričanů vždy jen velmi málo. Kytara nakonec skončila u mě a starý muž mě požádal, abych zahrál Una canción inglesa. Dělal jsem, co jsem mohl. Kytara, kterou mi podal, byla skvostně vyrobená a měla bohatý, lahodný zvuk. Obdivoval jsem ji natolik, že jsem se ho co nejtaktněji zeptal, zda bych si ji nemohl koupit. Ne, ne, odvětil starý muž s takovou rázností, až jsem dostal strach, jestli jsem ho neurazil. Tuhle bych vám nemohl prodat. Není dost dobrá. Vyrobím kytaru speciálně pro vás a ta bude zpívat jako pták. Když jsme se po měsíci vrátili z Chaco do Asuncionu, kytara na mě čekala. Starý mistr ji vyrobil z krásného dřeva z paraguajského pralesa a na konci hmatníku byly intarzované mé iniciály ze slonoviny. Druhý den jsme se sešli se Sandym v baru v centru města, kde se zjevně předzásobil na týdny naprostého sucha v Chaco. Koupil nám pivo. Mimochodem, nadhodil, včera přišel do cestovky chlápek a ptal se, jestli je pravda, že jsou ve městě nějací hoši, které zajímají pásovci. Říkal, že má tatu karetu. Málem jsem se ve své sklenici utopil. Tatu kareta. Tatu velký jako vůz je místní označení pro pásovce velkého. Je to velkolepé stvoření, dorůstá délky téměř 1,5 metru a je tak vzácné, že do Anglie nebylo nikdy dovezeno živé. Jen hrstka lidí měla možnost ho pozorovat v přírodě a já jsem se jen v okamžicích nejdivočejšího optimismu odvažoval doufat, že bychom ho mohli najít. Kde je ten muž?
Čím ho krmí? Těší se dobrému zdraví? Co za něj chce? Nadšeně jsme Sandyho zasypali otázkami. Dlouze a zamyšleně se napil piva. Upřímně řečeno, netuším, kde právě teď je. Jestli vás to tak zajímá, najdeme ho. Já jsem se s ním osobně nesetkal. Spěchali jsme do kanceláře a vyhledali zaměstnance, který s mužem mluvil. Jen tak jsem přišel, vysvětloval pracovník udivený naším nadšením a zeptal se, kolik by Ingleses zaplatili za tatu karetu, protože má jednoho na prodej. Myslím, že se jmenuje Aquino a že občas dělává pro dřevařskou společnost dole v docích. V horečném nadšení jsme mávli na taxík a odjeli se ho pokusit najít. V kanceláři dřevařské firmy jsme se dozvěděli, že Aquino přijel před 3 dny na palubě nákladní lodi naložené kládami, ale pásovce velkého sebou nepřivezl. Ten musel být stále ještě v Concepcionu. Aquino se tam vrátil s lodí, jež odplula před 2 hodinami. Chtěli jsme muže najít co nejrychleji. Z minulých zkušeností jsem velice dobře věděl, že lidé většinou hodí do klece jakémukoliv zvířeti, které odchytí, maximálně tak rýži nebo manioky. A pokud to zvíře nežere, předpokládají, že je nemocné a dál mu nevěnují pozornost. Bylo klidně možné, že ten vzácný tvor právě v této chvíli, kde si v Concepcionu, umíral hlady. Potřebovali jsme ho najít a ujistit se, že je o něj náležitě postaráno. Měli jsme na to však jen 2 dny, neboť plány na cestu do Chaco jsme už změnit nemohli. Uháněli jsme do kanceláře letecké společnosti. Další den odlétalo do Concepcionu letadlo, ve kterém byla 2 volná místa. Rozhodli jsme se, že poletím já se Sandym a Charles zůstane v Asuncionu a vezme si na starost finální přípravy výpravy do Chaco. Concepcion bylo městečko s prašnými ulicemi a prostým omítnutých vepřovic.

Jasně a beze spěchu. Postupně mě jednomu po druhém představil. Vyměnili jsme si zdvořilostní fráze a já jsem se snažil krotit netrpělivost. Sandy jim vysvětlil, že mě nesmírně zajímají pásovci velcí. Všem to připadalo velice pozoruhodné a zdlouhavě nám to vykládali. Sandy jejich úžas ještě přiživil, když jim prozradil, že mě pásovci velcí nejen zajímají, ale dokonce chci jednoho získat živého. Poté následovala dlouhá debata o rozličných metodách odchytu pásovce. To se ukázalo jako značně neproduktivní, protože nikdo z nich nikdy to stvoření neviděl živé, nikdo z nich se nikdy o jeho odchyt nepokusil a všichni dali dost jasně najevo, že nic takového nehodlají ani nikdy zkoušet. Číšník se posadil k vedlejšímu stolu a zapojil se do debaty o tom, co by měl člověk pásovci velkému nabídnout k jídlu a pití. Mé zoufalství se stupňovalo, neboť jsme měli konec konců jen 24 hodin na to, abychom ho vystopovali. Sandy konečně vznesl dotaz na Akína. Všichni ho znali. Ještě se nevrátil z Asuncionu, ale obvykle pracoval jako řidič nákladňáku a v poslední době přivážel dřevo z tábora, který řídil jeden Němec a nacházel se 150 kilometrů na východ u brazilských hranic. Jestli chytil tatu karetu, bude ho mít bez pochyby tam. Mohli bychom si pronajmout nákladňák, který by nás odvezl do tábora? Zeptal jsem se a v okamžiku, kdy jsem to vyslovil, mi došlo, že jsem tím nejspíš zavdal podnět k další půlhodinové debatě. Naštěstí se na tuto otázku našla odpověď rychle, neboť v Concepcionu vlastnil příhodný nákladňák jen jediný člověk. Jmenoval se Andreas a jeden z malých chlapců dostal za úkol ho najít. Během čekání jsem zašel do nedalekého obchodu, abych koupil něco, čím bychom mohli pásovce nakrmit. Sehnal jsem aspoň dvě plechovky jehničích jazyků a plechovku neslazeného kondenzovaného mléka. Jednalo se o přiměřenou variaci na dietu, která se nám osvědčila u ostatních pásovců. Andreas dorazil za půl hodiny. Byl to mladík s bujným černým knírem a napomádovanými vlasy, oblečený v americké košili s pestrobarevným květinovým motivem. Objednal si kávu a posadil se, abychom mohli celou záležitost projednat. O tři šálky později souhlasil, že nás odveze. Musel jen navštívit matku, manželku, bratra a tchýni, aby jim pověděl, kam jede, natankovat a hned poté mohl vyrazit. Tou dobou se mě začínal zmocňovat pocit, že z kavárny už nikdy neodejdeme. Andreas však dostál svému slovu a už za 20 minut se vrátil s nově vyhlížejícím výkonným nákladňákem. Se Sandym jsme se vmáčkli k němu do kabiny a s burácením a troubením jsme se za povzbudivého halekání osazenstva kavárny a číšníka rozjeli. Náš rychlý postup však neměl dlouhého trvání, protože Andreas najednou prudce zabočil doprava na úzkou cestu a zastavil před místní nemocnicí. Vysvětlil nám, že celou předchozí noc propil s námořníkem, který připlul z Uruguaje. Jeho nový přítel udělal tu chybu, že pozval jednu z návštěvnic baru, aby s ním zašla na skleničku kani. V tu chvíli vrazil vedle stojící muž Uruguajci zcela nečekaně do břicha dlouhý nůž. Námořník teď ležel v nemocnici a Andreas nepochyboval, že bude mít jistě žízeň, a tak přivezl pár lahví kani, aby mu je šoupl pod polštář, až se nebudou sestry dívat. Téměř jsem propadl zoufalství. Naštěstí návštěva netrvala dlouho. Poskytla mi však dost času k přemítání o tom, jak je důležité dodržovat místní zvyky.

Široká cesta z červené hlíny protínající les byla příšerně rozježděná a plná obrovských děr. Většině hrozících nebezpečí se András vyhýbal divokým kličkováním a jen výjimečně ubíral plyn. Co pár kilometrů jsme minuli tábor armádních branců, kteří se měli teoreticky starat o údržbu cesty. Ve skutečnosti však žádný z nich nepracoval a jak András zdůraznil, bylo značně nerozumné očekávat, že by to dělali. Branci dostávali velice nízký plat, ale brali ho bez ohledu na to, jestli byla cesta udržovaná nebo ne, takže pro ně bylo výhodnější dělat cokoliv jiného, třeba sekat palivové dříví a následně ho prodávat kolem jdoucím. Nepřišlo mi, že by většina z nich dělala alespoň tohle. Téměř všichni tvrdě spali ve stínu stromů u silnice. Bylo strašné vedro a já bych s nimi soucítil, kdyby mi v dásních nerachotili zuby a nenarážel jsem neustále hlavou do střechy kabiny, jak jsme se hnali dál po čím dál rozbitější cestě. Do dřevařského tábora jsme dorazili v 5 hodin. Tvořila ho jediná chatrč, před kterou stálo několik velkých dvoukolek na tahání dřeva, jaké jsme viděli v osadě Ihrevu Kva. Když jsme se přiblížili, nepříjemně se mi rozbušilo srdce. Byl pásovec velký naživu? Jen s obtížemi jsem se přiměl nerozběhnout se po cestě k chatrči. Bouda byla opuštěná. Nejen, že nebyl nikdo doma, neviděl jsem ani žádné stopy po pásovci, ani po místu, kde by jej mohli držet. Známky obydlenosti se tu našly. Stará košile, 3 nablízkané sekiry, pár smaltovaných talířů opřených o stěnu sklád, aby oschly, obří skříň se zrcadlem a v jednom rohu natažená prázdná houpací síť. Němec nejspíš pracoval v lese. Hlasitě jsme zdravili a zkoušeli volat. András vyloudil klaxonem vřeštící fanfáru. Z lesa k nám však nedolehla žádná odpověď. Sklíčení jsme se posadili do stínu chatrče a čekali. V 6 hodin se na cestě před námi vynořil ze zatáčky muž na koni. Byl to Němec. Rozběhl jsem se k němu. Tatu kareta, vyhrkl jsem nervózně. Podíval se na mě jako na vyšinutého blázna. A mně došlo, že ten den pásovce velkého nenajdeme. Sandy si poslechl celý příběh a s trochou dedukce bylo najednou všechno depresivně jasné. Před týdnem dorazil do tábora Polák, který pracoval pro Němce a v mnohem vzdálenější části lesa posuzoval kvalitu dřeva. U večeře se zmínil o tom, že potkal Indiána, který mu vyprávěl, že měli ve vsi nedávno oslavu, během níž se jako hlavní chod podával pásovec velký. Polák podotkl, že on to vzácné zvíře nikdy neviděl a až se vrátí, poprosí Indiána, jestli by nemohl chytit ještě jedno a ukázat mu ho. Aquino, který dorazil z Concepcionu, aby vyzvedl náklad dřeva, rozhovor vyslechl. Očividně si přitom vzpomněl na drb, podle kterého se v Asuncionu pohybují 2 Angličané, kteří pásovce hledají. Aniž by Polákovi cokoliv řekl, vrátil se s nákladem do Concepcionu a pokračoval s ním dál do Asuncionu. Tady ho stopa dovedla do Sandyho cestovní kanceláře, kde ve snaze zlepšit svou vyjednávací pozici tvrdil, že ta tu karetu už chytil. Teď musel být na zpáteční cestě a bez pochyby se pokusí Polákovi za zvíře nabídnout nějakou směšnou částku. Pak ho odveze do Asuncionu, kde ho za těžké peníze prodá nám. Němci to celé připadalo nesmírně zábavné. Nejen proto, že jsme se vlekli takovou dálku jenom kvůli zvířeti, ale i proto, že jsme neumyslně zhatili Akinu v plán, jak pohádkově zbohatnout. Vytáhl láhev whisky a nechal jí kolovat. Muzík zavolal a ze skříně vyprostil obří akordeon. András vypadal nadšeně a společně spustili krajně nepřesnou verzi O sole mio. Mně do zpěvu ani trochu nebylo. Zmocnilo se mě hořké zklamání. Po 10. hodině večer se nám podařilo Andrease přesvědčit, aby znovu nastartoval nákladák.
Než jsme se na druhý den vrátili do Asuncionu, z drtivého zklamání, že Akinův pásovec byl výmysl, jsem se už zvládl víceméně vzpamatovat. A když jsem Charlesovi o výpravě vyprávěl, začínal jsem se cítit trochu optimističtěji. Přestože jsme zvíře na vlastní oči neviděli, trval jsem na tom, že jsme ho minuli opravdu jen o vlásek a že ještě pořád jsme mohli nějakého získat. Bůh ví, proč jsem ale cítil, že jsem Charlese nepřesvědčil.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice bude s vámi následující čas hudební redaktor Rafael Brom. Koncertní řadu zahájí klavírní cyklus opus 2 Roberta Schumana s titulem Motýly. Hraje Andráš Šif.

Pianista Andráš Šif hrál klavírní cyklus opus 2 Roberta Schumana s titulem Motýly. Další čas vysílání zaplní uvertýra Suita pro orchestr číslo 2 a mol Johanna Sebastiana Bacha. V katalogovým číslem BVV 1067 a hraje Nova Stravaganza. Řídí Siegbert Rampe.

To byla uvertýra suita pro orchestr číslo 2 a mol Johanna Sebastiana Bacha s katalogovým číslem BVV 1067A. Hrál soubor Nova Stravaganza, řídil Siegbert Rampe. A na programu je teď cyklus skladeb pro klavír Vzpomínky z cest od Isaaca Albénize. Hraje Guillermo González.

0: Pianista Guillermo González hrál cyklus skladeb pro klavír Vzpomínky z cest od Isaaca Albénize.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice dále vystoupí violončelista Jiří Bárta a Česká filharmonie. Řídí Jiří Bělohlávek. Budou hrát koncert pro violončelo a orchestr H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka.

To byl koncert pro violončelo a orchestr H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka. Hráli Jiří Bárta a Česká filharmonie. Řídil Jiří Bělohlávek. Ludwig van Beethoven, další autor programu, napsal necelou desítku klavírních trií. Zanechal také smyčcová tria, trio s klarinetem a také trio pro dva hoboje a anglický roh, C-dur, opus 87. To vzniklo v roce 1794, krátce po příjezdu Beethovena do Vídně. Hraje italský soubor historických nástrojů Zefiro, v překladu Vánek, podle řecké mytologie laskavý bůh mírného západního větru.